bude během měsíce modlit k někomu jinému než ke králi. Trestem nebyla pokuta, ani ztráta pracovního místa. Trestem byla smrt. Úředníci chtěli Daniela nechat zabít. Každý, kdo by se v příštích 30 dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Toto nařízení nebylo pro obyvatele, kteří se klaněli a uctívali mnoho různých bohů, nijak zásadní. Pro Daniela to ale zásadní bylo, protože podle Mojžíšova zákona se měl člověk klanět pouze jednomu bohu. Daniel se během svého dlouhého života v nebezpečném prostředí vysoké politiky naučil spoléhat na Boha. Proto nás nepřekvapí, že na svého Boha se Daniel spolehl i v této situaci. O tom čteme. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Úředníci Daniela sledovali a okamžitě králi oznámili, že porušuje zvláštní nařízení, které nedávno prosadili. Král si pozdě uvědomil, že ho takto jeho úředníci úskokem zneužili proti Danielovi. Čteme. Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit a usiloval o jeho záchranu až do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj. Pamatuj, králi, že podle zákona Médu a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn. Král byl, kvůli povinnosti dodržet vlastní zákon, nucen Daniela potrestat. Nechal ho uvrhnout do podzemního lvího výběhu. Předtím ale Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně slouží, zachrání. Potom se král odebral do paláce, odmítl jídlo i obvyklé radovánky, a celou noc nespal. A Bůh k radosti krále Daniela ochránil. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ní přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela. Danieli, služebníku živého Boha, dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně slouží, zachránit před lvy? Ať žiješ králi na věky, odpověděl mu Daniel. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným a ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého. Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z té jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Dariaveš pak nechal lvům předhodit ty, kteří tento úskok vymysleli. Kapitola končí dopisem, který nechal král rozeslat po svém království. Hojný pokoj vám, tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá na věky, jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky, jak na nebi, tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spáru lvích. A Danielův Bůh dokáže zachránit i nás.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin, plus ty časy reprízové, jako byl ten aktuální. Předchozí díly nabízíme k poslechu v sekci Audio Archiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

potřebujeme tvoji moc, Pane. Vylej se na naší zemi, Duchu svatý.

0: Pane Ježíši. Vyznáme, že tě milujeme, toužíme po tobě, Pane Ježíši. A vyznáme, že ty jsi Bůh zázraku. Potřebujeme tvoji moc, Duchu svatý. Přijď do naší země, Pane. Amen.
1: Je s vámi Rádio 7.

Píseň o víře, o tom, že i když přijde bouře, můžeme stát na Božím slově, to je skladba Heaven Come Down v podání kapely Jet Trouble.

0: Příroda, hřiště i předmět ochrany. Tak zní název aktuálního dílu pořadu Štafeta, který právě začíná.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Je dneska moderní outdoor, chodit do přírody? Není lepší snažit se děti zaujmout tím, co je opravdu baví, třeba společným hraním počítačových her? Jmenuji se Helen Mrázková a tyto otázky dnes budu pokládat Lukáši Augustinovi, zkušenému vedoucímu dětského klubu při Církvi bratrské v Havlíčkově Brodě. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj Helen.
0: Lukáši, váš oddíl se jmenuje Mravenci. Hodně přírodní název. Máš rád mravence jenom z dálky nebo i na blízko, třeba ve spacáku?
1: Já mám rád mravence z jakékoliv vzdálenosti.
0: Kdyby nám šlo jenom o to v klubu oddílu děti zabavit, tak je k tomu dostupných mnoho různých způsobů. Třeba je vzít do kina, věnovat se v klubovně nějakému vyrábění, hrát hry v tělocvičně. Proč vnímáš jako důležité uplatňovat při práci s dětmi zrovna outdoorové aktivity a tahat děti do přírody?
1: Já jsem přesvědčen, že příroda je nejpřirozenější výchovné prostředí. V přírodě umožníme dětem vnímat jednak to boží stvoření. Můžeme žasnout s dětmi nad tím, jak příroda funguje, co v přírodě, jak je příroda rozmanitá. Zároveň můžeme učit zodpovědnosti za to prostředí, ve kterém žijeme. Outdoorové aktivity, jako jsou třeba výpravy, vaření na ohni nebo třeba stavba přístřešku, ve kterým pak můžu sám přespat, tak to rozvíjí i jejich praktické dovednosti, pomáhá to těm dětem, aby se učili samostatnosti, aby se učili překonávat překážky. Takže tohle všechno, já si myslím, že je důležité a nikde jinde to nenajdu v takové míře, jako právě v přírodě.
0: No jo, ale co s dětmi, které jsou spíše městské typy? Štítí se mravenců a brouků a nepohodlí spojené s pobytem v přírodě spíše odrazuje?
1: Já myslím, že je důležité začít pomalu. Jo? Nesnažit se je změnit šokem, nevytáhnout je na první víkendovku do záhrabu ve sněhu anebo do přespání někde na stromě, ale postupně jim ukazovat krásu a zábavné stránky pobytu v přírodě a postupně možná přitvrzovat. Já si dokonce myslím, že, nebo moje zkušenost je taková, že v každém městském dítěti dříme pračlověk, kterého prostě baví máchat se v bahně, prodírat se roklí nebo lézt na vysoký kopec. A my jenom musíme dát čas a příležitost k tomu, aby se ten pračlověk probudil.
0: Tady tyto aktivity přirozeným způsobem rozvíjí odolnost a dneska se hodně mluví o tom, že to je něco, co chybí. Nejenom fyzická, ale i psychická odolnost.
1: Já si myslím, že v přírodě můžeme dětem dát zakusit něco, čemu se dá říkat jako bezpečný diskomfort, nebo dostat je lehce z jejich té komfortní zóny. A právě to, že se člověk dostane z komfortní zóny, že se musí vypořádávat s překážkami, které normálně řešit nemusí. Například, že si musí postavit kadibutku, aby měl kam chodit na záchod, nebo že se musí umýt studenou vodou, protože prostě teplá voda není. Tak to buduje tu odolnost jak už fyzickou, tak i psychickou. Tu důvěru v to, že ať se přede mě postaví cokoliv, tak já to nějakým způsobem zvládnu.
0: Takže když se v oddíle rozhodujete, jestli pojedete na tábor do chaty nebo pod stany, na víkendovku do chalupy nebo na puťák, je odpověď jasná?
1: Vždycky to záleží na tom, s kým tam pojedu, protože víkendovka určitě nemusí být jenom o tom, že to bude nějaký extrém, že budu spát v hamace někde vysoko nad zemí nebo něco podobného. Já myslím, že i víkendovka na chalupě může být zajímavá. Pokud tam mám děti, pro které je takové prostředí přijatelnější, tak je to možná i vhodnější, ale zároveň pokud mám děti, které už mají s outdoorem zkušenosti, tak přirozeně oni chtějí víc a více zkoušet zajímavější věci. Například na našem táboře děti spí v nádherných, teď už nových podsadových stanech a my jsme pár let zpátky začali dávat dětem možnost, že kdo chce, tak může přespat jednu noc na louce za těmi stany, jen tak pod čirákem nebo pod plachtou. Pak jsme další rok přidali to, že může spát v hamace a pak jsme přidali to, že může spát v hamace asi 500 metrů od tábora a postupně nám 500 metrů od tábora spal celý tábor a teď už musíme mít pořadník a musíme přesně hlídat, kolikrát kdo už byl, aby jsme vůbec ty stany použili. Takže postupně ty děti chtějí zkoušet další a další věci a je na nás, aby jsme jim to v nějakém bezpečném prostředí dovolili a dovolili jim zkoušet, jaké to je, když usínám v lese a vím, že 500 metrů kolem mě není nikdo, jenom tady někde za tamhle za stromem možná srnec, možná divočák.
0: To zní jako velké dobrodružství, které děti baví, ale co když mám opozici ve vlastním týmu? Co když někdo z řad vedoucích nebo mladších vedoucích je prostě pohodlný a takovým aktivitám by se spíše vyhnul?
1: Já takové vedoucí ani zdaleka nemám. Moji vedoucí jsou, moje zkušenost s vedoucími, že jsou velice outdooroví a kdyby mohli, tak spí venku celý rok. Ale myslím si, že pokud bych takového vedoucího měl, tak bych k němu přistupoval podobně jako k těm městským dětem. Prostě pomalu, postupně osmělovat, nikdy nenutit, ale nabízet. Vedoucí se nemusí účastnit každé aktivity, pokud například mu není příjemné, já nevím, splouvat řeku, protože se nedat dotýká vody, tak tam prostě nemusí s námi být, ale znovu stejná zkušenost. V každém člověku dříme touha být v přírodě, žít v přírodě, takže nakonec to dožene každého i takového pohodlného vedoucího.
0: Někdy se stává, že tím úzkostným je spíše maminka, která se bojí dítě pustit do prostředí, odkud se vrátí fyzicky unavené, od bláta, někdy dokonce zmokné, dokonce možná i nachlazené. Co říkáš takovým rodičům?
1: Zase moje zkušenost s rodiči je úplně opačná. Naprostá většina rodičů našich dětí tak jsou vlastně rádi a skoro až nadšení, že to je jejich digitální dítě, které tráví normálně poměrně dost času na svém telefonu, počítači nebo u televize, tak že se dostane do prostředí, kde má možnost vyzkoušet si něco opravdového, kde se může vystavit trošku mimo ten svůj běžný komfort. A kdybych náhodou nějakého takového rodiče měl, asi bych mu chtěl vysvětlit, proč to s dětmi dělám. Že to není jenom nějaká frajeřinka, že s ním budu spát v lese, nebo že polezeme nějakým potokem a roklí na nějaké místo, ale že to, proč je to důležité pro to dítě. Že tím buduju jeho vztah k přírodě, že tím buduju a posiluju jeho vlastní odolnost, že je to prostě něco, co to dítě promění. A já věřím, že potom každý rozumný rodič pochopí, že je to vlastně dobře pro to jeho dítě.
0: Máš nějaké konkrétní příklady z vašeho oddílu, jakým způsobem tedy odolnost budujete?
1: Určitě máme jich spoustu, tak teď mě napadá loňský tábor, který byl na téma Pán prstenů. To znamená, že jsme putovali jako hobiti do kraje a místo toho, aby jsme se dopravili na náš krásný tábor, kde jsou postavené stany, tak jsme dojeli vlakem kus dál od tábora a putovali jsme večerní krajinou. Děti nevěděli, kdy a jak dojdeme do tábora. Nakonec jsme do tábora nedošli. Došli jsme na předem vytipované, připravené místo v lese, kde jsme měli za úkol přespat do druhého dne. Na tom táboře byly děti, které byly poprvé na táboře, a které rozhodně poprvé přespávaly v lese. A takže tím trochu popírám to, co jsem řekl předtím. Ale my jsme se snažili tenhle ten zážitek velmi dobře připravit. To znamená, že jsme spali, měli jsme vytipované místo, připravené to místo, měli jsme připravené logisticky, kdyby se něco stalo, tak jsme měli připravený auta, kdyby jsme mohli třeba nějaké děti evakuovat, kdyby bylo potřeba, kdyby fakt měli problém se spaním v lese. Byli jsme rozdělení na menší skupinky, každou skupinku mělo několik vedoucích, měli jsme připraveno dostatek vody, měli jsme připraveno, kam budou děti chodit na záchod a tak dále. Takže v podstatě byli ve velmi bezpečném prostředí, ale zároveň přespávali v lese pod stromy, zažili západ slunce, ráno je probouzeli ptáci a bylo to pro mnoho z nich zážitek, který zmiňovali potom ještě mnohokrát a jsem si jistý, že se ho budou pamatovat na hodně dlouho.
0: Děkuju za to, že zmiňuješ tu kouzelnou kombinaci toho, že to je výzva, je to zážitek, je to překročení nějaké obvyklé komfortní zóny, ale zároveň je tam to bezpečí. To jsem slyšela, ten velký důraz, který si na to teďka kladl.
1: Bezpečnost při outdoorových aktivitách je určitě důležitá. Je skutečně potřeba nepodceňovat přípravu a nepodceňovat možná rizika v přírodě, protože příroda je úžasná, skvělá, ale je to prostě příroda, má svoje rizika. Takže pokud chci s dětmi dělat nějakou outdoorovou aktivitu, vždycky jako vedoucí musím dbát na bezpečnost té aktivity, musím předvídat možná rizika, musím je pokud možno eliminovat, pokud to jde. Takže například my děláme občas na táborech, nebo na táborech děláme aktivitu, která se jmenuje Kamikaze Orienták, znamená to, že děti vzbudíme, odvezeme někam od tábora a děti sami po skupinkách musí najít cestu zpátky. A dříve pro nás bylo nemyslitelné, že by děti chodili někde mimo tábor sami, bez dozoru vedoucích. A bavíme se tady o dětech, kterým je třeba 14-15 let. Dneska už víme, že to můžeme zajistit tak, aby to bezpečí bylo zajištěno. To znamená, že ty děti dostanou kartičku s pravidly, co můžou a nesmí, čemu se mají vyhnout, že například nesmí nastupovat do cizích aut, že se musí vyhýbat frekventovaným silnicím, že když už jdou po silnici, tak musí jít po straně, nemůžou pobíhat a tak dále. Zároveň dostanou nabitý mobil, který můžou použít ve chvíli, kdyby se například ztratili nebo kdyby měli jakýkoliv problém, dostanou lékárničku na nějaké základní ošetření, mají kurz první pomoci, kdy vědí, jak ošetřit základní věci. Takže dneska už se nebojíme děti do přírody vypustit, nechat je tam samotný, pokud ty rizika, která tam můžou být, nějakým způsobem podchytíme. Příroda je ve finále bezpečnější než mnohé město, takže v přírodě je dobré být.

0: O přírodě z pohledu dětského klubu nebo oddílu si dnes povídám s Lukášem Augustinem. Lukáši, oba vedeme dětský oddíl, každý z nás v jiném městě. Oba oddíly mají společné to, že mají křesťanský rozměr. Snahou vedoucích je nabídnout dětem prozkoumávání Bible a křesťanské dobré zprávy. Může příroda napomoci i v tomto, řekněme, duchovním hledání? Není lepší prostě v klubovně přemýšlet nad Biblí?
1: Já si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že příroda může velmi napomoci duchovnímu hledání. Mnoho lidí, a já jsem určitě jeden z nich, vnímá Boží přítomnost a moc skrze krásu a divy stvoření. Příroda je prostě úžasná v tom, jak funguje, jak je nádherná. Pro mě je to jeden z největších důkazů Boží existence. Například my s našimi vedoucími každý rok si říkáme, že na táboře, kde žijeme bez elektřiny, většinou bez teplé vody, v lese, že jsme Bohu o obrovský kus blíž. Jakoby jsme cítili, že Boha lépe vnímáme. Jakoby si navštívila třeba dům slavného architekta, o kterém si předtím četla, ale teď si byla v tom domě, mohla si na to sáhnout, mohla si to zažít, mohla si přemýšlet, jak ten dům funguje, proč je postavený zrovna takhle. Tak přesně tak i v přírodě můžeš pořád dokola žasnout nad tou genialitou toho autora, který to stvořil.
0: Máš nějaké konkrétní tipy, jak děti vést k poznávání Boha skrze přírodu?
1: Tak přemýšlet o Bohu můžeme různými způsoby. Můžeme třeba udělat procházku s dětmi v lese, přemýšlet nad biblickými texty. My třeba na táboře děláme něco, čemu říkáme cesta s kamenem. Dítě si vybere někde v okolí tábořiště nějaký kámen dle vlastního uvážení a potom se sejdeme všichni dohromady a vlastně potichu z pochodní jdeme bosí takovou cestu přírodou, snažíme se vnímat to, kudy jdeme. Snažíme se, aby děti byly potichu. Cestou máme několik zastavení, kdy si říkáme některé verše z Bible a nakonec dojdeme na jedno moc krásné místo na vrcholu takového kopce, kde je kříž a celé to vrcholí tím, že děti vlastně mají možnost ten svůj kámen, který sebou táhli. A věřte mi, že vždycky se tam najde několik dětí, které táhnou opravdu velký kámen, protože neví, co s tím kamenem budou dopředu dělat. Takže ten kámen můžou odložit jako svůj pomyslný hřích, jako to, co je trápí, to, co je tíží, a můžou se chvíli jenom tak natáhnout na tu louku, můžou vnímat to, co se děje kolem nich, co kolem nich slyší, co cítí, můžou vnímat to, že jsou v lůně Božího stvoření. Tak to je třeba jedna možnost. Pozorování východu slunce, západu slunce. Viděl jsem hodně východu slunce a hodně západu slunce a každý jeden z nich není menší jenom proto, že už je x-tý v řadě. Prostě je to úplně kouzelný okamžik, kdy znovu cítíš, že Bůh je ti blízko, že seš uprostřed jeho stvoření. Takže skrze přírodu je spousta možností, jak ukazovat na Boha.
0: Ve skautském oddíle, do kterého jsem jako dítě chodila, se kladl mimo jiné důraz na poznávání rostlin, stromů podle kůry, zvířat podle stop a tak dále. K čemu to může být ještě dneska dobré, jestli vůbec? Nebo stačí prostě použít aplikaci Google Lens a je to?
1: Já si myslím, že získávání těchto znalostí je i dneska důležitý, protože to rozvíjí děti v mnoha směrech. Například to rozvíjí jejich pozorovací schopnosti. Já když jsem chodil ještě do skautu, tak jsme tam s dětmi, nebo jedna část programu byly takzvané pozorovací čtverce. To každé dítě dostane čtverec 1x1 metr někde v lese nebo na louce a má za úkol 20 minut denně ho pozorovat a zapisovat si, co se tam děje. Jo, co se v tom čtverci děje, že tam třeba přelezl brouk, jaký brouk, co tam roste a tak dále. Pro mě to zpočátku bylo strašně složitá, jako těžká aktivita, jakože co mám dělat tady, je prostě hrozná nuda. Ale jak jsem to dělal opakovaně, tak vlastně jsem začal chápat ten příběh toho svého čtverce. Začal jsem pozorovat ty změny ze dne na den, že květiny v každé denní době třeba vypadají jinak, jsou jinak rozvité, jaké různé zvířátka se hmyzáci ten můj čtverec navštíví a tak dále. Takže to může pomáhat třeba rozvíjet ty pozorovací schopnosti. Myslím si, že to může pomáhat rozvíjet třeba i nějakou samostatnost. Jo? Že třeba když víš, která rostlina je dobrá na uvaření čaje nebo co je dobrý na okořenění masa, tak můžeš i trochu machrovat před kamarády. Myslím, že hlavně to prohlubuje ten vztah s tou přírodou. Jo, protože já, když se snažím pochopit ten svět kolem sebe, tak nakonec se dostanu stejně k té otázce, OK, kdo tohle všechno stvořil? A proč to stvořil? Proč tady ta příroda je? No, a taky je teda v poslední řadě důležité, že když něco znáš, když něco chápeš a když je to pro tebe důležité a máš s tím vztah, tak za to cítíš i zodpovědnost. Že je ta odpovědnost za tu přírodu a za to, že ji nebudu ničit, je to pro tohle důležité.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Mám zkušenost, že je snadné využívat přírodu jako hřiště, jako příjemné, fajn prostředí, které můžeme nějakým způsobem skonzumovat nebo použít pro ten náš program, ale možná už nejsme tak zvyklí vracet přírodě něco zpět nebo přistupovat k ní, takže ji chceme chránit, aby zůstala krásná i pro další generace. Vracím se k té zodpovědnosti, kterou si teďka zmínil. Jak to máte u vás v oddíle?
1: Určitě se snažíme dětem předávat důležitost ochrany přírody. A to třeba tak, že během roku máme přímo programy zaměřené na nějaké témata ochrany přírody. Že máme i hry, které jsou zaměřené, nebo aktivity zaměřené třeba na recyklaci. Účastníme se i nějakých aktivit typu uklidíme Vysočinu, nebo Den za obnovu lesa, kdy jsme s dětmi sázeli nový les. A potom samozřejmě je důležitá i ta vlastní jakoby osobní práce s dětmi a to, jak oni vnímají přírodu. Já si pamatuju třeba, že jedno z našich dětí na táboře se rozhodlo, že si vyrobí klacek, kterým bude šťourat do ohně, takže šlo kousek za tábor a začal tam lámat nějakou zelenou větev. A když jsem s ním o tom, já jsem za ním došel a bavil jsem se s ním o tom, jestli třeba ví, jak dlouho ta větev tam musela růst, že ji teďka ničí. To dítě potom za mnou samo přišlo, že vlastně nevědělo, že to je špatně. Vlastně, že nevědělo, že dělá něco špatného, že chtělo jenom klacek a že teď už to chápe, že už ten strom teda ubližovat nebude. Tak, že i třeba takový jako jednoduchý příklad nebo jednoduché ukázání na to, že příroda se neničí, že příroda se nevyužívá, že příroda je něco, o co se musíme starat, tak je to určitě důležité.
0: No a jak se tady to uvažování promítá, pokud vůbec, i do duchovních programů?
1: Určitě promítá, protože my věříme tomu, že Bůh stvořil přírodu a dal nám ji do péče, dal nám ji k opatrování. Takže i tak stejně to říkáme dětem. Příroda tady není pro nás, aby jsme ji využili, aby jsme ji vyčerpali, aby jsme pokáceli všechny stromy a udělali z nich nevím co, ale máme ji v opatrování, máme ji v péči. Takže se o ní musíme starat. Obzvlášť v dnešní době už i poměrně mladé děti třeba řeší nějakou environmentální úzkost. Hodně se teď mluví o tom, že naše planeta trpí, že ty prognózy nejsou dobré, že bude pokračovat globální oteplování, že se budou měnit hladiny moří a tak dále. A já jsem už poměrně starý a teď si představ, že si to 15-leté dítě, které slyší, jak bude vypadat ta země, až ono bude dospělé. A to není úplně jako růžová představa teď momentálně. Takže myslím si, že i pro ty děti je důležité a dobré slyšet, že to vlastně není špatně o přírodu se starat, že to je důležité a že to souzní i s jejich pohledem na svět, tak jak oni by chtěli, aby ten svět vypadal.
0: Jedna věc je se o přírodu starat v tom smyslu, že ji neškodíme, že je to nějaká prevence toho, aby se to zhoršovalo. A další věc potom je snažit se o nějaké vylepšení nebo pro přírodu udělat něco navíc. Napadá mě citát zakladatele skautingu Syra Baden-Paula. My jsme oba skauti původem, tak to můžu zmínit. On řekl, že máme usilovat o to, abychom tento, jako skauti, tento svět nechali lepším, než jaký byl, když jsme do něho přišli. To určitě platí i na přírodu a náš pobyt v ní.
1: Určitě. Pro nás platí, že když například přicházíme do přírody tábořit, takže to tábořiště musí vypadat lépe, když odcházíme, než když jsme přišli. Nejenom, že tam po nás nezůstanou odpadky nebo něco podobného, ale že i to, že třeba to tábořiště nějakým způsobem lépe uklidíme, odneseme odpadky, které už tam byly před námi, že už tohle je pro nás samozřejmostí.
0: Napadají tě nějaké další způsoby, jak se třeba s oddílem zapojit do nějakých programů nebo aktivit na ochranu nebo spíš řekněme ve prospěch přírody?
1: Já myslím, že dneska existuje spousta příležitostí, kdy se můžeme zapojit do nějakých aktivit, které souvisí s ochranou přírody. Jak už jsem řekl předtím, my se třeba jako oddíl účastníme dnů za obnovu lesa, které pořádají Lesy České republiky, nebo náš kraj pořádá Čistou Vysočinu, kdy lidé sbírají odpadky v přírodě a čistí vlastně i taková ta zákoutí, která obvykle nikdo nečistí. Asi bych doporučil zeptat se ve městě, zeptat se na kraji, nebo přímo třeba kontaktovat agenturu ochrany přírody. Většinou tihleti lidé mají připravené programy nebo mají připravené aktivity, které velmi rádi pro děti nebo s dětmi udělají.
0: Až půjdete dneska domů, všimněte si nějakého kousku přírody. Jak je krásný, třeba stromu nebo nějakého mraku. Poděkujte Bohu za tu krásu. S poděkováním za inspiraci se s Lukášem Augustinem loučí Helen Mrázková.
1: Ahoj.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. O službě druhým bude řeč ve čtvrtek v 11.15, tedy v čase premiéry dalšího dílu Štafety.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Znělka nás v nočním vysílání Rádia 7 s datem 9. září převedla přes práh 3. hodiny. Ve čtvrt na 4 bude připraveno čtení na pokračování a další, tedy poslední, zastavení v knize Jak život šel, mapující život kazatele a tenisty Miloše Šolce. Dobrý poslech i v této 60-minutovce přeje Kuba Lofítek.
1: Přemýšlím nad obětí tvou, Ježíši, k prachu se snížil.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Kapela Land of Color zpívala v písni You Hold It All, že Bůh drží vše od hora dolů, každou hvězdu na nebi i každou lidskou duši. Bůh je svatý a to, co mohu dělat já, je zpívat. Před námi je ještě skladba Tylko My kapely Noé Miracles a ve čtvrt na čtyři už uzavření knihy Jak život šel.

Baptistický kazatel Miloš Šolc zanechal české církvi silný odkaz. Miloval Boha a miloval lidi. I v těžkých podmínkách, ať už za války nebo v komunistické totalitě, vždy a všude svědčil o Bohu a jeho lásce. Ve čtení na pokračování naposledy otevíráme knihu Jak život šel.

0: Po roce 1956 hrál otec již jen klubové turnaje, ale s námi dorostenci i ve svých 50 letech hrál naprosto vyrovnané zápasy. Když jsme s Téje Žižka bojovali o účast v první lize družstev, byl pohotově k pomoci ve čtyřhrách podobně jako matka. Ve svých 59 letech jsme spolu hráli v Jablonci nad Nisou za tenisový klub v Břízkách, okresní přebor družstev. Později se otec zúčastňoval již jen veteránských turnajů. V nich však ve svých věkových kategoriích nenašel v republice nikdy přemožitele. Ve své pozůstalosti zanechal množství nejrůznějších diplomů. Na veteránské turnaje otce často doprovázela matka a společně na nich měli možnost sdílet svoji víru v Pána Ježíše Krista. Tak došlo k tomu, že na jednom z turnajů navázali veliké přátelství s panem Františkem Helenským. Tento vynikající operní zpěvák se ve svém stáří stal vášnivým tenistou. A protože bydlel v Tovačově nedaleko Kroměříže, kde jsem byl v té době kazatelem, mohl jsem i já s tímto srdečným člověkem navázat přátelství. Prožili jsme pak spolu nejednou krásnou chvíli v duchovních rozhovorech a někdy zbyl čas i na tenis. A pak přišel rok 1991, ve kterém se otec dožíval svých 80 let a ve kterém hrál své poslední dva tenisové turnaje. Jednalo se o mezinárodní turnaje veteránů v USA, a to nejprve v Providence ve státě Rhode Island na travnatém povrchu a potom ve Washingtonu DC na Antuce. Turnaj v Rhode Island byl otcovým vůbec prvním turnajem v životě na trávě. Konal se v klubu, kde na něj přímo kýchlo období jeho profesionálních let. Ve staré prostorné jednopatrové dřevěné klubovně, která dříve musela být skvostem tenisového klubu, byly rozvěšené nejrůznější fotografie tenisových velikánů, včetně dobře známých kolegů profesionálů z 30. let. Josef, který otce na turnaje přihlásil, vypráví o jeho účasti toto.
1: Tentokrát tatínek přiletěl do Spojených států amerických sám. Já jsem ho vyzvednul na letišti v New Yorku. Půjčil jsem si tam auto, abych ho mohl snadněji vozit z místa na místo a všechno bylo připraveno proto, aby tatínek mohl vyvinout maximální úsilí k dobré reprezentaci Československa. Asi 3 dny jsem tatínka připravoval na turnaj tím, že jsem ho trénoval na tomto neznámém povrchu trávě. Nejdříve nám to moc nešlo, protože jsme na trávu nebyli zvyklí, ale po nějakém čase jsme se zlepšili. Tatínek si koupil ty nejlehčí tenisky a běhal jako za mlada. Ale po několika zápasech měl mnoho bolavých svalů, které tento nápor nevydržely. Tatínek se však nevzdal. Dostal se až do finále, ve kterém ale jeho bolesti vykonali své a on prohrál. Finále bylo filmováno a po zápase obklopili pracovníci televize finalisty a žádali je o komentář. Tím, že byl tatínek z Československa, byl pro reportérku velice atraktivní. Když tedy dostal slovo, nezaváhal ani okamžik. Hned děkoval Pánu Bohu za to, že se dostal až do finále a zmínil svoji radost ze života s Pánem Ježíšem Kristem. Kdyby reportérka interview neukončila, tatínek by ve svědectví pokračoval daleko déle a možná, že by se ten jeho komentář rozrostl v celé kázání. Všechno však tatínek udělal vkusně a lidé kolem se jenom v údivu usmívali. A protože měl otec po svém návratu zpět do vlasti interview do novin, uvádím z něho následující část. Organizátoři turnaje Miloše Šolce neznali. Aby odhadli jeho tenisovou dovednost, uspořádali den před zahájením klání tréninkový test, exhibici. Soupeřem mu byl dvojnásobný vítěz tohoto turnaje Jack Stetton, letos vyhrál po třetí, který je již 84letým kmetem. Je to úžasný běžec na trávě, na níž míček téměř nevyskočí. To umí. Jako téměř vždy i tentokrát potřeboval pan Scholz 3 hry na rozehřátí. Z 0-3 a 1-4 dokázal vyhrát 6-4. Ve druhém setu byl úspěšnější Stetton. Vyhrál 6-3. Pak přišel za československým tenistou a řekl: omlouvám se, ale zítra začíná turnaj a přece nebudeme plýtvat silami. Třetí sadu již nehráli. Miloš Scholz měl v prvním kole volný los. Ve druhém kole se utkal s Thompsonem, který hrával profesionálně golf. Dovolil mu jediný game. Pak přišla veliká bitva. Několikanásobný mistr Spojených států amerických ve skvoši byl nasazen jako druhý a byl označován za černého koně soutěže. S malým Čechem s jistou rukou prohrával v prvním setu po zkrácené hře. Scholz vedl ve druhém dějství 2-1, když Tarangioli pro vyčerpání vzdává. V semifinále stojí proti sobě bývalý sprinter a hráč amerického fotbalu Pell a snad nejmladší profesionální trenér tenisové historie Brňan Scholz. Jeho voleje, half voleje a returny jsou jedovaté a účinné a tak vyhrává 6-2. Také ve druhé sadě Pelli uhrál pouze 2 gemy. Loňský finalista je zklamán. Český stařík se ve finále rve se Statenem. Nedokáže však zopakovat výkon z exibice. Snad hraje roli i to, že se hrál na cestě do finále o nějaký ten gem víc než Američan. V jejich věku je každá další hra namáhavější. Přesto lidé po skončení finále Staten-Scholz 6-4, 6-2 oběma tleskají. Tenisoví příznivci tleskají, kroutí nevěřícně hlavou nad tím, co ti to dohromady 165-letí tenisté dokáží. Vítězství patří jednomu, potlesk oběma. Obdiv pak všem, kteří na tomto otevřeném šampionátu Spojených států startovali. Travnatý dvorec byl pro české kazatele stříbrný. Loučíme se. On se na chvilku zamyslel, aby pak řekl: Bůh s vámi. Víte, že patříte k těm málo lidem, kteří se se mnou před svým odchodem od nás nepomodlili? Snad příště.
0: Já jsem přijel na finále autem z Toronta. Prostředí klubu, organizace, noblesnost a veliká bojovnost hráčů mne zaujaly na nejvyšší míru. Bratr se vracel pro své povinnosti do Texasu, otce jsem se tedy ujal já a vezl jsem ho na druhý turnaj do Washingtonu DC. I v tomto turnaji se otec střetl se Statenem. Byl to tentokrát dříve než ve finále. Jednalo se opět o výborný zápas. Zvláštností však bylo, že si soupeři soudcovali sami a já velice brzo zjistil, že na to nestačí. Otec, který neměl dobrý sluch a neuměl komunikovat užívanými gesty, ztrácel řadu bodů. Při svém bedlivém sledování zápasu jsem za plotem opravdu trpěl. Očekávaná veliká bitva se nekonala a otec odešel z kurtů Army Navy Country Clubu poražen. Na prohře se do jisté míry podepsali i zdravotní potíže z předchozího turnaje. V roce 1893 byl založen první český lawn tenisový klub. O 100 let později se tedy vzpomnělo tohoto významného výročí. Otec byl k oslavám samozřejmě pozván a něco z nich popisuje takto.
2: Byla to nepopsatelná životní pohoda. Setkání s tenisovými reprezentanty při slavnosti z tého výročí trvání českého lawn tenisového klubu. To bylo radostných setkání, pozdravů, úsměvů, když se staří matadoři po letech setkali. Přijel i Jarda Drobný z Londýna, byli tam i mladí Kodeš, Šmíd, Složil a celá řada dalších a dalších. Jedno setkání však bylo pro mne zvláště potěšující a radostné. Byl jsem obklopen řadou přátel, když se ke mně dostal s nádherným úsměvem muž, který se představil jako otec Tomáše Šmída. A potom pokračoval: musím vám říci, že o Tomášově sportovní kariéře jste vlastně rozhodl vy svým tenisovým uměním. Osobně jsem pěstoval lyžařský sport. Vaším tenisem v roce 1953 jsem však byl okouzlen. Váš tenis byl přehlídkou správných postojů, elegance, sportovní lehkosti a ušlechtilé radostnosti. Hrál jste tehdy exhibici se Zábrockým ve Františkových lázních a já jsem od té doby s rodinou přesedlal z lyžování na tenis. Toto ve mně vyvolalo takovou vlnu radosti, že jsem pana Šmída objal, jak jsem si často přál obejmout jeho syna Tomáše, ke kterému jsem vždy pocitoval jakýsi otcovský tenisový vztah. Často bych ho rád objal, když jsem mohl obdivovat a oceňovat nejen hru, ale i ten nádherný ponor do kouzla tenisového umění, které každému poctivému tenistovi s vysokým úrokem vrátí vše, co mu závodník obětuje. Teď, jako bych porozuměl pramenu hlubokého přátelství, jímž jsme byli poutáni.

Když toto píši, sedím v přepichovém třípokojovém bytě v Praze na Vinohradech, Chorvatská 12, kde s rodinou žijeme od 45. roku. Byt je v pátém podlaží s krásným výhledem na Prahu. Jakou jsem měl matku, takovou mám manželku. Ani jedné, ani druhé, říkám poctivě, nejsem hoden. Ale dobrý a dokonalý Pán Bůh s námi nejedná podle našich zásluh, ale podle svého nekonečného milosrdenství. Jak málo Pán Bůh od nás žádá a jak mnoho nám dává jen za poslušnost a plnění jeho svatých přikázání, o nichž apoštol Jan říká, že nejsou těžká. Nejsou těžká pro ty, kdo Pána Boha milují poslušnou láskou. Tak tu sedím v krásném bytě, vzdychám a říkám, ach, pyšní a hříšní Pražané a celý světe, kdybyste se obrátili k Pánu Ježíši Kristu v upřímném pokání a přestali lhát, krást, cizoložit a začali chodit na učení písma, nemuseli byste utíkat za hranice, ale slavili byste svého Pána, Stvořitele, doma. Milovali byste své bližní a budovali království Boží doma a ne v cizině, protože domov nic nenahradí.

0: Po 12 letech své kazatelské služby v torontském sboru jsem stál před vážnou otázkou, zda pokračovat v důsledně české a slovenské duchovní práci, anebo uplatňovat ve sborovém životě, zvláště při bohoslužbách, také angličtinu. Do této situace přišel z Prahy dotaz, zda bych byl ochoten kandidovat na kazatele ve Vinohradském sboru. Tehdejší kazatel Bohuslav Procházka na podzim roku 1993 ze zdravotních důvodů práci opouštěl a sbor se dostal do složité situace. Pán Bůh mi dal jistotu, že kandidovat mám. Koncem roku jsem byl v Praze zvolen. Torontskému sboru jsem podal rezignaci ve vědomí, že Pán Bůh dá sboru svého služebníka. Situace byla totiž docela jiná než v době mého nastoupení do sboru v roce 1981. Mé přesvědčení se ukázalo správným, sbor nakonec volil ze tří možných kandidátů. Ve Vinohradském sboru jsem nastoupil 1. dubna 1994, ale rodinu jsem musel nechat dočasně v Kanadě, protože děti neměly ukončená studia. Nebylo to snadné rozhodnutí, na manželku bylo takto vloženo velké břemeno. S pomocí Boží byl však rok odloučenosti překonán a manželka spolu s Davidem a Esterkou se přistěhovali za mnou. Miloš však již rok předtím vstoupil do manželství a pro své učitelské povolání zůstal v Kanadě. Otec i matka se z mého návratu velice radovali. Po dobu 10 měsíců odloučenosti od rodiny jsem bydlel u rodičů, protože se sbor rozhodl k adaptaci kazatelského bytu. S rodiči jsem prožil vzácný čas, ve kterém mi otec s matkou v duchovní službě všemožně pomáhali. Nikdy nezapomenu na jejich důslednou účast na všech sborových akcích, včetně pomoci při adaptaci kazatelského bytu. Otec zpočátku mýval biblické úvody při modlitebních chvílích v úterý večer nebo v neděli před shromážděním. Během společných modliteb v rámci bohoslužeb se pravidelně modlil k užitku všech přítomných. Občas mne doprovázel na pastorační návštěvy a často se mnou jezdil do kazatelské stanice v Bělé pod Bezdězem. Taková cesta autem začínala otcovou modlitbou, která se někdy protáhla na 20 i více kilometrů naší jízdy. Samozřejmě jsme mohli společně trávit volný čas hraním tenisu nebo cestami na chatu. Velice jsem si vážil pravidelné účasti rodičů na čtvrtečních ranních modlitebních chvílích, které začínaly v 6 hodin. Jak přibývala léta, ubývalo rodičům sil a přibývalo neduhů. Po čase již nemohli chodit na ranní modlitební chvíle. Došlo i k tomu, že mne otec požádal, abych ho při bohoslužbách nevyvolával k modlitbě, protože se mu někdy stalo, že ke své modlitbě přidal modlitbu Otčenáš a při ní vynechal určitá slova. Nechtěl tím mást ostatní. V létě roku 2004 si matka zlomila krček stehenní kosti a otec začal chodit do shromáždění sám. Postupně přibývalo nezbytné péče o rodiče, ve které mi byla velikou pomocí manželka s dcerou a samozřejmě moji sourozenci v době svých návštěv. Za svým návratem z Kanady, i když nebyl lehký, vidím zvláštní boží řízení. Nejen v souvislosti s prací v milovaném Vinohradském sboru, ale také ve službě rodičům. Pro mé sourozence bylo téměř nemožné, aby se vrátili. V mém případě to bylo možné právě v souvislosti s nastoupením do Vinohradského sboru. Bratr Josef přijížděl do Československa hned po změnách v roce 1989 a později do České republiky s nejrůznějšími skupinami křesťanů, aby přibližovali studentům na středních školách křesťanství a zajímavosti o Spojených státech. Píše o tom takto.
1: Tatínek se velice rád naší služby ve školách zúčastňoval. Když dostal příležitost, tak vždycky studentům svědčil o boží lásce a také se jim pochlubil, jak mu Pán Bůh žehnal v jeho sportovním úsilí. Občas jsem tatínka musel upozornit na to, že jsme omezeni časem a že také ostatní členové skupiny by rádi něco řekli. Musím však dodat, že tatínkovi příspěvky studenti vždy vřele přijímali. Jeho nadšení bylo nakažlivé. Po misijních cestách jsem si většinou udělal čas, abych strávil nerušený čas s rodiči. Obvykle jsme zajížděli do Jizerských hor, kde jsme se mohli trochu vzájemně užít. Já si šel zaběhat do lesů, maminka vařila, užívala si zahrady, tatínek se převlékl, zašel do dílny a něco tam kutil. Tam trávil někdy i hodiny. Další místo, které jsme příležitostně navštěvovali, byl Špindlerův mlýn. Bydleli jsme tam několik dnů v hotelu a užívali si dovolenou. Chodili jsme společně na procházky a společně vzpomínali na staré časy. Rodiče ve Špindlerově mlýně dříve hrávali tenisové turnaje a já tam byl jednou na týden s hokejovou Duklou Litoměřice.
2: Na svého otce vzpomíná dcera Bohumila.
3: Často jsem volala z Texasu do Prahy, abych rodiče slyšela. Tatínek v poslední době už špatně slyšel. A když vzal telefon, ani nečekal, co řeknu, ale hned mne ubezpečoval, že se mají s matinkou chvála Pánu Bohu dobře. Že si žijí jako v nebi, že jim nic nechybí a mají vše, co potřebují. Tatínek mne oslovoval Bobčenko. Vím, že mne měl velice rád. Tatínek nám vštěpoval do srdce, abychom se nikdy nevzdalovali od církve. Když jsme s manželem v roce 1969 zůstali v cizině, hned jsme vyhledali sbor, který nám pak částečně nahrazoval rodiny, které jsme ztratili emigrací. Těšili jsme se z obecenství bratří a sester v Berlíně a nyní jsme Pánu Bohu vděční i za sbor ve Fort Worth. Tatínek se často modlil za všechna vnoučata a vždy je jednotlivě jmenoval. Jeho modlitby nezůstaly nevyslyšené. Všichni jeho vnuci a vnučky jsou vyznávající křesťané. Cítím stejnou zodpovědnost za svá vnoučata a modlím se za ně. Každou neděli prožívám velikou radost, když je vidím vycházet z nedělní besídky.
2: Vzpomínky dcery Renaty.
4: Vzpomínka na tatínka, o kterou se chci rozdělit, je spojena s jednou z nezapomenutelných kapitol mého života. V prosinci 1994 jsem byla na lékařském vyšetření, při kterém bylo zjištěno, že mám rakovinu tlustého střeva. Žili jsme tehdy s rodinou ve Spojených státech, rodiče byli v Praze. Čekala mne tedy operace a když jsem ještě před operací telefonovala do Prahy, abych rodičům sdělila, že budu druhý den operována, neváhali ani na chvíli. Objednali si letenky a za nějaký týden přiletěli za námi. Tatínkovi bylo tehdy 83 let, mamince 75. Po operaci mi bylo sděleno, že musím podstoupit poměrně agresivní roční chemoterapii, která probíhala každý měsíc po dobu celého týdne. Když jsem s terapií začala, byli už rodiče u nás. Nikdy nezapomenu na to, jak mě tatínek před každým odchodem do nemocnice objel a svým neopakovatelným způsobem se za mne modlil. V těch chvílích jsem si uvědomovala, jak je vzácné mít dobrého a milujícího otce, který se mnou sdílí moji víru v Pána Ježíše a uvádí mne svými modlitbami do plného vědomí Boží přítomnosti. Tatínek byl nejen dobrým manželem své milované manželky, otcem svých čtyř dětí a kazatelem několika sborů. Byl pro mne a pro mnohé jiné duchovním vůdcem vzácných kvalit, které dnes v našich zborech tolik potřebujeme. Mezi otcovými modlitbami je také tato. Svatý Pane, ty trojjediný, ty jsi nás rozveselil stavem našeho dítěte, Renaty Šolcové, Vožehové, ale hlavně tvého dítěte. Slavně se staráš, ó Pane, o všechny své dítky. My všichni, kteří jsme se modlili a kteří se modlíme ustavičně, těšíme se z vyslyšení více než ona sama. Naše vzájemná radost je nevýmluvná, ó Pane. Přijmi, prosíme, naši neumělou chválu za skutečnost, že nemoc Reníčky není k smrti, ale k slávě tvého jména. Děkujeme za moře lásky z výsosti, které nás zde zaplavilo. A nejen nás, ale i všechny naše milé od nás vzdálené, tímto novým požehnáním z nebes.

To, že otci tělesných sil ubývalo, ukazovalo se nejjasněji na kurtě. Naposledy si zahrál asi dvakrát v roce 2005. Pak ale již prohlašoval, že se chce pouze dívat. Chodívali jsme každodenně asi kilometrové kolečko Dykovou ulicí k Vinohradské vodárně a Korunní ulicí zpět. Když je absolvoval bez zastávky, svědčilo to o jeho dobré formě. Pravidelně však poznamenával, že jsou zde léta, o kterých Písmo svaté říká, že v nich není zalíbení. U vodárny se mne často ptával, nezajdeme do sboru, není tam něco? Sbor byl prostě součástí jeho života. Při procházkách byl do mne zavěšen a říkával, toho jsem se nenadál, že mne bude muset syn jednou vodit. Vždy podle mne srovnal svůj krok, dříve než jsem srovnal svůj podle něj. Bylo to pro mne tak silné svědectví o jeho pokoře, že to ani nemohu náležitě vypsat. Kdykoliv jsem si při návštěvě v jeho bytě oblékal kabát, tak mi do něj pomáhal, byť jsem mu chtěl tuto práci ušetřit. Když ležela matinka samostatně v jídelně na nemocničním zvedacím lůžku, spával na manželské posteli sám. Na nočním stolku mýval Bibli, na prázdné posteli vedle sebe raketu. Nešlo mi to zpočátku moc dohromady. Později jsem pochopil, že zatímco Bible byla jeho duchovním pokrmem, raketa symbolizovala jeho pracovitost a boží životní cestu. Ke konci života ztrácel v důsledku šedého zákalu zrak natolik, že již nezvládal číst Bibli ani s velkými písmeny. Dokonce nebyl schopen identifikovat sebe a manželku na svatební fotografii. Když jsem mu sjednal operaci, těsně před termínem prohlásil, že již chce s tímto neduhem zůstat a operaci jsem musel odříct. Den před smrtí, vlastně v den upadnutí do komatu, byl ještě na bohoslužbě, při které kázal Josef, který přijel, aby mě pomohl v péči o rodiče. Otec se s mnohými po bohoslužbě přátelsky loučil, ale během dne si bratrovi stěžoval na bolest na hrudi. Odpoledne jsme přišli k mým rodičům s Vovkaničovými a otec při pohledu na jejich čtyřměsíční dcerušku svou pravnučku Beatrice prohlásil. Jedni přicházejí a druzí odcházejí. Josefovi pak v soukromí řekl, že se rána nedočká. Před 23. hodinou se zhroutil na toaletě a přes hodinové úsilí zdravotníků se ho nepodařilo přivést k životu. Skonal po půlnoci 15. ledna 2007. Kdybych měl duchovně charakterizovat poslední roky otcova života, řekl bych, že se jednalo o školu pokory. Měl nejrůznější drobné i větší tělesné potíže, ve kterých se neobešel bez pomoci druhých. S humorem říkával mladším, ať se varují dožít takového věku jako on. Upřímně si kladl otázku, proč si ho Pán Bůh k sobě stále nebere. Byla zatím asi právě ta zmíněná škola pokory a snad i to, abychom se my mladší od něj učili, jak ji absolvovat. Ale druhou odpovědí je, že nám pozůstalým chtěl Pán Bůh dopřát čas se s ním radovat z jeho přítomnosti mezi námi. Po roce a půl, 15. srpna 2008, si Pán Bůh odvolal do nebeského domova i naši drahou matinku.

Na otce budu vždy vzpomínat jako na modlitebníka. Vybavuji si v této souvislosti dvě naprosto neočekávaná svědectví dvou kazatelů. Obě se odehrála v Kanadě, tedy daleko od domova. Při jednom pohřbu v Mississauga v Kanadě jsem se setkal s českým kazatelem, kterého jsem dříve neznal. Byl mě představen jako adventistický misionář působící mezi domorodým obyvatelstvem. Měli jsme společně posloužit slovem nad rakví vynikající pěvkyně českého původu, manželky známého redaktora Kanadských listů, pana Janečka. Když tento misionář uslyšel mé jméno, po chvilce zamyšlení mi řekl, že pamatuje na modlitbu mého otce, když ještě žil v Československu. Byla to taková modlitba, řekl, na kterou se nedá zapomenout. Podobně hovořil o nezapomenutelném zážitku z otcovy modlitby kazatel Daniel Vidlicka z Clevelandu v Ohio. Ten se zúčastnil jednoho pohřbu v Československu, na kterém se otec modlil. Při své modlitbě na hřbitově si nejdříve rozprostřel pod kolena bílý kapesník a pak se začal modlit takovým způsobem, jako by nebe nad ním bylo otevřené. I on vyznal, že na jeho modlitbu nemůže zapomenout. Otec vyznával, že jeho auto bylo vždy nejen kazatelnou, ale i pojízdnou modlitebnou. Mnozí stopaři a více stopařky opouštěli tuto pojízdnou modlitebnu a měli v očích slzy vděčnosti za slova svědectví, kterého se jim dostalo. Samému Pánu Bohu patří za vše čest a sláva. Od otce jsme mnohé vědomně a někdy i nevědomně přejali. Když jsem například v Torontu přijel na letiště pro doktora Jaroslava Jerry Zemana a v autě jsem začal docela samozřejmě modlitbou, poznamenal tento vzácný host, kazatel a univerzitní profesor, že toho v životě mnoho prožil, ale modlitbu při přivítání v autě na letišti ještě nezažil. Otce si dále vybavuji jako horlivého svědka Pána Ježíše Krista. Když jsme byli přítomni takové události, nevždy jsme to v dětském věku přijímali v klidu a s vděčností. Byli jsme často nesví a bylo nám až úzko, protože nás otec často chtě nechtě do svědectví vtahoval. Později jsme se však do takových rozhovorů již sami spontánně zapojovali. Mne však otec uměl někdy i vyzvat k zaspívání duchovní písně, aniž jsem nezeptal, zda jsem připraven. Otec byl příkladem chválícího křesťana, a to nejen na modlitbách, ale i ve zpěvu. Ač neměl hudební vzdělání a neměl ani nejlepší hudební sluch, hudbu opravdu miloval. V autě s matinkou vozili zpěvník duchovních písní a při cestování často zpívali. Jeho zvučný hlas mi někdy při zpěvu zazní v duchu i nyní po jeho smrti. Matinka měla dobrý hudební sluch a on vítal, že se jí může držet. Byla mu tak i v tomto dědictvím od Hospodina. Z možných dalších charakteristik ještě zmíním jednu. Její čestnost. Sport učí být čestným. Když není sportovec, tenista čestný, tak se mu to vrátí, protože i soupeř přestane být čestný. Tím spíše musí být čestní boží lidé, když vědí, že jsou pod vládou spravedlivého Pána. Nebudu tudíž uvádět žádný příklad, protože všechny projevy otcovy čestnosti byly naprosto samozřejmé. Uměl však navíc statečně nést případnou podezíravost druhých, ke které mohlo snadno dojít, když disponoval většími obnosy svými nebo svěřenými. Mluvit o tatínkovi však nelze bez poukázání na matinku. Pán Bůh mu v matince dal jedinečnou pomocnici, která svoji roli naplňovala s obdivuhodnou radostí a pokojem. Otec věděl, že může přivést domů hosty, a to i ve větším počtu. To, že jsme si později jako mladí lidé mohli přivést domů i my přátelé, včetně celé mládeže, toho si vážíme teprve s odstupem let.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Miloš Šolc mladší nedávno vydal druhou knihu, ve které líčí svůj život. V brzké době bude připravena k poslechu. Dnes od 12.15 otevřeme první díl knihy Plavčík Žán.

Ivan Krasko, vlastním jménem Ján Boto, byl slovenský básník, prozaik, překladatel, představitel literární moderny. Aktuální hodinu vysílání Rádia 7 zakončíme jeho zhudebněnou básní, a to v podání Simi Magušinové.

0: opodstatněně.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Minula čtvrtá hodina. Na Rádiu 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 9. září. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. O tom, jak dětem i sobě ulevit při návratu do školy, bude řeč v následujícím pořadu.
1: Rozmarína. Život

0: Vítejte v Rozmaríně na Rádiu 7 v pořadu o vztazích a rodině. Já jsem Klára Literová. Téma dnešního povídání je pro mnohé aktuální, protože máme září, začátek školního roku, a tedy pro rodiny, které mají děti školou povinné, je to čas těšení, ale zároveň stresu, zvláště toho raního a někdy i slz. Jak to zvládnout a co pomáhá? Dnešním hostem je maminka 3 dětí.
1: 4.
0: Maminka 4 dětí, psycholožka a rodinná terapeutka z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Marie Hlaváčková. Maruško, vítej.
1: Dobrý den.
0: Maruško, ty sama si máma školou povinných dětí. Kolika?
1: 4.
0: Všech 4. Mm-hmm. Jak u vás vypadá začátek září u vás doma?
1: Děkuju za tu otázku. U nás to vlastně letos bude zajímavější asi než jiné roky, protože my máme děti poprvé v rozmezí všech školních stupňů. Máme prvostupňáčka, který jde do 3. třídy, kluka na 8. gymnáziu, ale na té nižší části, takže vlastně jde jakoby do 8. třídy, pak jednoho středoškoláka a nově jednu vysokoškolačku. Takže máme opravdu jako paletu, vyšlo to úplně krásně pro ten rozhovor, máme paletu všech možností, které se nabízejí, ještě školkáčka bychom mohli mít. Takže jsem na to vlastně hodně zvědavá, jak to bude vypadat. Standardně to bývá tak, že je to chaos, je toho hodně, je hodně informací ze všech stran a člověk se mezi nimi musí nějak začít orientovat. Mm-hmm. Jak to bude letos? Já trošku doufám, že ta nejstarší už si to bude řídit sama, ale na druhou stranu nastupuje na tu instituci taky poprvé, takže možná budeme taky nějaké věci korigovat, jak se přihlásit, jak se co stihnout v zápise a tak dále. Takže je to vlastně asi podobné jako u těch menších.
0: Obě budete seznamovat.
1: Budeme se s tím obě seznamovat, přesně tak.
0: No a kde cítíš na začátku školního roku největší pnutí? V čem nebo u koho z rodiny to u vás drhne?
1: Já myslím, že ze začátku u mě a posléze u dětí. Pro mě je největší stres nebo největší nárok ten začátek, abychom měli všechny pomůcky doma, aby měli všichni sebou všechno, co mají mít, abych věděla, kdo, kdy, kde má být, v kolik se vrací, jak to prostě organizačně všechno zvládnout. A ve chvíli, kdy se tohle trošku zaběhne, tak já se tak sklidním. A naopak na děti to dolehne, protože prostě najednou už je to tak, že to takhle je a bude to takhle teď 10 měsíců. Takže z té euforie prázdnin a spousty volna spadnou do toho režimu, do té pravidelnosti, a to je ze začátku náraz, než si zase zvyknou na to, že

0: pohodě. Tak taková ta první vlna, když si uvědomí, oh, a teď už je to vlastně zase až do června, tak ta je dlouhá, no. Nebo ta je náročná.
1: No a tobě pomáhá co zvládat přechod z volných dní, prázdnin do pravidelného režimu?
0: Mně hodně pomáhá všechno si napsat. Mně osobně. Jo, já si vyrábím takový seznamy, kde si píšu dítě, dny v týdnu, kde, jak vypadá jeho rozvrh, nebo třeba jenom od kolika do kolika má, co potom následuje. A, takže si dělám, abych si to nemusela všechno pamatovat, tak si dělám na ledničku takový rozvrh času toho, kolik dětí v průběhu dne stráví kde, v jaké instituci. Jestli potřebují převoz, nebo jestli si dojedou sami, což už naštěstí ty velký si dojedou sami, ten nejmladší ještě potřebuje často převoz. Tak to mě hodně pomáhá a zároveň mít nějaký čas a prostor, kde si spolu sedneme s těma dětma a řekneme si vždycky, co je potřeba na další den. To, jo, taková nějaká struktura toho, jak to udělat, abychom všechno zvládli v nějakých normách, no, toho tak, jak je to potřeba.
1: A snažíte se co nejvíc nachystat ještě před začátkem školního roku pomůcky, takový ty materiální, nebo už si asi trošku říct, kdyby ty kroužky mohly být, aby ta koordinace potom byla lepší, nebo to necháváš až na začátek?
0: Snažím se, když jdu do obchodu, tak nakoupit prostě 10 takových sešitů, 10 takových sešitů, 10 takových sešitů, mít náplně do pera, mít tušky doma. Prostě tuhle zásobu doma mít, přestože nevím přesně, jak ty velikosti těch sešitů a kolik listů a tak budou odpovídat, tak si říkám, že to tak strašně nevadí. Takže to dělám tak, že když je to v akci, tak prostě jdu a nakoupím toho ten balík. A ono to tam případně vydrží do příštího školního roku, nebo se to používá v průběhu roku vlastně pořád pryč. Takže ano, částečně se snažím být připravená. Tak snažím se mít třeba v průběhu prázdnin vyprané školní aktovky. Myslela jsem v průběhu prázdnin na to, aby opravdu děti všechny svoje staré sešity prošly, vyhodili, nebo to se chtějí nechat tak, aby si nechali. Ale aby trošku v tom byl nějaký systém, tak o to jsem se snažila v průběhu prázdnin. Aby prostě jsme nenašli 1. září plesnivou svačinu. A co ještě hlídám na začátku školního roku, jsou boty. Protože oblečení na tělocvik a pomůcky na konkrétní kroužky se potom ladí až v průběhu. Ale aby všechny naše děti měly boty správné velikosti, tak o to se snažím už v srpnu.
1: To je pravda. To je důležitý. Noha roste.
0: Je to tak, noha roste, zvlášť u těch pubertálních kluků velmi rychle. My stejně zjistíme, že nám něco chybí, jo, ale abychom prostě věděli, kde mají děti klíče, kde mají děti čipy na oběd, tak aby jsme to zhruba měli na nějakých kopičkách, to se snažím. No.
1: A jak obecně zvládáš stres a nervozitu? Máš nějaký tip pro posluchače?
0: Já osobně těžko, ale tip určitě mám. Mně přijde důležité, nebo první krok, co je zásadní, mi přijde, že je všimnout si, že jsem ve stresu. Jo? Obecně ta všímavost k emocím, k prožívání je podle mě něco, co je velmi jako důležité. A tím to začíná. Pokud si nevšimnu, že vlastně reaguju nestandardně, protože jsem ve stresu, tak s tím těžko můžu něco dělat. Takže první krok je učit se všímavost sám k sobě, k vlastním myšlenkám, vlastním tělesným pochodům, k vlastním prožívání, a nebo mít někoho, kdo mě laskavě upozorní. Takové zrcadlo, což právě pubertální děti umějí hrozně dobře, i když to není vždycky úplně laskavé, ale vlastně naše děti třeba jo, přijdu a řeknou mami, Uber, je to dobrý. Tak to je něco, co hodně pomůže. Jo?
1: Podaří se ti ubrat?
0: Zastaví mě to. V tu první chvíli mi to zase říkám si, aha, jedu, válcuju, prostě tlačím třeba, jo? A to mi pomůže, že vlastně říkám, aha, možná nemusím, možná je někde něco, proč to tak vlastně je, co se mi to vlastně děje, a začnu tu situaci nějak analyzovat, jo. Co ještě potom funguje, když si toho všimnu, tak mě pomáhá nějaký dechový cvičení, nádech, výdech, trošku se sklidnit, trošku srovnat, dát prostor tomu přemýšlení, aby se nastartovalo. Jo, protože jak člověk jede pod vlnou nějakého tlaku nebo emocí, tak vlastně to racionální bývá oslabené. Tak abych mu dala čas, že se může vlastně nějak nahodit, tak trochu pomůže se zastavit, nadechnout, protáhnout, srovnat si myšlenky a začít si prioritizovat, co vlastně v tuhle chvíli má smysl, co je to důležité, co můžeme odložit a tak.
1: Tak to zastavení, to je asi nejdůležitější, aby se člověk převedl ty emoce do té racionality. Viď?
0: Ale myslím si, že jako to někdy nejde bez toho vnějšího upozornění. A je jenom hrozně fajn třeba si i s někým nastavit, pokud o sobě člověk ví, že to tak má, aby právě mu někdo dal nějaký signál, jo? Aby to nebylo jako, co zase děláš, protože pak je to emoce na emoci a vlastně neřešíme původní problém, ale vztekáme se na sebe vzájemně. Ale nějaký jasný, jednoduchý signál, mami dost, dobrý, jo, uber, je to v pohodě. Jenom tak velmi jemně, jo? Nebo od partnera nebo něco. Myslím, že to zvládáme dobře, nemusíš to hrotit. Tak jako velmi v klidu, tak to je něco, co třeba mně pomáhá. Ale když už mi to pak někdo řekne a sám je přitom v emocích, protože se cítí někam natlačený, tak to samozřejmě spíš je potřeba potom s tím pracovat dál. No je to, někdy to způsobí kolizi.
1: Můžeme přidat i pohled učitelů. S jakými výzvami do nového školního roku vstupují oni?
0: No, to je jako otázka, která nevím, jestli je úplně na mě. Možná je spíš na ty učitele. Nicméně já si myslím, že to mají vlastně v něčem paradoxně jako výrazně těžší. Protože oni jedou z relativního klidu, kdy se starali třeba o sebe, o svoji rodinu, o nějaké svoje prázdninové aktivity, do situace, kdy jsou vystavený obrovskému množství lidí. Jo, to je z 0 na 100, možná spíš z 0 na 1000, jo, protože mají před sebou 20 až 30 dětí. K ním 20 až 30 rodičů, pokud reaguje třeba jenom jeden z rodičů. Někdy ale komunikuje maminka i tatínek, takže je jich ještě mnohem víc. Do toho vedení školy a spoustu kolegů v práci. Takže bych řekla, že i pro velkého extroverta je to prostě náraz. Jo? Byť je člověk rád mezi lidmi, tak to je prostě najednou obrovská masa. A se všemi musí nějakým způsobem komunikovat. Takže to mi přijde, že je jako jedna věc, na kterou je potřeba nějak se adaptovat, nějak s ní počítat. A pak samozřejmě jako spousta těch dalších věcí, jako když my se vracíme z dovolené, jo. To znamená, děti nám přes prázdniny třeba nějak vyrostly, nějak se změnilo jejich nastavení v něčem, někdo se s někým ká nebo neká, jo. Prostě najednou ty děti budou, víme do čeho jdem, ale zároveň ty děti můžou být jiné. Zároveň třeba už víme, že tam máme některé děti, se kterými je ta spolupráce komplikovaná. Takže jsou to zase výzvy, jak to budeme zvládat letos, jestli nám to půjde, nebo jestli to bude drhnout. Stejně tak v komunikaci s rodiči. Jo, vlastně je tam, myslím si, spousta výzev. Je moc hezký, že učitelé ty prázdniny mají, že mají takovou možnost odfrknout si, ale na druhou stranu ten start si myslím, že pro ně možná v něčem je náročnější než pro lidi, kteří mají jenom těch klasických 4-5 týdnů dovolené a nějak to v průběhu těch prázdnin dělí na kratší časové úseky.
1: A co učitelům ze strany rodičů nejvíc komplikuje start?
0: Zase je to asi spíš možná otázka na nějakou paní učitelku nebo pana učitele, ale já vlastně, když se o tom občas učiteli bavím, tak to, co ke mně přichází, je vlastně asi to, že my jako rodiče častokrát vidíme tu situaci jenom z pohledu našeho dítěte. A zároveň jsme všichni prošli školským systémem, tak máme pocit, že tomu docela rozumíme. Ale pak přichází 20 až 30 nevyžádaných rad, kdy každý z těch rodičů by to nějak potřeboval pro to svoje dítě jinak třeba, nebo má dobrý nápad, jak by se to dalo udělat a vlastně nevidí tu situaci globálně. No a pro tu paní učitelku to někdy je vlastně další komunikační prvek, se kterým musí pracovat a počítat, že vlastně ještě těm rodičům musí vysvětlit, že by jenom stačilo, kdyby oni řekli, ne, posloucháme trošku jako ty děti, posloucháme, jak to vy myslíte, paní učitelko, protože vnímáme, že vy jste na to ten odborník. To je taková věc, o které se jako nejvíc mluví, že vlastně všichni do toho umíme dobře těm učitelům mluvit. A pak ještě si myslím, že může být druhá věc, a to je nějaká jako časová hranice, kdy jim třeba píšem. Jo, to tak mě napadá zase spíš z nějakých třídních schůzek u mých dětí, že paní učitelka vždycky upozorňuje, jsem na WhatsAppu, jsem vám k dispozici, ale do 8 do večera. A ještě to bych řekla, že je jako velmi vlastně benevolentní. Jo. Dodržovat pracovní dobu i v rámci té komunikace s učitelem mi vlastně přijde, že je vůči němu velmi fér z naší strany.
1: Já myslím, že to jsou výborné připomínky. Maruško, díky za pohled na začátek školního roku u vás doma a zároveň teda na pohled učitelů. A po písničce si povíme něco víc o dětech.

0: pořadu Rozmarína si na Rádiu 7 Klára Litterová povídá s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Maruškou Hlaváčkovou o začátku školního roku. Září není jen organizačně náročné období pro dospěláky, jsou to především silné emoce pro děti. Ty se musí po prázdninách adaptovat na spoustu věcí, nový zasedací pořádek, spolužáci, kteří jsou po dvou měsících zase jiní, nebo jací budou učitelé, kdy budou které kroužky, ranní vstávání, režim. Maruško, prosím, přibliž nám, co se děje v dětské psychice.
1: To je moc hezká otázka. Dít se tam toho může spousta. Myslím si, že to je vlastně velmi různorodé. Jsou děti, které zažívají prostě velké těšení a vlastně si to užívají, že jsou mezi těmi kamarády, vlastně už se nemohli dočkat, až se s nimi zase uvidí. Jsou děti, které zažívají velké obavy, velký strach z toho, jak to zvládnou, co je tam všechno čeká, jak je ty ostatní budou přijímat, jak zvládnou ten výkon, protože třeba jim to tak úplně ve škole nejde. Jsou děti, které zažívají prostě nepohodu, protože nemají školu úplně oblíbenou a mnohem radši jsou, když jsou doma ve svém bezpečném prostředí a neradi se vystavují čemukoliv v okolí vlastně. Takže je to velmi pestré, bych řekla, co ty děti můžou prožívat. Co si myslím, ale že je možná společné pro všechny, je to zase tak, jak jsme mluvili o tom u těch učitelů i vlastně možná u rodičů, ale učitelů asi nejvíc, je to zase z nuly na sto. V tom smyslu, že prázdniny jsou volný režim. Byť taky chodíme na nějaký příměstský tábory nebo sportovní nebo skautský a podobně, tak je to ale z jiného typu režimu do toho školního prostředí. Jo? Z režimu, kdy si to můžu víc dělat podle svého, vstávat si později, relativně si ten čas přizpůsobit tak, jak se mi nebo naší rodině třeba vyhovuje, versus ve škole sedím 45 minut na zadku, pak mám 10 minut pauzu a pokračuju, je to stejně. Jo? O prázdninách si trochu víc můžu vybírat, s kým se budu bavit. Tady mám předurčených nějakých 30 lidí, se kterými vlastně musím nějak vycházet, ať už se spolu bavíme víc nebo míň. Takže je to určitě o nějaké ztrátě té autonomie toho, abych si ten a svobody toho, abych si ty věci dělal po svým, víc do takového režimového a striktnějšího řádu. A to sebou taky přináší jako nějaký nahou dynamiku. Někomu to vyhovuje a pro někoho je to nárok navíc.
0: Vyjmenovala si spoustu důvodů, proč se dětem nedaří, proč jsou ve stresu na začátku školního roku. Co bys vypíchla jako častý problém?
1: Já bych asi řekla, že to spojnice mezi těmi věcmi, proč se dětem nedaří, je často nějaký strach. Strach právě z toho, jak mě přijmou druzí, jestli budu dost dobrá, jak mi to půjde. Strach z toho, jestli paní učitelka na mě není moc přísná, nebude moc přísná. Strach z nějakého selhání. Strach z toho vyjít ze svojí bezpečné komfortní zóny, kde to umím a kde je mi vlastně dobře s mýma rodičema, kamarádama, sourozencama, nevím, prostě doma. Do prostředí, které je nárokové nějakým způsobem. Ta reakce naše na strach může vyvolávat spoustu těžkostí. Jo? Ať už je to právě takové to typické bolavé bříško, nebo naopak taková ta přehnaná snaha. Musím za každou cenu. Paní učitelka řekla, že do zítřka to musím mít, tak já to teda musím přinést. A maminko, postav se na hlavu, ale prostě zítra budeme mít ty temperky všechny. A tak, jo, že jsou to vlastně takové jako dva extrémy. Jeden je nechci, nepůjdu, neudělám, stahuju se a druhý je musím 100% všechno perfektně zvládnout. Jo? A to jsou oboje reakce na strach, abych tu situaci nějakým způsobem zvládla. Buď se jí vyhnu, anebo jí teda nějak utlačím svojí kontrolou a tím, že všechno bude perfektní.
0: To, že se dítě snaží, aby nemělo neúspěch, aby všechno splnilo, tak to jsem věděla, že je reakce na strach, ale to, že uhýbá z těch povinností, že je taky reakcí na strach, tak to je pro mě nový.
1: To si myslím, že je vlastně, ale jako docela typický. Ono to vlastně vychází z takových těch zvířátkovských reflexů. Jo? Říká se útok nebo útěk mají zvířata. Jo? Když se něčeho bojím, když prostě cítím nebezpečí, tak jsou zvířata, která vždycky utečou a jsou zvířata, která jdou proti, jdou bojovat. A to vlastně je něco, co my trošku máme v přeneseném významu podobně. Buď z toho se snažím vycouvat, nějak se tomu vyhnout. A vlastně tělová reakce toho, že mě bolí bříško a u některých dětí to jde do... To těličko spolupracuje úplně perfektně, takže i naskočí teplota a tak. A přesto je to tělová reakce na stres třeba. Není to tak, že by to dítě mělo virózu. Tak je to jeden z těch průvodních jevů toho, že se vlastně potřebujeme něčemu vyhnout, že ten stres je tak veliký, že ho potřebuji od sebe nějak oddálit. A to tělíčko prostě začne spolupracovat.
0: No, ale děti neumí vždycky své pocity popsat slovy. Jak máme my rodiče poznat, že dítě je ve velkém stresu a nezvládá tu adaptaci?
1: Já bych řekla, že se to dá trošku poznat podle toho, že dítě má ty emoce takové zjitřené, jo? Tak jako intenzivnější, ale může to být vlastně intenzivnější na různé strany právě. V tom smyslu, že buď jsou častější pláče, výraznější pláč, reaguje na z našeho pohledu drobné podněty výrazněji, větší vzteky, a nebo naopak je to dítě staženější, než bývá obvykle. Jo, je vlastně takový jako zaražený, musíme ho hrozně popostrkovat, aby něco šlo udělat. Právě je takový jako, řekli bychom v dnešním, já sice prokrastinuje, jo? Je takový vlastně jako zaseknutý trošku. Jo? Mm-hmm. Tak to všechno můžou být nějaké průvodní jevy toho, že se něco trošku děje.
0: No a jak bychom s dětmi měli mluvit, když zjistíme, že je toho na to dítě moc a že cítí, že někde selhalo?
1: Já myslím, že tam je to vlastně podobné jako u spousty dalších emocí. My jsme byli hodně, nebo moje generace byla hodně zvyklá na to, na takové ty fráze, jako neboj, to bude dobrý, a kluci nepláčou, to dáš a zaber a tak. A vlastně dneska se mnohem víc přikláníme k tomu věřit dětem, že to, co prožívají, opravdu prožívají. Jako dát tomu důležitost v našich očích. Jo? Protože naše prožívání je něco, co nás, co vlastně ovlivňuje naše chování. To, jak se cítím, velmi ovlivňuje to, jak se následně budu chovat. Jo? A validizovat nebo pro to dítě říct, ano, já vnímám, že ti fakt není dobře, že si to nevymýšlíš a že to cítíš vlastně správně, je hrozně důležité. Protože potom se to dítě začne cítit od nás přijaté. A ve chvíli, kdy se cítí přijaté, tak s tím můžeme začít nějak pracovat.
0: To znamená dát mu najevo,
1: že vidím, že mu není
0: dobře.
1: Že ho
0: beru vážně. Mm-hmm,
1: přesně tak. To znamená, hele, já vidím, že se teď něčím trápíš třeba. Je toho moc ve škole? Nebo co se vlastně děje? Nebo asi chápu, že jsi teď naštvaný, nebo smutný, nebo že ti teď asi není dobře. Možná, že mě by v této situaci taky nebylo dobře. Pojďme si o tom povídat, co bychom pro to mohli udělat, aby se to dalo nějak zlepšit. Jo? Ale v první fázi vlastně uznat, že to dítě má právo na to, že se cítí tak, jak se cítí. Jo? My často jedeme takovým tím, nebreč, nekňourej, pojď, zaber. A vlastně jít naopak a jít z té druhé strany. Aha, vidím, že ti není dobře. Pojďme se o tom bavit, co pro to můžeme udělat. Jo? A nebo i říct, hele, mě by možná taky vlastně teď nebylo dobře, vlastně to chápu. Jo? Tak to dítě se nějak jako má šanci v tu chvíli nadechnout. Najednou v tom není samo. Najednou je tam někdo, kdo tomu rozumí, proč se cítí nebo jak se cítí. A je tam někdo, kdo nabízí tu pomoc. Aha, a ono se z toho možná dá nějak vylézt ven z tohohle pocitu. Tak fajn, tak pojďme hledat ty cesty. Takže nabídnout, že tomu rozumím, a pak nabídnout, že jsem tady. Že to můžeme nějak hledat společně. Ale samozřejmě chce to od toho rodiče velkou trpělivost, naladění na to dítě a dát tomu ten čas chvíli. No, ono to většinou nejde hned, jo? Ty děti o tom taky neumí úplně ideálně mluvit ze začátku, takže vlastně hledáme společně, co se to vlastně děje. No. Někdy ani dospělí o těch svých pocitech neumí úplně mluvit, takže mít trpělivost na to vcítit se do toho dítěte, dát tomu ten čas, že si s ním prostě sedneme a nenecháme to být a řekneme, hele, jak já vidím, že se, pojďme se o tom bavit, co se to dneska teda stalo, co tě to vlastně trápí, jak se to přichodilo, že ti teď takhle není dobře. Jo, a tohle vlastně hledat a zkoumat. Takže je to takový jako trošku šlapání někdy kolem horké kaše, ale když se to naučíme, tak si myslím, že to hrozně pomáhá vzájemnému pochopení. A třeba se to velmi právě přesně hodí i do období té puberty, když to nějak spolu umíme se o těch pocitech bavit a nastavíme si tu míru, že vlastně nějak si rozumíme, tak to hodně zjednodušuje potom všechny ty pubertální spory rodičů versus dětí.
0: Klasická scéna mnoha rodin. Dítě přijde ze školy, rodič se nadšeně zeptá, tak co bylo ve škole? Odpověď, dobrý nebo nic. Jak se správně ptát, abychom s dětmi rozvinuli rozhovor, aby měli chuť se svěřit?
1: A to je moc hezká otázka, děkuju za ní. Mně osobně se osvědčovaly dvě věci. Jednak trošku vědět, co to dítě ten den čeká. Takže třeba mít trošku v hlavě nebo se podívat na ledničce, co ten den mělo za předměty. Takže se neptat úplně obecně, co bylo ve škole. Ale vlastně se ptát, hele, ty jsi měl dneska matiku, co jste vlastně dělali? Jo, nebo a rozumíš tomu? Jo, a vlastně už jít trošku víc konkrétně po tom předmětu, nebo po tom, co měli k obědu, nebo tak to je jedna věc. A druhá věc je ptát se na to, co tě dneska vlastně bavilo, nebo co bylo nejvtipnější, nebo na tu třídu, s kým ses dneska pobavil dobře, nebo řekla paní Žilka nějaký vtípek. Už jako zabrousit do víc konkrétna a do něčeho vlastně trochu pozitivního, aspoň ze začátku, čímž se může otevřít potom i něco dalšího samozřejmě. Jo? Ale už vlastně jsme zabředli ten hovor a není to přesně takový to, co bylo ve škole, nic. Takže vlastně buď trošku konkrétněji vědět, na co se ptám. A třeba u školkáčků se mi tohle hodně osvědčuje, že se třeba jsem se, když jsem vyzvedávala dítě ve školce, jak jsem se podívala, co měli k obědu. A pak jsem se ptala, jak ti chutnaly ty těstovinky dneska, byly dobrý? Jo, a už jsme se mohli bavit, a byli s červenou omáčkou nebo s hnědou omáčkou. Jo, ale já už jsem to věděla, takže jsem tomu dítěti mohla vlastně trošku jako pomoct, aby si na to vzpomnělo.
0: Jo, takže děkujeme tady za ty příklady. Ty potřebujeme. No a co máme jako rodiče dělat, když dítě ráno před odchodem do školy pláče, nebo jak si předtím říkala, bolí ho bříško, odmítá jít do školy, jak v té chvíli reagovat, jak s ním pracovat?
1: Napřed uklidnit sám sebe. To myslím, že je základ. Napřed si říct, OK, to zvládnem. Nestartovat hned zase z toho, protože dovedu si to představit a myslím, že si to dovede představit spousta lidí. Já musím do práce, dítě musí do školy, je tam velký stres, aby se to všechno stihlo. Ještě jsme vstávali později, snídaně, svačiny, jo? Je toho spousta, co se musí ráno nějak zvládnout. Takže je tam stres sám o sobě v té situaci a teď navíc je tam zpoždění, protože bolaví bříško a teď to budu muset nějak řešit. Takže napřed nádech, výdech a sklidnit sama sebe, že to nějak zvládnem. Mm-hmm. A pak si myslím, že je důležitá analýza té situace. Jestli to fakt třeba nemůže být viróza. My se teď sice bavíme o kontextu toho, že se dítě vlastně do školy nechce, ale na druhou stranu já vždycky musím napřed zvážit, jestli to dítě fakt není nemocný. Jo? Protože ve chvíli, kdy to dítě reálně chytlo zrovna nějakou střevní virózu nebo něco takového, tak na to budu reagovat trochu jinak. Že jo? Tak prostě zajistím babičku nebo hlídání nebo někoho prostě, nebo s ním zůstanu doma nebo něco, protože to je vlastně pro všechny taková jako objektivní příčina. Víš to, když jenom v uvozovkách bolí bříško, protože se dítěti nechce, tak tam je to takové víc na vodě. Jo? Na jednu stranu může to taky být důvod pro to zůstat doma, ale většina rodičů nebo i jako vlastně asi pro to dítě je celkem jako zdravé naučit se, že tyhle věci nějak zvládnem a že do té školy se nakonec odejde. Jo? Tak ale jenom potřebujeme odlišit, abychom si sami pro sebe řekli, je to nemoc fyzická, anebo vlastně je spíš nějaká nepohoda, která se projevuje tímhle. A ve chvíli, kdy si řeknu, aha, spíš je to teda nepohoda, tak vlastně můžeme reagovat stejně jako předtím, jako v té situaci, když jsme se o tom bavili před chviličkou. Validizovat, uznat to, že má to dítě nárok na ten pocit. Jo. Hele, mně se zdá, že možná máš z něčeho velký strach. Dokonce i to tělíčko nám to ukazuje, víš, že jo, úplně z toho bolí bříško, jak se mu tam dneska nechce, třeba, jo, nebo vidím, že je to pro tebe dneska těžký, nebo tak. No a pak hledáme nějaké věci, které by to tomu dítěti nějakým způsobem usnadnily. To znamená, že se můžeme začít domlouvat, tak jo, tak třeba domluvíme se, že s tebou dojdu až ke škole, tam si dáme pusu a já se budu koukat, jak jdeš po schodech nahoru. Nebo domluvíme se, že fakt tam ve 4 pro tebe budu a vyzvednu tě a pak spolu půjdeme na zmrzku. Nebo hledám někoho, kdo mu to usnadní. Jo? To znamená, že třeba koukám se, jestli nejde okolo nějaký spolužák, aby jsme šli už někým, s kým to bude s nás. Jo? Nebo ho vybavím nějakým plyšáčkem, který bude dneska do školy s ním a vlastně bude schovaný v aktovce pro případ, že by to bylo těžký. Jo? Ale vlastně hledám už způsoby, jak to zvládnout, aby to dítě do té školy odešlo a zároveň jak mu to ale usnadnit, aby to pro něho nebylo tak složitý. Jo?
0: Ideální by bylo ráno si o tom popovídat, ale on nebude ten čas.
1: Přesně tak. Děkuju za tu nahrávku. No. Je vlastně hrozně fajn se k tomu vrátit třeba odpoledne. Co se to vlastně ráno stalo? Co to bylo to, co způsobovalo? A to dítě neumí najít tu kauzální souvislost. Mě bolelo bříško, protože jsem měl strach z matiky. Jo? To dítě to takhle neumí popsat. Ale vlastně my to můžeme jako nabízet. Hele, tam bylo něco dneska těžkýho, dneska něco byl nějaký starost něčeho a někdy je to i jenom o tom, že prostě pro to dítě je velmi nekomfortní víc toho svého bezpečného doma do toho nárokového prostředí té školy. Jo? Že to ani není spojené s konkrétním předmětem, s konkrétním spolužákem nebo paní učitelkou, ale je to to, tady je mi dobře a tam mi nebude dobře a tak vlastně to na mě skočí. Jo? Mm-hmm. Takže se bavit i o tom, jak to udělat, aby se to tam vlastně dalo zvládnout. Jo, co jsou ty věci, které pomáhají, aby se to někde dalo zvládnout. Velmi dobrý je vracet se do nějakých situací, kdy už toto dítě zvládlo. Co to vlastně bylo loni, co nám jako nějak pomáhalo? Nebo na tom táboře, co ti vlastně pomáhalo? Co ti vlastně jako, čím to bylo, že jsi to zvládnul? No, že si se mnou někdo povídal třeba. Aha, takže když ráno najdem spolužáka, se kterým půjdem, a už to můžu třeba začít řešit, jo? Domluvím se s někým, kdo má stejnou cestu, že půjdem kousek spolu nebo něco. A vrátím se k tomu ve chvíli, kdy ty emoce u toho nejsou. Jo, to je důležitý, protože pro to dítě je to hrozně těžký a někdy i ohrožující, když je v tom stavu. Tak se o tom nedokáže úplně dost dobře bavit. Tam prostě musíme najít nějaký mechanismy, který ho vyhoupnou trošku do lepšího stavu, aby se to už dalo zvládnout. Ale rozebrat to můžeme ve chvíli, kdy to dítě už vlastně je za tou situací a už se na ní může zpětně koukat. To je stejný, jako když se dítě vzteká. Taky se to s ním nedá rozebírat ve chvíli, kdy je prostě plný toho vztekání. Ale dá se to s ním rozebírat ve chvíli, kdy už jsme oba vychladli.
0: Na děti jsme se s Maruškou Hlaváčkovou zaměřili ve druhém bloku pořadu Rozmarína a za chvíli obrátíme pohled na rodiče.

0: pořadu Rozmarína na Rádiu 7 je hostem psycholožka a rodinná terapeutka Marie Hlaváčková, se kterou probíráme, jak zvládnout začátek školního roku. Obrátíme teď pozornost na rodiče. Rodiče jsou v září pod obrovským tlakem. My už jsme se toho dotkli. Finančním, logistickým, časovým. Jak v tom všem schonu nestratit hlavu? Protože když je ve stresu rodič, okamžitě to nasaje i dítě.
1: Já mám nějakou zkušenost sama pro sebe s tím, že mi pomáhá nastavit si v hlavě nějakou větičku nebo nějaký jako úkol pro dané období. A třeba pro září je úkol, je to období adaptace. Tady nemusí být všechno perfektní. Tady je to období, že naším úkolem je, abychom si nějak zvykli. A abychom nějak najeli na ty věci. A to neznamená, že bude všechno rovnou stoprocentní nebo skvělý, ale že ty věci půjdou nějak postupně. Mně tohle osobně pomáhá, že vlastně sama na sebe snížím nárok. Řeknu si, aha, nemusí toho být vlastně tolik. Jo, v pohodě, tak udělali jsme tenhle kousek, to vlastně vůbec není špatný. Tak to si myslím, že je dobrý nastavit si sám pro sebe něco, co nám pomůže snížit nárok, abychom netlačili vlastně všechno právě, jako když roztlačujeme mašinu, ale šli postupně, krok za krokem. Co mi přijde další užitečné, a o tom jsme mluvili na začátku, jsou prostě nějaké soupisky, seznamy, mít věci pořešené trošku dopředu, pokud to samozřejmě finanční situace dovolí, jo, tak mít tam ten balíček těch sešitů a z nich vybírat. A to znamená, že mi něco zbyde, takže jsem do toho nainvestovala trochu víc peněz. Ale mně osobně to přijde jako zjednodušení. Ale zase někdo to tak třeba může mít naopak, že mu dělá radost a vlastně ho nabíjí, když má ty sešity krásný pro to dítě, když má takový ty pevný destičky s kytičkama. Je to pro něho hrozně fajn a nějak mu to prostě dělá dobře, tak jde a koupí tyhle konkrétní sešity. A i to může být vlastně nějaký sklidnění pro toho člověka, jo? Že vlastně to zařídil tak, aby s tím byl spokojený. Jo? Takže já nechci úplně říct, že ten můj systém je ten nejlepší a správný, každý to máme nějak, ale vlastně hledat si v tom ty momenty a ty věci, které mě nějak nabíjí, které mi dělají radost, tak to je nějak důležité. A co mi přijde ještě teda důležitý, je vlastně přemýšlet, že to nemusím vždycky všechno dělat sama. Že můžu nějakým způsobem zapojit rodinu, starší sourozence na vyzvedávání mladších sourozenců, partnera samozřejmě, nebo tatínka, jestli se dá nějak rozdělit ta péče, kdo kdy má koho na starosti, nebo kdo má jakou část té práce na starosti, tak to taky pomáhá.
0: Mm-hmm. Máš nějaké nápady na hranice pro rodiče, za co už nemají jít, nějaké tipy?
1: Mm. Myslím si, že je dobré, když si sami pro sebe nastavíme, že ty informační kanály ze školy odsledujeme třeba jednou denně. Dát si nějaký čas, kdy se podívám na všechny ty edupage a bakaláře a tyhle věci, protože tam ty paní učitelky chrlí. Ale jo, čím víc dětí nebo čím víc různých ústavů, tak tím víc různých kanálů, kterými to k nám jde. Takže říct si, OK, až přijdu z práce, dám si kafe a pak se na to všechno podívám a pak to začnu řešit. Abych měla třeba ještě do večera trochu času doběhnout v obchodu, kdyby bylo něco jo, akutního. Ale ne takový to, jo, spousta třeba těch bakalářů to dělá, takže vlastně pořád, jakmile přijde známka, už je to tam, už se na to koukáme. Takže nás to neustále vlastně vybuzuje k tomu, že musíme nějak reagovat. Ale nemusíme. My si můžeme sami pro sebe říct, OK, podívám se na to hromadně v 5, vypíšu si z toho, co teda mám do zítřka udělat, nebo co je potřeba, kde podepsat komu, vytisknout a podepsat papír, nebo něco takového. A už to nechám být. Takže to je jedna věc. Sám pro sebe si nastavit hranici, že nemusím vždycky na všechno reagovat hned, ale že to má čas. A druhá věc, která mi připadá v září důležitá, je nepřepálit víkendy. To je taková moje formulace. To znamená vlastně počítat s tím, že ten start je náročný a že toho je hodně, co je potřeba v průběhu toho týdne zvládat. A nedávat si tam, že ještě o víkendu pojedem tamhle a budem od rána do večera někde a pak se zase, jo. Pro někoho je to relaxační samozřejmě, když vypadne z města třeba a jde si na výlet. Jenom aby vlastně to nebylo další nárok, který musíme zvládnout. Ještě honem v pátek zabalit, pak zase honem v neděli vybalit, ještě nakoupit a tak. Protože to prostě zvyšuje množství stresu. Tak spíš si udělat ty víkendy takové, aby byly příjemné pro nás a na pohodu i pro ty děti, aby to nebylo další šup, šup, šup, šup, šup, ale abychom si mohli vlastně v průběhu toho víkendu trochu oddechnout a načerpat sílu.
0: A tu energii soustředit na ten týden.
1: Mhm, přesně tak. Ještě mám jednu věc. To je zase něco, co se mně osvědčuje. Pro mě je totiž vlastně hrozně náročné to, že v září začínají ty kroužky každý v jiném týdnu. Jo? Něco začíná hned se začátkem školy, to třeba hudebka, a něco začíná 20. a něco začíná až prostě téměř 1. října. A mně se vlastně hrozně osvědčuje si tohle psát do diáře. Dnes začíná florbal, dnes začíná prostě gymnastika, abych věděla, že to ještě nemusím v tom svém rozpisu, jak jsem říkala, že si píšu ten rozpis, tak vlastně bych věděla, že s tímhle ještě nemusím počítat. Jo? A nebo naopak, že místo toho teda musím počítat s tím, že to dítě třeba vyzvednu dřív, nebo tak. Ale vlastně si takové ty důležité momenty, začátky, mě osobně se osvědčuje zapisovat si to do pracovního diáře. Tak jenom takový ještě nápad.
0: Děkujeme. Co bys poradila rodičům, kteří mají doma více dětí? To je i tvůj případ. A každé z nich prožívá start školy jinak. Jedno se těší, druhé má úzkosti třeba. To nemusí být váš případ, ale jak mezi ně spravedlivě rozdělit? Pozornost, energii, aby se jedno necítilo upozaděné?
1: Mm-hmm. Já myslím, že různé reakce dětí nebo různé pocity dětí vyžadují různě dlouhý čas. Tak to prostě je. A že není úplně nutně špatně, když se jednomu dítěti věnujeme déle než jinému. Já myslím, že děti, které jsou zvyklé na to, že mají víc sourozenců, to tak nějak jako vědí, že to tak prostě je. Že ne vždycky je to všechno úplně spravedlivě rozdělené, že prostě jednou je někde víc a někde míň a pak to zase bude opačně. Myslím si, že je důležité o tom s nima mluvit. Ale já se teď potřebuji ještě věnovat bráchovi, protože pro něho je to teď nějaký těžší. Jo, ty to zvládáš moc dobře, vlastně se do školy těšíš, tak mám z toho radost, je to fajn. A teď já potřebuji ještě chvilku jít zase za tím sourozencem třeba. Tak si myslím, že když jim to vysvětlíme, takhle velmi jako jednoduše, takže to jako vlastně trénuje nějakou jejich empatii. Jo, že to vlastně není úplně špatně. To, co je důležité, je nikoho neupozadit úplně. Snažit se o to, abychom každému tomu dítěti věnovali individuální chvíli. Aby mělo pocit, že si nás mohlo pososat a nazbírat z nás tu energii a potulit a popovídat si, co potřebuje. Ale že to nebude úplně rovnoměrné, si myslím, že nevadí.
0: Dobře, díky. Ještě nám poraď, na co v tomto zářijovém kolotoči rodiče nejvíc zapomínají.
1: Já bych sama za sebe řekla, že na odpočinek. Na svůj vlastní odpočinek. Protože v tom září fakt jedem. Učíme se to, zabíháme ty systémy a tak. A ne vždycky úplně na to čerpáme energii. Jo. A myslet přitom taky sám na sebe a na to, že já si teď můžu v klidu dát to kafe a nemusím u toho kontrolovat přesně ty edupage. Stačí, že si dám to kafe, dám si k němu kus čokolády nebo něco, co mi vlastně dělá dobře a dám si 10 minut jenom sama pro sebe. Si myslím, že je hrozně důležité, abychom potom měli energii zase na to, že budeme řešit další věci, ale myslet trochu sami na sebe, myslet na dostatek svého spánku, na aktivity, které nás nějak nabíjí. A to neznamená, že nutně musíme běžet na hodinu nějakého cvičení, ale nebo se zrovna v září začít běhat nebo něco takového, ale drobné radosti, které nám nějak zlepší ten den, abychom měli energii a chuť do těch dalších věcí, to si myslím, že je důležité.
0: Díky, Maruško, za inspiraci mířenou pro rodiče. Posloucháte Rozmarino na Rádiu 7. Rozhovor s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Maruškou Hlaváčkovou o začátku školního roku. Spolupráce rodiny a školy. Jak na to, abychom tvořili tým a ne dvě bojující strany?
1: Krásná otázka. Já bych možná začala tím, že proč je to vlastně důležité. Myslím si, že dítě je vlastně uprostřed často mezi námi a školou. My jako rodiče jsme pro něj zásadní autorita, prostě u nás se to dělá takhle, to je super, ale ve chvíli, kdy tam nejsme a dítě je ve škole, tak musí být schopné poslouchat autoritu paní učitelku nebo pana učitele a nějak fungovat a nějak s ní spolupracovat. A jestliže my budeme doma chodit a říkat o paní učitelce, že si o ní nemyslíme nic hezkýho a že to dělá všechno úplně špatně a že je taková a maková, tak vlastně tomu dítěti nasazujeme do hlavy velký zmatek. Protože ono by vlastně mělo přece ve škole tu paní učitelku poslouchat, ale zároveň proč by mělo poslouchat někoho, o kom si rodiče myslí, že to dělá všechno špatně, že to teda není rozumný, tak co s tím teda má to dítě dělat? A to je chaos, který je vlastně hodně nepříjemný a zase to může být jeden z těch spouštěčů toho stresu na začátku září, jak jsme o tom vlastně mluvili. Takže snažit se se školou nebo s učiteli vytvořit právě spolupracující jednotku, tým, jehož cílem je vést dítě výchovně a vzdělávat ho, je, myslím, hodně důležitý pro to, aby to všechno klaplo. No, a jak na to, tak to už pak konkrétně záleží u dané školy, nebo samozřejmě jsou učitelé, se kterými nám to jde takhle, se kterými nám to jde prostě úplně, protože mají podobnou krevní skupinu a nějak si sednem. A jsou učitelé, se kterými nám to tak nejde. No. Takže tam je potom otázka už těch konkrétních věcí, co vlastně s nimi řešíme. Ještě mi připadá důležité možná zmínit jednu věc. Zase ono je to prostě o tom nastavení toho, jak se rozhodnu, že to chci mít. A tam bych jenom chtěla upozornit, že někteří rodiče bývají, nebo může to tak být, že jsou prostě sami svojí zkušeností z dětství z té školy hodně zranění. Že prostě byl učitel, který se po nich vozil, třída, škola pro ně rozhodně nebylo bezpečné místo. A to jsou samozřejmě lidi, pro které vytvořit tu spolupracující jednotku může být mnohem těžší, protože tam mají spoustu svých zkušeností, které jim to komplikují. A jenom si zase v hlavě říct, já sice mám takovou zkušenost, ale moje dítě může mít úplně jinou zkušenost. Nemusí to nutně znamenat, když já jsem prožil nebo prožila tohle, že moje dítě prožije to stejné. Tak to je zase jenom dobrý si uvědomit prostě, že to nemusí být stejné.
0: Takže nemluvit špatně před dítětem o učiteli?
1: To je důležité, ale zároveň se může stát, že opravdu máme některé hodnoty nebo některé věci nastavené jinak, než má ta paní učitelka. A tam si myslím, že v první fázi je vlastně dobré říct dítěti, OK, my si to doma myslíme takhle, my to máme takhle. Ale ve škole to možná prostě paní učitelka vidí jinak, funguje to nějak jinak. Tak zkus ve škole fungovat a já se o tom s paní učitelkou pobavím, jestli s tím můžeme něco dělat. Jo? Ale vlastně v první fázi mě se osvědčuje, neříkám, že to je 100% model pro všechny, ale v první fázi vlastně oddělit to, že my si to myslíme nějak a paní učitelka si to může myslet nebo nastavovat nějak jinak, může být dáno prostě jinými prostředími a když to tomu dítěti vysvětlíme, tak je to pro něho srozumitelné. A ve druhé fázi teprv řešit, jestli náhodou to, co paní učitelka s těma dětma dělá, není opravdu něco, co je za hranou, protože jako může se stát, že prostě jsme opravdu nastaveni úplně jinak. A pak je potřeba se tomu věnovat.
0: Jasně. Ale i když máme jiný názor, tak nekritizovat.
1: Nekritizovat, kdo ví, jak nenadávat, přesně tak, používat jako vulgární výrazy, to si myslím, že tomu dítě fakt neprospívá, protože nedej bože, to pak použije na paní učitelku úplně stejně. A odnese toto dítě ve výsledku znova, že jo? Jo, zase ono bude mít z toho ten problém ve škole.
0: No. No a co dělat v situaci, kdy mezi rodičem a učitelem vznikne hned na začátku konflikt nebo nesoulad, jak jsi říkala, že si nesednou? Jak postupovat konstruktivně?
1: No, to je právě ta druhá situace. Myslím si, že je dobré domluvit si individuální schůzku s paní učitelkou nebo s panem učitelem. Neřešit to veřejně přes ty WhatsAppové skupiny třídní a takové věci. Nerozdmíchávat to zbytečně. Jo? Ale vlastně si zkusit domluvit relativně s chladnou hlavou schůzku. Mluvit o tom, já ty věci vidím takhle, já je prožívám takhle. Používat ty výrazy, kterým se říká já výraz, to znamená mluvit o sobě. Já to mám takhle, nebo my to doma máme takhle. Jak to vidíte vy? Jo? A vlastně se spíš ptát, než rovnou útočit. Ve chvíli, kdy začneme používat výrazy, vy to děláte blbě, nebo vy tomu našemu dítěti nerozumíte, tak ten učitel, nebo kdokoliv, kdo by byl na té druhé straně, to slyší jako útok. Protože si tam můžeme i představit ten prst, jo, ty seš takovej, tak už vlastně vy to děláte špatně, tak už vlastně je to nějaké osočení a ten člověk nutně má potřebu se bránit. Když mluvím o tom, že já to prožívám takhle a spíš se ptám, jak to ten druhý vnímá, jak to ten druhý má, tak je to o vysvětlování těch našich pozic a můžeme mnohem snáze dojít k nějakému porozumění a souladu.
0: Mm-hmm. Pokud má dítě nějaké specifické potřeby, třeba ADHD, nebo zažívá nějaké těžké období, je potřeba to probrat se školou? Nebo kdy je ta správná chvíle začít s učitelem o těchto problémech mluvit? Ať je to nový učitel, nebo já, když u toho svého dítěte něco vidím, něco mi tam nesedí?
1: Já myslím, že se setkávám v praxi s dvěma modely. Jeden model je přesně ten, že ten rodič už ví, že jeho dítě má nějakou, řekněme, specifickou obtíž typu ADHD a pak si myslím, že je dobré na to tu školu upozornit. A vlastně pokud to třeba lze, tak i přinést lékařskou zprávu, pokud je pro nás nějakým způsobem bezpečné to té škole ukázat a domluvit se, že půjdeme na vyšetření do poradny třeba nebo něco takového. A druhá zkušenost, kterou mám, je, že naopak je to ten učitel, kdo rodiče upozorní, že se vlastně něco děje. Že to, buď to chování toho dítěte není úplně standardní, nebo mu to nejde tak, jak už by se očekávalo, že mu to třeba půjde. A v tom případě je to naopak ten učitel, kdo rodiče informuje o tom, bylo by vlastně asi dobrý tohle začít zkoumat. Jo? Nebo s tím začít něco dělat. Tak se když tak objednejte třeba do poradny. Nebo tak. Jo? Takže pokud to vím dopředu, tak si myslím, nebo já aspoň sama za sebe bych tomu dala týden, 14 dní nějaké adaptace a pak bych za tím učitelem asi zašla. Jo, asi bych to zase nedělala úplně tak, že 1. září naběhnu s papírem a mezi všema těma informacemi, které ten učitel vydává, bych mu zároveň řekla, a naše dítě má ADHD, tak ať tady máte papír. To bych já asi sama za sebe neudělala. Chvíličku bych počkala a dopřála tomu dítěti, že se tam taky nějak rozkouká, adaptuje, až i ten učitel má možnost ho nějak zažít. Ale pak bych vlastně jako byla naopak já ten aktivní, kdo přijde, ale po nějakým třeba týdnu, 14 dnech.
0: A myslíš, že je teda dobré neříct učiteli, že má moje dítě nějaký specifický problém, že jsou takové situace, kdy se to neřekne? Já jsem měla představu, že se to vždycky otevře, aby učitel věděl, s jakým dítětem má pracovat. Takže
1: to rozhodně jo. S tím rozhodně souhlasím. Já si myslím, že je to potřeba tomu učiteli říct. Jenom si nemyslím, že to musí být 1. září, jakmile se otevřou brány školy. Myslím si, že prostě si na to můžeme domluvit schůzku prostě v prvních 14 dnech, prvních 3 týdnech. Možná jsem se nevyjádřila úplně dobře. Možná je to spíš o způsobu, jakým o tom budu komunikovat. Jo? Aby to nebyla jedna z těch milionů informací, které chrlíme na učitele mezi 30 dalšími rodiči, ale sjednat si na to tu schůzku, říct, pane učiteli, potřebuji vám říct, že moje dítě to má takhle a takhle. A říkám vám to, protože jsem se třeba setkala s tím, že když to ten učitel neví, takže na něho má potom, má od něho jiné očekávání, nebo jo. Určitě je správně, když to tomu učiteli řekneme. Jenom jde taky o to, jak a kdy. Aby to nebylo prostě vrhnu to na něj, ale abychom tomu dali prostě čas a prostor, který to zasluhuje.
0: Mm-hmm. Jak správně využívat služby školních poradenských pracovišť?
1: Tak to je krásná.
0: Tvoje parketa.
1: No, děkuju za ní.
0: Hned od začátku školního roku nebo v průběhu, jak se k tomu přistupuje?
1: Podle potřeby, bych řekla. Jo. Já bych jenom oddělila dva pojmy. Školní poradenské pracoviště a pedagogicko-psychologická poradna nebo školské poradenské pracoviště. Tak, jo. To jsou dvě různé instituce. Školní poradenské pracoviště je orgán, který je přímo ve škole a je to vlastně taková jako výkonná skupina, ve které bývá výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, sociální pracovník, pokud ho ta škola má. Prostě jsou to učitelé nebo pracovníci, kteří častokrát s těmi dětmi pracují trošičku jinak než běžně pedagog, který tu třídu učí. Berou si děti individuálně s nějakým konkrétním cílem. Ať už je to třeba náprava nějakých specifických poruch učení nebo probírání nějakého chování. A to jsou prostě učitelé nebo pracovníci té dané školy. To je školní poradenské pracoviště. A pak je školské poradenské pracoviště, což je poradna a speciální pedagogické centrum. A to jsou ty instituce, které jsou vně. A kam může člověk, rodič se svým dítětem přijít, v rámci diagnostiky nějakých obtíží nebo poradit se o tom, jak některé věci dělat. U nás třeba i na nějakou terapii nebo výchovnou konzultaci nebo něco takového. To už záleží, co všechno za služby vlastně to pracoviště nabízí.
0: A zároveň některé tyhle služby může dělat ten školní psycholog nebo speciální pedagog?
1: Ano. Zároveň některé ty služby dělá třeba ten školní psycholog. Jo? Třeba povídání s dětmi, nějaká krizová intervence, provázení dětí těžkou situací, to rozhodně je vlastně skvělé, že dělá už školní psycholog, který je pro ně nejdostupnější. To je nejdostupnější psycholog, kterého ty děti můžou využít. Jo? Mm-hmm.
0: Takže potom nejdou ani k vám, ale zůstanou u toho školního psychologa.
1: Pokud se takhle jedná o třeba nějaké prožívání nebo těžké situace, jo. U nás je tou hlavní, nebo v poradnách je tou hlavní náplní diagnostika. To znamená, že když těm dětem to v té výuce nejde, anebo v rámci chování v té třídy, protože právě jsou třeba výrazně nepozorné nebo hyperaktivní nebo tak, tak vlastně jdou k nám do poradny. A tady probíhá nějaká diagnostika, abychom se na to podívali, co se to vlastně děje, proč toto dítě takhle má. A my potom si o tom popovídáme s těmi rodiči a dáváme nějaká doporučení, jak té rodině, tak té škole, co se s tím potom dá dělat. A to potom, když se vrátím zpátky k té tvojí otázce, tak vlastně naše služby se využívají na základě toho, že si o to rodič požádá, anebo škola rodiči doporučí, aby se objednal.
0: A někdy to rodiče berou jako osobní selhání.
1: Je to tak. Někdy to tak berou.
0: Co s tím?
1: Myslím si, že to je něco, co se pozná hned, jakmile vejdou do dveří a je to na nás, abychom nastavili tu službu pro ně tak, aby pro ně byla vlastně přijatelná, akceptovatelná a aby ji vnímali jako podporu a ne jako nějakou kontrolu nebo bič nad sebou, ale aby to vnímali jako něco. My jsme tu proto, aby jsme vám nějak pomohli a dali nějaký nástroje, jak tu situaci zvládat. Takže je to asi hodně. Je to i o tom, jakým způsobem samozřejmě škola s tou rodinou komunikuje. Jo, když jim řekne ještě jednou a půjdete do poradny, no tak to samozřejmě není úplně jako příznivě nastavené. Ale když je to tak, běžte se poradit. Třeba zjistíte, co se to vlastně děje. Tak ti rodiče vlastně chodí poměrně otevření. Ono je to taky o tom, že vlastně třeba naše poradna dlouhodobě spolupracuje s konkrétními školami. A vlastně každá poradna to tak má, že má svoji spádovou oblast. A ta spolupráce je dlouhodobě nastavena.
0: Že už vás znají.
1: Že už nás znají.
0: Dobře, a my už jsme na konci Rozmaríny na Rádiu 7, kde jsme si povídali o začátku školního roku s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Marií Hlaváčkovou. Maruško, děkujeme za tvé zkušenosti, za pohled, ať už z role maminky nebo psycholožky. A všem vám, kteří prožíváte toto období se svými školáky, přejeme dobrý odhad situace a moudrost v jednání na všech frontách. Naslyšenou.

0: pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Bylo 5 hodin. Na Prahu poslední 60-minutovky nočního programu Rádia 7 s datem 9. září se od mikrofonu hlásí Kuba Lofítek. O pokladech na zemi a v nebi bude řeč v relaci Nejen chlebem v 5.30. Teď předávám slovo Lubomíru Hlavačkovi a jeho glose.
2: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
3: Téměř dvouměsíční tropická horka toto léto mi připomněla Afriku. A nejenom teplotami kolem 40, ale i dožlutá pěkně africky vyschlou trávou, kam se jen člověk podíval. Nevím proč, ale ze všech afrických krajin, které jsem navštívil, mi to připomnělo právě Zambii nejvíce. Navštívil jsem tuto zemi 2x. Podle UNICEF žijí přibližně 2/3 dětí v Zambii v chudobě a více než 70% dětí čelí nedostatku v několika základních životních potřebách současně. V roce 2019 se tam uskutečnil kulatý stůl ze zástupcí církví, vlády a neziskových organizací. Jedním z účastníků byl i Remi Hamapande, člověk s moudrostí a autoritou kmenového náčelníka, ovšem s pokorným srdcem a tedy bez domýšlivé nadřazenosti. Ale pěkně po pořádku. Tedy pár slov o Zambii. Znalec zeměpisu ví, že Zambie je země v Jižní Africe bez přístupu k moři. Má přibližně 20 milionů obyvatel a jako samostatný stát existuje od roku 1964, kdy získala nezávislost na Velké Británii. Sousedí s Demokratickou republikou Kongo, Tanzánií, Malawi, Mozambikem, Zimbabwe, Botswanou, Namíbí a Angolou. Převládá zde křesťanství, ke kterému se hlásí asi 95% obyvatel. Menšinu pak tvoří muslimové. Zpátky tedy k Remimu, s kterým jsem se spřátelil. Podle jeho vlastních slov, jeho příjmení v jazyce kmene, ze kterého pocházel, znamená připravit půdu pro nový začátek. Stali se z nás přátelé poté, co jsme se potkali v roce 2017 v Jeruzalémě. Setkali jsme se pak ještě několikrát, 2x z toho v Zambii, kde jsem navštívil i jeho město Ndola. Provinční, více než 500 000 město, sice jen 10 kilometrů od hranice s Demokratickou republikou Kongo, ale za to náročných 6 hodin jízdy autem od hlavního města Zambie Lusaky. Remi byl bývalý bankéř a analytik rizik v bance Barclays. Opustil svou kariéru v bance, protože vnímal, že Pán Bůh volá, aby studoval teologii a sloužil jako pastor. Po ukončení studií vedl neziskovou organizaci, která se věnovala péči o ohrožené děti a vdovy v Zambii a v Malawi. Tady je několik inspirativních postřehů z jeho přístupu k cestě víry. Méně se porovnávaj s druhými. Těš se, že můžeš projevovat lásku. Miluj svou rodinu. Investuj do života těch nejslabších, chudých dětí a vdov. Nezapomeň se usmívat. Nejdříve naslouchej. Pozbuzuj druhé na jejich cestě s Bohem. Dodnes si pamatuji na návštěvu Remiho příbuzných v malé vesnici uprostřed buše. Pokazil se nám tehdy jeep a kus cesty jsme až k domu jeho strýce tlačili auto do kopce. Taky si pamatuji společnou návštěvu staré paní v chudém domku za městem Dola, která se starala o malé dítě a pohoštění, které pro nás připravila jako výraz vděčnosti. Když jsem někdy na jednáních, kde zaznívají prázdná slova, uvědomuji si, jak chybí tichá usměvavá moudrost tohoto afrického bratra. Moudrost

kterou nešlouhnout. Remy zemřel v Zambii v létě 2023 po dvouletém zápase s těžkou nemocí. I když tady Remy není, jeho slova a přítomnost zůstaly v mém životě překvapivě silně. A jak jsem zjistil během let, zůstaly i v životě mnoha dalších lidí. Jak moudře připomíná Henry Nouwen, někdy si skutečný význam přítomnosti člověka uvědomíme až tehdy, když odejde. Stejně jako Ježíšovi učedníci objevili plný význam jeho přítomnosti až po jeho odchodu. Rád bych se podělil o příběh na závěr. Seděl jsem v roce 2017 vedle Remyho v Jeruzalémě v malé jídelně kousek od Starého Města při jednání skupiny křesťanských vedoucích z různých krajin. Když se nás mladý, horlivý člověk, který měl úvodní slovo, zeptal: nepochybně znáte desatero božích přikázání, že jo? S úsměvem jemu vlastním Remy tehdy zareagoval slovy: já znám jen dvě. A tato jeho dvě přikázání, miluj Boha celým srdcem a blížního svého jako sebe sama, tento moudrý muž s odzbrojujícím úsměvem a laskavým srdcem znal a žil. Žil tak, že jeho hlas slyším i dnes, stejně jako mnozí, kteří jej potkávali na své cestě. Takže ta letní horka mi připomněla nejenom Afriku, ale i člověka, jehož víra mluví, i když on už tady několik let není.

Čtvrteční 9:30 bude dalším reprízovým časem aktuální glosy. Tu další premiérovou nabídneme v pondělí v 16:00.

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvalami a zpěvem, jak vám dává duch. Koloským, 3. kapitola, 16. verš.

Rádio 7 vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme vděční a rovněž jsme vděční za každého modlitebníka i podporovatele, který v této práci stojí s námi a vysílání svou podporou umožňuje. Jste-li mezi těmito podporovateli, ať už modlitebními, finančními či praktickými, i vy, srdečně děkujeme. Více se o možnostech podpory práce Rádia 7 můžete dovědět na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Stále hledáme nové statečné dárce, kteří podpoří tuto práci pravidelnou podporou 1000 korun měsíčně. Na to nemusíte být sami, ale klidně se můžete s někým spojit.

5. hodinou 30. minutou se o slovo přihlásí relace Nejen chlebem a další z úvah kazatele Jaroslava Pokorného. Předtím ještě dvě písně, ta první je z dílny kapely Efod.

Poklady na Zemi nejsou trvalé a jejich hromadění může mít negativní vliv na naše srdce a vztahy. Opomíjivosti peněz a nebezpečích s tím spojených bude v následujících minutách hovořit kazatel Jaroslav Pokorný.

Milí posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný. V současnosti sloužím jako kazatel sboru Církve bratrské v Opavě. Už od začátku roku máme možnost se společně zamýšlet nad Božím slovem Biblii a objevovat její souvislosti s dnešním životem lidí 21. století. Těším se z toho, že tento pořad posloucháte. Ať už jsme věřící či nikoli, asi všichni máme Bibli spojenou s různými, takzvaně duchovními tématy. Běžný život je však přece o jiných tématech, ne? Já jsem si ale jistý, že Bible právě o běžném životě mluví hodně. Červenou nití našich zamyšlení celý tento rok je život. A k našemu životu přece patří takové praktické věci, jako jsou třeba peníze či práce. Konec konců určitě jste už narazili na známý výrok: o peníze jde vždy v první řadě. Na druhou stranu máme tady i jiný výrok, který univerzální moc peněz trochu zpochybňuje a říká: peníze jsou prostředek, jenž se dá použít jako univerzální pas kamkoliv, kromě nebe, a z jehož pomocí lze získat všechno, kromě štěstí. Dnes a příště se budeme zabývat biblickým pohledem na peníze právě proto, že peníze nepochybně mají velký význam pro život každého člověka, včetně křesťanů. A bylo to tak i dříve. Kdo si spočítal, že až 15% Ježíšových výroků v Bibli se týká peněz a majetku. Tedy to bylo a je důležité téma. Jednu z oněch Ježíšových promluv, vztahující se k této oblasti, najdeme v 6. kapitole Matoušova evangelia. Tato kapitola je součástí takzvaného Ježíšova horského kázání, jehož hlavním tématem je nový život z Krista. A právě v 6. kapitole je povzbuzení ke třem projevům pravé zbožnosti, k dobrým skutkům, modlitbě a půstu, a ty všechny mají vycházet z hluboké vnitřní oddanosti věřícího nebeskému Otci. A dále Ježíš pokračuje ve verších 19 až 21. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Pokud jste dobře tento biblický text poslouchali, nebude pro vás těžké odpovědět na dvě otázky. Je Ježíš proti pokladům? Je Ježíš proti pozemským pokladům? Správná odpověď na obě otázky je ne. Základní chybou pozemských pokladů je skutečnost, že nezůstanou. A není to jen potenciální možnost, ale tvrdá realita, fakt. Ježíš naznačuje tři cesty ztráty pozemských pokladů. Především je to cesta rozkladu, ať už biologického či chemického. Potraviny, ale i mnohé jiné materiály mají svou dobu expirace, po které se nějakým způsobem kazí nebo ztrácejí své vlastnosti, zvláště v souvislosti s podmínkami okolního prostředí. Druhou cestou je stárnutí. To je určitá obdoba oné první cesty, ale v oblasti duševní. Mění se vnitřní vlastnosti a výkonnost lidí. Mnohá kulturní a umělecká díla ztrácejí časem svou aktuálnost a hodnotu a stávají se jen památníkem své doby. V dnešní době potom zvláště dobře vidíme, jak rychle stárnou technologická zařízení, která před pár lety byla skvělým vrcholem vývoje a dnes jsou z nich exponáty téměř vhodná do muzea. Třetí cestou ztráty je lidský faktor, to jsou ti zloději v Ježíšově obrazu. Pozemské poklady mohou docela snadno změnit majitele. Vzpomínám si, jak v jedné Cimrmanově hře se majitel dolů diví, jak by mu někdo mohl ukrást důl, vždyť je to vlastně díra do země, to přece ukrást a odnést nejde, myslí si. Nicméně realita časů socialismu ukázala, že i taková ztráta je možná. Jako rodina máme v oblasti ztráty pozemských pokladů zvláštní zkušenost.
před mnoha lety, ještě když jsme měli naše dvě mladší dcery doma, vyrazili jsme společně na dovolenou k moři, na Krétu. Děvčata měla kolem 18 let, hodně si to užívala, skoro každé ráno poměrně časně vstávala, aby mohla fotit východ slunce. Měli jsme tam sebou knihu Randy Elkorna Princip pokladu, ze které jsme si občas společně četli. Jedna věc té knihy nás hned při čtení velmi zaujala. Autor tam velmi sugestivně líčil pomíjivost pozemských pokladů obrazem obrovské skládky, na kterou neustále jezdí kolony kamionů a vysypávají na ní pestrou paletu věcí, které lidé používali, ale teď se stávají jen odpadem. A ten obraz doplnil výzvou, abychom si představili, že všechny věci, které teď máme, používáme a možná nám některé z nich připadají nepostradatelné, jednou na té skládce skončí. Když jsme se pak vraceli z dovolené domů, tak jsme byli v nočním vlaku z Prahy okradeni. Nepřišli jsme o moc, jen o jeden foťák, jeden mobil a téměř všechny fotky z celé dovolené. Všichni jsme si hned vzpomněli, co jsme pár dní předtím četli, a zvláště pro naše dcery to byla velmi silná zkušenost, která jim i trochu pomohla se s tou ztrátou vyrovnat. To, že se pozemské poklady nevyhnutelně ztrácí, výstižně formuluje jedna anekdota. Po smrti amerického miliardáře Rockefellera se kdosi zvědavě ptal, kolik peněz tu asi nechal? A někdo další odpověděl zcela pravdivě, nechal tu všechny. Je ale ještě jeden důvod, proč si Ježíšovi učedníci nemají shromažďovat pozemské poklady. Peníze a majetek mohou mít negativní vliv na lidské srdce. A to minimálně v několika směrech. Prvním je chamtivost. Člověk postižený touto chorobou srdce shromažďuje pouze pro sebe na úkor druhých, pokřivuje tím spravedlnost, například skrze úplatky, pokřivuje i milosrdenství, rostoucí necitlivostí vůči potřebným. Jakoby chamtivost bránila vidět správně druhé i sebe. Druhou možností negativního vlivu peněz na člověka je nebezpečí jeho zotročení a nakonec třeba i zničení. Sem patří dluhové pasti, závislost na sázení či hracích automatech a podobně. To zotročení však může mít i nenápadnější podobu. Někdy se totiž může zdát, že já vlastním majetek a ve skutečnosti majetek může vlastnit mne. Žádá po mně, abych do něj investoval další peníze, čas, energii a mou pozornost. Dalším negativním vlivem může být strach o materiální zabezpečení. Bojíme se, že nebudeme mít dost, staráme se, jak to všechno bude, obáváme se nečekaných událostí. Na druhé straně, ti, kdo jsou bohatí, mohou být v nebezpečí spoléhat na své bohatství a být si příliš jistí sami sebou. Milí přátelé, téma dnes probíraného biblického textu z Ježíšova horského kázání je obsáhlé, proto v něm budeme pokračovat příští týden. V této první části jsme si ujasňovali nebezpečí shromažďování pozemských pokladů v souvislosti s tím, že nejsou trvalé a také, že mohou mít negativní vliv na naše srdce a vztahy. Příště potom uvidíme pozitivní stránku pokladů, jak to Bůh pro nás zamýšlel. Na závěr jsem si pro vás připravil určitý myšlenkový experiment. Představte si, že vlastníte nákladák a že na jeho korbě máte složený svůj nejvzácnější pozemský poklad. Přemýšlejte, co by tím vaším nejvzácnějším pokladem bylo. Mohou to být opravdové fyzické věci, jako mobil, motorka, auto, dům, poukaz na cestování či jiný zážitek a podobně. Mohou to ale také být konkrétní lidé, pro vás velmi důležití. Mohou to být i nehmotné skutečnosti, jako postavení, vliv, sláva, úspěch, ocenění a asi i mnohé další. Tak si představte, co na té korbě nejvzácnějších pozemských pokladů
máte konkrétně vy. A druhý krok, přijíždí kamion svážející věci na skládku odpadů. Bere vše, co na svém nákladňáku máte. Nic proti tomu nemůžete udělat. Ptejte se sami sebe, co by vás nejvíce bolelo a proč. Jaká z těch ztrát? Ty dva kroky popisují naši realitu, naši přítomnost i bližší či vzdálenější budoucnost. Ale to naštěstí není konec příběhu. Bůh má pro nás něco víc. My jsme něco víc. A tak zakončeme textem z Bible, z prvního listu Janova, 3. kapitoly, verš 2. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.

0: Téma poklady na zemi a v nebi rozdělil kazatel Jaroslav Pokorný do dvou dílů. Ten druhý nabídneme k poslechu ve čtvrtek v 8:30.
1: Dnes volal jsem svému bankéři, abych zjistil, jak na tom jsem, jestli úročím alespoň v haléři.

0: A i kdyby trakaře padaly, tak se to nezmění.
1: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.

Noční vysílání se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. V 6 hodin usedne za mikrofon ve studiu Rádia 7 kolegyně Andrea Audová. S přáním dobrého rána a dobrého dne se loučí Kuba Lofítek. Buďte s Bohem.

nad biblickým textem z Lukášova evangelia 19. kapitoly. Tichý čas začíná každý den ve 6:45. V 6:45 přijde na řadu biblická úvaha. Farizeje často vnímáme jako ty, kteří stáli proti Ježíši. Přitom zápal pro boží věci jim rozhodně nebyl cizí. Na co tedy naráželi při setkání s Ježíšem? Nad tím se zamyslí Petr Raus. V 7 hodin nás čeká magazín a o 7:30 ranní telefonát. Organizace Open Doors, která podporuje pronásledované křesťany po celém světě, nově začíná působit také v Česku a na Slovensku. Podrobnosti přinese Jana Trávničková. V 8 se vrátíme ke knize Daniel v pořadu Bible Guide. Tentokrát nás 7. kapitola zavede k Danielovým viděním a obrazům budoucích událostí. O 8:30 bude následovat Klika. Petr Hůšť se v další části série Stále hledám zastaví u známé biblické výzvy především střež a chraň své srdce. V 9:30 přijde na řadu angličtina v pořadu Life Plus. Dnešní téma se k 9. září docela hodí. Budou to narozeniny. A my si ve vysílání připomeneme narozeniny jedné z nejznámějších křesťanských zpěvaček Lauren Daigle. No a po 10. hodině potom převezme vysílání Klíčové slovo. Daniel Jokl a Kateřina Hodecová budou mluvit o tom, jak v dětech budovat odolnost a jak vychovávat generaci, kterou jen tak něco nezlomí. Tolik tedy nabídka pořadu pro ranní vysílání s datem 9. září. Jsme rádi, že jste dnes ráno s námi. Přejeme vám, ať to, co dnes uslyšíte, ať vás to povzbudí, posílí a vůbec, ať je vám to k dobrému.

Už za chvíli otevřeme Bibli a na chvíli se zastavíme a vlastně tak pomyslně zmlkneme před Bohem. Takové zastavení na prahu nového dne je rozhodně dobrý zvyk. A pokud si chcete nalistovat se mnou, budeme číst z 19. kapitoly Lukášova evangelia. Teď ale ještě Dana Pechánková s písní Ráda mlčím před tebou.

Včera mě oslovil úsek z Lukášova evangelia z 19. kapitoly. Budeme číst od 37. verše. Ježíš jede na oslíku, směřuje se zástupem učedníků k Jeruzalému. Když se blížili k hřebeni Olivecké hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: Požehnaný král, jež přichází v Hospodinově jménu. Pokoj na nebi a sláva na výsostech. V davu byli i někteří farizeové a řekli mu: Mistře, napomeň své učedníky. A on jim odpověděl: Říkám vám, že kdyby oni zmlkli, křičelo by kamení. A potom Ježíš pokračuje dál a pláče nad Jeruzalémem a vlastně předpovídá zkázu Jeruzaléma. Ale mě tam oslovilo to, kdyby oni zmlkli, tak by křičelo kamení. Trochu mi to zní jako: já si cestu vždycky najdu. Někdy totiž cítíme velkou zodpovědnost, že musíme někomu něco říct, někomu pomoct, něco správně udělat nebo zachránit. A čím víc poznávám Boha, tím víc vnímám, že mě vede do svobody. Že mi ukazuje, že to nejsem já, na kom všechno stojí. Nejsem to já, kdo věcem dává konečný výsledek. Že ten Boží plán nestojí na naší dokonalosti. Já mám moc ráda paradoxy, kterých je celá Bible plná, protože svět není černobílý a i právě proto nám Bůh dává příběhy a ne příručku nebo nějakou kuchařku. Na jedné straně nás volá k nasazení, k oběti, pro druhé k tomu, abychom mluvili o víře, pomáhali, sloužili a byli věrní. Ale jedním dechem říká: není to na tobě. My nejsme spasitelé druhých lidí. Můžeme něco zasít, někoho povzbudit, můžeme se modlit. Můžeme milovat, ale nemůžeme nikoho přinutit, aby Bohu odpověděl. A to je vlastně hrozně osvobozující. Pán Bůh s každým člověkem píše jeho vlastní příběh a my do něj můžeme vstoupit, být jeho součástí, ale není to náš příběh. A já si stále víc uvědomuju, jak moc jsem vděčná, že tento život nemusím nést sama, že vím, komu patřím, že vím, kam jdu a že to celé neleží jen na mě. Moc se mi líbí známá Pascalova sázka. Francouzský myslitel, fyzik, matematik, ale i teolog uvažoval docela Blaise Pascal. Uvažoval docela jednoduše a říká: jestli Bůh neexistuje, pak člověk svou vírou možná něco ztratí. Kus pohodlí, možná času, možná bohatství, nějaké možnosti. Ale jestli Bůh existuje, pak je ve hře nesrovnatelně víc. Celé to jeho uvažování samozřejmě není nějaký statistický nebo matematický výpočet. Je to spíše pozvání. Jen chce vystavět před oči, že v sázce je hodně. Co když je to všechno pravda? Co když Bůh skutečně je? Co když nás opravdu zná, volá a miluje? Co když náš život opravdu má směr, který přesahuje těch pár desítek let, které tady máme? Pán Bůh nemá potřebu člověka přetlačit nebo mu něco dokazovat, ale rozhodně zve a říká: zkus mě, hledej mě, udělej ten krok. A možná právě to si dnes můžeme připomínat pro sebe i pro naše blízké. Pane Bože, tak ti na pravou dnešního dne chceme vyznat, že jsme vděční za to, že víme, komu patříme a že nemusíme jít tímto životem sami.
Děkujeme ti i za to, že s námi počítáš a zároveň, že nás vedeš do svobody. Že jsi to ty, kdo dáváš vzrůst. Že nemusíme nést tíhu zodpovědnosti za druhé lidi. Děkuji ti, že nás znáš, víš, na co máme a přesto s námi ve svém plánu počítáš. A když ne my, tak kamení. Pane Bože, prosíme tě o ochranu, o vedení, ale i o schopnost netrápit se věcmi, které nejsou na nás. Prostě pouštět kontrolu a důvěřovat ti.

farizeové. V evangeliích je často potkáváme ve chvíli, kdy se s Ježíšem přou, něco mu vytýkají nebo se ho snaží nachytat. Jenže jejich příběh není tak jednoduchý. Mnozí z nich brali víru velmi vážně a chtěli žít podle Božího zákona a chtěli žít co nejpoctivěji. Kde se tedy něco pokazilo? A na co naráželi právě při setkání s Ježíšem? Tak nad tím se v biblické úvaze zamyslí Petr Raus. Dnešní téma je farizejská upřímnost a biblická úvaha začíná už za 16:15 na 7:00.

Na co naráželi farizeové při setkání s Ježíšem, to zvažuje Petr Raus v následující biblické úvaze, kterou nazval Farizejská upřímnost. Přeju vám krásný poslech.

Chtěl bych dnes začít evangelijním příběhem křtu Pána Ježíše Krista. Evangelista Matouš o něm ve 3. kapitole svého evangelia mimo jiné píše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tolik příběh. Vystupují v něm zvláštní lidé. Po zkušenosti babylonského exilu, těžkostí obnovy zaslíbené země pod tlakem nepřátel a pak tragické helenistické nadvlády Seleukovců vykrystalizovala uprostřed božího lidu skupina těch, kteří se rozhodli vzít svou víru nesmírně vážně. Byli přesvědčeni, a to přesvědčení rostlo z písma, z jejich pochopení písma, že až všichni Židé dodrží všechna ustanovení zákona, přijde Mesiáš. A dělali všechno proto, aby Mesiáši připravili cestu. Byli to vesměs řemeslníci, kteří ale veškerý svůj volný čas věnovali studiu a pak vyučování písem. Farizeové. Většinou se na ně jako čtenáři Nového zákona díváme dost zvrchu. Ale oni to ve skutečnosti byli nadmíru horliví věřící lidé, pro které jejich víra skutečně představovala náplň celého života. Při pohledu na jejich životní praxi, při srovnání jejich víry se způsobem života, bychom je bez pochyby prohlásili za příklad náboženské upřímnosti. Když z judské pouště přišel k Jordánu Jan Křtitel a začal volat k pokání, objevili se mezi jeho posluchači i oni. Jak je oslovil? Jak ocenil jejich mimořádné úsilí o řádný náboženský život lidu? Plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Sekera je už na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tak jsme to četli. A pán Ježíš, který v hlásání Jana Křtitele prakticky pokračoval, mluvil ještě tvrději: běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Proč? Copak tihle lidé nemysleli svou snahu vážně? Cožpak farizeové chtěli něco předstírat? Dostal jsem se k historii farizejského hnutí trochu blíže, když jsme připravovali dokument o starých izraelských rabínech, respektive o kořenech rabínské tradice. A znovu se k tomuto tématu vracím při přípravách dokumentů o makabejských. Musím povědět, vážím si rabínů a vážím si farizeů. Přece je tu ale něco v nepořádku přinejmenším z novozákonního pohledu. Proč je Kristus Pán také neocenil? Proč se s nimi stále přel? Proč nechtěl vidět upřímnost jejich snahy? Především si tu uvědomuji, že naše pochopení slov evangelia je chybné. Slyšíme pokrytci a představujeme si nepoctivce. Problém pokrytectví farizeů ale nespočíval v jejich poctivosti či nepoctivosti. Problém byl v systému jejich náboženských představ. Farizeové byli poctivými, upřímnými pokrytci. Jejich dobře míněná snaha totiž mířila jinam, než se oni sami domnívali. Léčili následky, ale nechtěli vidět příčiny, neptali se proč.
A navíc nemalou roli v procesu léčby chtěli hrát oni sami. Ono se to může zdát korektní, vždyť šlo o touhu zalíbit se Bohu, obstát před Hospodinem, a to je přece dobrá touha. Nebo ne? Ono to může vypadat velice zbožně, ale kořen té touhy, podhoubí, ze kterého všechna jejich snaha rostla, nebyl či nebylo v pořádku. Zůstaňme ale dnes jen u toho přehlížení příčin. Důraz na vlastní zbožnost, o kterém slyšíme z řady slov Pána Ježíše Krista, nechme zatím stranou. Farizeové vycházeli z předpokladu, že především je třeba dobře jednat a k dobrému jednání třeba i přinutit. Zbožná praxe pak následně promění i lidské srdce. A jestli ne, tak vlastně o mnoho nejde, vždyť kvalita života je daná kvalitou skutků, ať jsou dobrovolné nebo vnucené. Co si kdo myslí, to druhým samo o sobě neublíží. Pokud se myšlenky nezmění v činy, společnost nepoškodí. Už proroci ale upozorňovali, že Hospodinu, jakkoliv mu na lidských činech záleží, jde daleko více o stav našich srdcí. Příčinou souvislost vnímá Pán Bůh obráceně. Nejprve mu jde o proměnu srdce. A teprve z proměněného nitra mohou vyrůstat skutky, které mají šanci se Hospodinu zalíbit. Vynucené chování, byť sebekrásnější, Pánu Bohu neimponuje, ba Hospodin o ně nestojí. Kdyby lidi stačilo k dobrému přinutit, nemusel by Kristus Pán umírat na kříži. Není jiného důvodu potupné smrti Boha, než touha probudit lidský zájem a vyprovokovat lásku. Nám lidem se to možná zdá absurdní, spíš máme sklon řešit i vztahy s silou. Ale ono to nejde. Farizeové nutili, protože jim šlo především o to, co je vidět. O skutky. Pán Ježíš takový postoj nazývá pokrytectvím. Tím nemyslí nepoctivost, ale soustředění na druhotné jevy, na důsledky. Protože cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky a tak dál vycházejí ze srdce. Na srdci záleží v prvé řadě. Lidské skutky jsou teprve důsledkem jeho stavu. Nám protestantům se pak někdy stává, že zastáváme opačný extrém. Rozhodující se nám zdá být víra, ba v praxi někdy jen slova o víře. Ale ono jde i o ty skutky, a to dost podstatnou měrou, jak nám připomíná apoštol Jakub. Pán Ježíš Kristus hledá obojí. Vlastně hledá rovnováhu těch dvou projevů člověka. Obecným problémem naší doby je bezesporu vlažnost. Touha všechno zlehčit, všechno vnímat s nadhledem a lehce. Nejednou ale narazíme i na opačný extrém. Na silný důraz na věci nepodstatné, na formu, na důsledky místo příčin. V takové situaci nám farizeové nabízejí zřetelné varování. Byli nadmíru horliví, ale to podstatné jim uniklo. Cesta Pána Ježíše Krista vedla jinudy.

Poslouchali jsme biblickou úvahu Petra Rause nazvanou Farizejská upřímnost. No a zachytíte ji v našem vysílání ještě jednou, a to ve středu v 15.15. Další biblickou úvahu nabídneme zítra opět v 6.45. Michal Krchňák se v ní zastaví u tématu milovat napomenutí.

0: Loni se během vůbec prvního globálního týdne modliteb konaly nepřetržité modlitby ve 140 zemích světa. Letos tato modlitební iniciativa běží od 6. do 13. září. Aktuality zdění v týmu českých modliteb 24/7 i pozvání k celosvětovému týdnu nepřetržitých modliteb zprostředkuje Kristýna Vaculíková.
1: Poslední měsíce jsou pro nás vlastně docela intenzivní, protože přes jaro a léto hodně cestujeme s naším modlitebním karavanem, což je vlastně naše taková primární služba. S karavanem jezdíme po různých místech naší republice a zastavujeme se jak v městech, tak i třeba na festivalech. Byli jsme takto třeba i na festivalu United a letos jsme takto navštívili přes 40 míst. A jenom abych to trošku představila, tak když někam s karavanem přijedeme, tak naším hlavním cílem je tam být s lidmi, ukazovat jim zájem a lásku, třeba tím, že lidi pozveme na kávu zdarma. Vidíme, že lidi jsou hladoví, že jsou plní příběhů, že se u nás rádi zastavují a u karavanu jim právě můžeme naslouchat a pokud svolí, tak jim i nabízíme modlitbu.
2: Nabízíte toho hodně v průběhu měsíců. Blíží se nám globální týden modliteb. Co je důvodem a cílem této iniciativy?
1: Asi nejjednodušeji řečeno je cílem celosvětového týdne modliteb sjednotit křesťany po celém světě v modlitbě. Představujeme si vlastně něco docela odvážného, že v každém národě na světě bude během jednoho týdne místo, kde se lidé budou modlit ve dne i v noci. Protože my žijeme ve světě, který je v mnoha ohledech rozdělený a právě proto vnímáme jako nesmírně silné, když se křesťané napříč zeměmi, napříč kulturami, jazyky i denominacemi spojí v jedné věci a to v hledání Boha. Vlastně letošní téma toho našeho řetězce je ve jménu Ježíše a vychází z 2. kapitoly listu Filipským, kde čteme, že Bůh dal Ježíši jméno nad každé jméno a že každý jazyk jednou vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. A právě během tohoto týdne tady chceme společně vyznávat, že Ježíš je Pánem. Nejen našeho osobního života, ale také našich měst, vesnic a národů. Nejde o to, že by každý člověk na světě dostal nějaký přesný seznam, ale jde o to, že opravdu chceme vyvyšovat to Ježíšovo jméno ve svých životech, v našich společenstvích, skrze to vlastně i v našich městech a v národech a vnímáme, že modlitba je mocná a že právě skrze tu modlitbu, skrze tu jednotu se můžou dít velké věci a v to věříme a v to očekáváme.
2: Jak se celosvětový týden nepřetržitých modliteb koordinuje na mezinárodní úrovni a jak do této globální sítě zapadá právě Česká republika?
1: Celou iniciativu vlastně zastřešuje mezinárodní hnutí 24/7 Prayer, neboli anglicky modlitby 24/7, které už více než 25 let propojuje modlitební komunity po celém světě. Anglický tým právě připravuje společně témata, materiály, registrační systém i mapu modlitevních místností. A během samotného týdne připravují také několik online mezinárodních setkání, které jsou povětšinou v angličtině, nebo když je to nějaké setkání, kde se mluví nějakým vícesvětovým jazykem, třeba francouzština, španělština a tak dále, tak to setkání probíhá v daném jazyce. Díky tomu vlastně můžeme skutečně zakusit, že se nemodlíme sami, ale společně s lidmi z různých částí světa. V rámci toho českého kontextu, tak my jako Česká republika v rámci té v úvozovkách české pobočky modlitby 24/7, tak se také zapojujeme a máme zatím přihlášeno celkem asi 8 modlitebních řetězců, tím, že vlastně 2 z nich jsou online celorepublikové.
2: Jsou připraveny nějaké konkrétní modlitební náměty nebo témata pro tento speciální týden? Jak to bude vypadat?
1: Jak už jsem říkala, tak vlastně tím letošním tématem je ve jménu Ježíše. Nejde ani o to, že bychom se všichni modlili nějakou předepsanou modlitbu nebo že bychom se chtěli modlit nějak jednotvárně. Na tom je právě podle mě ta krása celého hnutí 24/7, že ukazujeme tu pestrost způsobu modlitby. Takže vlastně, jak už jsem říkala, chceme nějakým způsobem vyvyšovat Ježíšovo jméno. Ale zároveň je to na každém z nás, v čem my vnímáme nějaké povolání nebo vnímáme nějaké puzení, pnutí, za co se můžeme modlit. Ale samozřejmě mezinárodní tým připravil na svých mezinárodních stránkách materiály, které mohou jednotlivé modlitební místnosti nebo i jednotlivci využít. Tématu celosvětového týdne modliteb se bude věnovat také aplikace Lectio 365.

0: která je v angličtině, kde budou pro každý den připravené modlitby a zamyšlení.
1: Představuji si, že během takto intenzivního modlitebního času vzniká mnoho silných momentů. Dostali se k vám svědectví či konkrétní příběhy z minulého prvního ročníku?
0: My máme příběhy na mezinárodní úrovni, protože, jak to tak bývá, tak to svědectví se k nám dostávají velice zřídka. Na některých místech lidé popisovali, že se jejich sbory znovu nadchly pro modlitbu, že lidé, kteří předtím třeba měli problém strávit v modlitbě několik minut, tak najednou zůstávali v modlitební místnosti mnohem déle. Slyšeli jsme také svědectví o uzdravení, například o tom, že během modlitby zmizela fyzická bolest. A co je pro mě takové nejsilnější, tak jsem vlastně slyšela, že na některých místech, například do modlitebních místností právě během toho celosvětového týdne modliteb, přicházeli úplně cizí lidé, když to byla třeba modlitební místnost v nějaké kavárně nebo v nějakém veřejném prostoru, tak tam mohli přijít i úplně cizí lidé, kteří ani nebyli součástí té dané církve, která to organizovala, a začali se vlastně ptát, co se tam děje, nebo kdo je Ježíš. A někteří z nich dokonce na tom místě přesně v ten moment odevzdali svůj život Ježíši. Pamatuju si vlastně jeden příběh, kdy se takto Pán Bůh dotkl jednoho člověka, který chtěl spáchat sebevraždu, a právě ho zachránil skrze tu modlitební místnost. Takže ty příběhy se opravdu dějí a vidíme, že když si člověk takhle dedukuje nějaký čas pro Pána Boha, takže Pán Bůh to vidí, že Pán Bůh toho chce využít a že Pán Bůh v rámci toho času jedná.
1: Zapojit se může jak jednotlivec, tak i celé společenství do této modlitební iniciativy. Jaké praktické kroky doporučujete? Jak se zapojit?
0: V tuto chvíli už jsme pár dní před spuštěním celého řetězce, takže možností je několik. Určitě bych chtěla zdůraznit, že člověk nemusí hned organizovat celý týden nepřetržité modlitby, protože v tuto chvíli už by to bylo až nereálné. Ale pokud už jste třeba jako společenství v minulosti dělali modlitební místnost, tak si myslím, že máte tu cestičku dobře prošlapanou, takže můžete využít i tuto příležitost a uspořádat ji znovu. Tím, že, jak už jsem říkala, že je řetězec za pár dní, tak to nemusí být nic složitého ani dokonale připraveného, ale myslím si, že důležité je vytvořit ten prostor pro modlitbu. A zároveň třeba nemusíte zvládnout ani všech 7 dní, můžete si vybrat třeba jedno odpoledne nebo jeden den podle toho, co je pro vás reálné. A pokud jste modlitební místnost nikdy nedělali, tak není potřeba vytvářet nějakou složitou organizaci. Laicky řečeno, každá modlitba se počítá, takže společenství se může sejít třeba na jednu společnou modlitební hodinu, můžete svolat třeba nějaké modlitební shromáždění, anebo jednoduše modlitbu zahrnout do své bohoslužby a vlastně v rámci bohoslužby udělat modlitební chvíli věnovanou tomuto řetězci. Důležité je připojit se způsobem, který je pro vaše dané společenství nebo pro vás osobně reálné.
1: Kromě přípravy modlitebních místností nabízíte lidem možnost zapojit se do již otevřených místností nebo se modlit online. Kde můžou případní zájemci najít aktuální informace?
0: Myslím si, že nejjednodušší je sledovat naše české stránky www.modlitby24-7.cz, kde na záložce místnosti je mapka již spuštěných nebo připravovaných místností, takže se můžete podívat, jestli ve vašem okolí není náhodou nějaká modlitební místnost. Nicméně víme, že některé místnosti se registrovaly i přes ten mezinárodní web, takže nejsou propsané na náš český web, takže je možnost se vlastně zapojit i do některého z našich online řetězců. O těchto řetězcích je vlastně také více informací úplně na stejné stránce, takže pokud by vás to zaujalo, tak se můžete zapsat na nějakou hodinu v rámci toho online řetězce.
2: Zve Kristýna Vaculíková z českého týmu organizace Modlitby 24/7. Celosvětový týden nepřetržitých modliteb potrvá až do neděle 13. září. Zájemci se mohou zapojit přes zmíněný web.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. V sobotu 26. září se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční festival světla, zaměřený na téma života, smrti a také naděje pro ty, komu zemřel někdo blízký a těm, kdo je provázejí nebo jim pomáhají. Podrobnosti přináší výkonná ředitelka a certifikovaná poradkyně pro pozůstalé z pořádajícího spolku Dlouhá cesta Zdena Volavá.
1: Náš festival, který byl poprvé před 2 lety a teď děláme ho po druhé, tak se bude věnovat stále tomu samému, jako když jsme začali, a to je smrt, zároveň život pozůstalých po úmrtí někoho blízkého a taky naděje. Letošní ročník máme ty hosty zaměřené, ačkoliv to nebyl záměr, tak jsou hodně z prostředí, řekněme, křesťanského, nebo má to přesah do víry, takže za to jsme rádi, že tomu dáme vlastně i nějaký jako duchovní rozměr, nebo že tam budou moci mluvit hosté, kteří mají tu zkušenost i skrz víru se zpracováním vlastně těžkého tématu úmrtí.
2: Představíte nám řečníky?
1: Tak dopolední blok je nazvaný Pohled zvenčí, to znamená, to budou organizace nebo jednotlivci, kteří se setkávají s úmrtím ve společenstvích, ve kterých působí. Bude tam například sanitka splněných snů, která plní přání umírajícím. Bude tam spolek ke kořenům, kteří se zabývají přírodním pohřebnictvím. Bude tam Alena Šajnostová, redaktorka, spisovatelka, která nám přiblíží smrt v různých náboženských a etnických kulturách. A bude tam také Vladimír Záleský, katolický kněz, který působí v Brně, ale přes 20 let působil ve Žďáře. A ten vlastně přinese téma úmrtí dětí a mladých lidí ve farnosti a vlastně provázení těch pozůstalých, jakým způsobem on poskytl útěchu těm rodinám, kde takovému úmrtí došlo. Odpolední blok je potom nazvaný Na vlastní kůži a tam už budou lidé, kterých se smrt bezprostředně dotkla ve formě úmrtí buď to dítěte nebo blízké osoby. Bude tam Miloš Doležal, spisovatel, redaktor, básník, který napsal knížku Jana bude brzy sbírat lipový květ, za kterou dostal i cenu Magnesia Litera v roce 2023 a ta knížka vypovídá o jeho bolesti ze ztráty milované manželky. A bude tam maminka se zkušeností ztráty miminka, bude tam host ze Slovenska, paní Andrea Korečková, která napsala knihu Listy mojmu synovi, když jí tragicky zemřel 17-letý syn. Andrea je biblistka a je to taková vzácná žena s obrovským rozhledem. Já se s ní znám osobně, tak jsem ráda, že přijala účast na našem festivalu a budu tam i já se svým příběhem ztráty a představím básnickou sbírku 10 let, protože letos tomu bylo právě 10 let, co zemřel náš syn tragicky a já jsem za těch 10 let vlastně psala básničky, které bych řekla, že působily terapeuticky pro mě a rozhodla jsem se je vydat jako sbírku, takže tam budu mít autorské čtení. Festival završíme koncertem uskupení N Soul.
2: To téma vašeho festivalu je velmi osobní a velmi těžké. Je ten festival smutný?
1: No, já myslím, že trochu smutný je, trochu smutku, že tam patří, ale zároveň, když můžu vlastně zmínit ten předchozí ročník, tak tam došlo ke spoustu veselých setkání. Lidé tam mohli načerpat nějakou inspiraci pro to, jak se smrtí blízkého vyrovnat, mohli tam prožít hezká setkání. Takže jenom smutný rozhodně není, nebude. Máme tam přizvanou cvičitelku nebo pohybovou terapeutku, která po tom bloku tady toho vyprávění rozcvičí lidi, nebo budeme cvičit i ve stoje v sedě, abychom trošku jako ze sebe sundali nějakou tu deku. Ale musím říct, že věřím tomu, že tam nebude jako ponurá atmosféra, že tam zazní i smích, i radost a velké třeba uvědomění a chceme tam hodně pracovat s nadějí, že vlastně skončili život našeho dítěte nebo našeho blízkého, neznamená to, že skončil život náš a můžeme věřit v naději ve shledání a v naději, že ten náš život má i po smrti dítěte či blízkého nějaký další smysl.
2: Na naději, kterou tedy zmiňuje i téma vašeho festivalu, se teď chci ptát, trošku jste mě předběhla, v čem ta naděje vlastně spočívá? Je to ten přesah na věčnost?
1: U mě osobně ano. Je to vlastně o tom, že neustále jako žiju s tím, že se shledám a je tam vlastně ta víra v to, že život je věčný, že tady jsme tou pozemskou cestou neskončili úplně definitivně. A kromě této víry v ten přesah nebo ve věčnost, nebo kromě naděje v tomto smyslu, se snažíme dávat i naději rodičům, že ten jejich život pokračuje dál a může být radostný, že vlastně je tady naděje, že ta bolest, kterou oni cítí, může jít ruku v ruce s radostí, kterou také můžou ještě zažít ve svém životě, že nemusí dožít v ukrutných bolestech a s tím krvácejícím srdcem. Že se vlastně, že v tom srdci je i místo pro radost, pro všední věci, které můžou jim vykouřit úsměv na tváři a můžou prostě tu radost pociťovat se svými blízkými nebo jako v dalších činnostech, které dělají. Tu naději, že to takhle jde, tak tu se jim snažíme předávat nebo přinášet.
2: Proč se nám o něčem tak důležitém, jako je smrt, ta vlastní i našich blízkých, tak těžko komunikuje?
1: Já si myslím, že když zemře třeba rodič nebo jako starší člověk, tak nás to konfrontuje s naší vlastní smrtelností, že se toho můžeme leknout. To může být ten důvod, proč je to těžké. No a když zemře dítě, tak to je vlastně proti nějakému přirozenému řádu života, přirozenému řádu světa. Tak to být nemá. Je to nepochopitelné, nepředstavitelné vlastně. Tak proto o tom nechceme mluvit. Možná to okolí se bojí taky vlastně takhle třeba zasaženou matku nebo zasažené rodiče oslovit nebo s nimi nějak komunikovat. Takže my kromě toho, že těch rodičů se nebojíme a provázíme je v našem spolku, tak se snažíme přinášet i tu osvětu, že je třeba být těm rodičům na blízku. Že nemusím vymýšlet nějaké strategie, jak jim pomoci, protože jakáž pomoc v takovéhle situaci, ale být jim na blízku. Vyslechnout je, nebát se slz, nebát se bolesti, nebát se zoufalství. My vždycky říkáme, jako u nás ve spolku při supervizi, jenom to s nimi usedět.
2: Rozumím. Ono někdy to usedět je vlastně větší odvaha, než mít chytré odpovědi na jakoukoliv situaci. Mm-hmm. Ta odpolední část programu, kterou jste zmiňovala, má podtitul Na vlastní kůži a prostor bude mimo jiné tedy věnovaný reflexi osobního utrpení psaním nebo možná obecněji uměleckým způsobem. Je důležité najít si způsob, jakým se z bolesti například vypsat? Má v této oblasti nějakou zásadní roli umění?
1: Zase z vlastní zkušenosti bych řekla, že ano. Já teďka aktuálně jsem ve výcviku arteterapie a tam vlastně už ty poznatky o tom ročním studiu uplatňuju nebo používám v provázení pozůstalých a vidím, jak tenhle ten způsob je hojivý nebo jak může přispět k tomu přijetí té ztráty, transformace do nějakých jako výtvarných projevů nebo i psaných projevů. Takže já bych řekla, že ano, že to může být nápomocný. A zároveň to nemusí být pro všechny. Někdo má jako jinou cestu.
2: Tak ještě na závěr zhrníme. Kdy a kde se Festival světla uskuteční? Chcete-li, můžete pozvat.
1: Ráda, moc ráda pozvu lidi, kterých se to téma nějak dotýká, ale i ty, kterých se to nedotýká, protože je potřeba to téma otvírat a nebát se ho a nakouknout i za roh někam, kde třeba nejsem úplně doma, takže určitě přijďte i vy, kterých se to netýká, najdete si tam to svoje. Festival se koná 26. září, je to sobota, bude celý den, v 9.50 začínáme slovem moderátora, v 10 už je první host, končíme zhruba ve 20 hodin, ale přednášky končí odpoledne mezi 5.00, 6.00 a pak od 6.30 je koncert a je to v sále aktivé střediska volného času, je to bývalý dům dětí na Horní ulici. Ve Žďáru se dá tento den docela dobře parkovat a vede tam i rychlíková trať Praha-Brno, takže můžete přijet v pohodě vlakem.
0: Konstatuje Zdeňka Volavá, výkonná ředitelka a certifikovaná poradkyně pro pozůstalé ze spolku Dlouhá cesta, který stojí za festivalem světla. Ten se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční v sobotu 26. září. Více informací o této události hledejte na webových stránkách www.festivaldlouhacesta.cz. Magazín vyřídil vše, co měl. V 16.30 se na vás těší další vydání, které přinese hned dvojnásobnou dávku zpráv o pronásledovaných křesťanech. Naslyšenou.

0: Více než 388 milionů křesťanů ve světě podle organizace Open Doors zažívá kvůli své víře vysokou míru pronásledování nebo diskriminace. Možná znáte příběhy křesťanů ze Severní Koreje, Nigérie, Iránu nebo dalších zemí. Open Doors se jim snaží prakticky pomáhat a zároveň jejich příběhy přinášet i k nám. A právě tahle organizace teď nově začíná působit také v Česku a na Slovensku. V ranním telefonátu se už za chvíli spojíme s Janou Trávničkovou, která Open Doors u nás zastupuje.
1: Dneska jsem spal 11 hodin, zatímco ty spal jenom 2 hodiny.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Přes 388 milionů křesťanů zažívá kvůli své víře vysokou míru pronásledování a diskriminace. To uvádí organizace Open Doors, jejíž služba u nás právě začíná. Více se dozvíme od Jany Trávničkové, zástupkyně Open Doors v Česku a na Slovensku, kterou zdravím osobně ve studiu. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Jani, čím se zabývá organizace Open Doors?
3: Open Doors je mezinárodní, nepolitická a mezidenominační křesťanská organizace, která pomáhá těm nejvíce pronásledovaným křesťanům v 70 zemích světa. A v zemích, jako je Česká republika, tak tam informujeme o tom, co se děje pronásledovaným křesťanům, aby lidé věděli, jak se jim daří a jak se za ně můžou modlit. To znamená, že vydáváme zprávy o aktuálních situacích nebo útocích na křesťany, stejně jako příběhy odvážné víry, ale i modlitební náměty. A povzbuzujeme křesťany v Česku a na Slovensku k modlitbě za pronásledované křesťany a k další podpoře. A naší vizí je, aby se křesťané zasazovali o své nejvíce pronásledované sourozence ve víře a posilňovali je tak, aby mohli být věrnými svědky Pána Ježíše ve světě. A slovy ze Zjevení 3.2 chceme posilňovat to, co ještě zůstává a je už na vymření.
2: Jak tato služba vznikla?
3: Open Doors bylo založeno v roce 1955 mužem, který se jmenoval Anne van der Biel, ale je známý jako bratr Andrew. On pašoval Bible do zemí východního bloku, tedy za železnou oponu, to znamená i do Československa. Možná jste četli jeho knihu Pašerákem ve službách nejvyššího, kterou o tomto napsal. Ona vlastně byla i ve čtení na pokračování na Rádiu 7. Takže bratr Andrew pašoval Bible do komunistických zemí, povzbuzoval tamnější křesťany a přidávali se k němu další a další lidé. A z této služby vzniklo Open Doors, tedy otevřené dveře. A my věříme, že pro Pána Boha a jeho evangelium nejsou do žádné země dveře uzavřené. A potom se ta služba rozšířila, nebylo to jenom o tom pašování, ale o podpoře pro následovaných křesťanů. A dnes tedy jsme aktivní ve více než 70 zemích světa.
2: Jani, dá se říct, ve kterých zemích je pro následování křesťanů nejhorší?
3: Odpověď na tuto otázku je pro Open Doors velmi důležitá, protože chceme vědět, jak se daří našim sourozencům, co přesně zažívají a kde je největší potřeba pomoci. No a abychom se v tom zorientovali a aby i veřejnost měla přístup k těmto informacím, tak Open Doors vydává každý rok světový index pro následování, který jste možná zaznamenali pod názvem World Watch List. Je to seznam a popis 50 zemí světa, kde je největší pronásledování křesťanů a každým rokem ho vydáváme nově, takže aktualizovaně. Při sestavování tohoto seznamu nebereme v potaz jenom násilí na křesťanech, ale i nátlak, který se může odehrávat v pěti sférách života, například v té soukromé sféře, tam patří to, jestli lidé můžou vlastnit Bibli, například, nebo v té rodinné sféře, jestli křesťané můžou svobodně vyjadřovat svou víru v rámci své rodiny, třeba tak vychovávat své děti. Další ze sfér je život komunity, jestli jsou křesťané kvůli své víře diskriminováni, například při hledání práce. Patří tam i sféra společenského života a církevní život. A když se stává na ty země, tak se dá obecně říct, že jsou křesťané pro následování v muslimských zemích, což jsou země Afriky, Blízkého a Středního východu až po Střední Asii. Potom také v zemích s částečným komunistickým zřízením, jako je Čína nebo Severní Korea. A poté v zemích s oblastmi s velkou korupcí a zločinností, jako je třeba Mexiko a Kolumbie. No a na prvním místě světového indexu pro následování je téměř nepřetržitě Severní Korea. Následuje Somálsko, Jemen, Súdán, Eritrea a Sýrie. Z dalších zemí jmenuji například Indii na 12. místě, Čínu na 17., Maledivy na 19. místě, Egypt je na 42. a tak dále. No a interaktivní mapu těchto zemí, stejně jako popis situace pro křesťany v každé z nich, najdete na webu Open Doors.
2: A jak Open Doors pomáhá pronásledovaným křesťanům?
3: Open Doors pomáhá například skrze distribuci biblí a křesťanských materiálů, takže jsme ještě částečně zůstali u toho pašování, ale nabízíme i kurzy pro vedoucí církvi, aby věděli, jak vést své církve tam, kde to není jednoduché, i programy učednictví, aby křesťané rostli ve své víře v Pána Ježíše. Také poskytujeme péči o lidi po traumatu, protože to jsou těžké věci, které křesťané zažívají a potřebují i psychologickou pomoc. Také pořádáme semináře přípravy na pronásledování. Naše služba zahrnuje i podporu obětí násilí a katastrof. Tam patří různé ekonomické projekty, že je to vždycky přesně to, co ti křesťané potřebují. Že to není tak, že bychom si v Evropě u stolu sedli a řekli si tak, co jim nabídneme, a vždycky se ptáme, co potřebujete. A často je to i pomoc ke své pomoci, že dáme nějakou základní první investici a potom křesťané už jsou schopni se o sebe postarat sami. Patří tam i zvyšování povědomí a povzbuzování k modlitbě. To je právě to, co děláme v zemích, jako je Česko, že sbíráme tu podporu, povzbuzujeme k tomu, aby se křesťané modlili. A do naší činnosti patří i advokační činnost, například skrze petice.
4: Jani, ráda bych se zeptala i trochu osobněji. Představili jsme tě jako zástupkyni organizace pro Česko a Slovensko. Jak ses k této spolupráci dostala?
3: To je dlouhý příběh, který vám ale ráda povyprávím v nějaké zkrácené podobě. Když jsem byla mladší, tak jsem měla jenom malé povědomí o tom, že křesťané jsou pronásledováni. Vlastně jsem o tom skoro nic nevěděla. Jako asi většina lidí v Česku, protože nemáme dostatek informací o nich v češtině. A potom, když mi bylo 15, tak jsem někde našla materiál o pronásledovaných křesťanech a to bylo poprvé, co jsem četla něco konkrétního. Takže jsem si potom hledala i informace na internetu a teprve se dozvídala, co se vlastně děje, a stalo se to takovým mým osobním zájmem. A potom asi o půl roku později se v mém tehdejším sboru mluvilo o povolání nebo o tom, že Pán Bůh může mít i něco konkrétního pro náš život. A tak potom večer před spaním jsem si říkala, jestli má Pán Bůh něco konkrétního pro můj život, tak to přijímám. A tak jsem přijala jakoby to povolání. Řekněme, i když jsem nevěděla, co to je. Bylo to, jako bych podepsala prázdný list papíru, kde už to stálo, ale já jsem to neviděla. A velmi rychle, asi do 2 týdnů, mi Pán Bůh dá na srdce právě naše pronásledované sourozence, ale i křesťany v Česku a budování tohoto spojení. Takže potom jsem začala dělat různé prezentace ve sborech, na mládežích, a potom jsem viděla, že máme nedostatek informací v češtině, tak jsem i přes Instagramový profil překládala zprávy o pronásledovaných křesťanech, tak se ta služba rozrůstala. Ale zároveň jsem věděla, že potřebujeme odborníky v této oblasti, že jenom se snažím zalepit nějakou díru tak nějak amatérsky, a proto jsem potom i byla na 2 stážích právě v Open Doors. A teďka na jaře se Open Doors International rozhodlo, že rozšíří svou službu i do zemí střední Evropy, takže jsme začali připravovat český web, sociální sítě a další věci.
4: Co Open Doors nabízí českým a slovenským křesťanům?
3: Rozdělila bych to na 2 oblasti. Ta první jsou informace a ta druhá možnosti aktivně se zapojit. Co se týče informací, tak tam poskytujeme modlitební náměty. Vlastně modlitební námět na každý den nový. Potom ty profily všech 50 zemí na webu, o kterých jsem mluvila, i aktuální zprávy a příběhy, plánujeme i videa. Co se týče možností se zapojit, tak tam bych zdůraznila především možnost napsat povzbuzující zprávu pro nasledovaným křesťanům. Funguje to tak, že přes formulář na našem webu můžete v angličtině napsat nějaké povzbuzení pro konkrétní křesťany nebo křesťany v konkrétních zemích, které jim potom budou poslány, a to je velice povzbuzující, když křesťané vidí, že nejsou sami, ale že sourozenci z celého světa si udělali čas a věnovali energii tomu, aby napsali něco povzbudivého. A to je vlastně i důkaz toho, že jsme jako jedna církev, jedna rodina. Také je možné podepsat petici nebo si objednat prezentaci o pronásledovaných křesťanech pro váš sbor nebo mládež a další různé možnosti, které můžete najít na webu.
4: Můžeš nám říct něco víc o té petici?
3: Moc ráda. Jde o to, že v subsaharské Africe, tedy v zemích na jih od Sahary, je přes 16 milionů křesťanů vysídleno kvůli násilí a pronásledování. Žijí v uprchlických táborech, vlastně úplně bez hygieny. Viděla jsem jednou video, kde ten pastor, který žil taky v tom uprchlickém táboru, říkal, že se nemůže postarat o svůj sbor, že vidí, jak ti lidé trpí, on jim nemůže dát žádné jídlo, nemůže jim pomoci, a myslí si, že by mohli ztratit víru. A nemůže nic dělat, takže to je obrovská krize, kdy lidé, když bojují o přežití, tak jsou v nebezpečí, že možná odejdou od Pána Boha. A právě vedoucí církví z Afriky nás poprosili, abychom se za ně postavili. A proto Open Doors zahájilo kampaň Rise Africa. Její součástí je i petice za konec násilí v subsaharské Africe. Ta požaduje ochranu, spravedlnost a obnovu. Už několik let je možné ji podepsat a koncem tohoto roku bude předána OSN Africké unii a dalším politikům. Takže máte poslední šanci připojit svůj podpis na podporu těchto křesťanů. Funguje to tak, že se stačí proklikat na našem webu a vyplnit do příslušného formuláře své jméno, příjmení a e-mail, takže to není vůbec nic těžkého.
4: Jani, proč je pro tebe osobně důležité, aby se čeští a slovenští křesťané zajímali o své pronásledované sourozence?
3: Myslím si, že je to důležité, protože to Pán Bůh chce. Ale mám k tomu i další důvody. Myslím si, že je to naší rolí jako křesťanů, kteří nezažívají těžké pronásledování, abychom pamatovali na trpící a především na trpící křesťany, protože když se jich nezastaneme my, tak kdo potom? A zároveň věřím, že pronásledování křesťanů je něco, co se hluboce dotýká Božího srdce, protože on v těch lidech žije a tak se ho velice osobně dotýká to, co se děje jeho dětem a nás zajímá to, co zajímá Pána Boha. A zároveň jsme to my, křesťané, kdo jsou pronásledováni. To nejsou tam ti druzí, ale jsme to my. Týká se to i nás.
4: Mám tady ještě závěrečnou otázku. Kdyby se někdo z posluchačů chtěl dozvědět něco víc nebo se třeba rovnou zapojit, tak kde najde další informace?
3: Další informace najdete na webu opendoors.cz nebo .sk, píše se to opendoors.cz nebo i slovenský web .sk. Je tam vlastně ta interaktivní mapa všech těch 50 zemí, profily těch zemí a další možnosti, které můžete prozkoumat. Je i možnost zapojit se. Hledáme dobrovolníky na kontrolu článků v češtině a slovenštině, takže se můžete přihlásit přes formulář na webu. Také máme účet na Instagramu a Facebooku, pokud byste měli zájem dostávat informace o pronásledovaných křesťanech na těchto sociálních sítích. A vím, že není vždycky jednoduché slyšet o tom, co se děje, že to jsou těžké věci, které se dějí pronásledovaným křesťanům a občas to i bolí a může nás to zasáhnout. A tak je jednoduché se tím možná nechtít zabývat, a nemyslím si, že je to to, k čemu nás Pán Ježíš volá. A myslím, že je v pořádku být smutný, možná se tím tak nechat zasáhnout a soucitit s pronásledovanými křesťany. Je to biblický princip plakat s plačícími, ale zároveň můžeme všechnu svou starost svěřit Pánu Ježíši. Takže nechci, abyste byli nějak deprimovaní skrze tento rozhovor, a naopak pozbuzení odvážnou vírou pro následovaných křesťanů, kteří jdou za Pánem Ježíšem bez ohledu na to, co to stojí. A tak bych vás chtěla pozbudit k tomu, abyste s námi zůstali ve spojení, věděli, co se děje, jak se můžete konkrétně modlit za pronásledované křesťany. No a kvůli tomu nabízíme v budoucnu i možnost nechat si zasílat aktuální zprávy e-mailem. A k tomu se též můžete přihlásit na našem webu.
4: Hostem dnešního ranního telefonátu byla zástupkyně Open Doors v Česku a na Slovensku Jana Trávničková. Jani, moc děkujeme, že jsi udělala čas a děkujeme za tento rozhovor a za všechny informace o pronásledovaných křesťanech.
3: Já moc děkuji za příležitost o nich mluvit.
4: Těšilo nás, děkujeme, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Josue, ten porazil Jericho, dolů hradby padají.
1: Josue, ten porazil Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho.
1: Josue, ten porazil

0: co to no, bylo?
1: To asi ne.
0: To jsi byl ty?
2: Jak jsem to nestihl.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
4: Jozue ten poraz.

0: Je 8 hodin, středa 9. září. Posloucháte Rádio 7, od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. No a teď otevřeme Bibli, a to konkrétně 7. kapitolu knihy Daniel. Po příbězích, které možná dobře známe, jako je ohnivá pec, lví jáma nebo královské sny, se teď dostáváme k Danielovým vlastním viděním. Co znamenají zvláštní obrazy, které vidí, a co říkají o Bohu, dějinách a budoucnosti, tak právě tomu se dnes bude věnovat Jiří Zdráhal v pořadu Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 7. kapitola a. Touto kapitolou začíná

budoucí hříší. Tady jsou zobrazeny jako šelmy, tedy z pohledu, jak je vidí Bůh. Hříše, zotročující obyvatele a vyvolávající války, vidí Bůh jako nebezpečné dravce. V popisu čtvrté šelmy se také objevuje 10 rohů a pak jeden malý roh. Čteme. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které jí předcházely, a měla 10 rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Existují 3 hlavní výklady toho, co znamená tato čtvrtá šelma a její malý, pyšně mluvící roh. Podle těch, kteří tvrdí, že Danielova vidění popisují události, které se jí staly, je malý roh bezbožný řecký král Antiochos IV. Epifanes, který pronásledoval Židy a znesvětil jeruzalémský chrám. Podle výkladu, vzniklým za reformace, je malý roh papež jejich doby. Ten vedl pyšné řeči a povýšil sebe nad Boha. Ti, kteří považují část Danielových vidění za dosud nenaplněné prorocké předpovědi, vidí v malém rohu osobu Antikrista, který se objeví před druhým příchodem Ježíše. Jak řecký král Antiochos IV. Epifanes, tak také papežství v době reformace vykazovalo znaky bezbožné pýchy. Nicméně to, že aspoň část tohoto Danielova vidění se týká budoucnosti, je zřejmé z jeho podobností s popisy knihy Zjevení. Ta podrobněji popisuje události spojené s druhým příchodem. Tam popisovaná šelma také vystupuje z moře. V Danielovi čteme. Já, Daniel, jsem v noci měl toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří 4 nebeské větry. V tom se z moře vynořily 4 obrovské šelmy. A v knize Zjevení pak čteme. V tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma. Podobnost s knihou Zjevení nacházíme také v tom, že šelmy z knihy Daniel se podobají šelmě z knihy Zjevení. V Danielovi čteme, že první vypadala jako lev, druhá byla podobná medvědu a další šelma podobná pardálu. Šelma z knihy Zjevení pak byla podobná pardálu, medvědu a lvu. Čtvrtá šelma z knihy Daniel pak má stejně jako šelma ze Zjevení 10 rohů. Tyto rohy snad značí počet zemí, království nebo vládců, podléhajících nebo tvořících šelmu. Tato čtvrtá šelma je v knize Daniel spolu s malým rohem uvržena do plamenu. Čteme. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. V tom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Podobně také šelma s falešným prorokem z knihy Zjevení skončila v plamenech. O tom čteme. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klanili jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. To vše ukazuje na to, že toto Danielovo vidění není pravděpodobně jen předpověď budoucích starověkých království nebo doby církve, ale týká se také konce světa. Na to také navazuje popis Božího soudu, při kterém byly otevřeny knihy. Čteme. Byly rozestaveny trůny a odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn, žhnoucí plameny, a jeho kola, oheň hořící. Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Podobně je popisován poslední soud lidstva také v knize Zjevení. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A to ještě není všechno.

0: 7. kapitole Danielova proroctví se ale vrátíme zase zítra. Pokračování nabídneme v 8 hodin a také v 6 hodin večer. Předchozí díly můžete najít na webu Rádia 7 i na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

V pořadu Bible Guide v těchto dnech otevíráme knihu proroka Daniele a u tohoto jména ještě na chvíli zůstaneme. Dnes totiž slaví svátek všechny Danieli. Jméno Daniela má hebrejský původ a vychází právě ze jména Daniel, které znamená Bůh je můj soudce. Takže jestli máte nějakou Danielu doma, v práci nebo mezi přáteli, nezapomeňte ji dnes popřát. A od nás z Rádia 7 posíláme všem Danielám přání hezkého a pokojného dne. No a posíláme písničku. Milé Danieli, tato zpráva je jen pro vás.

Písnička Vyvolená od Miriam Chovancové byla dnes věnována všem Danielám, které dnes slaví svůj svátek. No a dnes slaví své 35. narozeniny také jedna z nejznámějších současných křesťanských zpěvaček Lauren Daigle. Narodila se v roce 1991 v americké Louisianě a její cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Když jí bylo kolem 15, vážně onemocněla a téměř 2 roky nemohla normálně chodit do školy. Právě v té době pro ní hudba začala být mnohem důležitější. Zpívala doma, později také v církvi a postupně zjistila, že to možná nebude jen koníček. Velký průlom přišel s albem How Can It Be a ještě výrazněji potom s deskou Look Up Child. A z ní pochází asi nejznámější píseň You Say. Ta překročila hranice křesťanských rádií a dostala se i mezi běžné popové hity. Lauren za ní získala Grammy a druhou Grammy získala za celé album Look Up Child. Ta píseň You Say je hodně o identitě, o nejistotě, o tom, čemu člověk uvěří o sobě samém. Lauren v ní popisuje stav, kdy se v hlavě ozývají pochybnosti, že není dost dobrá, že selhává, že její hodnota závisí na tom, jak ji vidí druzí nebo jak se jí právě daří. A proti tomu staví jiný hlas, ten boží pohled na člověka. Ten smysl nebo pointa písně je vlastně, já o sobě můžu pochybovat, ale Bůh o mně říká něco jiného. Když se cítím slabá, on říká, že jsem silná. Když mám pocit, že nepatřím nikam, on říká, že mu patřím. A když si připadám nedostatečná, on mi připomíná, že mám hodnotu. Tedy Lauren Daigle a píseň You Say.

Především střes a chraň své srdce, čteme v knize Přísloví. Jenže co vlastně znamená chránit si srdce? Určitě nejde o to před vším utéct, uzavřít se před lidmi, nebo si dokonce kolem sebe postavit zeď. Srdce je v biblickém jazyce spíš centrem našeho vnitřního života, toho, co si pouštíme dovnitř, čemu věříme, co nás formuje a podle čeho se rozhodujeme. Jak tedy svoje srdce chránit zdravým způsobem? Tak o tom bude už za chvíli dnešní klika. Petr Hůšť pokračuje v sérii Stále hledám a ten dnešní díl má název Chraň své srdce. Teď ale ještě písnička Poutník od Marie Pavlatové.

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde pochopíme a otevřeme. Po dvou letech jsem byl opět pozvaný na Charis do Brna, na dřívější katolickou charismatickou konferenci. Setkává se tu několik tisíc lidí v Brně na výstavišti a jejich program. Setkání tvoří chvály, přímluvné modlitby, přednášky a mše. Musím říct, že jsem toto setkání sledoval vždy se zájmem. Dříve mě jako mladého člověka zajímalo setkání, které vyroste do takové velikosti. Dnes spíše objevuju to, co ty lidi táhne k sobě a hlavně k Pánu Bohu. Ano, stále mám i tu svou pracovní deformaci organizátora. Takže na Charis také sleduju a obdivuju spoustu doladěných detailů. Líbí se mi, jak je toto setkání uspůsobené skoro pro všechny generace. Jsou tu starší lidé, ale třeba i rodiny s úplně malými dětmi. Také se mi vždy líbí vizuál celé konference, například to, jak vypadá hlavní scéna. Také se mi líbí vedení Katky Lachmanové. Její moderace je vždy klidná, s duchovním obsahem a zároveň normální. Jsem tam také s takovým tím cimrmanovským humorem. Na Charis se mi také líbí svobodný a zároveň kultivovaný projev lidí při chvalách. Lidé stojí, někteří mají zvednuté ruce, pár lidí má barevné prapory, zpívají a modlí se. Slyšet takto zpívat po ránu 5000 lidí, kteří zpívají Pánu Bohu, musím říct, že pro mě to je balzám na duši. Vlastně mě překvapilo, že se na toto setkání těším. Je to zvláštní, někdy mám promluvit třeba pro 50 lidí a jsem z toho napnutý, stále si všechno dopředu přehrávám a jsem tak nějak v křeči. A pak jsou setkání, na které se těším, kde se cítím příjemně a svobodně. A to je i příklad Charis. Tématem letošní konference Charis bylo Chraň své srdce. A to je to, na co bych se s vámi chtěl v tomto dnešním díle podívat. Přísloví, 4. kapitola, 23. verš. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma Chraň své srdce. Ještě jednou přísloví, 4. kapitola, 23. verš. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Hlídej a chraň své srdce, protože to je centrum života, nebo to je místo, z kterého vychází tvůj život. Mému synovi hlásí auto, že musí vyměnit olej. I když ho právě v servisu měnili. Nejde mu tempomat a také mu to neukazuje, kolik litrů má v nádrží a kolik kilometrů má ještě dojezd. U té poslední závady říkal automechanik, že to může být plovákem v nádrži, ale že spíše to všechno souvisí, že může být špatná řídící jednotka. Bude potřeba ji vyměnit, ale možná bude stačit, aby ji v autorizovaném servisu jenom přehráli. I náš život má řídící jednotku a tou je naše srdce. Jenže nejde v ní jenom o správné informace. Co je to vlastně srdce z biblického pohledu? Nejde o naše fyzické srdce ani pouze o sídlo emocí. V Bibli označuje vnitřního člověka, centrum jeho myšlení, vůle, tužeb, postojů, emocí a rozhodování. Dá se říci, že srdce to je to, kým jsem uvnitř. Není to tedy otázka, jak se cítím, ale také, čemu věřím, co miluju, co chci, pro co se rozhoduju, co mě vnitřně skutečně vede. Není to řídící jednotka, která určuje, co dělám, ale hlavně to, kým jsem. A z toho vlastně vychází i to, co dělám. Pánu Bohu nejde o proměnu našeho chování, ale o proměnu nás samotných. Srdce své nitro máme chránit, protože to pak určuje, jak se cítíme, jak přemýšlíme, rozhodujeme se, jak jednáme. Střežit a chránit, protože to, co do srdce vchází, to z něj také vychází. Lukáš 6. kapitola, 45. verš. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé.
Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Tento text není o dobrém a špatném člověku nebo o dobrém a špatném srdci, ale o pokladu našeho srdce. Je to o tom, co do srdce vkládáme nebo naopak od čeho své srdce ochráníme. Naše nitro je prostor, který utváří i to, čím jsme dlouhodobě naplněni. Někdo řekne: Petře, nevím, jak to mají ostatní lidé, ale já Pána Boha ve skutečnosti neslyším. Nevnímám ho, mně to nefunguje. No ale možná záleží na tom, co do svého srdce vkládáme. Pojďme si třeba vyzkoušet na 14 dní, že každý den přečteme krátký úsek z Bible a budeme přemýšlet, co nám to říká. Dokonce položíme Pánu Bohu otázky, které nám na základě toho textu tak nějak vyvstaly. A také Pánu Bohu předložíme věci, o kterých tak nějak ve svém nitru, ve svém srdci přemítáme. Také můžeme začít číst dobrou křesťanskou knihu, která nás láká. Téma, které nás už delší dobu láká, které nás zajímá, o kterém delší dobu přemýšlíme. No a pojďme taky třeba zkusit vystoupit z komfortní zóny a požádejme o setkání člověka, který je pro nás duchovní inspirací. A více, než abychom ho zahltili sdělením všech svých myšlenek, položme mu tři otázky, které nás na jeho víře a duchovním životě zajímají. To, co sledujeme, čteme, posloucháme a s kým se setkáváme, to nás nejenom naplňuje, ale někdy taky utváří naše nitro, naše srdce. Žalm 139:23. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Marek 7. kapitola 21. verš. Z nitra totiž, z lidského srdce, vychází zlé myšlenky. Smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezudnost, závistivý pohled, urážky, nadutost a opovážlivost. A poslední text, Žalm 51:12. Stvoř mi, Bože, čisté srdce a obnov v mém nitru pevného ducha. Asi dobře víte, co je to EKG. EKG je rychlé a nebolestivé vyšetření, které snímá elektrickou aktivitu srdce pomocí elektrod na kůži. Pomáhá odhalit poruchy srdečního rytmu, nedokrvení nebo proběhlý infarkt myokardu. Mám pocit, že nepotřebuji střežit a chránit své srdce, své nitro jenom zvenku, co do něj vchází, co ho utváří a formuje, ale potřebuji také střežit své srdce, co se v něm samotném objevuje. Potřebuji, aby Pán Bůh provedl duchovní EKG mého srdce, po kterém vlastně volá i žalmista David, když říká: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. A evangelista Marek k tomu pak natvrdo, bez rukaviček, bez nějaké politické korektnosti, citlivosti, empatie, dodává: z lidského srdce vychází všechno zlé. Tady máme odpověď na naši častou otázku. Kde se to zlo ve světě vlastně bere? No, bere se z nás samotných, z našeho nitra. Vlastně potřebuji Boží EKG, aby mi Pán Bůh ukázal, co je v mém srdci nezdravého. Naštěstí nemusíme zůstat jenom u zjištění a následného zděšení, co se v našem srdci objevilo. Žalmista David dodává: stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru přímého ducha. Pán Bůh je nejenom kardiologem, ale i kardiochirurgem, který je schopen nejenom odkrýt, co je ve mně špatné, ale také způsobit obnovu mého srdce. Někdy mám pocit, že ten můj život je takový, dá se říct, stabilizovaný. Možná bych řekl i to, že jsem jako zralý člověk. Já ty věci víry znám a taky je žiju. V životě jsem udělal spoustu chyb, ale hodně jsem se z toho naučil. No, dalo by se říct, že jsem zralým člověkem. Ne, takhle si to neřeknu, to bych se sám za sebe styděl, ale někde uvnitř to tam zazní. Ale daleko více leknu, že třeba ve svém srdci opakovaně zahlédnu závist. No třeba ne závist, ale silnou nepřejícnost. Nebo nenávist. No to také ne. Ale chladnou odměřenost.
A tak to bych mohl pokračovat. Někdy jsem až v šoku, co z mého srdce vychází. Tak jako žalmista David potřebuje, aby Pán Bůh zkoumal jeho srdce a proměňoval, tak to samé potřebuju já. Takže téma konference Charis, chraň své srdce, mě neskutečně zaujalo. Jenže já jsem tam měl trošku jiné podtéma. A to bylo žehnejte, neproklínejte. Mým úkolem bylo popovídat svědectví o božím jednání v kontextu války na Ukrajině, v kontextu humanitární pomoci. A s tím jsem se ale pěkně popral, protože říkal jsem si, co to znamená žehnejte a neproklínejte v době války. Ale o tom bych vám rád řekl až příště. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika. Byl jsem s vámi dneska rád a budu se těšit třeba už zase za týden. Mějte se krásně.

Poslouchali jsme Kliku Petra Hůště. Dnešní díl ze série Stále hledám nesl název Chraň své srdce. Za týden bude pokračovat tématem nazvaným Pacifista Ježíš.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Kazatel 5.4.
1: Posloucháte Rádio 7.

Je 9 hodin středa 9. září. Posloucháte Radio 7 a u mikrofonu je s vámi Andrea Audová. A my máme před sebou poslední hodinu společného ranního vysílání. Za chvíli se podíváme do dnešního kalendária a připomeneme si třeba dnešní narozeniny Lauren Daigle. No a v 9:30 pak přijde na řadu pořad Life Plus. Dnešní anglická konverzace se bude právě narozeninám, oslavám a dárkům věnovat. No a 10:50 nás čeká klíčové slovo. Kateřina Hodecová bude s Danielem Joklem mluvit o tom, jak v dětech budovat odolnost a jak vychovat generaci, kterou jen tak něco nezlomí. Tolik tedy nahlédnutí do té následující hodinky. Tak zůstaňte s námi.

Dnes už jsme si připomínali známou zpěvačku Lauren Daigle, která dnes slaví 35. narozeniny. A tak než nahlédneme do kalendária a připomeneme si některé další osobnosti spjaté s datem 9. září, pustíme si další známý hit od Lauren Daigle. Píseň Look Up Child, Zvedni oči. A ta píseň je o tom, že když je člověk unavený, ztracený nebo když má pocit, že je kolem něj chaos, má zvednout oči výš, k Bohu, k naději, k něčemu, co ho přesahuje. Neříká se tam, všechno bude skvělé, ale spíš, i když právě nevidíš řešení, nemusíš se dívat jen na problém před sebou. Je tam silný motiv důvěry. Svět může být nejistý, člověk může mít otázky a strach, ale není v tom sám.

0: Kalendárium.
1: Tak pojďme si teď připomenout nějaké významné události a osobnosti spjaté s datem 9. září. V roce 1993 Organizace pro osvobození Palestiny oficiálně uznává stát Izrael. Devátého září roku 1828 se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a filozof. Autor slavných románů Vojna a mír, Anna Karenina nebo Vzkříšení. V roce 1925 se narodila herečka a operní pěvkyně Soňa Červená. Její pohnutý život by vydal na román. Nejprve byla herečkou, v 50. letech pak působila v opeře Státního divadla v Brně. V roce 1958 odchází do angažmá do Berlína, odkud se jí v roce 1962 podaří emigrovat do Spolkové republiky Německo. Působila v mnoha operních domech, především v německém prostředí. Proslavili jí postavy v operách Carmen, Její pastorkyně nebo Káťa Kabanová. Po roce 1989 se vrátila do vlasti a v nejrůznějších divadelních i operních rolích se objevovala až do roku 1922. V roce 1907 umírá Ernst Rowland Wilberforce, anglický duchovní a vnuk Williama Wilberforce, bojovníka za zrušení otroctví. Ernst Rowland byl výraznou postavou anglikánské církve své doby a zasazoval se o reorganizace církve a kladl velký důraz na misii. V roce 1912 umírá Jaroslav Vrchlický, český básník, dramatik a spisovatel. Vlastním jménem byl Emil Frida. Za svého života vydal 270 knih. Psal především poezii a paradoxní je, že jeho dramatická díla, která tvořila jen zlomek tvorby, jsou dnes vlastně nejznámější. Stačí zmínit například Noc na Karlštejně. V roce 1972 umírá český evangelický teolog Josef Bohumil Souček. Byl to farář Českobratrské církve evangelické, profesor a děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a také jeden z iniciátorů ekumenického překladu Bible. Teologii studoval v Praze, Paříži, Bazileji a Aberdeenu. Doktorát z novozákonní teologie získává v roce 1931 a o dva roky později začíná vyučovat na Evangelické teologické fakultě v Brně. Na stejném místě je v letech 1966 až 1970 děkanem. V roce 1961 inicioval zahájení práce na českém ekumenickém překladu Bible, až do ukončení prací byl vedoucím novozákonní komise. K jeho žákům patří biblisté například Milan Balaban, Ladislav Hejdánek, Jan Heller nebo Jan Pokorný, Martin Prudký, Jan Šimsa a další. Roku 2000 byl in memoriam vyznamenán medailí za zásluhy prvního stupně. No a 9. září roku 1976 umírá předseda komunistické strany Číny Mao Tse-tung. Tak to byla poslední osobnost dnešního kalendária, které pro vás připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Tak toto byla píseň Stvořitel z dílny naší hudební redaktorky Kristýny Kirsten Exnerové. A to píseň je vedena formou rozhovoru mezi dvěma lidmi, kteří jsou plní otázek a odpovědí o Stvořiteli. A je na motivy knihy Job, kdy na konci promluví Bůh. Teď ještě Michael W. Smith a jeho píseň Be Lifted High. Ježíši, buď vyvýšen v mém životě.

0: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.
1: Birthdays, tedy narozeniny. Někdo je slaví ve velkém, někdo by byl nejraději, kdyby se o nich vůbec nevědělo. Někdo miluje překvapení, jiný potřebuje předem přesně vědět, co se bude dít. No a právě narozeniny, oslavy a dárky budou tématem dnešního Life Plus, kde si můžeme rozšířit slovní zásobu i pro situaci, která nás jednou za rok určitě všechny čeká. Pořad Life Plus začíná o 9:30. Teď ale ještě kapela Kamis a písnička inspirovaná žálmem 107.

A tím se dostáváme až na konec dnešního ranního vysílání. Díky, že jste část středečního rána strávili s námi. Od 10 hodin už bude u mikrofonu Lenka Malinová a společně otevřeme klíčové slovo. Dnešní téma zní odolnost dětí a jak vychovat generaci, kterou jen tak něco nezlomí. Hostem bude Daniel Jokl, předseda Dorostové unie a rozhovor povede Kateřina Hudecová. Já se pro dnešek loučím a přeji vám dobrý den, ať vás provází pokoj, moudrost a naděje. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Andrea Audová. No a buďte s Bohem.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se dnes budeme bavit o dětech. A to o dětech v souvislostech, které, myslím, řeší každý vychovatel, každý učitel, každý rodič. Totiž budeme mluvit o odolnosti. O dětech se často v poslední době říká, a mnozí psychologové a psychiatři na to poukazují, že vnitřně jaksi křehnou. Že málo snášejí tlak, málo odolávají vnějším vlivům. Proč to tak je a co s tím? O tom se dnes budu bavit s náčelníkem Dorostové unie Církve bratrské Danielem Juklem. Dane, vítám tě.
2: Dobrý den.
1: Dan je také otec tří dospělých dětí, manžel, člen církve a co ho znám, tak chodí v béžové košili se zeleným šátkem kolem krku. Dane, když se řekne odolnost dětí, sleduješ ty za dobu své praxe a působení v Dorostové unii opravdu to, že ta odolnost klesá?
2: Určitě ta odolnost klesá jednak, ale myslím si, že to není jenom u dětí, že jsme to i my dospělí, takže já bych to rozšířil. Ale samozřejmě i u dětí, myslím si, že velký zlom, to je známé, byly ty lockdowny, takže děcka byly víc připoutána k displejům. A jako bylo pro ně těžší nějak vít ven. Já jsem se koukal vlastně i na studii Mezinárodní zdravotnické organizace v WHO a ta vlastně uvádí, že jenom 17% dívek má alespoň denně jednu hodinu nějakou fyzickou aktivitu, která je středně zátěžová a více a 25% kluků. A skutečně je

0: právě tady tu tendenci ulevovat si a v důsledku toho potom méně snášet jakýkoliv tlak.
1: Určitě. Vlastně my se snažíme k takovému návratu, co bylo v minulosti úplně běžné, když lidi pracovali někde na poli a byli víc součástí přírody, úplně přirozeně se fyzicky namáhali, tak vlastně to, co my děláme, máme teda jak klasické dětské kluby, tak skautské kluby, ale vlastně snažíme se být hodně v přírodě a je to vlastně taková náhražka života, který byl kdysi před staletími. Takže jdeme touhletou cestou. Já osobně jsem to zažil v dětství, ještě za hlubokého totáče, za Komančů, a pro mě to bylo to otevření do úplně jiného světa, takže byl to svět večerních ohňů a přírody a jak úplně jiná dimenze, takže chtěl bych to předat dál.
0: Předpokládám, že mi odkýveš to, že velký vliv na to, jak, a teď se zase vraťme tedy k dětem, jak děti jsou nebo nejsou odolné, že na to velký vliv má ten digitální svět a tohle toto prostředí. O tom už asi dneska není jakákoliv polemika. Ale daří se to nějak vybalancovat, aby děti opravdu zvolili táborák a nebe plné hvězd místo rozzářenou obrazovku?
1: Určitě. Já si myslím, že ta první věc je někam vstoupit, kde mi to umožní. To znamená do nějakého klubu oddílu. Že si myslím, že někdy rodiče berou na sebe velkou zodpovědnost, že to zvládnou všechno sami. Určitě můžou se pokusit, ale pokud to nezvládnou, není problém. Já jsem třeba vyrost v rodině, kde naši na to moc nebyli nebo neměli prostor, takže neznal jsem ani moc nějaké dovolené, ale dali mi do klubu a nějak to respektovali, i když třeba v něčem jim to připadalo extrémní a jako byli překvapeni, co všechno jsme dělali.
0: Takže u vás v klubech děti nemusí při příchodu odevzdávat mobily?
1: No, je to tak, ale i na výpravách, i na táborech nebo na schůzkách, ale tak to dneska už je běžné i ve škole. A myslím si, že to vtažení je právě přes ty výpravy, to je taková atraktivní část, že neříká se tomu výlet, ale výprava, že tam je to dobrodružství. A potom úplný vrchol je letní tábor. A samozřejmě větší výzva je ta pravidelná schůzka každý týden, ale i ta se dá udělat zajímavá. A vlastně mě tehdy táhlo nejenom prostě ta atmosféra, ale vlastně, že srovnával jsem ty vztahy nejdřív u vedoucích i mezi dětmi a ve škole. A to bylo prostě neporovnatelné, takže to bylo i pro mě potom klíčové při rozhodování, jestli nějak dál s tou vírou. A myslím si, že vidím to ve všech našich klubech, že je tam laskavost. Křesťaní tomu někdy říkáme láska, ale to je trošku těžko srozumitelné, ale myslím si, že je to laskavost a to je něco, co vlastně je v každém našem klubu a možná to ty děcka cítí a ani si to neuvědomí, což je dobře.
0: Ty jsi před chviličkou řekl věc, která mě zaujala. Něco ve smyslu, že když to rodiče úplně nezvládají, že jako mohou to dítě nakontaktovat do oddílu. Myslím, že dnes je i docela časté přelévání odpovědnosti, jako kdo za to může, že to dítě není takové nebo makové, mezi rodiči, školou, případně nějakými zájmovými kroužky a vůbec jako volnočasovou aktivitou. Tak kdo to má vlastně na zodpovědnosti, ty děti? Kdo jim dá to důležité, nebo kde to mohou získat?
1: Jo, já si myslím, že přelévání odpovědnosti je vlastně na to křesťanské společenství, že to, aby to děcko se nějak setkalo s Bohem, s Ježíšem, tak taky někdy se jako dává ven. Tak to mně přijde, že pro mě nejcitlivější, že tam bych tu zodpovědnost rodičů nesnímal. Tam si myslím, že je to nejdůležitější. Ale jinak já si myslím, že je to kombinace. Jo? A ten rodič se může inspirovat u takového klubu nebo oddílu. Takže my sami jsme třeba, když jsme brali naše děcka, když byla malé, tak jsme spali na zemi a jeli jsme prostě na kola, chodili jsme do přírody, děcka to nebavilo, snažili jsme se motivovat, takže to byly naše dovolené. Takže člověk tomu takhle může pomoct, ale i když to nedá, je v penzionu všechno, tak spíš si myslím, že klíčové je spolupracovat. Spolupracovat s tím klubem, oddílem, než se snažit na všechno přijít sám a všechno zvládnout sám. Že vždycky je lepší, když je na to víc lidí.
0: Jinými slovy potvrzuješ to, co taky poslední dobou už zaznívá z vícero stran, že je důležité děti vystavovat určitému nepohodlí.

0: Ano, určitě. Jednu dobu jsem měl tendenci to přeceňovat, pak zas nedoceňovat, ale nakonec si myslím, že je to klíčové. Vzpomínám si doteď, když jsme ve 12 spali venku a začal déšť, strašně jsme zvokli a o půlnoci jsme museli zbalit a jít. To byl hluboký les po kolejích, aby jsme došli někam do civilizace. To dneska bych si nelajsnul, nevím, jak ta doba se mění. A došli jsme někdy k ránu do Sámošky, jak se tomu tehdy říkalo, a tam jsme spali na rampě, aby jsme se trošku vyspali. A myslím si, že to je něco, co člověku jako pomáhá k nějaké odolnosti. No.
1: A pak je na to zpětně vlastně pyšný, že to zvládnul a že
0: určitě
1: to překonal.
0: Tak ta odolnost začíná i v nějakých drobných věcech, že člověk zmokne, má mokré boty, i když spí třeba ve stanu, tak do toho stanu nateče a má mokrý spacák. A tohle všechno je, já myslím, pro každou, ale pro to dítě zvlášť jako výzva, nebo v noci má hlídku a nevyspí se, pak už neuschne. Takže těch výzev je spousta, nebo tomu pomáháme, že třeba celý den musí mlčet, že to je ten známý bobřík a podobně. No.
1: Kde leží hranice mezi přirozeným překonáváním takových nepříjemností, mokrých spacáků a podobně, a kdy už je to přes čáru? Jak se to pozná, kde je tam mez a hranice?
0: Já si myslím, že u těch dětí ani nehrozí to, že bychom to dělali přes čáru. Že si myslím, že ty adrenalinové zážitky jsou až třeba pro mládež nebo starší. Takže tam bych se tolik nebál. Myslím si, že vlastně ani nemusíme vytvářet ty věci nějak umělé, násilně. Že by se pouštěli z nějakých obrovských výšek nebo já nevím co. Že stačí ta příroda, ale jo, tak my jsme třeba s klubem lezli i po umělé stěně, tak to je bezpečná věc, ale taky je to nějaké překonávání. Spíš si myslím, že dneska ta hranice je o bezpečnosti a zvlášť pro rodiče. Takže to musíme víc respektovat, že logicky prostě ta bezpečnost dneska je někde jinde, než kde byla.
1: Asi je vždycky důležité naučit děti dobře vnímat vlastní tělo, co je standard, aby se vždycky šlo kousek dál. Je to tak?
0: Ano, ano. Já si myslím, že navíc tam je taková postupná cesta, že to děcko, nespadne to na ní všechno najednou, ale postupně odolává těm věcem, potřebuje zázemí, aby to zvládlo. Super, když je třeba, ten diskomfort může být, že i nějaká hra to děcko prohraje, tak je nějaká reflexe po tom, že se to zanalyzuje. A úplně klíčové považuji to, aby jsme v těch dětech objevili to, co je výjimečné, co je boží. Každý z nás je v něčem boží. Aby ty děcka dokázaly, až jdou do puberty, nebo vůbec mít pocit vlastní hodnoty. Každý z nás tu hodnotu má, ale objevit to, v čem každý z nás je jedinečný.
1: Ty jsi tady mluvil o spolupráci rodičů a klubů a školy. Je něco, co konkrétně z vašich klubů vyplývá, nebo co ty děti učíte, co se snažíte, aby si osvojili, a potřebovali byste, aby to rodiče nějak zaakceptovali, jo, aby tam byla ta souslednost, aby to nebylo, že v klubu se tedy něco dělá nějak a doma je to zase jinak?
0: No možná úplně ta první věc a základní, vlastně pozbudit to děcko, aby přišlo na schůzku a na výpravu. Když se mu zrovna,
1: ze strany rodičů,
0: když se mu zrovna nechce, když je zrovna u kompu a je zabrané do hry, tak prostě říct, hele, začíná schůzka za chvilku, můžeš to dohrát později. Tak to je úplně jako, vypadá jednoduchá věc, ale pro hodně rodičů je to výzva. To je úplně základ. A potom třeba my máme takovou hru v Teska, do které zapojené jsou děcka, připravují se, nejsou tam jenom uzly, ale někdy je tam třeba i taková rozvíjení sociální dovednosti, že třeba zpovídají svoji babičku a tak dále. Tak bylo by skvělé, oni dostanou pracovní sešity domů a bylo by skvělé, kdyby třeba rodiče se do toho zapojili, nebo můžou žít doma s rodičema modrý život, což my jsme používali při výchově. Já nejsem moc talentovaný na vychovávání dětí.
1: To je ten známý Foglarův modrý život.
0: Ano, takže my jsme měli takový modrý život doma a to pomůže jak rodičům, tak i vlastně tomu oddílu.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu povídám s Danem Joklem, náčelníkem Dorostové unie Církve bratrské, o odolnosti a vlivem služby Dana, tedy o odolnosti dětí, o schopnosti překonávat těžkosti. Pojďme se podívat, my jsme trošku mluvili o té fyzické odolnosti, o tom, jak překonávat různé těžkosti, ale pak existuje samozřejmě také ta vnitřní odolnost, duševní. Ráda bych s tebou teď probrala nějaké zvládání neúspěchu, emocí a taky třeba roli vrstevníků. Když to se pokusíš nějak zmapovat tu svoji letitou praxi, s čím děti nejčastěji přichází v té duševní oblasti jako s problémem do oddílu? S čím se setkáváte?
2: Já si myslím, že spíš s takovou klasickou věcí je nějaká nejistota nebo hledání nějaké vlastní hodnoty. Takže to bylo vždycky, ale ta novinka je, že někdy v pozdějším věku, v 15 letech nebo tak, tak vlastně tam může být i sebepoškozování. A ještě oproti minulým letům děcka se dřív setkávají s pornografií, aniž by třeba chtěli. Jo, že to už začíná třeba od 7 let, nechtěně. No tak to jsou takové výzvy novější doby. A pak samozřejmě nějaká závislost na mobilu, na hrách. Mně se zdá, že ty hry jsou víc teďka, protože ty hry už jsou déle, tak jsou víc sledovány. Ale přijde mi, že skoro ten displej toho mobilu je jako náročnější na tu návykovost. Tak to tak, s tím se tak dlouho nezápasí. No. Takže s těma dle věcma.
1: A jak vy jako vedoucí zjistíte, že třeba nějaký klučík, který sleduje pornografii a je to, nebo začíná to být v jeho životě problém?
2: To je asi klíčové navodit nějakou atmosféru důvěry, takže my prosazujeme takzvané družiny, víceméně jako skupiny, dětské skupinky. Skupinky jsou zpravidla všude možně, ale třeba ne tolik v dětském kolektivu, takže dětské skupiny. A my tam pravidelně vlastně s těma dětma, že to rozdělené podle věku, pohlaví, a když je tam nějaký starší vedoucí 15+, s těma dětskama, tak pravidelně se s nima povídá, jak se mají, s tím zápasí. Takže tam se navozuje určitá ta atmosféra důvěry. A pak úplně klíčové věci se myslím otvírají právě někdy situačně, že třeba člověk putuje přírodou na puťáku a je čas si povídat, když jdete vedle sebe, nebo ještě víc večer u ohně. A skoro je lepší zkušenost tím, když s nima povídají ty, co jsou o něco starší, třeba 15, 18, 20.
1: Než třeba ty o generaci jinde?
2: Ano, více jim otevřou. Nezapomenu na jednu událost, kdy jsem měl připraven večerní program vlastně s evangeliem, což ku podivu se otevřeli se, ne vždycky se to povede, ale pak nějaký rodič zapadl s autem a my starší těžší váhy jsme ho šli vyprošťovat a zbyli tam jenom ty mladší. Ale ta situace byla úplně dokonalá. Mnohem více jim otevřeli, bylo to přirozenější. Takže nepodceňoval bych mladé.
1: Dane, často se mluví o jakémsi prostředí důvěry a přijetí. Pro mě je někdy otázka, co to je, protože řekla bych, že na první dobrou všichni, malí nebo velcí, si pod tím představíme prostředí, kde nás přijmou. Ale když děti přicházejí s tím, co chceš, aby v životě neměli, tak to vlastně jde trošku proti sobě. Jak se buduje takové prostředí, kde zároveň řekneš, hele, tohle je špatně?
2: Jo, tak samozřejmě děcka si to tají ze školy, ale my se to snažíme budovat různými prvky. Jo. Jedna z nich je třeba oslava narozenin. Takže jednak teda to děcko se snaží přes nějakou komfortní zónu, že vytvoří vlastní dort za pomoci třeba maminky nebo tatínka, a pak ho tam přinese a pak třeba si sedne doprostřed a ostatní děti vlastně říkají, co se jim na něm líbí, na tom děcku. Jo? A to je přesně buduje, je to něco, kde se buduje ta důvěra a přijetí. A samozřejmě pak má to i nějakou restrikci, tak zas to třeba my jsme klikovali, nevím, jestli dneska se to může nebo to, ale myslím si, že proč ne. Nebo děcko může mít nějakou specifickou poruchu a Jo, měli jsme autíka, který byl na táboře s autismem a nezvládal ty věci, navíc potřeboval všechny věci dopředu, tak jsem mu nejdřív říkal, ale pak jsme z něj udělali reportéra. Jo? A samozřejmě zase tam byla hrana, děti se smály, ale nesměli se smát jemu. Takže na nás bylo, aby jsme to nějak hlídali, takže chce to určitou kreativitu těm dětem i v kolektivu. A snažíme se k tomu vychovávat i děcka, že klíčoví jsou takzvaný dětský vedoucí, že který třeba vedou ty družinky, jim 13-15, tak na začátku tábora jsme si je svolali do týpka, rozdělali jsme meloun, řekli jsme, tábor bude takový, jaký budete vy. Jsou tady noví děcka. Když to děcko sedí samo u stolu u obědu, jste to vy, kdo k němu přijde a zeptá se, jak se směl, jak se ti líbila tahle hra. To nestačí jednou, takže několikrát v průběhu toho tábora se takhle sejdem v týpí a hodnotíme to s nima. Měli jsme výbornou zkušenost, že jeden kluk, který celý rok zlobil jako fuck fest, zvažovali jsme ho vyloučit a tak dál, tak vlastně jsme zjistili, že tu jeho pobertu energii jsme nevyužili dost a že potřeboval větší výzvy a on byl vlastně jeden z nejlepších vedoucích na tom táboře.
1: Liší se nějak to vrstevnické prostředí v oddíle, třeba od toho školního?
2: Jo, tak my se snažíme už jenom třeba systém, jak pracujeme s výukou, tak ve škole je většinou frontální systém, že někdo přednáší a říká, my se snažíme zážitkově, to znamená, jedna z těch našich zásad výchovy, výchovného systému je, co si neskusíš, neumíš. Mm-hmm. Takže ukáže se to a pak si to hned vyzkouší. Jo. Řekne se, jak se postaví stan a pak ho postaví. Když máme provedoucí od 15, tak za dva dny zažijou víkendovku v přírodě, kde spí, sami si vaří, pak si to připravují, včetně letáčku na notebooku a pak poslední dva dny to, co připravovali, tak sami vedou takovou věc v 5 malých týmech. Takže vlastně odjedou a ve věku 15 až 17 let většina z nich je schopná po tomhle kurzorácovská vlastně udělat víkendovku, což je docela těžká disciplína a pro hlavního vedoucího jako dost časově náročná.
1: Takže zodpovědnost jim pomáhá rychleji růst.
2: Ano, vlastně od začátku zodpovědnost, když jsou děti malé, jedno umí zavázat tkaničku, druhou ne, aby si navzájem pomáhali. Vždycky se obracet na sebe, teprve potom na vedoucího.
1: No, ale co když je potom fakt ta situace, že se řeší něco vnitřního, tak jak může 15-letý porodit 13-letému?
2: To je pravda, ano. Pak to musí být ten starší. Je to tak, třeba 20-letý, když je vyzrálý. Ano, tohle je i úskalí, že třeba v 15 zrovna má nějaký divočejší období, tak se to musí nějak odchytit. Ale přesto si myslím, že stojí za to ty mladé lidi učit té zodpovědnosti velice brzo, vlastně hned a maximálně využít pubertu.
1: V kolektivu je určitě síla. Myslím, že ti silnější vždycky táhnou, ti slabší. Ono se to pak nějak zprůměrovává. Ale jak se vám jako vedoucím daří nějak potáhnout ty děti, které jsou opravdu slabé v nějaké oblasti? Každý kolektiv má někoho, kdo je tady úplně na konci. A v situaci, kdy jsme zvyklí, a taky to asi těm dětem předáváme, že se hodně srovnává, jak tohle eliminujete?
2: Některé oddíly jdou do extrému, že třeba nemají vůbec bodovací systém. Na druhou stranu já si myslím, že ty body taky můžou něčemu pomoct, ale člověk může mít různý systém toho bodování. Jo? Že pak se může zavíst třeba systém bobříků, kdy člověk sám sebe překonává a někdo je dobrý v tom sebepřekonávání a někdo jiný ne, takže třeba takhle vynikne. Takže spíš najít tu jeho jedinečnost, někdo rád vaří, takže podpořit nějaké ty vlastnosti jeho výjimečné. Ale samozřejmě chce to čas a může se stát, že někomu to prostě nejde. No, to tak je.
1: Takže ty jako vedoucí přemýšlíš o jednotlivých dětech?
2: Jo, my to máme tak, že vlastně myslíme si, že ten hlavní vedoucí nezvládne všechno, že to je nelidské. Takže o ty děti se starají vedoucí družinek, třeba už od 13, 14 let, 15, a ty se snaží vlastně s nima být. O ty se starají zase mladší vedoucí, kterým je třeba 18 až 20, a ty nejstarší se starají o ty mladší vedoucí. Takže to takový je vlastně hierarchický systém. A pokud si někdo neví rady, tak se může poradit s tím starším a asi z toho cítíme, že každý má na starosti méně děcek, takže to jde lépe.
1: A vlastně tím má ale i sám výzvy od toho, ano, kdo jde před ním, ano, protože potřebují všichni růst.
2: Ale vlastně už někdo, komu je 20 a tak je schopen nějaké děcko výst velmi, velmi dobře nebo mu nějak rozumět.
1: Já jsem tady mluvila o tom srovnávání, ano, se, a to v tom dnešním digitálním prostředí jako není možné minout.
2: Ano.
1: Mluvíte o tom s dětmi nebo vysvětlujete jim, jak to vlastně dělat, aby to nebylo, že ten je hvězda a ten je úplně někde na konci?
2: To je asi na každém vedoucím oddílu, ale spíš já bych je vedl k tomu, v čem oni jsou jedineční a dobří. Jo? Než jakoby vyzdvihnout jednu věc, tak spíš mít celou škálu toho, v čem můžou být dobří. To znamená, spíš zdůrazňujeme rozmanitost a pokud je těch činností hodně, tak mnohem víc dětí se najde v té rozmanitosti. Jo? Někdo se najde, že třeba fakt dobrý kuchař, jo? Umí něco a děcka to ocení. Jo? Někdo vytváří dobrou atmosféru, jo? Někdo umí vtipy, někdo umí scénky. Jde o to prostě u každého najít něco, no, a aspoň přechodně.
1: Dane, a co uplatňování kázně? Máte nějaké takové ty čímany, co vždycky za všech okolností vymyslí nějakou, ona to možná má být sranda, ale ve výsledku je to něco, co rozhazuje jak program, tak ostatní děti. Jak se zjednáváte kázeň a pořádek?
2: Určitě, já si myslím, že bez toho to nejde, že to musí mít i nějakou restriktivní složku. Měl jsem vlastně skupinu pubertálních kluků a tak tam jsme klikovali. Někomu to přijde vlastně moc, ale pro ty kluky je to podle mě menší násilí, než kdybych na ně vytvářel tlak nebo nějak na ně řval. Někdy, když jsme to jako museli nějak zajít k nějakému jako přísnějšímu trestu, někdy jsme řekli, že nemůže být v té místnosti, pokud prostě do toho neustále vstupuje. Někdy jsme mu řekli, pokud to chování bude takhle trvat, tak nepojedeš na výpravu, na tábor. To jsou dost velké jako takové tresty. Někdy si promluvit s rodičema, ale někdy to rodinné zázemí je složité. Já takové děcka mám rád, mám pro ně pochopení. Prostě oni se nezmění hned. Jo? Je to proces dozrávání, takže za mě to chce nějakou trpělivost. A úplně to nejdůležitější si myslím, je se za ně hodně modlit. Jakože to může změnit strašně moc. Klíčové je hodně se modlit úpěnlivě.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Náčelník Dorostové unie Daniel Jokl je mým dnešním hostem. Já jsem tady zmiňovala Dorostovou unii a souvislost mezi církví bratrskou, ale to už není úplně přesně.
2: Ano, začínalo to tak a církev bratrská prostě byla na začátku, ale jsem rád, že vidí, že chce, aby se ta služba šířila dál, takže máme už několik vlastně baptistických oddílů, teďka křesťanské společenství a máme zájem vlastně z dalších církví a denominací, možná jsem na nějakou zapomněl, takže mě to velice těší a jsme vlastně otevření všem.
1: To je určitě dobře, protože ty mezi církevní hranice jsou v podstatě dané dobově a místně a mnohé z nich jsou úplně zbytečné. Ale otevřeli jsme tím vlastně oblast jakéhosi duchovního zrání a i duchovní odolnosti, tak pojďme se podívat na tuto oblast. Jak u dětí budovat tady tu stabilitu nebo odolnost v duchovní oblasti a jak vlastně s nimi vůbec sdílet ty duchovní pravdy?
2: Já jsem možná úplně nezmínil, že pomáhá k budování té duševní odolnosti ta fyzická odolnost, že říkají psychiatři, že pokud nemáme fyzickou odolnost a všechno je pro nás problém nebo stres, tak vlastně i ta psychická je velice slabá. A možná to souvisí i s tou duchovní odolností.
1: Takže tady se projevuje to klikování, že to má vlastně vliv.
2: Ano. Já bych spíš začal tím, na čem ji vybudovat. Takže snažíme se dětskám vlastně ukázat, kdo je Bůh, kdo je Ježíš skrz biblické příběhy, že je má rád, že je přijímá. Ano, že samozřejmě dělají věci, které se mu nelíbí, ale snažíme se, aby, protože v tomhle věku pro někoho možná je těžké nějak hledat Boha. Pro mě třeba v menším věku příběhy ke mně velice mluvily, ale pak bylo období puberty a všechno se zavřelo, vůbec jsem nechápal, byl jsem kluk, který byl duchovně natvrdlý, vůbec mi to jako, ve 14 se trošku to nebe rozestoupilo, ale a takže se snažíme přistupovat dětskám a hledat formu jejich spirituality, která jim nejpřirozenější a rozvíjet vlastně tuto spiritualitu, takže to je hodně, třeba dětská mluví příroda, jak je nádherná, jo? Tak snažíme se třeba rozvíjet, že můžou pak dělat různé věci z přírodnin, z listů, nějaké krásné věci a vlastně nějakým způsobem přemýšlet nad Bohem nebo si něco přečíst, nějaký verš z Bible k tomu. Takže hodně vycházíme z té knihy Posvátné stezky, kde je 9 druhů spirituality, tak pro nás je to inspirace a snažili jsme se to nějak rozvíjet a snažíme se to rozvíjet i u děcek vlastně takovým přirozeným způsobem skrz ty příběhy a skrz jejich typ spirituality. Někdo může mít, jsou pro ně klíčové rituály, pro někoho prožívá Pána Boha skrz vztahy, jo, je jich tam mít.
1: Já se docela setkávám s tím, že děti vyrůstající v církvi získávají hodně odpovědí na otázky, které sami nekladou. A tak si říkám, jestli není důležité ty děti naučit se především smysluplně ptát.
2: Jo, tak to je super. Já bych to doplnil, že ano, přesně, oni vlastně jako všechno znají nazpaměť, ale nějak člověk cítí vlastně, že zatím nic není, že je to jenom naučené a opakuje se to nadrilované. Tomu bychom se rádi vyhli. Myslím si, že je to velké nebezpečí. A proto se snažíme, aby fakt hledali opravdový vztah s Ježíšem a nikoliv jenom nějakou naučenou básničku. Tak to si myslím, že je největší zápas dnešní doby. Dřív jsme se to ani neuvědomovali. Připadalo mi, že když jsme uměli ty básničky dřív, tak jako vlastně super. Ale ono se pak to vyprázdní. A to děcko umí odpovědět, ale pak se ztratí v pubertě. Takže spíš, než aby ty děcka měly perfektní biblický přehled a uměly na všechno odpovědět, jak by skutečně zatím něco bylo. Jo? Tak i v rámci třeba té stezky se snažíme, aby četli písmo, ale je tam třeba jeden verš, je k tomu obrázek, je k tomu nějaký příběh, povídání, může to sdílet s kamarády, že to taky čtou. No, tomu bychom se rádi vyhli.
1: Ono to vlastně teď ladí zpětně k tomu, co jsme říkali, že to prostředí důvěry umožňuje klást ty otázky, ano. Na které možná v tuhle chvíli ještě není odpověď, ale ono to nemusí vadit.
2: Ano, já to vlastně spíš beru jako začátek nějaké cesty k Bohu, k druhým i k sobě. To je vlastně tři naše principy.
1: Zeptali se ti už děti na něco, čím ti úplně rozhodili?
2: Jo, to určitě. Teď se mi nic nevybaví, teď mám okno, ale jo, někdy jsou úplně přímé, nebo člověk neumí odpovědět, ale přiznám, teď se nic nevybaví.
1: Ono je taky zajímavé, že když člověk je upřímný a řekne fakt nevím, s tím nemám žádné zkušenosti, že ty děti to úplně v pohodě berou.
2: Já si myslím, že ty děcka jsou jako my, že i těch dospělých je tolik nás typů druhů, tolik druhů otázek a odpovědí. Já myslím, že děti jsou na tom podobně. No.
1: Dane, vy skládáte skautský slib.
2: Ano.
1: Ten slib nějak reflektuje určité křesťanské hodnoty, nebo dá se to skloubit vlastně z Biblí, z církví, to ladí všechno dohromady?
2: No, zajímavost je vůbec ten slib, protože normálně tendence k výchově, že ti moralizujeme, napomínáme nebo nějak se snažíme vést, ale vlastně ten skautský slib to dítě skládá a pracuje se sebemotivací. Je to dítě chce samo a vlastně se k tomu vede, že ono se rozhodne a chce na sobě pracovat. Což je úžasná věc. A pro někoho vím, že je to problém, že jako má pocit, že to je, jako kdyby zradil křest, že už měl křestní slib, ale já v tom nevidím nějaký rozpor. Člověk třeba, když studuje, tak vkládá, to už to bude i matrikulační slib a spousta věcí slibuje. Možná, když dostává v občanku, já nevím, co všechno.
1: A u promoce taky.
2: Promoci, ano. A dokonce šahá na žezlo. Ale já vlastně i ten scouting beru jako takové praktické učednictví a praktické křesťanství. Jo? A mluvili jsme tady o výzvách, ale když se koukneme na Ježíše, tak duchovní sílu získal tak, že měl bobříka hladu 40 dní. Jo? Celou dobu spal s učedníkama pod čirákem. Jako, tam ta odolnost byla. Byly tam ty duchovní zápasy. Mojžíš putovali pouští 40 let, já si nedokážu představit, co je poušť. Jo? Takže krom toho, že tam napadaly divoké šelmy a tak dále. To znamená, já si myslím, že my jsme pozapomněli tuhle tu část, že Bůh se hledá a Ježíš v přírodě a v těch výzvách. No, takže mně to přijde, že vlastně tenhle ten návrat k té přírodě, k tomu outdooru je více než biblický a ten scouting mně připadá jako křesťanství v praxi dotažené. Jo? Vlastně zmínil jsem tady výchovný systém a my chceme vlastně vychovávat učedníky Ježíše, ale chcem, aby byli odolní, aby to nebyly žádný padavky, protože víra není pro padavky.
1: Můžu jenom podepsat. Zdá se mi, Dana, že ta dnešní doba klade otázky a určitě i dětem, které dřív možná nebyly. Třeba otázky války, násilí.
2: Ano.
1: To jsou oblasti, ve kterých my jsme, když jsme vyrůstali, tak to bylo někde tak daleko, že se nás to netýkalo. Ale teď to je blízko. Otázky sebepoškozování za našich mladých let, to byl jeden výkřik do tmy ojedinělý, ale teď je to opravdu problém společenský. Jak vlastně s dětmi nastolujete tahle témata? Teď se ptám v tom duchovním kontextu. Jak tomu rozumět? Ptají se na to?
2: No, já si myslím, že jo. Jako to asi nejde nějak jednoduše odpovědět. Já si myslím, že klíčové je najít nějaké zdroje a nemyslet si, že na všechno si musím přijít sám. Jo? Takže my jsme i třeba zmínili pornografii, to je jako velké téma. Tak využíváme prostě, existuje skvělá organizace Nepornu a oni mají vlastně i pro děcka různý obrázkový knížky a tak dál, kam až jde, jo. To je jako perfektní. Takže to samé můžeme využívat i sekulární. My jsme členem České rady dětí a mládeže, takový sdružení všech organizací a oni pořádají třeba školení, jak mluvit s dětskama o válce. Nebo... Takže využívat spíš tyhle ty externí zdroje, než být na všechno expert, tak to je asi moje odpověď.
1: Mm-hmm. Jo?
2: Ale jinak celkově spíš jakoby se snažíme navodit, já bych to řekl naopak, spíš to děcko, aby bylo stabilní, aby se s tím dokázalo vyrovnat, i když třeba na to nemá odpověď, ale spíš to brát z té, vytvořit něco pozitivního a vybudovat z něj silnou osobnost, aby vydržela i otázky, na které nemá odpověď. Jako spíš opačně.
1: Rozumím. Ještě na jednu oblast se chci zeptat. Mnoho i z nás dospělých se vlastně musí cyklicky vracet k tomu, abychom Boha nějak nově objevovali jako otce, jako opravdu blízkou osobou. A vždycky s další životní etapou se ten vztah nějak proměňuje a posouvá. Jak se vám daří představit dětem Boha jako otce? A teď se ptám vlastně v kontextu toho, v čem naše dnešní děti vyrůstají, vysoké procento rozvodovosti nebo vůbec nesezdaných rodičů, velké problémy bývají v rodinách. Jak tohle téma zpracováváte pro ty děti?
2: Já si myslím, že klíčové je tam ten vedoucí, že vlastně zastupuje to otce. Jo, beru to i podle sebe. Já vlastně měl jsem skvělé rodiče, milující, ale oba dva byli z neúplných rodin, což tehdy nebylo úplně standard. Ale ten vedoucí doplňoval, třeba můj otec se snažil být laskavý a tak dál, ale jako hodně pracoval, měl víc zaměstnání, naši pocházeli oba z těžkých, sociálně byli v pohodě, ale finančně na tom prostě nebyli dobře ani jeden. A takže museli hodně pracovat, aby vůbec nějak přežili. Takže neměli tolik času na nás vlastně. Takže já si myslím, že ten vedoucí vlastně v tom oddíle doplňuje nějak toho otce. A skrz to si myslím, že to děcko vidí vlastně toho otce v nebesích. Jo? Nebo skrz ty vztahy láskyplné. Já doteďka s některým mám vlastně přátelské vztahy z té doby. Takže věřím, že ty vedoucí tvoří nějaký odlesk. No a to je klíčové, aby pak spíš ten hlavní vedoucí nebo ty starší vedoucí se věnovali těm mladším vedoucím, aby mohli nějak dozrávat.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O tom, jak budovat v dětech a mladých dospělých odolnost, si dnes povídám s Danem Joklem z Dorostové unie. Dane, my jsme tady už se snažili specifikovat několik nebo mnoho oblastí života, ve kterých potřebujeme růst a děti v tom taky potřebují růst. Dalo by se nějak zjednodušeně říct, které jsou ty oblasti, ve kterých dětem dáváme ten nejmenší prostor, aby riskovali, aby se učili nést nějakou zátěž?
2: Já si myslím, že taková napadá mě jako odpovědnost. Že klíčové je začít vlastně dostávat odpovědnost a nevím, jestli dneska, jestli prostě tam není moc ta obrana. Někdy se rodiče soustředí na to, aby v 6 letech už dokázali sami cestovat autobusem, což já nevidím takové drama, jo. Většina z nás se naučí sám cestovat autobusem, jako, i když začne později. Ale v té odpovědnosti začít svěřovat dětem drobné úkoly, v kterých selhávají, jako my všichni, ale musí se naučit nést tu odpovědnost. Tak to mně přijde, že vlastně ta výchova z mýho pohledu není ani o těch znalostech, jako spíš o nějaké odpovědnosti. Dokázat nést odpovědnost.
1: A kde se bere ta rodičovská představa, že když dítě něco nezvládne, takže ho to psychicky poškodí nebo prostě bude mít újmu na celý život?
2: No, nevím, já si myslím, že je to dobře, že buď to příště zvládne, anebo to znova nezvládne a zjistí, že to třeba není cesta pro něj. A na druhou stranu, když pak něco zvládne, tak to buduje zdravé sebevědomí a zvyšuje to odolnost. Takže mně to přijde úplně něco přirozeného, že je nutné tu zátěž neodstraňovat, ale naopak prostě v těch oddílech dávat nějaké služby, výzvy.
1: Mě tak napadá, pracujete tedy i s rodiči nějakou měrou?
2: No, rádi bychom, možná bychom mohli i víc, ale jako rodiče jsou většinou zaměstnaní, takže to si myslím, že ještě k nějakému rozvoji většinou jako nejčastější spolupráce je, že jako se třeba pozvou ty rodiče na nějaké setkání po táboru, kde se promítají fotky, nějaký film, povídá se a děcka třeba něco upečou. Ale dokážu si představit, že by to mohlo být ještě lepší, takže v tom máme pořád rezervy, třeba i v té duchovní oblasti, jo? Že by děcka víc jsme mohli zapojit do toho prostě nějak začínajícího spirituálního života těch dětí.
1: Já jsem spíš myslela teď to povzbuzení k tomu, aby nechávali děti riskovat, nebo aby na ně vkládali nějaká unositelná břemena samozřejmě.
2: To se asi spíš snažíme dělat v tom oddíle.
1: Co dělat v momentě, když vám nějaké dítě řekne, že na to se necítí, to je moc, to dělat nebude a vy víte, že na to má? Že se jenom třeba bojí nebo má nějaký mentální blok a možná získaný třeba z domu nebo ze školy nebo od někud jinud.
2: Tak já si myslím, že klíčové, aby měli celkové zázemí to děcko, tak když se nějak úplně špraicne, tak ono většinou to není jedna věc, ale může to být víc věcí. Takže zjistit, jestli tam není vlastně něco zásadnějšího, hlubšího, jestli to dítě se třeba špatně si cítí v kolektivu, nebo jestli ho někdo nešikanuje, nebo nepomlouvá, nenadává mu a tak dále. Tak spíš vybudovat tyhle ty vazby a pak společně mu to pomoct překonat jako nebo nějakou jinou výzvu. Asi bych našel za každou cenu, jo, výzev je spousta, takže může překonat jinou, nebo třeba není pro něj vhodná. Jo. Mm-hmm. Já jsem se vždycky bál skákat z výšek, ale pak přišlo důležité skočit ze skály, já nevím, z 10 metrů, tak jsem to skočil. Jo. Tak prostě jako...
1: Takže není to koníček, ale...
2: Není to koníček, ale přesně, no, tak jako...
1: Ty jsi zmínil slovo šikana. To myslím, že je taky v současné době hodně frekventované. Stalo se vám, že jste v oddílech měli nějaké děti, které šikanovaly jiné?
2: Jo, tak nevím, jestli bych to nazval přímo šikana, ono to má nějaký jako přesně asi definici ta šikana, ale prostě nějaké utiskování, ano. Nejvíce mě na tom, jednak mě mrzelo, že k tomu došlo, já jsem to třeba ve filmu díle vždycky hodně sledoval a mrzelo mě, že já jsem si toho nevšiml, ale všimli si toho právě ty mladší vedoucí 15 až 20, protože jsou víc těma s dětskama, víc jim důvěřují, jo, tak to je přesně mít ty tykadla, aby tohleto. A pak jsme teda proti, já jsem proti tomu nějak se snažil tvrdě zasáhnout, no, prostě domluvit těm dětem, opravdu maximálně vysvětlit a to. To je jedna z klíčových věcí, jak bychom se měli lišit třeba od toho, co někdy zažívají jinde.
1: No, já jsem zažila zprostředkovaně situaci, ve které, když k šikaně došlo, tak zakročili rodiče.
2: Jo.
1: A vlastně chránili ty svoje děti to i chápu. Před odpovědností ve smyslu běž se omluvit, jo, když si něco udělal. Prostě to vyřešili ti dospělí. Jak je vlastně moudré zacházet s dětmi, když se taková situace tedy už stane?
2: My to řešíme na místě a vlastně ty rodiče tam většinou nejsou. Takže to si myslím, že být v něčem snaží, že se to řeší na místě na té výpravě nebo na schůzce, ale většinou se to projeví na nějaké delší akci. Nebo...
1: Ale jak vedete ty děti k odpovědnosti za to, co třeba dělali?
2: Tak samozřejmě vedeme k tomu, aby se omluvili, jo? A aby pochopili teda, že udělali nějakou špatnost, aby to nedělali. Já se snažím hledat, proč to udělali, tak jasně je v nás zlo nějak i v dětech, ale někdy to může být, že jako u někoho, jak jsem zmínil, bylo třeba, že už byl v pubertě a měl málo výzev, takže vlastně nevěděl, co s tou energií, tak otravoval ostatní. Jo. To je jedna z možností. Nebo to může být něco, že tomu děcku něco chybí z domova. Jasně, snadné ho jenom napomenout, ale možná to má někdy nějakou hlubší příčinu. No.
1: Dane, co bys chtěl, aby si děti z vašich oddílů odnášely jako tu lekci o odolnosti do dospělého života?
2: Já bych chtěl, aby si odnesli, že překážky, to je něco, co v životě přijde, často se zdají nepřekonatelné i nám dospělým, ale vlastně s Ježíšem se to dá.
1: A co bys vzkázal rodičům, když vnímají, jak je ten svět vlastně nebezpečný a jak je život těžký, tak co bys jim vzkázal směrem k jejich dětem? Možná vzkázal nebo doporučil?
2: Já bych doporučil, aby se hodně modlili za ně. A aby dali důvěru i někomu dalšímu, že třeba tu výchovu může nějak dotvořit nebo vylepšit. Takže vlastně, aby se nebáli podpořit ty děcka, poslat do nějakého křesťanského oddílu. Mně přijde, že často se na to rodiče dívají, že je to jeden z mnoha kroužků, že je to něco jako když jdu na atletiku. Ale já myslím, že tam něco víc. Buduje se celkové směřování toho dítěte a jde vlastně o věčnost a přijde mi, že to rodiče strašně podceňují, že velice spolehají na tu rodinu, říkají, máme skvělý vztahy, ale pak přijde puberta a dítě potřebuje nějakou partu a ty rodiče nestačí. Myslej si, my chodíme v neděli do sboru, chodí s náma v neděli do sboru a to děcko proto není ten sbor úplně věc, která mu je sociálně nějak blízká. Jo? To je mnohem víc ten křesťanský klub. Takže tam asi vidím největší výzvu pro ty rodiče. No.
1: A v čem myslíš, že Bůh chce, abychom byli nejvíc odolní nebo prokazovali to, že jsme odolní?
2: Jako my jako dospělí?
1: Mm-hmm. My jako lidi.
2: Já si myslím, že aby jsme měli odvahu jít někam, kam se nám nechce. Takže v té odvaze to beru.
1: Děkuji za rozhovor, děkuji za to, co jsi s náma sdílel. Mým dnešním hostem byl náčelník Dorostové unie Daniel Jokl. Děkuji ti.
2: Děkuji za pozvání a bylo to moc milé povídání. Díky.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ještě dodám, že příště bude hostem Kateřiny Hodecové Ivana Nováková a budou hovořit o tom, jak slyšet Boží hlas. Tedy zase v sobotu v 8 hodin.
1: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na M Radio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
0: Rádio 7, které vysílá, je vaší společnicí nebo společníkem. Jak se to vezme, protože u mikrofonu je Lenka Malinová. Budu vás provázet vysíláním až do 17. hodiny. Přeji vám krásný den. Dnes je 9.9., to je krásné datum, 2026 a svátek mají všechny Daniely. K tomu se také dostaneme. Před námi je krátký přehled pořadů, abyste mohli vybírat, abyste se dozvěděli, co jsme pro vás nachystali na následující minuty a hodiny. O třech P, které charakterizují život Tomáše Hasmandy i církve pro region, bude řeč v pořadu Hláska ve 11:45. Román Plavčík Žán od Evy a Pavla Dolejších, který dnes poprvé otevřeme ve čtení na pokračování, se odehrává v 17. století v době panování Ludvíka 14. a francouzských náboženských válek. Seznámíme se s mladým šlechticem Žánem de Conti, jehož životní osudy budeme sledovat poprvé ve 12 hodin a 15 minut. Také na našich sociálních sítích se můžete podívat na upoutávku. Mohl být ekonomem, lékařem, právníkem. Místo toho si zvolil práci s dětmi. Proč? U mikrofonu v prvním poprázdninovém fortepiánu usedl kancléř organizace Royal Rangers Petr Ohlídal. Jestli jste zvědaví, co takový kancléř dělá, tak můžete poslouchat ve 13 hodin. 14. hodina, to je čas pro začátek písniček na přání, tak jako každý všední den až do 15 hodin budeme hrát písničky podle vaší volby. Farizeje vnímáme mnohdy negativně. Ti, co stále mířili proti Ježíši. Jak je vidět na apoštolu Pavlovi, zápal pro boží věci jim nebyl cizí. Na co naráželi farizeové při setkání s Ježíšem, o tom bude uvažovat Petr Raus ve svém zamyšlení ve 15:45. Počátek Markova evangelia otevřeme ve čtení z Bible pro 21. století ve 15:45. Většina z nás byla vychována v tom, že pochyby jsou selháním, ale co když jsou ve skutečnosti prvním krokem k hlubší pravdě? V nové epizodě seriálu Překročit hranice se podíváme na to, proč i ta nejdůležitější životní rozhodnutí od manželství až po víru děláme bez 100% záruk. Poslouchat můžete po 16. hodině. V 16:30 následuje pravidelný magazín a v 17:00

Někdy stačí jenom podívat se. A chci vás k tomu povzbudit. Dívejme se očima, které chtějí vidět. Které chtějí vidět tu krásu kolem nás, protože je toho mnoho krásného, co Pán Bůh kolem nás stvořil. Nenechme si to zkazit tím těžkým, tím ošklivým, tím, co nás bolí, co nás zlobí, co se nám nelíbí.

To byla polská kapela Ovca, která zpívala vlastně o tom, o čem jsem před chvilkou mluvila, že Pán Bůh všechno stvořil krásně ke své slávě a všichni mu vzdávají chválu, celý vesmír. Tak my se můžeme přidat i ten dnešní den. Za chvilku nás čeká pořad Hláska, ve kterém se vypravíme do Vsetína, kde se konal opět letos festival United, který nabídl mimo jiné možnost natáčet živý podcast Hláska. Pozvání k rozhovoru přijal pastor Tomáš Hasmanda a rozhovor jeho s Kubou Lofítkem si můžete poslechnout po písničce.

0: Dobré odpoledne vám všem. Jmenuji se Kuba Lofítek, jsem redaktorem a moderátorem Rádia 7. Z jehož dílny pochází také pořad a podcast Hláska o promýšlení, žití a předávání dobré zprávy o Ježíši Kristu, a to v různém kontextu, v různém prostředí. Nahráváme v kině Vatra v rámci festivalu United a mým hostem je následovník Krista, manžel, táta, hlavní pastor regionální církve pro region a muž mnoha zálib Tomáš Hasmanda. Vítám tě, Tome.
1: Děkuji, také vás všechny moc zdravím.
0: Kdyby si měl ve dvou minutách říct posluchačům, jak ses ve svém životě setkal a propojil s Ježíšem, co bys řekl?
1: Musím začít od Adama. Ne, to byl vtip. Moji rodiče byli úplní ateisté a já, když jsem měl zhruba někde mezi prvním a druhým rokem, já si to moc nepamatuju, tak z úplných ateistů se stali křesťané, takže když jsem začal vnímat, jak se věci dějí, tak jsem vlastně vyrůstal v křesťanské rodině. Obrovskou výhodou bylo to, že moji rodiče nebyli z církevního prostředí, tím se nechci nikoho dotknout, ale pro ně byla víra něco opravdového, hlubokého, takže já jsem od svého dětství vydával svého skoro dvoumetrového tátu, který vždycky klečel u postele, a hrozně nadšeně a zapáleně si povídal s Ježíšem. Takže to bylo něco, co mě natolik ovlivnilo, že vlastně Pán Bůh byl pro mě přirozenou součástí mého života. Asi když jsem měl 10 let, tak se moji rodiče setkali s letničním hnutím, takže já jsem prožil naplnění Duchem svatým, což byla dost silná spirituální zkušenost. Stejně jsem ale měl pocit, jakože tím, že jsem křesťan, že spoustu věcí nemohu, takže jsem tak jako v té pubertě se tak kolíbal, by se dalo říct, na obou dvou nohách. V 17 letech mě rodiče násilím poslali na Lehotu na křesťanský kemp, bož jako za komunistu, jo? Takže daleká totalita, a tam jsem se za dost dramatického momentu, což je na dlouhé vyprávění, já jsem vypravič, takže to bychom tady museli mít trochu další pořad, tak jsem se rozhodl pro Ježíše, byl jsem tam v noci pokřtěný v potoku a moje rozhodnutí, které jsem tam udělal, bylo s plným vědomím toho, že celý svůj život chci následovat Ježíše.
0: Už jsi zmínil své rodiče, kteří věřím, že tím svým příkladem byli pro tebe velkou inspirací. Když třeba pomineme je samotné, tak měl jsi nebo máš v životě lidi, kteří měli nebo mají pozitivní vliv na to, kdo jsi a kde jsi teďka? A co případně vnímáš na takových vztazích jako klíčové?
1: Mm-hmm. Tak určitě nejvíc důležitým člověkem mého života je moje manželka, která mě velmi intenzivně nastavuje zrcadlo. Předtím se nedá utéct, takže můj charakter je tvarován hodně jí. Takže to, kým jsem dnes, je hodně díky jí. Ale na druhou stranu Pán Bůh má docela smysl pro humor. Já, který celý život zápasím s angličtinou, který vlastně mám pocit, že ji vůbec neumím pořád, což je asi pravda, tak Pán Bůh mě poslal do mého života několik mentorů, spíš takových duchovních otců, a všichni to byli anglicky mluvící lidé, jo? Takže jsem vždycky přes nějaké tlumočníky a tak. Takže první byl zhruba před takovými 30 lety se objevil anglický pastor, jmenoval se Roderick Homberger. Tam něco nadpřirozeného se stalo. My jsme se potkali a najednou to jedno setkání způsobilo, že byl pro mě jak můj duchovní táta, já jsem se pro něho stal synem. My jsme se vůbec neznali, věnoval se mě velmi intenzivně, minimálně 15 let, možná 18, a vlastně mě formoval. Udělal ze mě toho, kým jsem po té duchovní stránce. Potom do mého života Bůh přivanul dalšího, to byl zase Australan, jmenoval se Ian Jagelman, učitel vůdcovství, člověk, který zásadním způsobem ovlivnil to, abych se rozvinuli moje schopnosti a dary ohledně vůdcovství. A pak mi Pán Bůh přivanul do života muže, který se jmenoval Buddy Exley, bývalý kovboj z Mississippi, misionář někde z Ekvádoru původně, to byl takový bláznivý člověk zázraku, divů, který oceňoval hodnoty, které já jsem v životě o nich neslyšel, A ten do mě zasel něco, co mě úplně jako kdyby ještě posunulo v mém vnitřním křesťanském nastavení někam jinam. A teď momentálně je to určitá skupina mužů, to jsou mého věku. Je to třeba Paul Bartlett z Austrálie, Richard Kobekien z Austrálie nebo Dave Belfield z Wiganu z Anglie. To jsou prostě lidé, kteří mají na mě vliv, s kterými se potkávám, kterým naslouchám. A moje nastavení je takové, že já chci být vedený, jako kdyby, že chci být vychovávaný. Jo? Já prostě věřím, že nemohu sloužit druhým, když nedovoluju, aby sloužili druzí mě. A taky mám kolem sebe tým vedoucích, kteří do mě taky šijou. Takže to je dobré.
0: A to, že budeš pastorem, byla tvoje myšlenka, boží nápad nebo něco mezi tím?
1: Tady bych to asi opět svedl na Pána Boha, aby si to jako uvědomil, že já jsem vyrůstal v době komunismu. Křesťanství bylo velmi hlídané, perzekuované, byli jsme izolovaní, když k nám pronikla nějaká videokazeta třeba s Benny Hinnem, jo, nebo Bonke, tak to byl svatý grál, to se prostě půjčovalo tajně po rodinách, knížky anglicky přeložené byly samizdaty přepisované na psacím stroji, jo, a to se dávalo jenom důvěryhodným lidem, aby se to nestratilo. Takže já jsem neměl vlastně nějaký jako kdyby obraz toho, co znamená být pastorem, nebo tak, já jsem znal faráře, kazatele a ani to moc ne, že v době, kdy jsem já vyrůstal jako křesťan, tak ty hranice mezi církvemi byly hrozně ostře definované. Já jsem akorát nějak ve svém životě pořád cítil, že mám být hrozně opatrný na to, koho si vezmu a jaké udělám rozhodnutí o své budoucnosti, protože jsem někde v tom cítil pořád, že Pán Bůh má se mnou záměr nějaký. Já jsem ho neuměl pojmenovat, jo? Takže vlastně to bylo o tom, že když můj táta v 85. začal zakládat sbor ve Valašském Meziříčí pod apoštolskou církví, tak já jsem se k němu automaticky přidal a začal jsem mu pomáhat a vlastně jsme pracovali, učili jsme se na chybách a všechno. A někde v tom jsem najednou zjistil, že to je to, co jsem celou dobu ve svém nitru cítil. A když se mě pak už lidé ptali, tak já vím, že mě Bůh povolal, jako jo, já to vím. A já jsem to musel vědět, protože jsme procházeli i velmi těžkými věcmi. A tam jsem to ustál jenom proto, že já jsem třeba se modlil a říkal jsem, já vím, že jsi mě povolal, já už to fakt nechci dělat, jako jo. A já jsem třeba jenom cítil, že Pán Bůh tam stojí a usmívá se na mě. No tak co jsem mu měl říct, jo. No, jsem říkal, tak mě musíš ale pomoct, já už to nedávám, jo. Tak mě pomohl a tak jsem pokračoval. Jo, takže jako já věřím, že prostě Bůh mě povolal, že to je můj úkol tady na této zemi, abych budoval jeho království, abych učil další, vkládal a věnoval se prostě lidem.
0: Tři P vašeho společenství jsou propojení, prostor a proměna a téměř se shodují se třemi P Festivalu United. Začal bych od prostředka. Co můžeme podle tebe dělat pro to, abychom si vědomě vytvářeli prostor pro druhé lidi?
1: Já jsem na to tvoji otázkou hodně přemýšlel, protože vlastně ty tvoje otázky směřují přesně k něčemu, čím se teď poslední léta hodně jako na to zaměřují a věnují se tomu, protože já jsem si uvědomil, že církev je hodně jako kdyby oddělená od světa kolem nás. Že ten sekulár je prostě, má to různé důvody. Takže když jsem přemýšlel na touhletou otázkou, tak ta odpověď asi, která je pro mě nejdůležitější, je, že nejklíčovější podle mě je postoj, který k těm lidem máme kolem nás. Jo, jestli chci vytvořit nějaký prostor, kde se s těmi lidmi potkám, prostor, kam oni mohou přijít, tak to musí být prostor, který je pro ně bezpečný, kde jsou přijímání, kde ví, že to je pro nás důležité. Takže třeba takové ty základní věci, jako třeba postoj úcty, postoj pokory, jo, postoj, kde dávám najevu, že jsem opravdu rád, že tam jsou, ne z takového toho jako předpokladu, tak a teďka musíte uvěřit. Jo, takové ta podmínka, ten podmíněný přístup, ale bez něj. Jo, prostě jsou to lidé, které Pán Bůh miluje a já bych je měl milovat stejně, jako je miluje Bůh. Takže ten prostor pro mě znamená, že takhle se snažím nastavovat věci. Je to o způsobu, jak s nimi mluvím, jak se k ním chovám. Snažíme se všichni vedoucí prostě formovat ty naše společenství, které nám Pán Bůh svěřil právě k tomu, aby až tam, kdyby tam dokoliv přišel, jakkoliv vypadající, s jakýmikoliv názory a důrazy, aby se tam cítil úplně stejně vítaný a přijímaný a braný vážně jako kdokoliv jiný, kdo tam třeba chodí už dlouho. Je to tak srozumitelné?
0: Je. To slovo prostor má v sobě možná skrytě jakési časové hledisko. Jako vytvořit si pro někoho prostor, to znamená mít čas pro někoho dalšího. Máš prostě svoji rodinu, teď se třeba věnuješ tomu společenství a přemýšlíš, jak v tom svém diáři vytvořit ten prostor mimo ta setkávání, která jsou a kde je možné někoho třeba pozvat, jak mít ten osobní prostor pro někoho dalšího, nového.
1: Pro mě jako křesťana, který vyrostl v dobách komunismu, kdy to bylo všechno strašně ostře jako černobílé, tak to třeba znamenalo, že se musel změnit úplně to vnitřní nastavení my a oni. Jo, takže jsme my. A je to tak, jak říkáš, jo, těch časových možností moc není. Naštěstí mám skvělou manželku, která má dár, že se s každým hned kamarádí. Takže ona má mnohem víc přátel než já a známých, i když se přistěhovala z Čech před 35 lety. A díky tomu prostě my máme spoustu nevěřících přátel a známých, s kterýma se potkáváme, chodíme na grilování a my si dáváme hrozně velikánský pozor, aby tam nikde v tom nebylo, v nás hlavně, ale aby oni necítili, že a priori se s nima scházíme jenom proto, aby se s nich stali křesťané. Jo, prostě je to o úctě, je to o tom, že jsou něčím vzácným a cenným pro nás, dokonce se jim snažíme dávat najevo, že jsou lepší než my. A to třeba u nás projevuje, my jsme přijali takovou službu s manželkou, že společně děláme svatby pro sekulár, jako pro nevěřící lidi, zhruba tak 20 svadeb třeba za rok. A tam je to celé nastavené proto, aby ti lidé se cítili přijatí, milovaní. Ano, já se tam modlím, žehnám a tak, ale dávám jim najevo a vším, co dělám, že oni jsou ten střed toho, že tam jenom přijíždím jako služebník. Jako někdo, kdo něco pro ně chce udělat, tak jak oni si to přejí. A tam jsem se musel naučit tyhle ty věci nejvíc, protože změnit způsob komunikace, úplně obměna slov. Jo? Já jsem musel úplně opustit křesťanštinu. Jo? Musel jsem se naučit ty stejné věci říkat tak, aby byly pro ně třeba srozumitelné. To byla životní výzva jako pro mě. A mít tam ten postoj, jo? Když tam za tebou přijde nějaká opravdu echt ezoterička, jo? A nadšeně tě tam začne mluvit o všech těch svých okultních věcech a ty s ní nadšeně začneš mluvit o tom, že to je super, že taky mám zájem o duchovno, že prostě, že nás to spojuje a pak se o tom spolu bavíme a já ji naslouchám, mám různé otázky na ní a pak tam většinou bývá nějaký moment, že jí třeba řeknu, já vás stejně obdivuju, protože jste neuvěřitelně odvážný člověk, já bych tohle to nedokázal. A ona se jako diví, jako co? A já jí třeba řeknu, no prostě duchovní svět je místo, kde já to vůbec neznám, kde tomu moc nerozumím, jo? To poznáváme tak jako z dálky. A vy tam různými dveřma chodíte prostě, já bych se toho bál, já prostě potřebuju ty dveře, na tam je napsané Ježíš a tam vím, že to dopadne dobře. A ta paní na mě kouká třeba a řekne, takhle jsem se na to nikdy nedíval, já jsem říkal, vidíte, no. Jo? Ale nic dál, jako jo, a pak máme třeba nějaké rozhovory, pak zavolá ten člověk, je to takové různé. Takže tak se snažím vytvářet prostor. Pro mě to je osobní věc, kterou pak vlastně se snaží být příkladem a vzorem pro křesťany kolem sebe.
0: Už si to nakousl a dost v tom tedy pomáhá i manželka, ale tím druhým slovíčkem je tedy to propojení. Vytvořit si pro někoho prostor ve svém životě je tedy jedna věc, ale přesto i když ten prostor pro toho druhého mám, tak k tomu propojení úplně dojít nemusí, protože se třeba mineme jeden o koze, druhý o voze, tak si nastínil to, že nasloucháš lidem, kladeš otázky, přemýšlíš o tom, kde je možnost reagovat na to, o čem mluví ten člověk. Funguje ti to tak v různých vztazích s lidmi, které třeba neznáš, ať už v sousedství, když chceš od toho prostoru přejít k tomu propojení?
1: Někdy ano, někdy ne. Je to asi úplně standardní situace, která se týká obecně vůbec vztahu. Jsou lidi, s kterými asi prostě nesedneš. Jo? Jako kdyby nemáš tam vlastně téma, které by vás aspoň nějak trochu propojilo. Jo, a tam já zase nejsem takový ten člověk, který násilně hledá, jo, hážeš tu udičku, nebo jak to nazvat, já nevím, jo, prostě dláždíš cestičku. Já tohle to neumím. Jo, já prostě jsem spíš člověk, který reaguje na příležitosti a možnosti, ale hodně moc mě pomohla jedna myšlenka, kterou řekl právě Dave Belfield z Anglie. On říkal, že zjistil, že učednictví začíná ještě v době, kdy ti lidé nejsou vůbec věřící. A jsem na něho koukal, jsem si říkal, co to říká za divnosti. A on to vysvětloval a říkal, když žiješ s Ježíšem a tvůj život dává smysl, když tvoje hodnoty jsou něco, co lidé začnou kolem tebe obdivovat, když to, jak se chováš k manželce, to, jak pracuješ, to, jak děláš rozhodnutí, to, jak se chováš mezi lidma, jak komunikuješ, to, jak se chováš k dětem, je něco, co ty lidi začne zajímat, fascinovat, tak oni tě začnou napodobovat. Jako kdyby si řekl, no, já to chci dělat stejně jako on tuhle tu věc. A to jsou ta propojení, které když si jich všimnu, tak vlastně do nich se strašně dobře vstupuje, protože to je téma, o kterém se můžeme spolu bavit. A oni třeba i přijdou. Hele, já prostě jsem si všiml, jak se chováš k manželce, mně to nejde, nevíš, proč mi to nejde? Jo, a už se máme o čem bavit. A já mám víc takových přátel, kteří za mnou chodí, konzultujeme spolu vztahy nebo i různé jiné věci, jo? Ale pořád tam je to, že oni musí vědět, že já se je nesnažím zevangelizovat. Jo, já mám pocit, že když jsem tam měl tenhle ten motiv, já se tomu přiznám, jo, já jsem to mýval kdysi dávno tak, že když jsem měl pocit, že tam pšenka nepokvete, tak jsem to zabalil a šel jsem hledat pšenku jinde. Jo. Moje přesvědčení dnes je, že to je strašné, jo, že tím vlastně říkám, že ti lidé nemají žádnou hodnotu. A přitom to jsou lidé úplně stejní jako já, kteří ještě tu milost nepoznali. Já nejsem o nic lepší než oni, já jsem jenom prostě, mám tu výsadu, že jsem už tu milost poznal, ale já fakt jsem dnes velmi hluboce přesvědčený, že ti lidé potřebují vědět, že si jich opravdu vážíme. Ne proto, že třeba možná jednou uvěří, ale že si jich vážíme pro ně samotné. Takže já to propojení vlastně mám spojené s touhletou věcí, že těm lidem se snažím dát najevo, že jsou důležití, jo. Já jim třeba říkám, já ti obdivuju v téhle té věci, tohle neumím, pojď mi to naučit, nebo takovýmhle způsobem.
0: Posloucháte živé nahrávání pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7. Mým hostem je boží muž, manžel, táta, pastor a muž mnoha zálib a rolí Tomáš Hasmanda. Pootevřel si nám svůj život, svou cestu k Ježíši, to, jakým způsobem on tě povolával do toho, v čem stojíš teď. Na webu vašeho společenství se můžeme dočíst, jsme církví pro region, pro křesťany i hledající. V poslední odpovědi si nám popsal ten svůj přístup k lidem, kteří Ježíše ještě neznají. Jak to tedy teď žít společně jako církev? Jak to možná ze své pozice se snažíš naučit, nebo jak se v tom snažíš pomoct těm, kteří jsou součástí církve, aby měli podobné myšlení, byť třeba ta jejich cesta k tomu, jak oslovit druhé, bude jiná?
1: Boží slovo samo říká, že vedoucí musí být příkladem. To znamená, že nikdy nemůžeš lidi vést nikam, kde sám nejsi. Takže samozřejmě mohu ty lidi vést jenom tam, kde jsem. To je jako kdyby to první moje nastavení, nad kterým vždycky přemýšlím, takže dříve než těm lidem předávám věci, nebo když se svými vedoucími hledáme tu cestu, jak dál, jak pojmenováváme to, co potřebujeme změnit, tak vždycky hledáme tu odpověď, jestli to sami děláme, jestli to lidé z církve v našich životech uvidí, jestli to není jenom nějaká pěkná myšlenka, kterou jsme si někde přečetli nebo nás zaujala. No a ta samotná proměna těch církevních prostředí, to je asi jedna z nejtěžších věcí, protože vždycky máš v tom církevním společenství lidi, kteří tíhnou k minulosti, která je pro ně něčím hrozně důležitým a jakákoliv snaha cokoliv změnit, někam posunout, je pro ně nepříjemná, bojí se jí nebo tak. Pak tam máš lidi, kteří už by dávno chtěli být jinde, a pak tam máš ty lidi, kterým je to tak jako trochu jedno, ale jako nechají se jako vést. Jo? A vlastně s tímhletím typem těch skupin pracuješ a pak tam máš ještě různé jiné návštěvníky a tak. A myslím si, že to je o tom, že se musí plánovat, musí se to promýšlet. Je potřeba si vydefinovat, co vlastně potřebujeme změnit. Jo? Takže jsme třeba dlouho mluvili o tom, jak se chovat na bohoslužbách, aby když tam přijde kdokoliv, kdo tam není jako domácí, ať je to z jiné církve, ať je to nevěřící, ať je to nepřítel křesťanský, ať je to hledající, jakákoliv osoba, tak aby to, jak to tam vypadá, to, jaký bude jeho první dojem, když tam vejde, to, jak mluvíme, jaký jazyk používáme, to, jestli mluvíme jenom ke křesťanům nebo mluvíme ke všem lidem, to, jestli se zaobíráme jenom tématy, které jsou jenom křesťanské, anebo tématy, které jsou pro obě dvě jako kdyby skupiny, sekulár i křesťané, to všechno rozhoduje, jestli ta atmosféra je ta atmosféra toho, že se promění ty životy lidí, že se to propojí. A tohle je dlouhá cesta. Jo, my už na tom pracujeme několik let, někdy mám pocit, že nám to jde hrozně pomaličku, jo. Někdy zase si říkám, tak tohle už je dobré, tohle se nám už povedlo, ale prostě my jsme se tak rozhodli. Takže my vždycky se sejdeme a bavíme se o tom. Třeba si definujeme i slova, které prostě už nechceme používat. Různá ta křesťanština, jo, která nedává smysl. To jsou někdy hrozně jako humorná setkání, jo. A říkáme si, jaké kroky další chceme udělat, pak je vyhodnocujeme, jestli se nám to povedlo. Takhle tak klasicky ten leadership prostě. Tak asi.
0: Zmínili jsme prostor, propojení a tím třetím P je proměna, která už tady taky v některých odpovědích zazněla. A tak se nabízí ta otázka, jakým způsobem těm lidem, kteří už ví o Ježíši nebo vidí ten náš život, máme nějaké rozhovory, jim nebýt kamenem úrazu, ale naopak být pomocí na té jejich cestě objevování, vnímat to jejich tempo, kterým oni jdou a kterým poznávají, aby je to k té proměně nakonec dovedlo. Byť víme, že je to dílo Ducha Svatého a ne naše, ta proměna samotná, ale co v tom může být rolí toho křesťana?
1: Moje zkušenost za 40 let nějaké služby v církvi a práce s lidmi, s křesťany je, že ten nejsilnější nástroj, který nám Pán Bůh dal, je život, vztahy. Že když máme opravdové vztahy s lidmi, tak v těch vztazích oni mohou sledovat naši změnu, oni v ní uvěří a chtějí tu změnu taky. Jenom o ní mluvit je, a zvlášť v dnešní době, kdy lidé mají obrovský velký přístup k informacím, je hrozně moc málo. Takže osobní příklad. Máme kamarádku, když jsme se poprvé potkali, to je strašně moc let zpátky, její manžel umřel na rakovinu a zůstala s dvěma malýma dětma, ateistka, a my jsme s Martinkou začali pomáhat. Já jsem občas vzal své děti, její děti, někam jsme jeli na výlet, protože ona měla dost těžkou práci. Moje žena se s ní začala přátelit. Občas jsme ji vzali do církve, asi dvakrát. Neviděl jsem, jestli z toho něco měla, ale ona se hodně bavila, ptala se. A zhruba asi po dvou letech ona se rozhodla pro Ježíše. A moje žena se jí ptala, jako co ji k tomu vede. A ona řekla něco, co mě tehda úplně vyděsilo. Jako jo. Oni byli naši sousedé. Ona říkala, já jsem vás dva roky pozorovala. Já jsem slyšela, co děláte doma. Já jsem slyšela, jak se chováte k sobě navzájem. Jsem vás pozoroval, když jste byli před domem. Já jsem se dívala, jak reagujete na různé situace. Já jsem se dívala, jestli to, co říkáte, taky žijete. Jestli jste v tom konzistentní. A protože jsem uviděla, že to tak je, tak jsem uvěřila té zprávě, kterou jste mě říkali. A protože mi ta zpráva začala dávat smysl v kontextu toho, že ve vašich životech jsem to viděla a viděla jsem to ovoce, tak jsem se proto rozhodla takhle. Jo, já nemám nic proti evangelizacím, akcím, to je všechno super, ale moje zkušenost je, že skutečně opravdová hluboká proměna vzniká teprve na základě vztahu, přátelství, kdy ti lidé vidí do našeho života, vidí, jak je to doopravdy, a proto je tak důležité, aby jsme uměli mít s nevěřícími lidmi přátelství bez té podmínky, že musí uvěřit. Mně připadá, že tohle je hrozně silný nástroj, jo, který totiž vydrží. Ti lidé, když už se jednou rozhodnou pro Ježíše, tak vidí to dobré i to špatné v našich životech a vidí, že se to děje. A vlastně, když takový člověk uvěří, tak všichni jeho přátelé, kteří ho znali, věděli, jaký byl. Věděli, co dělal, co hrozného dělal nebo dobrého, všechno. A pokud ten člověk opravdově následuje Ježíše, a to je to, v čemu můžeme církvi pomoct, tak ta změna, to, co jeho život začne nést, když je to dlouhodobé, konzistentní, tak lidé pak, jejich přátelé přichází, říká, prosím tě, co se stalo, já to pozoruju už dva roky, nebo tři, pět, a prostě mi to nedává spát, já to chci taky. Jo, takže tohle je moje zkušenost, ve skutečnosti to je moje modlitba. moje touha, aby se tohle dělo. Mně připadá, že tohle je něco, co nám Pán Bůh svěřil. A možná to je to v tom získávejte učedníky, jo? Že my to máme spíš jako, vidíme to jako nějaký program, že se tam něco učíme z Bible. Si myslím, že to je mnohem hlubší a silnější. Ale to je prostě cesta, které já věřím. Mně do toho může mít úplně jinak, jo? Takže to neříkám, že to je to jediné pravé ořechové.
0: To byl takový pozitivní příklad i s dobrým koncem, tak moc díky za to, že si ho otevřel. Mám pro tebe ještě závěrečnou otázku. Ve festivalovém medailonku je o tobě napsáno, mimo jiné, že tvé srdce hoří pro mladé lidi i pro současnou církev s přídavkem srozumitelnou světu. Co je tvou optikou jádrem nebo podstatou srozumitelnosti církve v 21. století? Možná už něco z toho zaznělo, kdybys to měl vydestilovat.
1: Já si myslím, že my potřebujeme porozumět a přijmout realitu toho, jaký je svět 21. století. Já mám někdy pocit, že my jako křesťané chceme, aby svět byl takový, jaký se nám líbí a jaký chceme my. Podle toho, jak uchopujeme témata Bible. Ale prostě tomu světu je to úplně jedno. Ten se prostě někam řítí, někam se valí, má své hodnoty, má svůj koncept. A já si myslím, že jestli my chceme být relevantní církev, která dokáže přinášet pro tyhle ty lidi tu neuvěřitelnou nádhernou zprávu o Ježíši, tak my musíme porozumět, jaký ten svět je a musíme hledat ty cesty k tomu, aby jsme byli takoví, aby ten svět věděl, že nejsme divný skanzen, který mu vůbec nerozumí, ale že jsme lidi jako oni. A že máme něco, co oni nemají. Takže já jsem si to vydefinoval jako, že jsou nějaké zdi. Jo? Mám tady třeba vydefinovanou teologickou zeď. Takové to naše vnitřní křesťanské nastavení právě, my jsme ti svatí čistí, oni jsou ti hrozní hříšní. Jo? To znamená, my jsme ti lepší, oni jsou ti horší. Jo? Už tohle je vlastně něco, co nás odděluje od těch lidí a vlastně s nima nemáme ten postoj té úcty a té lásky a toho třeba obdivu. Dokonce někdy to je až takové ten tlak, že se musíme izolovat jako od těch lidí, aby jsme se neušpinili, nebo já nevím. Mně totiž někdy církev připadá, teď už možná tolik ne, jako takový velký hrad s vodním příkopem, s krokodýlama, jo, tam jako koukají ti křesťani na ty divné nevěřící, kterým vůbec nerozumí, že jsou fakt divní, potetování s dredama, s piercingem, poslouchají divnou hudbu, mají divné slova. Tak se sedne na koně, lesklá zbroj, vyleštěná svatá, vyjede se a třeba se nám podaří jako uchmátnout, jo? Tak rychle zpátky, honem zvednout příkop a už ho máme. A teď, jo, teď ho uděláme stejně jako jsme my, bude konečně takový krásný. Je to třeba i o tom křesťanský mužský šovinismus. To je podle mě hrozná zeď. Ten přístup, písmo mluví o rovnosti muže a ženy. Úplně jednoznačně. A prostě v církvi ten šovinismus je hrozně silný, taková ta dominance mužská, mě to hrozně poslední dobou vadí. Takové to, jak strašně lehce dáváme kategorie, jako co je ze světa. Já jsem příliš dlouho už křesťan, takže já si pamatuju, že elektrická kytara je svět a nesmí do církve. Jo? Pamatuju si, že nepřijít v obleku do církve, tak to skoro pekelné plameny by tě tam sežehly hned ve dveřích. Pak je to ta komunikační zeď, o té jsem už mluvil. Církevština je krásná, ale šílená. A pak taková ta, jsem tak divně pojmenoval, jo, zeď izolovanosti, předuchovněnosti a neochota se měnit a postoj nadřazenosti. Oni to tam ti lidé cítí, jo, když přijdou mezi nás. A já bych chtěl, aby, já fakt toužím po církvi, která, jak říkal Pán Ježíš, že jsme sůl. Sůl se musí rozpustit. Já věřím v život církve, která se rozpustí v tom světě a jako kdyby není vidět. V tom smyslu, že nemá tu odlišnost, ale že je všude tam, kde jsou ti lidi a my měníme životy těch lidí. My měníme chuť života jako sůl. Jo? My děláme ten život pro ty lidi chutnější. Jo? Že ten život najednou, protože tam jsme my, tak je ten život třeba těžší, najednou mají žízeň po životě třeba, jo? Když to tam pořádně prosolíme, zase to nesmíme přehnat. Takže asi takhle.
0: Věřím, že i kdyby to byla jedna myšlenka z tohoto natáčení živého podcastu Hláska, že si může každý z nás odnést něco, co oslovilo nás v té situaci, ve které jsme. Díky, že jste byli s námi. Hostem byl Tomáš Hasmanda. I tobě děkuji za nahlédnutí do tvého života, tvého přemýšlení i tvého srdce a věřím, že máme nad čím přemýšlet.
1: Já děkuji za pozvání a odvahu mě tady nechat mluvit.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
3: Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsme rádi, že můžeme, jsme rádi, že nás posloucháte, že se nám ozýváte. Děkujeme všem, kteří nás podporujete, protože bez vás bychom nemohli dělat to, co děláme. Věřte tomu, že každý dar, každá modlitba je pro nás vzácná.

0: Dnes je 9. září. V kalendáři najdeme jméno Daniela. Je to jméno hebrejského původu, znamená Bůh je můj soudce. Jde o ženský protějšek mužského jména Daniel. A Daniel, hrdina stejnojmenné biblické knihy a jeden ze 4 velkých izraelských proroků, pocházel z královského rodu Sedekiova. Při prvním dobytí Jeruzaléma Nabukadnezarem, asi v roce 605 před Kristem, byl Daniel jako 14-letý jinoch spolu s ostatními odvlečen do Babylona. Dostal jméno Belšazar a byl vychován na královském dvoře. Spolu se svými druhy Šadrakem, Mešakem a Abednegem byl pro svou věrnost v zachovávání víry uvržen do ohnivé pece, ale všichni byli Bohem zachráněni. Díky svým výkladům snů a vidění získal Daniel na královském dvoře velice vlivnou pozici. Vážili si jej všichni, od krále Nabukadnezara až ke Kýrovi. Protože nechtěl nikdy odvolat svou víru, ocitl se mnohokrát v nemilosti i v ohrožení života. Dokázal se na své místo u dvora vrátit a dokonce u krále Kýra vymohl, aby se Izraelité mohli vrátit zpět do vlasti.
1: Kalendárium.
0: Roku 1993 Organizace pro osvobození Palestiny oficiálně uznala stát Izrael. A co se týče jmen, která se pojí s dnešním datem, tak si připomeneme například lva Nikolajeviče Tolstého, který se narodil 9. září 1828. Ruský spisovatel a filozof, autor slavných románů Vojna a mír, Anna Karenina nebo Vzkříšení. Dnes slaví narozeniny také Lauren Daigle, americká křesťanská písničkářka. Její třetí studiové album Look Up Child vyšlo v roce 2018. Debutovalo na 3. místě v žebříčku Billboard 200 a stalo se nejvýše umístěným křesťanským albem ženy zpěvačky za více než 20 let. Píseň You Say z tohoto alba se umístila na 29. místě a překonala rekord v počtu týdnů na prvním místě v jakémkoliv žebříčku. Lauren Daigle je oceňovaná i na mnoha jiných platformách. Září 1907 zemřel Ernest Ronald Wilberforce, anglický duchovní. Vnuk Williama Wilberforce, bojovníka za zrušení otroctví. Ernest Ronald byl výraznou postavou anglikánské církve své doby. Prosazoval reorganizaci církve a kladl velký důraz na misii. Tolik tedy dnešní kalendárium. No a když jsme mluvili o Lauren Daigle, tak bychom si asi měli pustit její písničku. A já teď tady hledám písničku You Say a už ji tady mám a ráda ji pouštím. To je Lauren Daigle, dnešní oslavenkyně.

Ty říkáš, že mě miluješ, i když nic necítím. Ty říkáš, že jsem silná, i když já si myslím, že jsem slabá. Věřím tomu všemu, co o mě říkáš. Zpívala Lauren Daigle. Za chvilku bude poledne.

A je tady poledne. Posloucháte Rádio 7, společně jsme vstoupili do druhé poloviny dnešního dne a to je středa 9.9.2026. U mikrofonu je Lenka Malinová. A vstoupíme tam s modlitbou, co říkáte, můžete se přidat. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že můžeme kdykoliv a kdekoliv se zastavit, pozvednout k tobě svoji mysl, svoje srdce a ať už nahlas nebo sami ve svém nitru můžeme se modlit, můžeme s tebou hovořit, protože ty jsi blízko na dosah jedné modlitby. Děkujeme ti za to. Chci se modlit, pane, dnešní den za lidi kolem nás a za nás samotné, aby si držel naši mysl, aby si držel naše kroky, aby jsi nám dával moudrost, svoji ochranu a správná a dobrá rozhodnutí. Prosím tě za všechny, kteří prožívají ve svém nitru, ve své mysli úzkost, strachy, obavy, nejistotu. Prosím tě, aby mohli zažít tvůj pokoj, který ty dáváš. A děkujeme ti, že dáváš. Amen.

Za několik minut otevřeme poprvé historický román Evy a Pavla Dolejších Plavčík Jean. Je to obsáhlé dílo, které nás zavede do Francie v 17. století a stojí za to si ho vyslechnout. Nenechte si ujít čtení na pokračování v podání Pavla Hromádky. Můžete se podívat na naše sociální sítě, kde je pozvánka ke čtení na pokračování.

Od té doby, co jsem tě poznal, mi hraje v srdci nová píseň. Mé srdce si naplnil, až přetéká. Od té doby, co jsem tě poznal, mé hříchy leží v hrobě. Můj dluh je splacen a už nikdy nebudu stejný jako dřív. Zpíval Jamie Kimmett. Zkušenost, která je zkušeností mnohých stovek, tisíců, milionů lidí, možná i vaše.

Román Plavčík Žán od Evy a Pavla Dolejších se odehrává v 17. století, v době panování Ludvíka 14. a francouzských náboženských válek. Seznámíme se s mladým šlechticem Žánem de Conti, jehož životní osudy budeme sledovat. Poprvé čte Pavel Hromádka.

Eva a Pavel Dolejší, Plavčík Žán. Část první, Světlo světa. První kapitola. Duben, léta páně, 1676. Požár. Ležel na zemi s obličejem přitisknutým do směsi starého sena a slámy. Od jisté smrti ho v té chvíli dělila pouze dřevěná stěna z řídce přibitých prken, která mu v té chvíli poskytovala jen slabou záruku toho, že si ho ti venku nevšimnou. Pomalu zvedl hlavu. Muž, stojící několik palců před ním, se doposud nepohnul ze svého místa. Jediné, co z něho viděl, byla část dlouhého kordu a vysoké boty z jemné kůže, ozdobené vlisovanými ornamenty. Napadlo ho, že tahle mistrovská práce kterého si obuvníka musela jejího majitele přijít na pěkných pár liber. Poručíku! Byl to hlas člověka zvyklého poroučet. Ano, pane? Řekněte chlapům, že končíme. Rozkaz, pane. Boty udělali několik kroků a znovu se zastavili. A ještě něco. Nezapomeňte na tohle kacířské hnízdo posadit červeného kohouta. Netrvalo dlouho a uslyšel, jak vzduchem cosi zasvištělo a v zápětí se ozval suchý praskot. Došky byly staré, vyschlé a nepamatoval, kdy naposledy pršelo. Vydrž, povzbuzoval se v duchu. Raději schořet na prach, než se dostat do rukou tamtěm. Tak rychleji, rychleji, pobízel velitelský hlas. Počáteční praskání se měnilo ve stále sílící hukot. Znovu přitiskl obličej do prachu. Cítil, jak mu strach svírá železnými prsty hrdlo a na místě ho drželo pouze vědomí, že takhle má alespoň naději. Začíná tady být zatraceně horko. Dali se boty konečně do pohybu. Dosedel, pánové! Dusot koňských kopyt zanikl v ohlušujícím rachotu padajícího trámu. Odjíždějí. Ještě několik okamžiků, které se mu zdály být věčností, ležel a potom vyrazil k zámecké bráně. Doběhl právě včas, aby přes clonu čpavého dýmu uviděl skupinu jezdců, kteří mizeli v ohybu cesty za malým březovým hájkem. Vzduch se tetelil žárem ohně a černý kous hrozil zadušením. Musí i hned pryč. Těm mrtvým už stejně nepomůže. O něco se však ještě pokusit musí. Podíval se na vysokou budovu zámku, kterou plameny dosud zcela nezachvátily. Měl by to dokázat. Úkryt, kde byly schovány rodinné cennosti a dokumenty, ti lumpové nemohli objevit, a jak znal otce? Otec, vydechl smutně. Přeběhl dlouhými kočičími skoky zámeckého nádvoří a zmizel uvnitř bíle omítnuté budovy. Netrvalo dlouho a objevil se znovu s malou truhlou v podpaží. Žár se stával nesnesitelným. Rozběhl se směrem, kde v hustém dýmu tušil bránu. Když jí konečně poloudušený proběhl, utíkal na opačnou stranu, než kudy před chvílí odjížděli královští vojáci. Cesta ho vedla hlubokým úvozem mezi svěže se zelenajícími poli a vinicemi. Ještě jedno prudké stoupání a to už doběhl na kraj lesa, kde se bez dechu zhroutil do suchého jehličí. Zemřít. Nemuset mít před očima tu hrůzu, které byl právě svědkem. Ještě před chvílí bojoval o každou vteřinu svého života a teď si přeje smrt. Samozřejmě je smrt a smrt, tak jako ti nahoře by umírat nechtěl. Rozplakal se a skrze vlhkou clonu slz sledoval, jak jeho domov, místo krásného dětství a dospívání, stravují lačné plameny ohně.

Vévoda de Senamon seděl ve své přepichově zařízené pracovně za masivním dubovým stolem a přemýšlel. Občas si přejel palcem pravé ruky tenký vzhůru natočený knír, nebo prsty nervózně zabubnoval do desky stolu. Už několik dní měl náladu podpsa. Král mu sice milostivě po mnoha letech odpustil jeho účast ve fronderské vzpouře a povolal ho ze španělského exilu zpět do Francie, ale co je mu to všechno platné, když je nucen hnít na svém sídle v té nudné díře Senamon, místo aby si užíval radovánek u dvora ve Versailles. Konec konců tohle by snad ještě nějaký čas vydržel, horší však je, že v poslední době přicházejí z Paříže prapodivné zprávy. Jeho veličenstvo Ludvík XIV. Si opět po čase vzpomněl na své bývalé odpůrce a nejeden z nich na královu dobrou paměť doplatil. Konečně dalo se to čekat, uvažoval nahlas. Král potřebuje upevnit svou autoritu, čehož nejlépe dosáhne, když ukáže zuby. Tohle všechno by dovedl pochopit. Sám by v obdobné situaci nejednal jinak, ale je zde jedna znepokojující otázka. Nepřijde řada i na něho? Žije sice stranou všeho politického dění, ale královo mlčení v něm vyvolává velice nepříjemné pocity. Bastila a náměstí Gréve, kde prý na zvědavce vyplazuje zčernalý jazyk víc oběšenců, než tomu bylo v období regentství, je bohudíky dost daleko, ale králova ruka dosáhne všude. Jako šlechtice by ho sice neoběsili, ale ani představa vlastní useknuté hlavy zabalené do rudého pláště ho neuklidňuje. Fuj! Okřikl se a bez děky si přitom přejel rukou po krku. Takové myšlenky je lépe nechat spát. Nakonec pořád mi ještě zbývá Španělsko, i když čert vem ty španělské upjaté mravy a bezkrevnost. Francie je Francie. Španělé ve svých přísných černých oblecích s bílými nákrčníky vůbec nevědí, co je to skutečný život. Vévoda přestal se svou samomluvou a jeho aristokratické prsty se znovu rozeběhly po hladké desce stolu, která matně odrážela bledou úzkou tvář orámovanou dlouhou parukou. V té chvíli se ozvalo tiché odkašlání. Zvedl hlavu. Milosti? Uklonil se ve dveřích lokaj. Přišel nějaký mladík, který o sobě tvrdí, že je synem hraběte de Contiho a žádá vás o slyšení. Máte snad důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti? Zeptal se vévoda. Mám-li být upřímný, pak nevypadá na toho, za koho se vydává. Jenom ho klidně uveďte, mávl de Senamon rukou, dopnul si knoflík u kabátce z kořicové barvy a zkusil, zda má dobře nasazenou paruku. Pan Vicomte de Conti, ohlásil lokaj od otevřených dveří. Opravdu ani já bych neřekl, že je nositelem takového vznešeného jména, hladil si vévoda bradu a se zájmem si prohlížel vysokého urostlého mladíka mezi 18 a 20 lety. Připomíná spíš vojáka, který utekl z prohrané bitvy, usoudil nakonec. Milosti, uklonil se mladík. Rád bych vás požádal o prominutí, že ruším neohlášen a v nevhodnou dobu. Rovněž mi prosím odpusťte mé oblečení, ale momentálně je tato špinavá košile a kalhoty tím jediným, co mám. Není nutné se omlouvat, pane de Conti, pousmál se Senamon. Jistě k tomu všemu máte dobré důvody. Přišel jsem vás požádat o radu a pomoc, jako toho, kdo drží správu nad tímto krajem. V mladíkově hlase zazněla těžko skrývaná bolest. Milosti, panství Conti už neexistuje,
Předevčírem ho vyvraždili a vypálili vojáci jeho veličenstva. Ach, uniklo vévodovi mezi pootevřenými rty a hlavou mu proběhlo a je to tady. Po tváři mu přitom přelétl stín úleku, ale v zápětí se ovládl a potřásl nevěřícně hlavou. Královští vojáci, proč by to, prosím vás, dělali? Na tuto otázku se už téměř 3 dny marně snažím najít uspokojivou odpověď. Doufal jsem, že ji najdu u vás, milosti. U mě? Vyděsil se Cenamon. Co vás to napadá? Nemám s tím přece vůbec nic společného. Samozřejmě vás s tím, co se stalo, nespojuji, ale žil jste dlouhou dobu u dvora, znáte krále, domníval jsem se, že byste mohl vědět, tušit nebo se zeptat. Asi vám není známo, že jsem prodléval dlouhou dobu ve Španělsku, pane, odtušil chladně vévoda. A pak král se svými úmysly svěřuje málo komu, on rozhoduje a vládne sám. Tak jsem vás tedy zbytečně obtěžoval. Stejně je to podivné, nechal de Cenamon chlapcovu poznámku bez povšimnutí. Nezmýlil jste se, mladíku? Mohl to být docela klidně i někdo jiný než vojáci jeho veličenstva. Ujišťuji vás, milosti, že bych si nedovolil někoho obvinit, pokud bych si nebyl zcela jist. Slyšel jsem téměř každé slovo a viděl všechno, co udělali. Dobrá, přivřel vévoda oči a jeho prsty se opět rozeběhly po mahagonu. Přesto však nevím, jak bych vám mohl být prospěšný. Pokud bych vás tedy mohl požádat o laskavost. De Cenamon se zamračil. Tahle záležitost se mu pranic nelíbila. Byl z ní na míle cítit pořádný malér, který momentálně potřeboval ze všeho nejméně. Jeho intuice zkušeného dvořana mu radila nakládat v tomto případě z projevy laskavosti velice opatrně. Rád bych mluvil s králem, dokončil de Conti. Možná ani netuší, jak jeho vojáci a velitelé jednají za branami Paříže s jeho poddanými. Ale to je přece na každý pád sebevražda, chtěl dodat de Cenamon, ale nedodal. V té chvíli mu totiž bleskl hlavou nápad. Díval se na mladého muže stojícího před ním a uvažoval, ať už sledoval král tím, že poslal na Contiho panství vojáky, jakýkoliv cíl. Jedno je jisté. Návštěva tohohle naivky v Louvru může jemu, Cenamonovi, velice prospět. Stačí šikovně sestavený dopis, který tenhle mládenec vlastnoručně odevzdá u dvora do králových rukou. Zde vám, vaše veličenstvo, posílám důkaz své loajality a upřímné oddanosti. Když je situace nahnutá, není možné váhat. Právě naopak. Všechno se hodí a všechno je dobré. Prsty zabubnovaly po stole divoké stakato a prudce se zastavily. Dobrá, napíši vám doporučení a pojedete do Paříže. Nejlépe, když vyrazíte už zítra ráno. Zatím se dáte trochu do pořádku. Koupel, šaty, postel a samozřejmě kůň vám budou k dispozici. Usmál se vévoda, který byl náhle samá ochota. Nerad bych příliš zneužíval vaší dobroty, milosti. Uklonil se de Conti, ale situace, v níž se momentálně nacházím, rádo se stalo, zavadil de Cenamon pohledem o odřené obutí svého hosta. Lokaj, který vás ke mně uvedl, se o vás postará. Mladík se ještě jednou uklonil na znamení díků a vyšel pružným krokem ze dveří. Aby jedni žili,
musí druzí umírat, zafilozofoval si v duchu vévoda. Zítra se králi připomene malou pozorností. Ten kont je stejně tak i tak odepsaný a ponechat tuhle příležitost nevyužitou by bylo pokoušením osudu, který mu byl zatím až doposud příznivě nakloněn. S otázkou svědomí si hlavu nelámal, jako většina mocných a urozených té doby, jednal, jako by neexistovalo.

0: Mladý Jean de Conti vyšel z vévodova paláce se smíšenými pocity. Něco ho varovalo, aby Senamonovi příliš nedůvěřoval. Dobře si povšiml několika změn ve výrazu jeho obličeje, i když se vévoda ihned ovládl. Rozhodně nebude na škodu ještě jednou si vše důkladně promyslet. Lokajovi, který ho provázel, oznámil, že se potřebuje nadýchat čerstvého vzduchu, a tak teď chodil sám úzkými cestičkami rozlehlého zámeckého parku. Byl natolik duchem vzdálen, že si vůbec nevšiml dvou mužů, kteří na něho čekali u jedné z odboček hlavní cesty. Jejich přítomnost zjistil teprve ve chvíli, kdy mu jeden z nich položil zlehka ruku na rameno, leknutím téměř nadskočil. Pane, jste Jean de Conti, syn hraběte Gastona de Contiho? Zeptal se neznámý tiše. Co mi chcete? Posílá nás pan baron de Vernet, který vás zároveň žádá, abyste ho poctil svou návštěvou. De Vernet, jako bych to jméno už někdy slyšel. Pan baron nám kladl na srdce, že je nutné vás přivést, a to i v případě, že byste se zdráhal. Uklonil se jakoby s omluvou muž. De Conti pokrčil odevzdaně rameny a nechal se odvést spletí cest k čekajícímu kočáru. Cesta trvala asi 2 hodiny. Oba muži se tvářili netečně, nikoli však nepřátelsky, a jejich obličeje vzbuzovaly v mladém Contim důvěru. Když kočár konečně zastavil, otevřel jeden z nich dveře. Jsme na místě, pane. Co má tohle všechno znamenat? Uvažoval Jean, když přešli prostorné zámecké nádvoří a pak kráčeli dlouhou chodbou s množstvím loveckých trofejí a pečlivě udržovaných palných i sečných zbraní. Zde máte připravenou koupel. Zastavil se jeho průvodce u mahagonově hnědých dveří. Také jsme se vám snažili vybrat nějaké oblečení, ale syn pana barona je zcela jistě o něco menší než vy. Slabě se pousmál. Když asi o 30 minut později procházel de Conti opět vedle tohoto muže prosluněnými místnostmi zámku, cítil se jako znovu zrozený. Koupel ho osvěžila a nové oblečení, i když na několika místech skutečně poněkud těsné a krátké, mu vrátilo pocit jistoty. Na baronovi de Vernet, mírně obtloustlém muži neurčitého věku, s bojovně nakrouceným knírem a pleší, se nenacházelo zhola nic aristokratického. Nebýt přepichového oblečení, působil by dojmem spíš sedláka než šlechtice. Když uviděl vcházet de Contiho, vstal a zlehka se uklonil. Velice si vážím toho, že vás mohu přivítat na svém zámku, pane. Věřím, že způsoby, jichž jsem vůči vám použil a za něž se omlouvám, vás příliš nevyděsily. De Vernet se usmál svými plnými rty a zároveň pokynul hostu, aby se posadil k bohatě prostřenému stolu. Rád bych se vás zeptal, polkl Conti v ústech zbíhající se sliny. Až po jídle, mladíku, až po jídle, máchl rukou de Vernet. A nenechte se pobízet. Sám si naložil na talíř kus ovčího síra a sáhl po silném krajíci bílého chleba. Mé oblíbené jídlo, vysvětloval a spolkl sousto. Když jsem žil v Paříži u dvora, hrozně se mi po něm stýskalo. Pak už oba jedli mlčky, baron s chutí labužníka a de Conti s chutí k smrti vyhladovělého člověka. Předpokládal jsem, že vévodu navštívíte, i když jste samozřejmě mohl provést ještě větší hloupost, například odjet do Paříže rovnou. Zahájil de Vernet rozhovor, když si předtím omyl a o ubrousek otřel ruce. Byla to od vás mimořádná neopatrnost, ale vzhledem k tomu, že jste s největší pravděpodobností ještě neměl tu čest zaplést se do nějaké politické šlamastiky, omluvitelná. Co pak vám ten lišák Saint-Amon nasliboval? De Conti neodpovídal. Chápu, rozepnul si nenuceně knoflíky u brokátové vesty baron. Domníváte se, že z vás za zušlechtění, nakrmení a napojení tahám informace. Lidé už přece takoví jsou. Zlí, vypočítaví a zadarmo často nedají ani pozdravení, že? Požádal jsem ho, aby mi vymohl audienci u krále a on mi slíbil doporučující list a koně. Soukal ze sebe jakoby proti své vůli Jean. To je od něho moc pěkné, pokýval s přehnanou uznalostí de Verné. Je to však trochu málo pro šlechtice, jemuž vyvraždili rodinu a podpálili střechu nad hlavou. Co tím chcete? Jak jste se dozvěděl? Milý pane, vévoda de Saint-Amon je momentálně ten poslední člověk, od něhož byste mohl očekávat pomoc. Má totiž dost starostí sám se sebou. Jeho jméno nemá u dvora v současné době ten patřičný zvuk. Víte, co znamená upadnout v nemilost? Mladík mlčel a proto baron pokračoval. Jistě, vévoda vám napíše hezké psaní pro jeho veličenstvo. Ha, ha, dovedu si i docela dobře představit jeho znění a je mi jasné, jaké myšlenky letěly tomu starému intrikánovi hlavou, když jste mu po vylíčení svých zážitků předložil své přání. Ten dobrák by vás prostě a jednoduše poslal na šibenici. Určitě si o mě myslíte, že přeháním, není-liž pravda, mladý muži? Jenomže vy jste se ani nikdy nějak zvlášť o politiku nezajímal, viďte. Nepovažoval jsem to za životně nutné, odpověděl trochu upjatě de Conti. Jistě, ušklíbl se baron. Proč se starat o něco tak přízemního a špinavého, panství Conti utopené v lesích a obklopené loukami s pasoucím se dobytkem, idylka nahony vzdálená hlavnímu městu a intrikami promořenými Versailles. A propo, co pak pěkného jste se chtěl dozvědět u našeho panovníka, příteli? Mám přece právo požadovat vysvětlení, proč proti nám použil násilí, k němuž neměl nejmenší důvod. Říkáte, že neměl? Ne, odsekl de Conti, kterého už začal posměšný tón jeho hostitele dráždit. A co ta podivná setkání na vašem zámku? Návštěvy z Anglie? Na tom přece nebylo nic špatného, ohradil se mladík. Konečně na ona shromáždění měl přístup každý a mohl se přesvědčit. Jistě, a poslechnout si například Johna Bunyana z Bedfordu, Henryho Moora z Londýna, nebo mám pokračovat? Klidně, jsou to všechno jména slušných a poctivých lidí. Souhlasím, jsou však tací, a není jich zrovna málo, kteří je nemohou ani cítit. Slyšel jste někdy třeba o takovém Louvouovi, Delachaisem nebo Deberovi? Přiznávám, že nikoli. Jsou to osobnosti, jež mají značný vliv na krále, a zároveň jsou spojeni jednou společnou nenávistí. Nenávistí vůči Huguenotům, pane. Co je jim ale platný jejich vliv, když je zde edikt Nantský, který zaručuje francouzským protestantům náboženskou svobodu? Právě ten je markýzi Louvouovi a jeho přátelům solí v očích. Nejsou ovšem tak dětinští, aby se domnívali, že dosáhnou jeho zrušení jednoduše tím, že... Říkáte zrušení? Jistě, zrušení. Tím, že to králi prostě navrhnou. Nejprve proto musí připravit půdu, rozumíte? Způsobů a prostředků, jak toho dosáhnout, je v tomto směru nepřeberné množství, ale ten nejúčinnější je většinou provokace. Vy se tedy domníváte? Váš otec Žáne pro ně byl v tomto směru znamenitým objektem. Dostatečně známý a vážený mezi protestantskou šlechtou a, no, díky svým pochybným přátelstvím známý i králi. Pro markýze Louvois nebo jezuitu Lachaise, který je mimochodem Ludvíkovým osobním zpovědníkem, nebylo zcela jistě nic nesnadného udělat v očích krále z hraběte de Contiho nepřítele Boha i Francie. Tohle všechno jsem samozřejmě vůbec netušil, poznamenal zaraženě mladík. Vy možná ne, protože se, jak říkáte, nezajímáte o politiku, připustil de Vernet. Ale váš otec ano. Mnohokrát jsem ho varoval, aby byl opatrnější. Snažil jsem se mu ukázat na vypjatou atmosféru v Louvru a Versailles a radil, aby nedráždil arcibiskupa i samotného krále. Neposlechl. Nedělám přece nic nezákonného, říkával, a to, že se na mém panství zvěstuje evangelium, jenom ať si přijde poslechnout, kdo chce. Konečně Henryho Moora a Johna Bunyana chodí v Anglii poslouchat i král. Měl pravdu, přisvědčil de Conti. Sám jsem se o tom mohl při svém pobytu v Anglii přesvědčit. V Anglii snad, ale tady nejsme v Anglii. Opravdu jsme museli být hodně nebezpeční. Sevřel ústa do trpké grimasy chlapec. Otce zabili, když se snažil bránit svou ženu a dceru. On, který sice výborně vládl perem, ale téměř neuměl vzít do ruky kort. De Conti zavřel oči a položil si hlavu do dlaní. Pozabíjeli je všechny, dokonce i našeho starého podkoního. A nakonec vyhodili z okna mou matku a sestru jako věci, které už nejsou potřeba. Já vím, příteli, řekl měkce baron de Vernet. Vstal a položil konejšivě svou ruku na mladíkovo rameno. Nebyl jste jediný, kdo viděl a nezapomene. De Conti zvedl hlavu stázavým pohledem. Přijel jsem vašeho otce varovat, ale žel pozdě. Byl jsem velice opatrný a také krytý kouřovou clonou, takže mě ti ničemové nezahlédli. Ze svého úkrytu jsem vás pak uviděl vyběhnout z hořící stodoly. Volal jsem, ale v tom hukotu a praskotu jste mě neslyšel. Můj kůň se začal plašit a než se mi ho podařilo uklidnit, zmizel jste mi z očí. Snažil jsem se vás najít v okolí zámku, ale marně. Nakonec jsem odjel na své sídlo a nechal sledovat vaši stopu osvědčenými služebníky. Ta je pak dovedla až k Desenamonovi. Díky bohu včas. Pomstím je. Všechny je pomstím, zasyčel nenávistně mladík. Nejprve si ovšem musíte odpočinout, pane de Conti, pokrčil rameny baron. A potom uvidíme.
1: Vyslechli jsme první díl čtení na pokračování z knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Knihu vydalo nakladatelství Daniel knihy. Roku 2024 četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

Tak to je jedna z novějších písní Martina Smise. Našel jsem Ježíše, se jmenuje ta píseň. Je z ní číšet radost z toho, co se událo v životě autora. Je to další z těch písní, které vyjadřují něco, co se odehrálo v životě, životní zkušenost. I found Jesus. Album se jmenuje Joy, radost. Od 13. hodiny nás dělí jenom několik minut. Já jen připomenu, že ve 13 hodin si můžete poslechnout reprízu pořadu Fortepiano s Petrem Ohlídalem z Royal Rangers.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: pořadu Fortepiano, který právě začíná, se už u mikrofonu vystřídali desítky, možná stovky hostů. Měli jsme tady lidi různých profesí, titulů i hodností, ale kancléř zde ještě nebyl. Dnes jsem jeden zavítal. Vítám Petra Ohlídala, kancléře. Opravdu jsem našla tuto funkci, nebo lépe možná ředitele kanceláře organizace Royal Rangers v České republice. Vítej, Petře.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Kde se vzal ten kancléř? Skutečně jsi kancléř?
1: Říkají mi tak, je to tak trošku vtip, ale mnoho lidí mi tak říká. Ten správný titul možná je ten vedoucí kanceláře, ale to je taky takový trošku nadesený titul, protože ta kancelář jsem v podstatě já z velké části, takže jsem vedoucím sám sebe. Ale kancelář to je takový spíš vtip a taková snaha o to najít nějaké kratší pojmenování té mé funkce, protože říkat přichází vedoucí kanceláře Royal Rangers, to je opravdu dlouhé.
0: Ano, tak zní to lépe, kancléř nebo ředitel, ano, je to, vypadá to trošku i autoritativně, že máš nějakou autoritu. My se toho dotkneme v tom našem dnešním povídání. Když bych tě měla představit, tak kdo jsi, odkud pocházíš?
1: Pocházím ze Zábřeha, respektive z Rudy, což je vesnice kousek od Zábřeha, a jsem takový normální, obyčejný člověk, a kdybych měl říct jako jednu věc, co mě charakterizuje celý život, tak je to asi, že jsem royalista, protože to je něco, co mě provází celý život a teď tedy i můj pracovní život. Takže to je asi taková nejhlavnější charakteristika. Potom to, co, kdo jsem dál, tak to se samozřejmě v průběhu času mění. Byl jsem student, docela dlouho jsem byl student.
0: Ano.
1: Potom jsem pracoval, tak nějaké různé práce, náhodné trošku, jak se dalo. A potom jsem se vlastně stal kancléřem a začal jsem pracovat v Royalu. Takže to je asi to, kdo jsem. A jak jsem říkal na začátku, tak asi ta hlavní věc, tak právě jsem celoživotně royalista.
0: My budeme hovořit o práci v organizaci Royal Rangers. Možná bychom hned na začátek mohli připomenout, o jakou organizaci jde, protože všichni ji nemusí znát.
1: Tak jde o organizaci, křesťanskou organizaci, která pracuje s dětmi a mládeží. Takže když to představuji nějakému cizímu člověku, tak většinou řeknu, že to je křesťanský scout, protože to je ta hlavní charakteristika. Jsme skauti, byť nejsme teda junáci samozřejmě, ale je to skautská činnost, takže máme schůzky, víkendové akce, tábory, a v rámci těchto akcí a činností v přírodě a v kdekoliv vlastně, tak potom naším cílem je zaprvé přivést děti ke Kristu a vychovat z nich dobré muže a ženy, které potom můžou jít dál a které můžeme vyslat do světa.
0: A kteří se taky s lecčím sporadí, že? Protože vy je učíte různým dovednostem.
1: Samozřejmě to je ta skautská činnost vlastně a to je nějakým způsobem umět si poradit, být vždy připraven. To je vlastně stejně jako u skautu také naše moto, být vždy připraven a umět si poradit s čímkoliv. Takže ať se člověk ocitne v přírodě nebo kdekoliv jinde, tak ať ví, co má dělat a jakým způsobem si vlastně poradit a zachránit se nebo zvládnout tu situaci.

0: tím, že jsem fakt byl hodně ovlivňovaný jako jenom tím křesťanským světem, křesťanským pohledem. A je to tak, že člověk trošku chráněný možná do jisté míry a neuvědomuje si, jak ten svět vlastně reálně funguje někdy. Takže do jisté míry jsem třeba, a doteď jsem, a do určité míry je to správně, do jisté míry zase ne, ale jsem třeba možná takový naivní v některých věcech a lidem raději věřím, než nevěřím, byť někdy třeba to nemusí být úplně dobré dávat moc důvěry ostatním, ale jsem takový, jakože právě vidím v ostatních to dobré, což si právě myslím, že aspoň z části vzniklo tím, že jsem vyrůstal v prostředí, které mi to umožnilo vidět to dobré. Když jsem dal tu důvěru lidem, tak fakt málo kdy se stalo, že by se mi nevrátila zpátky. Že to řeknu takhle. Takže to bych řekl, že třeba byl takový velký vliv toho křesťanského prostředí na mě a na to, jak vlastně kým jsem se stal.
1: Tak jsi byl takový křesťanský chlapec, hodný, který vyrůstal, dá se říct, trošku v ideálním prostředí, ale potom nastane vždycky ta situace, kdy to dítě opustí tu svoji rodinu, to svoje bezpečí a dostane se, jak my říkáme, v uvozovkách do světa, prostě mezi ty lidi, kteří nejsou všichni hodní a věřící. To by se to taky určitě stalo.
0: Samozřejmě. A je to takový zase postupný proces, protože sice jsem říkal, že hodně vlivů bylo křesťanských, ale tak samozřejmě chodil jsem do školy, kde zase naopak drtivá většina mých spolužáků nebyla věřící. A potom právě třeba, když jsem byl na střední, na výšce, tak ten vliv školy a to, kolik času člověk trávil s nimi, tak potom zase taky roste aj. Takže určitě potom člověk musí pracovat i s tímhle. Já bych neřekl, že bych měl nějaký jeden moment, kdy jsem právě měl pocit, že jsem odešel do světa nebo něco takového. Spíš tak postupně se člověk a i moje víra srovnávala s nějakýma věcma, které člověk vidí, které zažívá. A samozřejmě na začátku, když člověk vyrůstá ve věřící rodině, tak má takovou tu víru, kterou převzal od rodičů. A potom se musí vlastně sám najít nějakým způsobem svoji víru a svůj způsob víry, odpovědět si sám na ty otázky, které přichází a na které v první řadě je ta otázka, takhle mi to řekla taťka, takhle mi to řekla mamka, tak to tak je, ale potom tohle samozřejmě přestane stačit. Takže já nemám asi jako jeden bod, vím, ve 12, když mi bylo 12, tak si jako poprvé pamatuju, když jsem se fakt nějak sám rozhodl, že chci věřit, že chci být křesťanem. A potom tam bylo zase spousta bojů a různých dalších věcí. Když mi bylo 20, tak byl další takový jako zlom, kdy jsem se znovu v podstatě rozhodl k tomu samému. Ale zároveň jsou to nějaké zlomy, možná nějaké okamžiky, které si pamatuju, ale je to spíš takový neustálý, ani ne boj, jako spíš možná hledání a
1: proces
0: nalézání těch odpovědí, protože někde to jsou odpovědi jednoduché, ale někde to jsou odpovědi, kde prostě člověk možná hledá celý život a ani na konci života možná nenajde.
1: Měl jsi taky takové ty otázky po smyslu života a jestli Bůh opravdu existuje a jestli tě slyší, protože my jsme nedávno měli rozhovor s naším vnoučkem, který bude mít 11, on má tyhle otázky a různé strachy, jestli je to pravda.
0: Rozhodně jsem měl a právě svým způsobem mám pořád. To pro mě jsou otázky, které si musím neustále klást a hledat tu odpověď. A já bych taky řekl, že možná nějaký ten věk kolem těch 10-11 byl
1: ten
0: prvotní věk.
1: To je takový, že věk, kdy už ty děcka přemýšlí hodně.
0: Kdy jsem se taky začal ptát a začal jsem hledat, měl jsem štěstí na některé bratry, se kterýma jsem se o tom mohl bavit a což mi strašně pomohlo v tom věku právě. Ale zároveň právě to jsou otázky, které věřím, že Bůh je, věřím, že mě má rád, ale potom dál je to zase

0: Takhle ještě. Možná jsou dvě otázky. Jedna otázka je víra a druhá otázka je nějaká možná pro mě osobně, jak to vnímám, nějaká jistota, nebo jakože já bych mohl vědět, že vím.
1: Ano.
0: Já věřím, že Bůh je, ale když se mě někdo zeptá, tak já mu nedokážu říct, že vím, že je, protože to jsou pro mě trošičku dvě jiné kategorie a já mu nedokážu dokázat, že Bůh je. A ani sám sobě to nedokážu dokázat jako nějakým způsobem, já nevím, vědecky, nebo jak to nazvat. Já tomu věřím, ale zároveň jako kdyby rozumově to jakoby nevím. To je prostě víra, to je něco, co
1: ono
0: prostě...
1: Ono se to těžko vysvětluje, že?
0: Ale a to je právě jako ten proces, kterým člověk neustále prochází. Když byste se mě zeptali možná před 10 lety, tak vám asi řeknu, že i vím. A myslel jsem si, že vím, nebo jsem se možná tak přesvědčil, že vím. A od té doby jsem takový jako, nevím, jestli jsem možná se dopracoval k tomu, že jsem možná upřímnější k sobě. A teď jako já věřím a věřím v Boha, věřím Bohu, ale zároveň jako kdyby vím, že nedokážu dokázat Boží existenci a rozhodně nedokážu nikoho přesvědčit o Bohu nějakými argumenty a tím, že mu budu ukazovat nějakou historii a nějaké, já nevím, nálezy, které potvrzují Bibli nebo něco takového. To většinou, když jsem nějaké takovéto argumenty viděl, tak mě samotnému vlastně spíš nedávali smysl a spíš jako skoro mě to odvádělo od toho, než mi to potvrzovalo. Takže já jsem třeba v tomto přestal hledat důkazy nějaké jako fyzické a beru to jako, že důležitá je víra a jo, důležitá je víra.
1: Je pravda, že jsme různí a někdo ty důkazy potřebuje a někdo prostě věří a tečka. Jo?
0: Já jsem tak, právě že? Dlouhodobu důkazy hledal a snažil jsem se nějakým způsobem najít a já osobně jsem dospěl k tomu, že ty důkazy, které by mi to vědomě potvrdily, tak abych jako to uznal, že to tak prostě je, vědecky je, nebo jak to nazvat, tak ty jsem prostě nedokázal najít. A pak jsem právě jako se dostal k tomu, kdy jsem teda přemýšlel jako právě, je to tak, není to tak a dospěl jsem k tomu, že v tomhle to rozhodnutí je vlastně o tom, jestli budu Bohu věřit a ne nutně o tom, jestli budu vědět.
1: Já jsem ráda, že jsme otevřeli tady toto možná trošku neplánovaně, ale je to důležitá otázka, se kterou se setká, myslím si, každý člověk, který chce vědět, jak věci jsou a jak se má postavit vůbec k existenci svojí, k existenci Boha a vůbec tomu, jak svět funguje. A jak jsem říkala, jsme asi různí, někdo je hodně přemýšlivý, takže potřebuje ty důkazy a hledá je a někdo potřebuje jenom uvěřit a mít tu zkušenost, že to nějak funguje v životě, že?
0: Samozřejmě je to hodně taky o té zkušenosti a o tom, co člověk zažije. A právě když jsem třeba mluvil o těch nějakých zlomových okamžicích, tak jedno z toho bylo vysloveně moje rozhodnutí, že jsem si jako řekl, a jedno z toho byla víc zkušenost, kdy se mě Bůh prostě dotkl. Bylo to samozřejmě taky na základě nějakého rozhodnutí a tak dále, ale byla to víc jako ta zkušenost. A obě to jsou jako stejně důležité součásti toho mého života. Takže jak zkušenost, tak to rozhodnutí si myslím, že jsou tak trochu nezastupitelné. Asi si neumím představit, že bych věřil ve chvíli, kdybych neměl žádnou zkušenost s Bohem. Že pokud se mě Bůh nedotkne, tak nevím, jak bych v něj dokázal věřit. Takže ale to je právě potom o tom, že se ale Bůh musí každého dotknout sám nějakým specifickým, speciálním způsobem
1: tak, jak potřebujeme.
0: Pro každého člověka.

0: Na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano dozněla znělka Royal Rangers, organizace, která pracuje s dětmi. Royal Rangers, to jsou královští jezdci, nebo tak nějak to je?
1: To by byl asi takový nejjednodušší překlad. Rangers se překládá třeba jako hraničáři taky. A to je třeba zajímavá věc jenom v tomto. My si v Česku, protože Royal Rangers je mezinárodní organizace, a v Česku je jediný národ na světě, který aspoň já znám teda, takže, a který si říká royalisti a ne Rangers. A mně se to strašně líbí, protože royalisti, znamená jako royal, patřící králi, královské, tak já jsem rád, že vlastně klademe důraz tady na tohle primárně a že to je ta důležitá část našeho royalu, že patříme králi, patříme Ježíši a že jsme rangeři, to jako je taky pravda, že jsme ti hraničáři, ti chodí, to chodí do přírody, ale je to vlastně až trošku až to sekundární druhé. Část.
0: Ano, ano, ano. Říká můj dnešní host Petr Ohlídal, který pracuje v organizaci Royal Rangers a zase to řeknu jako kancler nebo ředitel kanceláře organizace. A my si dneska budeme povídat, celý ten rozhovor se bude točit kolem té práce s dětmi, ve které se nacházíš už hodně dlouho. Ale když jsi byl v tom věku dospívání, měl jsi nějaké sny, čím ses chtěl stát?
1: Já bych asi neřekl, že jsem měl sny. Já jsem spíš právě hledal. A do jisté míry hledám pořád. A nikdy jsem to neměl tak, že bych měl jako nějaké povolání, kterým se fakt chci stát a zatím jsem bych si šel. A to bych potom možná právě nebyl tady, protože jeden z důvodů, proč jsem skončil, nebo proč pracuji v Royalu, je, že jsem vlastně neměl práci a hledal jsem práci. Takže kdybych možná měl nějakou vysněnou práci, tak dělám tu a ne tady toto. Ale na druhou stranu zase musím říct, že jak jsem říkal na začátku, tak Royal je do jisté míry moje vysněná práce tím, že je to fakt něco, co je hodně blízký mně a co považuji za hodně důležitý. Takže svým způsobem možná ten Royal, a víc jsem nikdy předtím neuvažoval o tom, že by to mohla být jako moje práce, za kterou mě budou platit.
0: No vidíš, platí tě za něco, co je zároveň tvým koníčkem.
1: Ano, to je asi to nejlepší v tomhle. A když se ještě vrátím k tomu, jaká byla moje vysněná práce, nebo co jsem chtěl dělat, tak já jsem vlastně studoval jsem GIMPL a jeden z důvodů, proč jsem šel na GIMPL, bylo, že jsem vůbec nevěděl, co chci dělat dál.
0: To je klasika.
1: A po GIMPLu, když jsem se musel rozhodnout kam na výšku, tak jsem si nakonec vybral takovou školu, která mi zbyla z toho, když jsem jako postupně vyloučil všechno ostatní, tak jsem nakonec šel na práva a bylo to vlastně zajímavý, rád jsem studoval práva, já rád vlastně studuju celkově, ale vlastně školu jsem nakonec nedokončil.
0: Ale bylo to v cílové rovince, že ano?
1: Ano, mě chyběla už jenom napsat diplomka tu jsem nenapsal. Ale právě jeden z těch hlavních důvodů, proč se mi nenapsal, bylo, že já jsem vlastně měl potom přerušený studium a čím dál jsem byl od té školy, tak tím víc mi vlastně docházelo, že mi to vůbec nechybí a že vlastně v tom právnickém prostředí úplně, nechceš že mi vlastně být. To neláká se tam vracet. A potom samozřejmě, když jsem tohle si čím dál tím jasněji uvědomoval, tak o to více klesala moje motivace tu diplomku napsat, takže jsem nakonec vlastně diplomku nenapsal a po, asi 8 letech studia jsem vlastně...
0: Věčný student a nedokončil.
1: Ano.
0: No, ono se těžko do toho vrací, když už to člověk přeruší, to je jasná věc. To
1: no a hlavně, když si potom fakt uvědomíš, že to není asi úplně to, co chceš dělat zbytek života. Ono, do jisté míry ta škola mi toho spoustu dala taky a do jisté míry třeba některé věci, které jsem se naučil na výšce, tak používám doteď. Způsob, jakým procházet zákony, jakým je číst.
0: To můžeš upotřebit.
1: To se často hodí třeba i v Royalu, v té práci, co dělám, protože dost často člověk řeší vlastně zákonné věci a i jenom, když si člověk prochází, já nevím, výzvy k dotacím a podobné věci, tak je to vlastně podobný styl, podobný jazyk. Takže to jsou nějaké možná dovednosti, které vlastně pořád využiju, ale zároveň jakoby ten, ta samotná právničina a právnické prostředí, tak jo, prostě jsem zjistil, že tam asi úplně nechci být.
0: Mohl jsi být vážený právník, chodit v kvádru, no, a mohl jsi mít, mohl jsi sedět v kanceláři, ale přitom jsi mohl mít toho koníčka.
1: Jo, já to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem, když jsem se rozhodoval, kam půjdu na školu, tak jeden z důvodů, na který jsem uvažoval, bylo, že bych chtěl teda nějakou práci, kde vydělám relativně dost peněz, abych případně si mohl snížit úvazek a mít čas jako na jiné věci.
0: No vidíš.
1: To byla ta, nebo jedna z motivací, proč jsem vlastně šel na tu právnickou školu. Ale, no říkám, nakonec mám čas na koníčky neustále.
0: No, možná jsi trošku prodloužil mládí, viď?
1: Rozhodně to tak bylo. A bylo to pro mě zároveň takové důležité období poznávání. Já jsem vlastně po škole, nebo ve chvíli, kdy jsem měl přerušenou školu, což bylo, měl jsem vlastně 5 let, jsem jako studoval normálně a potom jsem si přerušil školu s tím, že jsem vlastně potřeboval dopsat tu diplomovou práci. A v tu chvíli, ale už jsem vlastně předtím, mě rodiče posílali nějaké peníze, takže jsem jako měl aspoň nějaké základní zajištění, pořád jsem musel něco trošku si přivydělat, ale vlastně jsem skoro ty peníze měl, ale poté jsem teda už byli domluveni, že rodiče mi platí 5 let na škole a že cokoliv dál, tak si musím zařídit sám. Takže potom jsem na jednu stranu psal diplomku, což bylo velmi takové zvláštní, protože jsem jako pořád psal a na nic jsem neměl čas, ale zároveň jsem v podstatě nic nenapsal. Ale zároveň
0: nešlo mi to vůbec.
1: A zároveň jsem ale u toho pracoval a měl jsem takové různé spíš brigády a práce v různých továrnách a skladech. A bylo to pro mě strašně zajímavé období v tom, že jsem se právě dostal do úplně jiného prostředí, než v jakém jsem vyrůstal, v jakém jsem i studoval, protože zaprvé vyrůstal jsem v českanském prostředí, jak jsem říkal. Všichni moji vlastně sourozenci, celá moje rodina a taky rovnou šli na výšku, vlastně všichni to jsou vysokoškoláci. Když jsem byl na výšce, tak samozřejmě taky sami vysokoškoláci logicky. A já jsem se po té škole poprvé dostal do nějakého většího, hlubšího kontaktu s lidma, kteří prostě mají třeba základku a teďka pracují někde ve skladu nebo prostě v nějaké továrně, kde prostě pracují u pásu. A bylo to pro mě strašně zajímavé a strašně mi to tak otevřelo oči a řekněme, možná zvýšilo toleranci, bych to nazval, v tom smyslu, že jsem si uvědomil, jak nás ta zkušenost a co prostě jsme zažili, co známe, jak nás to ovlivňuje a ovlivňuje to naše názory. A v tu chvíli jsem začal být mnohem víc takový přijímat lidi s jinýma názorama, se kterýma jsem třeba nesouhlasil a možná nesouhlasím stále, ale už jsem víc dokázal pochopit, proč k ním třeba došli. A že je fakt velký rozdíl, jestli někdo prostě má výšku, potom třeba dobrou práci a vlastně se mu v životě daří, anebo jestli někdo pracuje někde prostě 20 let, má v podstatě minimální mzdu, je to těžká práce a že ten pohled na svět těch dvou osob vlastně nemůže být stejný. A potom, když právě jsem pracoval tu práci, co oni tehdy třeba, mluvil jsem s něma, tak fakt mi to strašně pomohlo je pochopit. A možná víc přijmout je i jejich názory, to, což byly jako v podstatě náhodní lidé, jo? S nikým z nich se vlastně neznám teďka dál, že bych se nějak bavil dál.
0: Ale už jenom to, že se s nimi potkal, že?
1: Ano, že jsem se s nima potkal, strávil jsem s nima nějaký čas a mluvil jsem s nima, tak mě strašně pomohlo fakt jo, být v podstatě tolerantnější a přijímat ostatní lidi, i když s nima třeba nemusím souhlasit.
0: Já myslím, že to tak je, že když člověk žije v té omezené skupině lidí, v nějakém tom getu nebo komunitě lidí, kteří mají stejný názor, takže je ochuzen tady o toto a potom nemá pochopení pro ty lidi. A někdy se může stát, že se dostaneme až do extrému, že jsme takoví jak ti zákonníci v Bibli, že soudíme ty lidi místo toho, abychom k ním byli milosrdní.
1: A to mi často přijde a zároveň, jakože na jednu stranu bych mohl říct, že to byly jako 3 roky, které jsem vlastně tak trochu promarnil, řekněme, protože tak Udělal jsem si tak, abych přežil, řekněme. Práci jsem nedopsal, takže to bylo vlastně, když jako se podívám na sebe na začátku těch 3 let a na sebe na konci těch 3 let, tak možná z nějakého lidského hlediska, tak jsem vlastně nic nezískal. Ale za mě ty zkušenosti a to, jak jsem právě zjistil a poznal ty další lidi, tak já jsem na to strašně rád a jsem vlastně za tyhle roky strašně rád. Sice to, ano, nic jsem nevydělal, nic jsem jako takhle nezískal.
0: Nic jsem nedokázal.
1: Nic jsem nedokázal, ale vlastně čerpám pořád z téhle zkušenosti a z tohohle možná trochu pochopení, nebo nevím, jak to jinak nazvat. Takže to je něco, co, z čeho pořád čerpám a co mě vlastně provází dál a díky čemu právě jsem schopný právě možná soucítit s lidma, chápat je někdy a víc je přijímat.
0: Pociťoval jsi nějakou frustraci nebo zklamání sám ze sebe, že jsi tu školu nedokončil a možná i z okolí si cítil a určitě i slyšel nějaké výtky?
1: Samozřejmě, to bylo mimochodem možná potom, ne na začátku, ale na konci, když jsem právě třeba měl 1,5, 2, co jsem vlastně psal tu diplomku.
0: Psal
1: v uvozovkách, ano. A nic moc jsem nenapsal. A už jsem vlastně jako cítil, že fakt mi to nejde a že to ani nechci pořádně dělat. Tak vlastně to, co mě možná jako nutilo jít dál, tak bylo právě to, jako ano, zklamání ze sebe, protože já vlastně vím, že bych to dokázal napsat, kdybych se do toho nějakým způsobem pustil. Jakože to není jako technický problém, nebo jak to nazvat. A lidi kolem mě to taky ví. Oni jako ví, že toho jsem schopný jako nějakým způsobem jako
0: to dotáhnout.
1: A to, že právě jako v sobě řeknu, že teda ne, všem lidem okolo řeknu, že ne, možná nejvíc třeba rodičům ještě, kteří právě taky vlastně platili mi 5 let na té škole, což taky prostě nejsou malý peníze a člověk cítí do jisté míry určitý závazek za to aj, tak to bylo vlastně možná to nejhorší a to, co mě nejvíc potom trvalo tohle překonat a říct si, jo, je to vlastně škoda a jako pořád souhlasím s tím, že vlastně je to škoda, že jsem tu školu nedokončil, ale na druhou stranu v tu chvíli potom už bylo lepší říct, prostě jsem to nedokončil a neudělám to teďka, než se v tom plácat ještě další. Já jsem teoreticky mohl mít tu školu přerušenou ještě 1,5 roku, myslím.
0: To by si to ještě prodloužil.
1: Tam to je tak, že můžete mít školu přerušenou, jestli se nepletu, stejnou dobu jako dobu studia.
0: Páni.
1: Takže teoreticky jsem vlastně mohl jako ještě, já nevím, jestli ten 1,5 roku to byl zhruba, co jsem mohl mít tu školu přerušenou, než by mě vyhodili. A já jsem původně, jako uvažoval jsem o tom, bylo to něco, co jsem právě zvažoval, jestli teda jako jít ještě dál, ale už jsem se právě dostal k tomu, že jak jsem teda před chvílí říkal, že ty 3 roky byly do jisté míry super v tom, jak mi otevřeli oči, tak ale už jsem se dostal k tomu, že to začalo být vlastně, už jsem to začal vnímat jako ztrátu času pomalu. A kdybych se v tom potom jenom plácal dál, takže na konci jsem usoudil, že i když jsem teda zklamal lidi kolem sebe, a samozřejmě někteří mi to řekli, a není to vlastně jednoduchý, obzvlášť když já o sobě vím, že bych to měl dokázat a že to není vlastně zas tak komplikovaný prostě napsat práci o 60-70 stranách, to jako není zas tak strašná věc, ale jo, i přes to zklamání, tak to bylo nakonec dobré rozhodnutí to prostě přerušit nebo zrušit a nepokračovat v tom v tu chvíli.
0: Já myslím, že do takové situace se dostane docela hodně lidí, mladých lidí, do takového toho hraničního bodu, kdy se musí rozhodnout, jestli to dají nebo to nedají a potom se s tím musí každý popasovat.
1: A je to samozřejmě taky i teď, což je, já nevím, 4-5 let možná, co jsem vlastně, možná i díl, teď nejsem si jistý, já už dlouho to je prostě, co jsem vlastně skončil s tou školou a prostě mě vlastně vyhodili na konci, tak i teď jsou prostě lidi, kteří vlastně pořád mi to tak nějak jako říkají, že to je škoda, jako jestli to nedokončí.
0: Hlavně ta starší generace, ne? Že vidí, jak je dobré mít nějaké vzdělání.
1: Ano, ano, je to, asi je to primárně ta starší generace, ale je to zároveň jako ode všech. A já zároveň pořád taky jako v hlavě, já to mám jako, že vlastně, že je to škoda do jisté míry, ale na druhou stranu právě vidím to, že sice je to škoda, ale zároveň v tu chvíli to bylo správné rozhodnutí pro mě osobně.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořád Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem a mám tady tak jako obvykle také hosta. Dnes je to Petr Ohlídal, který pracuje v organizaci Royal Rangers. To je organizace, která pracuje s dětmi. Překročili jsme půl jedenáctou, nebo řekla bych, že jsme spíše vstoupili do druhé poloviny dnešního pořadu. Vy můžete telefonovat nebo psát, pokud se chcete na něco zeptat mého dnešního hosta nebo říct nějakou svou zkušenost, tak to můžete napsat do mailu na adresu studio@radio7.cz anebo třeba napsat SMSku na číslo 608 566 773. Je možné také telefonovat přímo do vysílání na číslo 515 535 485. Dnešní pořad jsem nazvala Pracovní náplň děti. A teď se tedy dostáváme do toho dětského světa. Před písničkou jsme si povídali trošku o tom tvém životě předtím, než jsi vstoupil do této práce takzvaně naplno, že se stala i tvojí pracovní náplní. A celá ta peripetie toho studia, která trvala tak dlouho, určitě v tobě vyvolala mnoho myšlenek, mnoho otázek, mnoho přemýšlení, protože jsi přemýšlivý člověk. Jak se na to teď díváš s tím odstupem času? Dalo by se trošku, řekla bych odvážně říct, že to byl boží záměr s tebou, že by ses nedostal tam, kde jsi teď?
1: Rozhodně si myslím, že bez toho, čím jsem prošel, tak bych asi v Royalu nepracoval. A já k tomu řeknu ještě jednu věc. Já když jsem vlastně se rozhodoval, že teda zruším to studium, tak já jsem si dal termín, že teda do toho data to ještě zkusím a jestli to prostě nezvládnu do té doby, tak prostě končím. A den po tom termínu, tak byla Royalovská konference a vlastně na té konferenci se říkalo, že je vlastně potřeba najít někoho, kdo by pracoval v Royalu. Takže pro mě to, třeba tohle konkrétně, pro mě bylo v podstatě boží vedení a nějakým způsobem jsem to viděl jako boží plán. Že vlastně fakt, když jsem skončil tu svoji jednu etapu života, když jsem teda řekl OK, tak prostě studium končím, tak Bůh mi hnedka ukázal další cestu přede mě, kam můžu jít.
0: Takže jsi nemusel být dál tím věčným studentem. Kolik tě je teď let vůbec?
1: Teď je mi 33 čerstvě.
0: Krásný věk, 33, nejlepší věk, produktivní, bych řekla, a můžeš ho věnovat věcem, pro které máš srdce, pro které ti hoří srdce, a to je práce s dětmi. Ty už jsi ale začal s dětmi asi pracovat dávno, dávno předtím, protože sám si jako dítě byl v Royalu a tam je ta strategie taková, že ty děti, když dorostou, tak zase se stávají vedoucími, je to tak?
1: Ano, samozřejmě, a já jsem vlastně prošel stejnou věcí, když jsem v Royalu jsem od nějakých svých 8-9 let zhruba, a potom, když mi bylo zhruba 15, tak jsem začal vlastně výst, když jsem začal být vedoucí nebo junior, původně pomocník pro ty vedoucí a potom samotný vedoucí, a tím pádem vlastně od těch nějakých 15, možná dokonce 14 let, tak vlastně funguji v Royalu i jako vedoucí. A je to dlouhá doba, ale zároveň vlastně pořád krátká.
0: Pořád tě to baví?
1: Pořád mě to baví, rozhodně. Samozřejmě člověk taky, jak roste, tak se třeba mění různé priority a mění se třeba i energie. Rozhodně vnímám, že třeba teďka, jako nejsem starý, ale energii, kterou jsem měl v 18, abych dokázal s dětskama fakt běhat, má nevím, někdy ponocovat po nocích a potom zase v pohodě fungovat, tak to už třeba nedokážu. A nejsem třeba schopný fakt do různých her dávat 100%, a když třeba hrají, tak většinou, Někdy dám 100% stejně, ale člověk se spíš učí, jak možná lépe pracovat se svou energií, aby potom druhý týden tábora nebyl úplně mrtvý. A takže to jsou třeba změny, které vnímám u sebe, a zároveň taky třeba potom postupně člověk mění priority v tom, že když jsem byl prostě mladý vedoucí, tak právě moje hlavní priorita byla fakt být s těma dětskama a to byla vlastně moje skoro jediná priorita v tu chvíli, což si myslím, že je v pořádku a že tak to má být, že ti junioři a tak mladší vedoucí mají primárně být
0: mají
1: s dětskama.
0: Mají času.
1: Ano. A teď třeba, když jsem starší vedoucí, tak pořád chci být s dětskama, ale třeba jedna z těch mých priorit a to, co třeba teďka spíš v Líce, než to, co se teďka jedná spíš možná o hlídku, to znamená o ten oddíl, kde vlastně de facto dobrovolničím s dětma, tak se třeba víc věnovat i vedoucím a nějakým způsobem pomáhat i těm mladším vedoucím, ať i oni podporovat je, ať i oni můžou vlastně vyrůst a oni můžou dobře vést děti.
0: Co se za ta léta v Royal Rangers změnilo? Změnilo se tam něco? Je to stále stejný program, stejné zásady, hodnoty, které chcete dětem předávat?
1: Já bych řekl, že se to hodně změnilo a hodně nezměnilo. A co se týká toho, co se změnilo, tak prošli jsme třeba několika různými způsoby dělání odborek a dovedností, které dětka učíme a to, co jsem měl jako dítě, tak se potom nahradilo prostě něčím úplně jiným a teď máme ještě další systém, který jsme si vlastně sami vytvořili. To mění se do jisté míry kurzy, kterýma se třeba učí vedoucí, jakým způsobem pracovat s dětmi, vznikají nové kurzy, rozšiřuje se ta nabídka, takže to je třeba něco, co vidím, že se mění, ale co třeba zase vidím, že se rozhodně nemění, tak jsou právě ty základní hodnoty a ty základní věci, které chceme dětskám předávat a které chceme učit. Možná se změní způsob, jakým budou pracovat se sekerou a jakým je to máme učit, možná ještě více, ale prostě rozhodně se nemění to, že prostě budeme chtít učit, ať jednají podle zlatého zákona, to znamená ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě, že je budeme chtít učit poznávat Boha, že budeme chtít učit získávat si kamarády a být spolu. To jsou věci, které se prostě nezměnily a věřím, že se nezmění ani v budoucnu a že to je to jádro, na kterým je Royal postavený. A to, jestli se tohle vlastně učí při tom, když běhají někde s buzolou v lese, nebo když třeba hrají šachy nebo nějakou deskovku, to vlastně není až tak důležité.
0: A co děti? Jakou změnou prošli za tu dobu, co se jim věnuješ? Jsou tam změny?
1: Jsou tam určitě změny, ale já bych ještě řekl, že možná víc než děti, tak se změnila ta společnost, která za prvé formuje ty děti, ale za druhé potom třeba i má různé požadavky třeba na vedoucí a to, co si třeba vedoucí může s dětmi dovolit. Řekl bych, že děti asi jsou třeba trošičku méně schopné, fyzicky teďka myslím, že jde vidět, že ta fyzická zdatnost je prostě nižší, než byla třeba před těma 15 rokama, ale to ještě možná větší, co jde vidět ještě více, je trošku ten důvod, proč to tak je, a to je to, že jsou ty děcka dost často hodně chráněny a vlastně nemají ani možnost nějakým způsobem se sami projevit a třeba jde to vidět, když se hrají nějaké hry, tak co si člověk může dovolit, jestli je může třeba poslat sami v lese a že jdou sami několik kilometrů třeba bez dospělého, bez třeba nejstarší dítě může mít 15 a jestli takhle můžou jít. Když jsem byl mladší, tak jsme tohle dělali úplně jako normální běžně. Součást tábora nebo vlastně čehokoliv. Teď, když se to řeší, tak ale měl by tam být někdo nad 18, aby jako náhodou, kdyby se něco stalo. Takže je to takové, že potom samozřejmě, když se tam v těch 15 ten člověk dostane tu zodpovědnost, tak on se s ní musí vypořádat. A to mu pomůže v tom, aby vyrostl, aby se vlastně naučil nové věci. Teď často ty děcka více chráníme a někdy jim potom bráníme v tomu růstu, že ten 15-letý potom tam sice je, ale má tam toho 18-letýho, který, když je cokoliv, co je mu nepříjemný, tak to může přehodit někam výš. A takže samozřejmě je to pro něj bezpečnější, ale zároveň je to pro něj, přišel o tu příležitost k růstu. Takže to je ten asi obecnou věc, posun, který vidím, kdy děti víc chráníme jako společnost a ty děti kvůli tomu, díky tomu, těžko říct, jsou bezpečnější, ale zároveň mají méně příležitostí k tomu růst.
0: A taky být odolnější, že jo?
1: To spolu obstát. Souvisí, protože právě když se člověk dostane do těch nepříjemných situací a musí je sám vyřešit, tak tím roste a buduje tu svou odolnost. Ve chvíli, kdy má tam něco, někoho, na koho se může obrátit, ať to vyřeší za něj, tak on vlastně tu svou odolnost, svůj růst, vlastně nemá příležitost se k němu vůbec dopracovat, protože to vyřeší někdo jiný a on nemusí. Takže je takový, že se naučí jako spíš možná přehodit zodpovědnost, ale nenaučí se, jak to vyřešit sám, jak obstát sám. Takže jo, ono to všechno spolu souvisí tady s tímhle a ono se nedá zároveň říct, že je to špatně, protože určitě do jisté míry je to tak, že ty děcka jsou v dnešním světě bezpečnější a prostě je to taky dobrá věc v tomhle smyslu, jenom je to nějaká výměna, něco za něco.
0: To je trošku dilema, které musíte řešit a dojít k nějaké rovnováze, že?
1: Ano, a to je vždycky dilema zároveň i u jakéhokoliv programu, protože zase, když to je program, který je bezpečný a nic se tam neděje, tak to zároveň většinou jako ani není zas tak zajímavý program.
0: Je to nuda.
1: Když je to něco jako zajímavého, tak dost často je to něco, co může být nebezpečné, nebo alespoň vypadá jako nebezpečné, což je ideálně ten cíl, kdy se ideální stav je dostat se do situace, kdy si děti myslí, že to je něco nebezpečného a že je to něco, s čím si oni musí poradit, ale zároveň, aby to bylo něco, co je stále zároveň bezpečné, ano, a pod kontrolou.
0: Vedoucí musí zajistit to bezpečí.
1: Ano. A je potřeba najít tu hranici, kde jako už jsme nad tím, jako je to nuda, nic se neděje, ale ještě nejsme tam, je to fakt nebezpečné, něco se reálně může stát. Takže to je ta plocha, ve které se musíme pohybovat, ať to je pro děcka zajímavý, ať se tam zároveň něco naučí. Říká se tomu taky někdy zóna učení, kdy vlastně, protože právě tam, když je to výzva, tak se něco naučí, ale zároveň, kdy ještě ta reálná nebezpečnost tam není.
0: Tak jsme se dostali trošičku do jádra, dovnitř toho, co děláte a jak s dětmi pracujete, a jsem ráda, že jsme to mohli takhle slyšet. Ještě máme chvilku čas a mě by zajímalo, když pracuješ v té kanceláři, zase říkám v uvozovkách, protože asi doma máš počítač a na tom děláš nějaké takové ty možná administrativní úkony, to bys možná mohl říct, co obnáší ta tvoje práce, kolik ti potom zbývá ještě ty energie a času být s dětmi? Jsi s nimi pořád pravidelně?
1: Pořád pravidelně se vlastně v 18. předjímnice v Brně tak funguji jako vedoucí a snažím se tam věnovat dost energie. A já bych řekl, že to je možná hodně jiné, protože to jsou hodně dvě jiné věci a jiný styl práce, řekněme, kdy ta administrativní práce a nějaké plánování, tabulky, tak je to úplně jiná práce, a když potom právě naopak se člověk zase dostane mezi ty děti, tak spíš ho to jako možná trochu víc ještě vybudí, nabudí a dodá tu energii, takže já jsem strašně rád, že pořád pracuji s dětma, jako přímo pracuji s dětmi, protože to je zároveň to, proč to dělám, a ta podpora, kterou dělám třeba ostatním vedoucím, tak ten cílem té mé práce je, aby ostatní vedoucí mohli pracovat s dětma a nemuseli moc řešit ty jiné věci kolem, které taky jsou potřeba dořešit, ale aby to mohli řešit méně, než by museli jinak. Takže mým cílem je vlastně, abych ostatním dal prostor k tomu, aby oni mohli být s dětma, ale zároveň já jsem taky strašně rád s dětma. A když budu mluvit o tom, jako co je náplní mojí práce a co nejvíc dělám, tak jedna část je právě ta administrace. A to dělám tak jako, není to, že bych to dělal strašně rád, ale dělám to, protože v tom vidím ten smysl, abych to mohl ostatním ulehčit. A potom taková druhá docela velká část, kterou možná dělám i trochu raději, a to je, když plánujeme nějaké větší akce, a jako prostě celostátní royal, celostátní akce, a tam právě zejména přímo na té akci, tak mě to vždycky tak jako naplňuje a dobíjí tím, že když vidíš ty děcka, jak si to užívají, jak jsou spokojení, jak se jich třeba Bůh dotýká někdy, tak to je za mě něco, co je vlastně ten výsledek, ke kterému chci dojít, a kdy ta prvotní část práce je jenom takový nástroj k tomu, jak se dostat k té konečné práci s dětmi. Takže na jednu stranu, jo, dělám administrativu docela dost někdy, ale jako kdyby ten konečný vlastně cíl je ta přímá práce s dětmi, a tohle je jenom podpora.
0: Ty máš vlastně vzácnou příležitost skloubit dohromady takovou tu v uvozovkách teoretickou část, která je taky důležitá, nějaké ty normy, já nevím, tabulky, jak jsi řekl, přípravu, nějaký výhled do budoucna, s tou praxí, když jsi pořád s těmi dětmi a možná i tam se ti něco odkrývá, co by se potom mohlo zanést zase do nějakého toho systému, že?
1: Samozřejmě určitě jedna z těch věcí, co si myslím, že je důležitý, je to, aby pořád právě ten kontakt s dětskama zůstal a aby, ať už to budu dělat v budoucnu já nebo někdo jiný, tak aby někdo, kdo pracuje v Royalu, tak aby pořád vlastně pracoval i s dětma. Protože jako jedna věc je, ano, nějakým způsobem něco administrovat, dávat tabulky, ale druhá věc je fakt být s dětskama, znát je, vidět, jak fungují, a to se podle mě nedá úplně nahradit jenom něčím, že si přečteš nějaký výkaz z toho, co třeba ostatní hlídky dělají nebo hlídky dělají, a že bys z toho člověk dokázal pochopit, jaký ty děti jsou. A potom samozřejmě, když se cokoliv rozhoduje, což teda většinou jako nerozhoduju úplně já, ale to rozhoduje Národní rada, jakožto hlavní prostě vedoucí Royalu, řekněme, tak ale podle mě to musí vycházet primárně z té jako konkrétní práce s dětmi a ne z nějakých úplně jenom výkazů a tabulek.
0: Mají rodiče zájem dávat děti do Royalu?
1: Obecně za to ano, a potom samozřejmě záleží jak kdo. Jedna věc je, a to vidím třeba i u jiných organizací, rozhodně scout jako takový má strašně velkou sílu a strašně dobré jméno. A hodně rodičů chce děcka dát do scoutu. Takže ve chvíli, kdy pochopí a přijmou Royal jako křesťanský scout, tak jim to vlastně taky najednou začne dávat smysl. Problém trošku někdy je, když je pro ně Royal něco neznámého. Že vlastně neví, co si pod tím mají představit, a tím pádem vlastně neví, jestli tam ty děti chtějí poslat nebo ne. A to je jako ten problém, že Royal, pořád jsme, když to vezmu celorepublikově, docela malá organizace, takže když jako na ulici řeknete někomu, znáte Royal Rangers, tak 99% vám řekne, ne, nevím o tom vůbec nic. Když řeknete to samé o scoutu, tak naopak 99% vám řekne, jasně, že znám scout a dokáží si něco představit. Takže já vnímám jako tu největší bariéru možná, tady tu asi známost a to, jestli o nás vlastně lidi ví. A to je zároveň taky pro nás velký úkol, protože na jednu stranu Royal funguje vždycky pod sborem a funguje s tím sborem v rámci toho sboru, ale na druhou stranu Royal je misijní organizace a jejím úkolem je nejenom se starat o ty sborové děti a dělat druhou besídku, která bude ve středu nebo prostě nějaký jiný den týdne, ale zároveň vytvářet prostor, kam se můžou dostat a pozvat lidi zvenku, lidi, kteří nejsou z církve, a zároveň vytvářet tu nabídku, ten program, který pro ně bude zajímavý a který i lidi, kteří třeba nestojí vysloveně o ten křesťanský scout, kteří nejsou křesťani, ale který pro ně i tak bude zajímavý a ty děti tam rádi pošlou, protože ten program a to, co tam děláme, ten kolektiv, ty vztahy, které tam jsou, tak jim bude dávat smysl a budou tam chtít ty děcka poslat.
0: Tak ta osvěta je důležitá, propagace taky, to víme i my tady v rádiu, dostat mezi lidi tu myšlenku a představit práci, která je dobrá, prospěšná, která dětem pomůže v životě dál, to je úkol, který máte před sebou dál. A já jsem ráda, že jsme mohli trošku k tomu přispět i tímhle rozhovorem a možná někdo, kdo nás poslouchá, se rozhodne svoje děti přihlásit do Royalu nebo se zajímat více o tuto práci. Tak ti děkuju, že jsi přišel do našeho vysílání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A úplně poslední otázka, kratičce. Co je tvoje srdcovka? Malé děti nebo větší?
1: Já jsem si vždycky myslel, že větší, ale teď poslední roky vedu malé děti, tak každé má něco.
0: Tak jo. Říká Petr Ohlídal, který je ve funkci kancléře, ještě jednou to řeknu, kancléř nebo ředitel vedoucí kanceláře organizace Royal Rangers. Děkuji ti a přeju ti, aby se ti dařilo, abys to ještě taky udýchal, když běháš s dětmi, a abys mohl vychovávat další vedoucí, kteří by se potom dál stavěli do těch pozic a mohla tahle práce dál pokračovat. Děkuji, že jsi tady byl.
1: Děkuji ještě za pozvání.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. U mikrofonu je stále Lenka Malinová a zvu vás k poslechu další hodinky. Dříve než se otevřou dnešní písničky na přání, tak jenom v rychlosti připomenu, co nás čeká dál. Po 15. hodině to bude biblická úvaha Petra Rause a také čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme Markovo evangelium. V 16 hodin překročíme hranice s Lukášem Targošem a vstoupíme do nové série a o 16:30 nás čeká magazín. To je tedy v rychlosti, co nás čeká. No a teď už pojďme na ty písničky na přání, na které možná mnozí z vás čekáte.

0: Před náma je bezmála hodinka, kterou můžete ve vysílání Rádia 7 určovat vy. A to tím způsobem, že napíšete nebo zavoláte, jakou písničku byste rádi slyšeli, já ji najdu, po případě k tomu dám, jak říká jedna naše milá posluchačka, tu omáčku a potom pustím písničku, kterou jste si vybrali. Takže tady jsou kontakty sem k nám.
1: 515-535-485. SMSku pošlete na číslo 608-566-773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Na Rádiu 7 odstartovali dnešní písničky na přání, máme na ně čas až do 15 hodin. Další písnička je také na přání a zůstaneme tady v tomhle ranku, zůstaneme u těch krásných, starých, stále zelených. Pěkné odpoledne nám přeje posluchačka Radka a následující písnička poletí za její nejlepší kamarádkou Zuzankou.

A to je asi všechno. Takže za Zuzankou a za vámi všemi tahle krásná stará. Poslouchejte ta slova. Je to hluboké vyznání.

Na Rádiu 7 mají písničky na přání za sebou téměř čtvrtinu, to znamená, že máme ještě dost času do 15 hodin. Další písničku si přála naše posluchačka Emilka. Já jsem Emilko našla. Našla jsem, možná, že to bude ta písnička, každopádně je to Luboš Hlavsa a zkusíme, jestli jsme se strefili.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: To jsou všechno kontakty do Rádia 7, kterýkoliv z nich můžete využít, abyste napsali nebo zavolali písničku, kterou byste rádi slyšeli v dnešních písničkách na přání. A já pokračuji dál. Máme tady další přání od posluchačky Míly a je to písnička skupiny Javory, Ulrichovci, Modlitba.

Na Rádiu 7 skládáme pomaličku, ale jistě dnešní mozaiku písniček na přání a já čekám, kdo z vás další napíše nebo zavolá, abychom vložili další kamínek do dnešního obrazu. A zatím vám posílám písničku Jiřiny Džiny Čunkové. Věřím, že potěší mnohé z vás.

Písničky na přání na Rádiu 7 pokračují dál a budou pokračovat až do 15. hodiny. Další písnička poletí od Zuzky Kratce, předtím to bylo obráceně, a tak to je pěkné, že si navzájem posíláte písničky. Rádi budeme vaším kanálem. Tak tahle letí tedy zase zpátky za Radkou.

Tak to byla jedna trošku hlouběji ponořená v našem zvukovém archivu. Při poslechu této písně na mě padla trochu nostalgie, zpívali jsme ji často na svatbách. Posloucháte Rádio 7, čekám na další vaše přání, vidím, že další písnička na přání už je na cestě, tak se na to honem podíváme.

Písničky na přání na rádiu 7 pokračují dalším přáním od jednoho z vás. Tuhle písničku si vybral Jirka.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Tak do toho, pište, volejte. Jakou písničku byste rádi slyšeli v dnešních písničkách na přání?
2: Chci jako David tančit, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha, Jačandrák, Mešak a Bednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtírá,

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A nesil vítám pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Na Rádiu 7 jsme stále v písničkách na přání, takže mám tady oči otevřené, dívám se na všechny kanály, které k nám vedou. Zda jsem něco nepropásla, můžete ještě stále psát nebo volat, čas máme do 15. hodiny. A teď tady mám, věřím, vzkaz od Pána Boha pro někoho z vás, kdo se trápí v nějakém boji, kdo bojuje. Pán Bůh vám říká, jsem s tebou i uprostřed tvého nejtěžšího boje. Zpívá Lauren Daigle, která má dnes narozeniny.

Lauren Daigle zpívá píseň Věřím pro někoho z vás, kdo prožíváte těžké chvíle. Pošlu armádu, aby tě zachránila. Armádu do tvé temnoty, kterou prožíváš. A zachráním tě. Písničky na přání na Rádiu 7 mají před sebou ještě čtvrtinu. Další písnička je také na přání. Věra tuto písničku posílá Milušce a děkuje za uzdravení.

píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj.

Další písničkové přání na Rádiu 7 v rámci dnešních písniček na přání splněno a ještě je čas možná i pro tu vaši píseň.

A ještě nakonec jedno písničkové přání. Písnička dětská pro všechny děti, zvlášť pro dceru Michála, který nám napsal. Tak já písničku hned pustím, tady je. A to je závěr dnešních písniček na přání. Další tady budou zítra.

Dnešní písničky na přání uzavřela energická dětská píseň v polštině a ještě musíme vyřídit jeden vzkaz, sice to není písnička, ale vzkaz od naší milé posluchačky Laděnky, která vzkazuje dědečkovi Mílovi, že mu děkuje za jeho péči. To je tedy všechno v dnešních písničkách na přání a ty další tady budou zase zítra. Dostáváme se k 15. hodině na Rádiu 7, pokračuje odpolední vysílání, u mikrofonu je Lenka Malinová. Před námi je chvilka, kdy se stišíme a budeme se modlit tak jako obvykle už pátým rokem za Ukrajinu. A před námi je potom další hodinka, ve které si můžete vyslechnout biblickou úvahu Petra Rause anebo také čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme Markovo evangelium. Podíváme se také do kalendáře, který říká, že svátek má Daniela a kromě toho samozřejmě budeme hrát písně. Nejprve tedy se pojďme sklonit k modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že není čas, ani hodina, ani místo, kdybychom nemohli k tobě volat a k tobě se modlit. A tak znovu pozvedáme svůj hlas a znovu k tobě přinášíme těžce zkoušenou Ukrajinu. Prosíme tě za válku, která už tam tak dlouho řádí. Pane, modlíme se. Věříme v moc modlitby, věříme v tvoji moc a prosíme tě, abys zasáhl, dal řešení a konec toho utrpení, Pane, aby Ukrajina mohla zase žít beze strachu, bez úzkostí, bez bojů, bez smrti, zabíjení a ničení. Smiluj se, Pane, nad tou zemí, prosíme tě za to. Amen.

A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korinským 15:58.

Kristem ukřižován jsem. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Dostal jsem novou šanci k životu a budoucnost se přede mnou otevřela doširoka. Zpívali Rent Kolektiv. Za chvilku biblická úvaha Petra Rause.

mé, každý můj dech, ty z do mých plic dál. A viděl si pád, ale měl si sen, dívat se jen.

syn milosti děl, že spravedlnost je podstata má. A nemůžu přece zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem, co počít si jen, co počít.

to držet se kříže a nechat se rvát a odstásat, když setník mě klel opustit svět.

Chtěl bych dnes začít evangelijním příběhem křtu Pána Ježíše Krista. Evangelista Matouš o něm ve 3. kapitole svého evangelia mimo jiné píše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tolik příběh. Vystupují v něm zvláštní lidé. Po zkušenosti babylonského exilu, těžkostí obnovy zaslíbené země pod tlakem nepřátel a pak tragické helenistické nadvlády Seleukovců vykrystalizovala uprostřed božího lidu skupina těch, kteří se rozhodli vzít svou víru nesmírně vážně. Byli přesvědčeni, a to přesvědčení rostlo z písma, z jejich pochopení písma, že až všichni Židé dodrží všechna ustanovení zákona, přijde Mesiáš. A dělali všechno proto, aby Mesiáši připravili cestu. Byli to vesměs řemeslníci, kteří ale veškerý svůj volný čas věnovali studiu a pak vyučování písem. Farizeové. Většinou se na ně jako čtenáři Nového zákona díváme dost zvrchu. Ale oni to ve skutečnosti byli nadmíru horliví věřící lidé, pro které jejich víra skutečně představovala náplň celého života. Při pohledu na jejich životní praxi, při srovnání jejich víry se způsobem života, bychom je bez pochyby prohlásili za příklad náboženské upřímnosti. Když z judské pouště přišel k Jordánu Jan Křtitel a začal volat k pokání, objevili se mezi jeho posluchači i oni. Jak je oslovil? Jak ocenil jejich mimořádné úsilí o řádný náboženský život lidu? Plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Sekera je už na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tak jsme to četli. A pán Ježíš, který v hlásání Jana Křtitele prakticky pokračoval, mluvil ještě tvrději: běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Proč? Copak tihle lidé nemysleli svou snahu vážně? Cožpak farizeové chtěli něco předstírat? Dostal jsem se k historii farizejského hnutí trochu blíže, když jsme připravovali dokument o starých izraelských rabínech, respektive o kořenech rabínské tradice. A znovu se k tomuto tématu vracím při přípravách dokumentů o makabejských. Musím povědět, vážím si rabínů a vážím si farizeů. Přece je tu ale něco v nepořádku přinejmenším z novozákonního pohledu. Proč je Kristus Pán také neocenil? Proč se s nimi stále přel? Proč nechtěl vidět upřímnost jejich snahy? Především si tu uvědomují, že naše pochopení slov evangelia je chybné. Slyšíme pokrytci a představujeme si nepoctivce. Problém pokrytectví farizeů ale nespočíval v jejich poctivosti či nepoctivosti. Problém byl v systému jejich náboženských představ. Farizeové byli poctivými, upřímnými pokrytci. Jejich dobře míněná snaha totiž mířila jinam, než se oni sami domnívali. Léčili následky, ale nechtěli vidět příčiny. Neptali se proč.
A navíc nemalou roli v procesu léčby chtěli hrát oni sami. Ono se to může zdát korektní, vždyť šlo o touhu zalíbit se Bohu, obstát před Hospodinem, a to je přece dobrá touha. Nebo ne? Ono to může vypadat velice zbožně, ale kořen té touhy, podhoubí, ze kterého všechna jejich snaha rostla, nebyl či nebylo v pořádku. Zůstaňme ale dnes jen u toho přehlížení příčin. Důraz na vlastní zbožnost, o kterém slyšíme z řady slov Pána Ježíše Krista, nechme zatím stranou. Farizeové vycházeli z předpokladu, že především je třeba dobře jednat a k dobrému jednání třeba i přinutit. Zbožná praxe pak následně promění i lidské srdce. A jestli ne, tak vlastně o mnoho nejde, vždyť kvalita života je daná kvalitou skutků, ať jsou dobrovolné nebo vnucené. Co si kdo myslí, to druhým samo o sobě neublíží. Pokud se myšlenky nezmění v činy, společnost nepoškodí. Už proroci ale upozorňovali, že Hospodinu, jakkoliv mu na lidských činech záleží, jde daleko více o stav našich srdcí. Příčinou souvislost vnímá Pán Bůh obráceně. Nejprve mu jde o proměnu srdce. A teprve z proměněného nitra mohou vyrůstat skutky, které mají šanci se Hospodinu zalíbit. Vynucené chování, byť sebekrásnější, Pánu Bohu neimponuje, ba Hospodin o ně nestojí. Kdyby lidi stačilo k dobrému přinutit, nemusel by Kristus Pán umírat na kříži. Není jiného důvodu potupné smrti Boha, než touha probudit lidský zájem a vyprovokovat lásku. Nám lidem se to možná zdá absurdní, spíš máme sklon řešit i vztahy s silou. Ale ono to nejde. Farizeové nutili, protože jim šlo především o to, co je vidět. O skutky. Pán Ježíš takový postoj nazývá pokrytectvím. Tím nemyslí nepoctivost, ale soustředění na druhotné jevy, na důsledky. Protože cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky a tak dál vycházejí ze srdce. Na srdci záleží v prvé řadě. Lidské skutky jsou teprve důsledkem jeho stavu. Nám protestantům se pak někdy stává, že zastáváme opačný extrém. Rozhodující se nám zdá být víra, ba v praxi někdy jen slova o víře. Ale ono jde i o ty skutky, a to dost podstatnou měrou, jak nám připomíná apoštol Jakub. Pán Ježíš Kristus hledá obojí. Vlastně hledá rovnováhu těch dvou projevů člověka. Obecným problémem naší doby je bezesporu vlažnost, touha všechno zlehčit, všechno vnímat s nadhledem a lehce. Nejednou ale narazíme i na opačný extrém, na silný důraz na věci nepodstatné, na formu, na důsledky místo příčin. V takové situaci nám farizeové nabízejí zřetelné varování. Byli nadmíru horliví, ale to podstatné jim uniklo. Cesta Pána Ježíše Krista vedla jinudy.

Vyslechli jsme zamyšlení Petra Rause. A další nás čeká zítra ráno ve 6:45. Na 7, ano, tak to je správně. Michal Krchňák bude o tom, že máme milovat napomenutí, hovořit. No, já jsem docela zvědavá, co bude říkat. Co vy jste také zvědaví? Milovat napomenutí. Kdo miluje napomenutí? Asi někdo moc, co? Posloucháte Rádio 7.

Dnes je 9. září, svátek má Daniela, takže můžete, pokud znáte nějakou Danielu, jí popřát všechno dobré. Jméno Daniela je hebrejského původu a znamená Bůh je můj soudce. Jde o ženský protějšek mužského jména Daniel, které je také hojně používáno v našich zemích a samozřejmě si můžeme připomenout biblického Daniela. Kdo by neznal jeho příběh, už malé děti v besídkách v neděli se to učí, jak byl statečný. Takže Daniela má dnes svátek. No a co se týče narozenin, tak třeba by je slavil Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a filozof. Narodil se v roce 1828. Připomeňme jeho Vojnu a mír a Anu Kareninu. No a Ernest Ronald Wilberforce, anglický duchovník, vnuk Williama Wilberforce, bojovníka za zrušení otroctví, zemřel 9. září 1907, byl výraznou postavou anglikánské církve své doby, zasazoval se o reorganizaci církve, kladl velký důraz na misii. A ještě připomenu jméno Josefa Bohumila Součka, českého evangelického teologa, zemřel také 9. září, bylo to v roce 1972. Souček byl farář Českobratrské církve evangelické a také profesor a děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jeden z iniciátorů ekumenického překladu Bible. Teologii studoval v Praze, Paříži, Bazileji a Aberdeenu. Doktorát z novozákonní teologie získal v roce 1931 a o dva roky později začal vyučovat na Evangelické teologické fakultě v Praze. Tam se také stal v roce 1966 děkanem a v roce 1961 inicioval zahájení práce na českém ekumenickém překladu Bible, až do ukončení prací byl vedoucím novozákonní komise. K jeho žákům patří například biblisté Ladislav Hejdánek, Jan Heller nebo Petr Pokorný. Tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře a na Rádiu 7 pokračujeme dál písní Brandna Lakea, další výrazné osobnosti soudobé křesťanské worshipové hudby. Zpívá o tom, že kotva, kterou je víra v Pána Ježíše Krista, drží. Je pevná.

Vnitřní svoboda je víc než ta vnější, i když není ta vnější, tak je to velmi těžké. Mít vnitřní svobodu znamená vědět, kdo jsem, být osvobozen sám od sebe a také od tíhy toho všeho špatného, co jsme udělali. A to si sami neumíme vyrobit. To umí jenom Pán Ježíš Kristus. O tom také mluvíme na Rádiu 7, které posloucháte.

Po následující písni otevřeme Markovo evangelium od samého začátku a z překladu Bible pro 21. století budou číst Marka Míková, Jan Vondráček a David Vávra.

Evangelium podle Marka. Počátek Evangelia Ježíše Krista, Božího syna, jak je psáno v prorocích. Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího na poušti, připravte Pánovu cestu, napřimujte jeho stezky. Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křes pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská země i všichni jeruzalemští vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků. Jedl kobylky a lesní med. Kázal, po mně přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálů. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas. Ty jsi můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení.

0: Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti 40 dní a pokoušel ho Satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium o Božím království. Čas se naplnil. Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když se pak procházel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí sítě do moře. Byli to totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Ihned opustili své sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl, ach, co je ti do nás, Ježíše Nazarecký? Přišel si nás zničit? Vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Ježíš ho okřikl, zmlkni a vyjdi z něj. Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého. Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho? A zpráva o něm se ihned roznesla po celém Galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.
1: Šimonova tchýně tam ležela v horečce. A tak mu oni hned řekli. Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji ihned opustila a ona je začala obsluhovat.
0: Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
2: Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají.
0: On jim odpověděl, pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam, vždyť proto jsem přišel. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný, padl před ním na kolena a prosil ho. Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Naplněn soucitem, Ježíš stáhl ruku a dotkl se ho se slovy. Chci to, buď čistý. Jakmile to řekl, hned od něj malomocenství odstoupilo a byl čistý. Ježíš ho ihned poslal pryč s přísným varováním. Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš na svědectví pro ně. On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.
3: Z Markova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Marka Míková, Jan Vondráček a David Vávra.

0: 16 hodin odpolední vysílání Rádia 7, které posloucháte, vstupuje do další hodinky odpoledního vysílání. U mikrofonu je Lenka Malinová a předávám slovo Lukášovi Targošovi s Kateřinou Hodecovou a pořadu Překročit hranice.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.

0: Znamená pro vás slovo víra neochvějnou jistotu, pevnost a neměnnost? V nové sérii Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, možná s překvapením zjistíte, že skutečná víra je otevřená pochybnostem a otázkám. Zveme vás k poslechu vyučování s názvem Lepší pochyby. Tady je první část.
1: Chci mluvit o určitém tématu, který je takový trend v posledních letech, kdy hodně lidí prožívá to, čemu se říká dekonstrukce víry. Dekonstrukce víry, kdy zkrátka se dostanou do bodu, že některým věcem nedokážou věřit, že některé věci jim přestávají dávat smysl. A nazval jsem tu sérii Lepší pochyby, protože pochybnosti jsou často tím důvodem, že člověk začne o něčem pochybovat, o něčem, co mu někdo řekl, čem byl vyučený, co si myslel, že je to správné učení, a začne o tom pochybovat a nakonec se dostane do nějakého procesu dekonstrukce, který ho vede k tomu, že začne zpochybňovat, jak to vlastně v životě je. A myslím, že mezi námi dneska máme lidi na různém bodě své životní cesty. Už tady máme lidi, kteří jsou si úplně jistí ohledně svojí víry a diví se, proč to téma vůbec odevírám. Pokud jsi v téhle fázi života, je to skvělé a je dobře, že tam jsi. Ale nejsou tam rozhodně všichni z nás. Máme tady určitě mezi sebou lidi, kteří si nejsou jistí, čemu mají vlastně věřit v každém ohledu a na všechno si teprve tvoří názor, hledají, přemýšlejí, jestli to dává vůbec smysl. Pak tady máme lidi, kteří měli silné přesvědčení, byli si jistí o věcech, ale teď si už úplně jistí nejsou. Některé věci jim přestávaly dávat smysl, začali o některých věcech pochybovat, mají otázky, jestli to skutečně je tak, jak v tom vyrostli. Jsou to lidé, kteří, když slyší takovou tu černobílou křesťanskou poučku, Ježíš je odpověď, tak mají chuť říct, hele, Ježíš je jedna velká otázka. Pak tady máme některé rozené skeptiky mezi námi, kteří zpochybňují vždy a všechno už jenom ze sportu, je to součást jejich přirozenosti a nemůžou si pomoct. A pak jsou tady lidi, kteří mají pochybnosti o různých věcech, nejsou si mnohá věcech jistí, ale vůbec jim to nevadí. A asi nejhůř z nás se cítí ti, kteří měli silné přesvědčení o něčem a teď o něm pochybují. Protože pro ně ten proces je jako by jim něco umřelo, jako by něco umíralo, jako by něco ztráceli. A můžeme si říct hned na začátek, že pochybnosti jsou prvním krokem k dekonstrukci a ve světě náboženství mají velice špatnou pověst. Pochybnosti jako by měly velice špatnou pověst mezi náboženskými lidmi. Jako by ve světě náboženství někdo řekne, já o něčem pochybuju, tak je okamžitě podezřelý, protože máme rádi, když věci jsou černobílé. Ale přitom je to úplně zbytečné. Je to zbytečné, protože kdybychom skutečně četli Bibli očima pochybností, tak zjistíme, že je plná příběhů ve starém i novém zákoně, v tom židovském příběhu i v tom křesťanském příběhu lidí, kteří pochybují a pochybují neustále. Bible není příběh lidí, kteří mají neochvějnou jistotu, ale příběh lidí, kteří neustále pochybují a zpochybňují všechno, co se kolem nich děje nebo co jim Bůh říká. A když se podíváme na některé příklady, tak třeba ve starém zákoně, v té židovské části Bible, je Abraham a Sára, prarodiče víry. O Abrahamovi napsáno, že to je praotec víry, kterému Bůh dal zaslíbení o národě, dal mu zaslíbení o jeho potomstvu a zaslíbení Mesiáše. Je to vlastně osoba, ke které se hlásí všechny monoteistické náboženství, ať už židovství, křesťanství nebo islám, berou Abrahama jako praotce své víry. A přesto to byl člověk, který hluboce pochyboval. Bůh mu řekl, ať jde do zaslíbené země, a on Boha poslechl, ale na té cestě neustále pochybuje. Bůh mu řekne, že se dostane do té země bezpečně, ale on pochybuje, že ho Bůh ochrání. Takže vždycky, když se dostane do nějakého nepřátelského prostředí, jeho žena je krásná, on má pochyby, že ho Bůh ochrání, bojí se, že ho neochrání, tak začne svoji ženu zapírat. Začne říkat, to není moje žena, to je moje sestra. My jsme jako bratr a sestra. A ti králové pohanští, protože mají harémy, řeknou, super, tak já si tvoji sestru vezmu do harému. Abraham má zaslíbení, že mu Bůh dá potomka, ale nemůžou otěhotně, tak se rozhodnou, že si to vyřeší vlastníma silama. To znamená, pochybuje znovu o tom, co mu Bůh říká. Abraham je otec víry, který neustále pochybuje. není to nic neobvyklého. Mojžíš, další ohromná postava starého zákona, Bůh mu říká, ty jsi ten, kdo má vysvobodit národ z otroctví, já tě tam posílám jako vysvoboditele, a Mojžíš vytáhne seznam, proč to nemůže Bůh udělat, proč vlastně se

0: plné pochyb. Mezi nimi i ta slavná modlitba žám, kterou Ježíš cituje, když visí na kříži, ve které David píše v tom žámu: Bože můj, proč jsi mě opustil? To nezní jako slova člověka s neochvějnou jistotou, ale jako člověka, který pochybuje, proč je opuštěný a proč je sám. Velké téma židovské části Bible je zápas Božího lidu, jestli se dá Bohu důvěřovat, a pochyby, jestli to vůbec jde. A nový zákon není jiný. My si řekneme, nový zákon je to už, kde se setkali s Kristem, tak je to jiné, ale nový zákon dává příběhy pochybujících lidí. Josef, Ježíšův nevlastní otec, pochybuje, že jeho snoubenka skutečně počala dítě z Ducha svatého. Myslí si, že mu byla nevěrná. Petr, největší z apoštolů těch 12, pochybuje, jestli je to Ježíš, kdo kráčí po vodě. Když mu Ježíš říká, pojď se mnou na vodu, Petr kráčí po vodě a pak začne pochybovat, začne se topit. A Ježíš mu říká, proč si začal pochybovat, když si věřil. Petr byl plný pochybnosti. Petr, který nakonec zapírá Ježíše, je plný pochyb. Není to rozhodně neochvějný člověk. Apoštolové, kteří jsou s Ježíšem, a kolem Ježíše byla skupina dalších učedníků, mezi něž patřilo mnoho významných žen. A ty ženy se setkaly s Ježíšem po vzkříšení, a když to říkají apoštolům, apoštolové jim vůbec nevěří. Přestože ty ženy znají a ví, že jsou důvěryhodné, tak jim prostě vůbec nevěří a pochybují o tom. A když se pak potkají konečně s Kristem sami, tak tam jeden z nich chybí. A ten, když se to dozví, že se potkali s Kristem, tak říká, já tomu nikdy neuvěřím, dokud ho neuvidím na vlastní oči. A nakonec je tam i verš, který mě vždycky přivádí k úžasu, protože je takový zapadnutý verš v evangeliích, který, když jsem poprvé viděl a uvědomil si, co to opravdu říká, tak mi to dalo ohromnou naději pro všechny, kteří mají otázky. Ten verš je na konci Matoušova evangelium. Matouš, který začíná svoje evangelium tím Josefem, který pochybuje o tom početí z Ducha svatého, tak končí svoje evangelium pochybnostma všech učedníků. A Matouš tam píše, že na té hoře, kde Ježíš odchází do nebe, kde jim dává to velké poslání a říká, co mají dělat, tak když ho spatřili, tam říká Matouš, tak se mu klaněli, i když někteří pochybovali. Ti lidé byli někdo, kdo s Ježíšem kráčeli neustále, kdo viděl Ježíše, co dělá, kdo slyšeli, co říká, a hlavně viděli ho umírat a pak ho viděli zkříšeného. To by mělo umlčet všechny jejich pochyby o tom, kdo Ježíš je. Tak přesto, když Ježíš je s nimi fyzicky naposledy a odchází od nich pryč, tak oni pochybují.
1: Posloucháte relaci Překročit hranice. Se mnou ve studiu je teď Lukáš Targoš, se kterým si ještě chviličku budeme povídat. Lukáši, ty jsi dnes v tom úryvku z tvé přednášky povídal o tom, že i když máme vysokou pravděpodobnost nějakého rozhodnutí, tak stejně zůstává určité procento toho, co neovlivníme a co se může úplně vymknout kontrole. Vlastně mířím k tomu, že místo úsilí o jistotu bychom měli usilovat o to naučit se žít v té nejistotě, abychom se dobře rozhodovali a ustáli to. Ale jak? Jak se žije v nejistotě?
2: Je to jako každá věc, kterou se učíme. Myslím si, že zpočátku nám to jde stuha, ale musíme se opravdu naučit pohybovat se ve světě, kde věci nemáme pod kontrolou a kde se dokážeme pohybovat s důvěrou. S důvěrou vůči Bohu, s důvěrou vůči lidem. Konec konců každý vztah, který je postavený v našem životě na důvěře, nás učí, že důvěra je silnější než jistota, protože my nemůžeme nikdy kontrolovat druhého, co udělá nebo neudělá a jak to udělá. Takže do jisté míry, pokud bychom chtěli mít všechno pod kontrolou, tak nemůžeme mít ani žádný vztah s žádným člověkem, natož s Bohem, protože nemáme pod kontrolou jejich rozhodnutí nebo jejich skutky. Takže tak, jako se učí dítě důvěřovat svým rodičům a jako se učí partneři důvěřovat sobě navzájem, když se vezmou, tak stejně tak se my učíme důvěřovat Bohu a životu a prostředí nejistoty. A není to něco automatického, ale je to krok po kroku, když uděláme rozhodnutí a když to se dokážeme pohybovat navzdory svým pochybám, tak zjistíme, že to vlastně jde a že to je normální stav věcí.
1: Takže zralost není v tom mít všechno dobře zmapované a naplánované, ale v tom přijmout ty otevřené konce.
2: Určitě zralost je v tom, že se pohybujeme v lásce vůči

0: tím lidem. A jak říká apoštol Pavel na jednom místě, že to, na čem záleží, je víra, která se projevuje láskou. To je, v čem se máme pohybovat. Láska je projev té důvěry, takže zralost není v tom mít všechno vychytané a mít ve všem jasno, ale naučit se pohybovat v lásce i tam, kde právě ty věci úplně jasné nejsou.
1: A co můžeme udělat pro to, aby lidi kolem nás se nebáli otevřeně mluvit o svých pochybnostech, aby se nebáli vytáhnout otázky, které třeba trápí?
0: Používat častěji slovo nevím. A myslím si, že je naprosto v pořádku, když některé věci nevíme. My máme někdy takový pocit, že musíme na všechno mít odpověď a samozřejmě některé typy osobností k tomu tíhnou, protože jsou rádi jako strukturované, symetrické, mají na všechno jasný názor, ale někdy fakt nevíme a je lepší říct, hele, nejsem si úplně jistý, možná to je takhle, možná to takhle není, napadá mě k tomu tohle a nevím. Já jsem dávno, mi někdo pouštěl krátký klip nějakého kazatele někde v zahraničí a on to nějaký takový charismatický kazatel a ten tam říkal, že všechno, co je prostě z Boha, je ano nebo ne a jestli říkáš nevím, tak jsi z ďábla. A já jsem jako si říkal, tím vytváří dost velký tlak na lidi, aby mu nikdy neřekli nevím, ale myslím si, že já chápu, jak to myslí, že pochybnosti, když člověk jako spochybnuje i to, co je jasné, že to není v pořádku, ale myslím, že Ježíš tam nemluví o pochybnostech a nemluví o tom, že někdy zkrátka věci skutečně nevíme a konec konců, když už jsme u toho, Ježíš sám řekl, že některé věci neví, že když se optali, kdy přijde obnova, kdy se vrátí znovu, on říkal, já nevím, to ví jenom Otec v nebesích, jo? Takže jestliže Ježíš si mohl dovolit říkat nevím, oč víc bychom to měli být schopni říct my. Když vytvoříme prostředí, ve kterém lidi vidí, že je v pořádku nevědět a poznávat, že to je cesta, tak si myslím, že jsou i schopnější připustit, že některé věci jsou pro ně složité přijmout a že v tom hledají nějaké směry, řešení a že to je zatím otevřená záležitost.
1: Právě to, ta cesta, to mě vracelo k tomu, že když se naučíme se opravdu vnímat jako lidé té cesty, lidé v procesu, lidé ve vývinu názorovém, duchovním, takže nám to vlastně usnadní mnohé trápení z toho, co nevíme.
0: No, určitě. A navíc apoštol Pavel říká, že na téhle straně věčnosti poznáváme částečně. To znamená, že nikdy nebudeme v momentě, kdy budeme mít úplně jasno ve všem. Apoštol Pavel to rozebírá na několika místech, ale říká, že vlastně na věčnosti budeme plně poznáni a plně poznáme. A teď poznáváme částečně, takže je to neustálá cesta. A za mě to je právě krása života, že to je neustále dobrodružství poznávání, že nikdy nejsme úplně na konci. Je to konec konců jako v manželství, ty jsi manželství dlouho, já jsem manželství dlouho. Je to jiné, než jsme se vzali, když jsme byli mladí, znali jsme se nějak, teď se známe jinak. A ne proto, že se známe lépe, než jsme se znali, ale protože se měníme. Obě dvě strany se mění, mění se svět okolo nás, ten vztah se proměňuje. Takže jsme někde úplně jinde a ne proto, že jsme byli předtím hloupí, ale protože jsme se změnili a je to neustálá cesta poznávání a když poznávání zmizí, tak zmizí i ten vztah.
1: Tak já jsem moc ráda, že neříkáš moc často nevím, když se tě ptám.
0: Tady se očekává, že něco k tomu řeknu, když jsou to moje přednášky, ale možná můžeme klidně to praktikovat a na většinu otázek můžu odpovídat, nevím.
1: Ne, jsem ráda, že víš. Děkuju za tvoje dnešní odpovědi, loučíme se s vámi a zveme k poslechu zase za týden. Od mikrofonu odchází Kateřina Hodecová a můj pravidelný host Lukáš Targoš.

0: Započatém seriálu bude Lukáš Targoš pokračovat v pondělí v 9 hodin a 30
1: Tento
0: minut.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
0: Líbí se vám naše vysílání? Máte z něho užitek? Podpořte nás.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

O 16:30 v magazínu představíme organizaci Open Doors, která v Česku a na Slovensku otevírá své brány, a také si vyslechneme zprávy o pronásledovaných křesťanech.

0: Poslouchám Rádio 7 na DAB systému. Konečně se to dá normálně chytit a poslouchat ve vhodný čas, kdy se mi to líbí a kdy mě to vyhovuje. Poslouchám Pohovku, poslouchám Rozmarinu, poslouchám čtení od Vernona McGee. No a samozřejmě, když jsou tam nějaké pěkné písničky, tak ty písničky.
1: Co rádi posloucháte vy? A jak nás posloucháte? Napište nám.

0: Vítejte u poslechu středečního magazínu, který dnes přinese hned dvojitou dávku zpráv o pronásledovaných křesťanech. Jsme rádi, že jste s námi. Služba organizace Open Doors, která podporuje pronásledované křesťany po celém světě, nově začíná působit také v Česku a na Slovensku. Samotnou organizaci a její pomoc představí zástupkyně Jana Trávničková.
1: Open Doors je mezinárodní, nepoetická a mezidenominační křesťanská organizace, která pomáhá těm nejvíce pronásledovaným křesťanům v 70 zemích světa. A v zemích, jako je Česká republika, tak tam informujeme o tom, co se děje pronásledovaným křesťanům, aby lidé věděli, jak se jim daří a jak se za ně můžou modlit. To znamená, že vydáváme zprávy o aktuálních situacích nebo útocích na křesťany, stejně jako příběhy odvážné víry, ale i modlitební náměty. A povzbuzujeme křesťany v Česku a na Slovensku k modlitbě za pronásledované křesťany a k další podpoře. A naší vizí je, aby se křesťané zasazovali o své nejvíce pronásledované sourozence ve víře a posilňovali je tak, aby mohli být věrnými svědky Pána Ježíše ve světě. A slovy ze Zjevení 3.2 chceme posilňovat to, co ještě zůstává a je už na vymření.
2: Jak tato služba vznikla?
1: Open Doors bylo založeno v roce 1955 mužem, který se jmenoval Anne van der Biel, ale je známý jako bratr Andrew. On pašoval Bible do zemí východního bloku, tedy za železnou oponu, to znamená i do Československa. Možná jste četli jeho knihu Pašerákem ve službách nejvyššího, kterou o tomto napsal. Ona vlastně byla i ve čtení na pokračování na Rádiu 7. Takže bratr Andrew pašoval Bible do komunistických zemí, pozbuzoval tamnější křesťany a přidávali se k němu další a další lidé. A z této služby vzniklo Open Doors, tedy otevřené dveře. A my věříme, že pro Pána Boha a jeho evangelium nejsou do žádné země dveře uzavřené. A potom se ta služba rozšířila, nebylo to jenom o tom pašování, ale o podpoře pro následovaných křesťanů. A dnes tedy jsme aktivní ve více než 70 zemích světa.
2: Jani, dá se říct, ve kterých zemích je pro následování křesťanů nejhorší?
1: Odpověď na tuto otázku je pro Open Doors velmi důležitá, protože chceme vědět, jak se daří našim sourozencům, co přesně zažívají a kde je největší potřeba pomoci. No a abychom se v tom zorientovali a aby i veřejnost měla přístup k těmto informacím, tak Open Doors vydává každý rok světový index pro následování, který jste možná zaznamenali pod názvem World Watch List. Je to seznam a popis 50 zemí světa, kde je největší pronásledování křesťanů a každým rokem ho vydáváme nově, takže aktualizovaně. Při sestavování tohoto seznamu nebereme v potaz jenom násilí na křesťanech, ale i nátlak, který se může odehrávat v pěti sférách života, například v té soukromé sféře, tam patří to, jestli lidé můžou vlastnit Bibli, například, nebo v té rodinné sféře, jestli křesťané můžou svobodně vyjadřovat svou víru v rámci své rodiny, třeba tak vychovávat své děti. Další ze sfér je život komunity, jestli jsou křesťané kvůli své víře diskriminováni, například při hledání práce, patří tam i sféra společenského života a církev. Život. A když se stává na ty země, tak se dá obecně říct, že jsou křesťané pronásledováni v muslimských zemích, což jsou země Afriky, Blízkého a Středního východu až po Střední Asii. Potom také v zemích s částečným komunistickým zřízením, jako je Čína nebo Severní Korea. A poté v zemích s oblastmi s velkou korupcí a zločinností, jako je třeba Mexiko a Kolumbie. No a na prvním místě světového indexu pronásledování je téměř nepřetržitě Severní Korea. Následuje Somálsko, Jemen, Súdán, Eritrea a Sýrie. Z dalších zemí jmenuji například Indii na 12. místě, Čínu na 17., Maledivy na 19. místě, Egypt je na 42. a tak dále. No a interaktivní mapu těchto zemí, stejně jako popis situace pro křesťany v každé z nich, najdete na webu Open Doors.
2: A jak Open Doors pomáhá pronásledovaným křesťanům?
1: Open Doors pomáhá například skrze distribuci Biblí a křesťanských materiálů, takže jsme ještě částečně zůstali u toho pašování, ale nabízíme i kurzy pro vedoucí církvi, aby věděli, jak vést své církve tam, kde to není jednoduché, i programy učednictví, aby křesťané rostli ve své víře v Pána Ježíše. Také poskytujeme péči o lidi po traumatu, protože to jsou těžké věci, které křesťané zažívají a potřebují i psychologickou pomoc. Také pořádáme semináře přípravy na pronásledování. Naše služba zahrnuje i podporu obětí násilí a katastrof. Tam patří různé ekonomické projekty, že je to vždycky přesně to, co ti křesťané potřebují. Že to není tak, že bychom si v Evropě u stolu sedli a řekli si tak, co jim nabídneme, ale vždycky se ptáme, co potřebujete. A často je to i pomoc ke své pomoci, že dám nějakou základní první investici a potom křesťané už jsou schopni se o sebe postarat sami. Patří tam i zvyšování povědomí a pozbuzování k modlitbě. To je právě to, co děláme v zemích, jako je Česko, že sbíráme tu podporu, pozbuzujeme k tomu, aby se křesťané modlili. A do naší činnosti patří i advokační činnost, například skrze petice.
2: Jani, ráda bych se zeptala i trochu osobněji. Představili jsme tě jako zástupkyni organizace pro Česko a Slovensko. Jak ses k této spolupráci dostala?
1: To je dlouhý příběh, který vám ale ráda povyprávím v nějaké zkrácené podobě. Když jsem byla mladší, tak jsem měla jenom malé povědomí o tom, že křesťané jsou pronásledováni. Vlastně jsem o tom skoro nic nevěděla. Jako asi většina lidí v Česku, protože nemáme dostatek informací o nich v češtině. A potom, když mi bylo 15, tak jsem někde našla materiál o pronásledovaných křesťanech a to bylo poprvé, co jsem četla něco konkrétního. Takže jsem si potom hledala i informace na internetu a teprve se dozvídala, co se vlastně děje, a stalo se to takovým mým osobním zájmem. A potom asi o půl roku později se v mém tehdejším sboru mluvilo o povolání, nebo o tom, že Pán Bůh může mít i něco konkrétního pro náš život. A tak potom večer před spaním jsem si říkala, jestli má Pán Bůh něco konkrétního pro můj život, tak to přijímám. A tak jsem přijala jakoby to povolání, řekněme, i když jsem nevěděla, co to je. Bylo to, jako bych podepsala prázdný list papíru, kde už to stálo, ale já jsem to neviděla. A velmi rychle, asi do 2 týdnů, mi Pán Bůh dá na srdce právě naše pronásledované sourozence, ale i křesťany v Česku a budování tohoto spojení. Takže potom jsem začala dělat různé prezentace ve sborech, na mládežích, a potom jsem viděla, že máme nedostatek informací v češtině, tak jsem i přes Instagramový profil překládala zprávy o pronásledovaných křesťanech, a tak se ta služba rozrůstala. Ale zároveň jsem věděla, že potřebujeme odborníky v této oblasti, že jenom se snažím zalepit nějakou díru tak nějak amatérsky, a proto jsem potom i byla na 2 stážích právě v Open Doors. A teďka na jaře se Open Doors International rozhodlo, že rozšíří svou službu i do zemí střední Evropy. Takže jsme začali připravovat český web, sociální sítě a další věci.
2: Co Open Doors nabízí českým a slovenským křesťanům?
1: Rozdělila bych to na 2 oblasti. Ta první jsou informace a ta druhá možnosti aktivně se zapojit. Co se týče informací, tak tam poskytujeme modlitební náměty. Vlastně modlitební námět na každý den nový. Potom ty profily všech 50 zemí na webu, o kterých jsem mluvila, i aktuální zprávy a příběhy, plánujeme i videa. Co se týče možnosti se zapojit, tak tam bych zdůraznila především možnost napsat pozbuzující zprávu pro nasledovaným křesťanům. Funguje to tak, že přes formulář na našem webu můžete v angličtině napsat nějaké pozbuzení pro konkrétní křesťany nebo křesťany v konkrétních zemích, které jim potom budou poslány, a to je velice pozbuzující, když křesťané vidí, že nejsou sami, ale že sourozenci z celého světa si udělali čas a věnovali energii tomu, aby napsali něco pozbudivého. A to je vlastně i důkaz toho, že jsme jako jedna církev, jedna rodina. Také je možné podepsat petici nebo si objednat prezentaci o pronásledovaných křesťanech pro váš sbor nebo mládež a další různé možnosti, které můžete najít na webu.
2: Můžeš nám říct něco víc o té petici?
1: Moc ráda. Jde o to, že v subsaharské Africe, tedy v zemích na jih od Sahary, je přes 16 milionů křesťanů vysídleno kvůli násilí a pronásledování. Žijí v uprchlických táborech, vlastně úplně bez hygieny. Viděla jsem jednou video, kde ten pastor, který žil taky v tom uprchlickém táboru, říkal, že se nemůže postarat o svůj sbor, že vidí, jak ti lidé trpí, on jim nemůže dát žádné jídlo, nemůže jim pomoci, a myslí si, že by mohli ztratit víru. A nemůže nic dělat, takže to je obrovská krize, kdy lidé, když bojují o přežití, tak jsou v nebezpečí, že možná odejdou od Pána Boha. A právě vedoucí církví z Afriky nás poprosili, abychom se za ně postavili. A proto Open Doors zahájilo kampaň Rise Africa. Jejíž součástí je i petice za konec násilí v subsaharské Africe. Ta požaduje ochranu, spravedlnost a obnovu. Už několik let je možné ji podepsat a koncem tohoto roku bude předána OSN, Africké unii a dalším politikům. Takže máte poslední šanci připojit svůj podpis na podporu těchto křesťanů. Funguje to tak, že se stačí proklikat na našem webu a vyplnit do příslušného formuláře své jméno, příjmení a e-mail, takže to není vůbec nic těžkého.
2: Jani, proč je pro tebe osobně důležité, aby se čeští a slovenští křesťané zajímali o své pronásledované sourozence?
1: Myslím si, že je to důležité, protože to Pán Bůh chce. Ale mám k tomu i další důvody. Myslím si, že je to naší roli jako křesťanů, kteří nezažívají těžké pronásledování, abychom pamatovali na trpící a především na trpící křesťany, protože když se jich nezastaneme my, tak kdo potom? A zároveň věřím, že pronásledování křesťanů je něco, co se hluboce dotýká Božího srdce, protože on v těch lidech žije a tak se ho velice osobně dotýká to, co se děje jeho dětem a nás zajímá to, co zajímá Pána Boha. A zároveň jsme to my, křesťané, kdo jsou pronásledováni. To nejsou tam ti druzí, ale jsme to my. Týká se to i nás.
2: Mám tady ještě závěrečnou otázku. Kdyby se někdo z posluchačů chtěl dozvědět něco víc nebo se třeba rovnou zapojit, tak kde najde další informace?
1: Další informace najdete na webu opendoors.cz nebo .sk. Píše se to opendoors.cz nebo i slovenský web .sk. Je tam vlastně ta interaktivní mapa všech těch 50 zemí, profily těch zemí a další možnosti, které můžete prozkoumat. Je i možnost zapojit se. Hledáme dobrovolníky na kontrolu článků v češtině a slovenštině, takže se můžete přihlásit přes formulář na webu. Také máme účet na Instagramu a Facebooku, pokud byste měli zájem dostávat informace o pronásledovaných křesťanech na těchto sociálních sítích. A vím, že není vždycky jednoduché slyšet o tom, co se děje, že to jsou těžké věci, které se dějí pronásledovaným křesťanům a občas to i bolí a může nás to zasáhnout. A tak je jednoduché se tím možná nechtít zabývat, ale nemyslím si, že je to to, k čemu nás Pán Ježíš volá. A myslím, že je v pořádku být smutný, možná se tím tak nechat zasáhnout a soucitit s pronásledovanými křesťany. Je to biblický princip plakat s plačícími, ale zároveň můžeme všechnu svou starost svěřit Pánu Ježíši. Takže nechci, abyste byli nějak deprimovaní skrze tento rozhovor, a naopak povzbuzení odvážnou vírou pro následovaných křesťanů, kteří jdou za Pánem Ježíšem bez ohledu na to, co to stojí. A tak mi vás chtěla povzbudit k tomu, abyste s námi zůstali ve spojení, věděli, co se děje, jak se můžete konkrétně modlit za pronásledované křesťany. No a kvůli tomu nabízíme v budoucnu i možnost nechat si zasílat aktuální zprávy e-mailem. A k tomu se též můžete přihlásit na našem webu.
0: Povzbuzuje k podpoře pronásledovaných křesťanů zástupkyně Open Doors v Česku a na Slovensku Jana Trávničková. Připomínám webové stránky www.opendoors.cz, kde se dozvíte více informací.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Egypt. Pastor čelí výhruškám kvůli křtům. Pastor, který pravidelně křtí křesťany, kteří konvertovali z islámu, čelí výhruškám. Zeptal jsem se ho, zda by neuvažoval o tom, že si na chvíli dá pauzu, řekl jeden z pracovníků Hlasu mučedníků. On mi na to poslal videa, na kterých křtí další lidi. Ačkoliv tento odvážný pastor pokračuje ve službě, ke kterého pán povolal, on i další, kteří slouží na Blízkém východě, to dělají pod značným tlakem. Modleme se, aby Bůh dal pracovníkům, jako je tento pastor, a dalším v této službě vytrvalost, kterou potřebují, aby mohli dlouhodobě vykonávat svou službu pro pána, řekl pracovník Hlasu mučedníků. Egypt má nejrychleji rostoucí populaci na Blízkém východě a zároveň největší křesťanskou komunitu mezi zeměmi s arabskou většinou. Zůstává základnou pro křesťanskou činnost v celé severní Africe a na Blízkém východě. Mnoho zavedených církví a mimocírkevních organizací v Egyptě se snaží posilovat víru křesťanů a oslovovat muslimy evangeliem. Některé z těchto skupin také vysílají své vlastní egyptské misionáře do celého regionu. Zatímco otevřená křesťanská činnost vede k pronásledování, růst církve a ustanovení Egypta jako regionální základny pro misijní činnost jsou známkami poslušného a odvážného svědectví. 86% Egypťanů jsou sunničtí muslimové, 13% jsou křesťané, z nichž 10% jsou z koptské pravoslavné církve. Křesťané, kteří se otevřeně hlásí ke své víře, jsou často biti nebo uvězněni. Když jsou křesťané napadeni nebo uneseni muslimy, vláda jim jen zřídka poskytne ochranu či pomoc. Největším problémům čelí křesťané, kteří konvertovali z islámu. Čelí například vyhnání z rodin, rozvodu ze strany muslimských manželů, ztrátě dětí i ztrátě zaměstnání. Navíc, protože je jejich vládou vydané občanské průkazy identifikují jako muslimy, je pro ně obtížné chodit do kostela, uzavřít sňatek, zapsat své děti do školy, najít si práci nebo emigrovat do jiné země. Křesťané obvinění z odpadlictví nebo z misijní činnosti mezi muslimy jsou obvykle uvězněni na 1 až 2 týdny s několika výraznými výjimkami. Laos. Vdova našla skutečné útočiště v Kristu. Peng, 53-letá vdova a matka 4 dětí, hledala duchovní útočiště v Pánu Bohu. Chtěla ochránit sebe i své děti před tím, co vnímala jako prokletí, které postihlo její rodinu a které zabilo jejího manžela i jeho otce. Jak Peng stále lépe poznávala Krista, v květnu 2025 mu zasvětila svůj život. Během 2 týdnů ji začali vesnický náčelník a další představitelé komunity kritizovat a opakovaně se ji snažili přimět, aby se zřekla své víry v Ježíše Krista. Navíc její tchyně obvinila, že škodí rodině tím, že se neúčastní tradičních buddhistických obřadů za zemřelé. Modlete se za Peng, aby i nadále rostla v Kristu a pevně stála tváří v tvář agresivním útokům kvůli své křesťanské víře. 60% Laosanů se hlásí k buddhismu, ale většina praktikuje synkretistickou verzi buddhismu spojenou s kmenovým animismem. 4% jsou křesťané. Komunistická vláda ve spojení s buddhistickými mnichy pronásleduje křesťany. Chudoba, nedostatečná infrastruktura a hornatý terén činí evangelizační činnost nesmírně náročnou. Díky odvážným evangelistům se křesťanské sbory navzdory rostoucímu pronásledování stále rozrůstají. Někteří obyvatelé Laosu, zejména ti, kteří stojí v čele vlády, považují křesťanství za cizí náboženství a nástroj, který Západ používá k podkopávání komunistického laoského režimu. V zemi existuje mnoho domácích církví a několik církevních budov, ale naprostá většina z nich nemá vyškoleného pastora. Laoské úřady někdy zatýkají křesťany a zadržují je až na 1 týden ve snaze kontrolovat křesťanské aktivity. Křesťanům je běžně odpírána lékařská péče a také vzdělání a další sociální služby. Hlas mučedníků distribuje Bible, tiskne křesťanskou literaturu a poskytuje audio zařízení obsahující písmo a studijní materiály pro křesťanské vyučování. Hlas mučedníku také reaguje na případy pronásledování tím, že přesidluje rodiny uvnitř Laosu a poskytuje jim potraviny a další potřeby. Pákistán. Unesená křesťanská dívka uprchla a podala svědectví. Křesťanská dívka, která byla napadena a unesena, uprchla svým únoscům. 25. března 2026 šla 14-letá pákistánská křesťanská dívka jménem Abigail se svou sestrou pěšky do školy, aniž by věděla, že je škola kvůli svátku zavřená. Třída starší sestry pořádala oslavu a tak tam zůstala. Abigail se snažila najít rikšu, která by ji odvezla domů, ale když přecházela ulici, popadlo ji 5 mužů a sexuálně ji napadlo. Poté ji zavázali oči, nadrogovali ji a 10 dní ji zneužívali. Poté, co se jí podařilo uprchnout, poskytla policii podrobný popis, včetně jmen svých útočníků. Úřady se však pokusili ji donutit, aby se vrátila ke svým násilníkům a tvrdili, že si jednoho z těchto mužů vzala za manžela. Ona to popřela a statečně vypovídala u soudu, ačkoliv o výsledku ještě nebylo rozhodnuto. Pracovníci hlasu mučedníků prosí o modlitby za ní a za všechny mladé křesťanské dívky, které jsou unášeny a proti své vůli nuceny k sňatku s muslimskými muži. Přibližně 98% Pákistánců jsou suničtí a sufíští muslimové. Pákistán neuvádí přesné počty křesťanů, takže přesné statistiky nejsou k dispozici. Pákistánských křesťanů jsou však 4 miliony, což je skoro 2% obyvatel země. Věřící, kteří se odvrátili od islámu, i Pákistánci, kteří se narodili do křesťanské rodiny, jsou pronásledováni islámskými extremistickými skupinami i vládními úřady. Všichni pákistánští křesťané zažívají těžkosti, diskriminaci a pronásledování kvůli své víře. Někteří podstupují velké riziko, aby svědčili muslimům, křtili obrácené a zvali je do církví. Mnozí usilovně pracují na tom, aby křesťanskou mládež náležitě připravili, povzbudili a vzdělali. Někteří křesťané odvážně sdílejí evangelium a boží slovo v radikálních muslimských čtvrtích a městech. Tato města bývají v některých případech domovem islámských extremistických skupin, jako je Talibán. S většinou křesťanů se zachází jako s občany druhé kategorie a jsou nuceni pracovat dlouhé hodiny v náročných zaměstnáních. Zároveň jsou utlačováni dluhovými systémy, které je udržují v otroctví jejich zaměstnavatelů. Pane, prosíme za pastory a za tvou mocnou ochranu nad jejich životy. Naplňuj je moudrostí, aby dokázali rozpoznat, kdy je správný čas do služby jít a kdy je naopak moudré změnit způsob, jakým slouží. Prosíme, dej jim vytrvalost a sílu, aby mohli svou službu pro tebe i nadále věrně vykonávat. Prosíme za Peng, aby stále více poznávala tebe, Otče, a tvé slovo. Ochraňuj ji a dávej jí sílu, aby nepodlehla nátlaku, který přichází z jejího okolí. Dej jí uprostřed těchto konfliktů prožívat tvůj pokoj a použij její život jako nástroj, skrze který lidé kolem ní poznají Ježíše. Dáváme ti Abigail do tvých rukou. Prosíme, uzdravuj ji z traumatu, které zažila, i z každého strachu a bolesti, které stále prožívá. Ty jsi spravedlivý Bůh a proto prosíme, aby pachatelé byli postaveni před spravedlnost za to, co udělali. Také prosíme, aby byli přivedeni k pokání, aby poznali tebe a odvrátili se od svého zla. Ochraňuj všechny další křesťanské dívky v Pákistánu před únosy, násilím a nucenými sňatky. Buď jejich útočištěm a ochráncem a postav kolem nich lidi, kteří se jich zastanou a budou je chránit. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Magazín dnes vyřídil vše, co měl. Zítra nás čeká magazín z Prahy, zpracovaný Vilémem Šedivým. Další hodina odpoledního vysílání na Rádiu 7 končí. Za chvilku bude 17 hodin, to je čas pro pohovku, tentokrát s hudbou skupiny Lindy a s Kristýnou Exnerovou. Od mikrofonu se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová.

Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Od mikrofonu zdraví všechny posluchače Kristýna Exnerová a s ní i pořad Pohovka, který pro vás připravuji. A jak už jste si všimli, dohrála první píseň, takže je jasné, že to dnes bude taneční, svižnější a energičtější. Představím vám totiž sourozenecké trio, které si říká Lindy. Píseň, která právě dohrála, se jmenovala Higher, ve které znělo S tebou je strach ten tam, dostáváš mě výš do nebe, činíš mě silnější, že věřím, že mohu létat. Jsi motivací, inspirací, nikdo není jako ty, vím, že jsi jediná cesta. Tato píseň ale nepatří do alba, které vám chci představit. Album, o kterém převážně budeme mluvit, se jmenuje Honest to God, což můžeme přeložit jako upřímný k Bohu. Těšit se můžete na prvky gospelu, R&B a skandinávského popu. A první píseň z alba pouštím právě teď. Move, ve které se zpívá Nehledám publikum, dýchám pro slávu Pána. Řekni mi, Pane, kam mám jít a budu tě následovat.

Lindy, sourozenecké trio složené ze dvou sester, Emmy, Ellie a jejich bráchy Denise Lindéje, který se ujal role producenta, zatímco všichni tři přispívají k psaní vlastních písní. Čerpají ze své výchovy v církvi, dlouholetých zkušeností s bohoslužbami, s koncertováním od útlého věku a třeba produkcí šesti alb. Jsou velmi aktivní na sociálních sítích a mají statisíce sledovatelů, což je parádní, když vším, co děláte, je touha hlásat evangelium o Ježíši. Stejně, jako se zpívá v následující písni. Po zbytek svého života budu zpívat o tvé dobrotě. Dávám ti všechnu slávu i čest, Synu Boží, buď povýšen. Píseň Praise You.

Čím víc jsem se zaposlouchávala do textů našich interpretů, tím víc mě zajímaly další jejich písně. A tak jsem si poslechla skoro všechny. A musím říct, že jedna se mě velice dotkla a chtěla bych ji přidat do dnešního pořadu. Vznikla už v roce 2023 a zpívá se tam: Jak ti mohu oplatit za všechno, co jsi pro mě udělal? Jak ti mohu poděkovat za všechno, co jsi pro mě získal? A teď to vyznání, které se mě dotklo nejvíc a chci ho mít na rtech každý den, zní takto. Už nechci přinášet jen části sebe, jen něco. Chci ti dát celé své srdce. Cokoliv budeš chtít. Píseň Anything.

Když vyrůstala Emmeline Day, měla pocit, že musí změnit svůj vzhled, aby byla spokojená. Věřila lžím nepřítele, který tvrdil, že její hodnota spočívá v jejím vzhledu a potřebě uznání ostatních lidí. Ale čím víc poznávala Ježíše osobně, uvěřila pravdě, že Bůh miluje bezpodmínečně a že to vůbec nesouvisí s tím, jak vypadá nebo jak vystupuje, i když miluje i to, jak ji stvořil. Sama říká, v Markově evangeliu v 5. kapitole se můžeme dočíst o tom, jak Ježíš obnovil identitu ženy. Žena trpěla krvácivostí a slyšela o Ježíši, který chodil kolem a zázračně uzdravoval. Prodírala se davem a pouhým dotykem lemu Ježíšova roucha byla uzdravena. Její víra ji nejen uzdravila, ale Ježíši obnovil identitu tím, že ji především nazval dcero. Dal jí hodnotu, důstojnost a novou identitu milované Boží dcery. A možná pro tuto zkušenost vznikla píseň Foolish Mind, obnov mi zrak, odhal, jak mě miluješ, uzdrav ten falešný obraz, který jsem si o sobě vytvořila.

Další píseň je o bolestivé ztrátě našich interpretů. Sami řekli, před pár lety zemřel náš dědeček po boji s rakovinou. Byl pastorem, který zasvětil svůj život šíření zpráv o Ježíši, modlitbám za svou zemi, Švédsko, a lásce ke své rodině a přátelům. Založil církev, jejíž jsme součástí celý náš život, a křesťanskou školu, do které jsme chodili jako děti. Byl to opravdový boží muž. Co děláte, když se modlíte za zázrak a ten se nestane? Procházet tímto obdobím byla jedna z nejtěžších věcí, které jsme jako rodina zažili. Ale naučili jsme se toto. Bůh se dokáže vypořádat s našimi otázkami. Nebudeme mít všechny odpovědi, dokud nebudeme v nebi. V Janovi v 16. kapitole Ježíš mluví ke svým učedníkům a říká: toto jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Na tomto světě budete mít soužení, ale vzmužte se, já jsem přemohl svět. Tak tedy píseň Lord, I need you. Pane, potřebuji tě. Jsi má jediná naděje.

V Jakubovi první kapitole se píše: Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A píseň o vděčnosti, o požehnání, které skrze Ježíše Krista máme, Counting My Blessings, jsme právě doposlouchali. Ještě jednou vás za mikrofonem vítá Kristýna Exnerová a pořad Pohovka, dnes s kapelou Lindy a jejich albem Honest to God. Bavíme se o třech sourozencích, kteří vyrůstali v křesťanské rodině a přesto si každý z nich prožil nějaký osobní zápas. Jak sami napsali při spolupráci s biblickou aplikací YouVersion. Nepřítel ti bude lhát doslova každý den. Bude se tě snažit zahanbit a manipulovat s tebou, aby svěřil věcem o sobě a svém životě, které prostě nejsou pravda. Dobrou zprávou je, že máme tu pravdu, o kterou se můžeme opřít a na které můžeme stavět své životy. Všichni tři jsme se s nepřátelskými lži v našich životech potýkali. Ela s přehnaným pochybováním, zda je dost dobrá, Denis cítil vinu a stud a Emmy s extrémně temnými myšlenkami. Je snadné se v tom zaseknout. Co můžeme s temnotou udělat, je pokusit se do ní vnést světlo. A právě zde přicházejí na řadu verše z písma 1. Petrova 1.18. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu. A nebo v Korinským 10.5, abychom zajali každou myšlenku a učinili ji poslušnou Kristu. A tak můžeme společně vyznat v písni Lies, prosím zatkni mé myšlenky, vždyť si mi koupil svobodu svou krví.

Během příprav tohodle pořadu Lindy vydali ještě jeden single a já se rozhodla ho zařadit do dnešního playlistu, protože opravdu stojí za poslech. Píseň Priority je krásným vyznáním. Nic pro mě není důležitější než ty, synu boží. Odteď jen já a ty jsi mou prioritou.

Nemůžu se dočkat, až budeme navždy v nebeském domě. Budeme slavit, připojíme se ke všem svatým. Andělé zpívají haleluja, chválíme tě, Jahve, buď povýšen. To je ale slib. Slib nebe a věčnosti. Všechno ostatní mizí. Jeden z oblíbených veršů interpreta Denise je Koloským 3. kapitola 1. až 4. verš. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po pravici Boží. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Pokaždé, když si ho Denis přečte, znovu se zaměří na konečný cíl a smysl. V době, kdy vydali píseň Jahve, kterou vám za chvíli pustím, bojovala jejich babička s rakovinou a krátce poté zemřela. Slova budeme slavit, připojíme se ke všem svatým, pro všechny tři dostala zcela nový význam a hloubku. Celou dobu jim babička říkala, že má klid, nebojí se smrti. A víte proč? Protože si byla tak jistá, kam jde. To je ten absolutní klid, který přesahuje veškeré chápání. A tak i já přeju každému z vás Boží pokoj, ať už se nacházíte v jakékoliv situaci. Loučí se s vámi Kristýna Exnerová a s poslední písní také sourozenecké trio Lindy a píseň Jahve. Už nebude žádný pláč, žádná bolest. Bože, slibuješ, že bude všechno v pořádku, až se jednoho dne setkáme v nebi.

Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

0: Máme 18 hodin středu 9. září a na Rádiu 7 startuje večerní program. U toho vás vítá Aneta Lofítková. Věřím, že máte pohodový, klidný večer, ať už se teď nacházíte kdekoliv, a já k vám rovnou posílám Bible Guide, který započne dnešní večerní vysílání.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 7. kapitola a. Touto kapitolou začínají Danielova vidění a zjevení budoucích událostí, která mu byla Bohem dána. V této kapitole Daniel vidí čtyři šelmy, které se postupně objevují. Tyto čtyři šelmy, podle většiny vykladačů Bible, znamenají to stejné, co různé části sochy popisované ve 2. kapitole. První, která vypadá jako lev, symbolizuje Babylon. Druhá, podobající se medvědu, Persii. Třetí, podobná pardálu, pak Řecko. A čtvrtá, nepopsatelná šelma z 10 rohy, Řím. Jedná se tedy o předpověď budoucí hříši. Tady jsou zobrazeny jako šelmy, tedy z pohledu, jak je vidí Bůh. Hříše, zotročující obyvatele a vyvolávající války, vidí Bůh jako nebezpečné dravce. V popisu 4. šelmy se také objevuje 10 rohů a pak jeden malý roh. Čteme. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem 4. šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které jí předcházely, a měla 10 rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Existují tři hlavní výklady toho, co znamená tato 4. šelma a její malý, pyšně mluvící roh. Podle těch, kteří tvrdí, že Danielova vidění popisují události, které se jí staly, je malý roh bezbožný řecký král Antiochos IV. Epifanes, který pronásledoval Židy a znesvětil jeruzalémský chrám. Podle výkladu, vzniklým za reformace, je malý roh papež jejich doby. Ten vedl pyšné řeči a povýšil sebe nad Boha. Ti, kteří považují část Danielových vidění za dosud nenaplněné prorocké předpovědi, vidí v malém rohu osobu Antikrista, který se objeví před druhým příchodem Ježíše. Jak řecký král Antiochos IV. Epifanes, tak také papežství v době reformace vykazovalo znaky bezbožné pýchy. Nicméně to, že aspoň část tohoto Danielova vidění se týká budoucnosti, je zřejmé z jeho podobností s popisy knihy Zjevení. Ta podrobněji popisuje události spojené s druhým příchodem. Tam popisovaná šelma také vystupuje z moře. V Danielovi čteme: Já, Daniel, jsem v noci měl toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. V tom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy. A v knize Zjevení pak čteme: V tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma. Podobnost s knihou Zjevení nacházíme také v tom, že šelmy z knihy Daniel se podobají šelmě z knihy Zjevení. V Danielovi čteme, že první vypadala jako lev, druhá byla podobná medvědu a další šelma podobná pardálu. Šelma z knihy Zjevení pak byla podobná pardálu, medvědu a lvu. 4. šelma z knihy Daniel pak má, stejně jako šelma ze Zjevení, 10 rohů. Tyto rohy snad značí počet zemí, království nebo vládců, podléhajících nebo tvořících šelmu. Tato 4. šelma je v knize Daniel spolu s malým rohem uvržena do plamenu. Čteme. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. V tom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno skáze v plamenech. Podobně také šelma s falešným prorokem z knihy Zjevení skončila v plamenech. O tom čteme. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klanili jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. To vše ukazuje na to, že toto Danielovo vidění není pravděpodobně jen předpověď budoucích starověkých království nebo doby církve, ale týká se také konce světa. Na to také navazuje popis Božího soudu, při kterém byly otevřeny knihy. Čteme. Byly rozestaveny trůny a odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn, žhnoucí plameny a jeho kola, oheň hořící. Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Podobně je popisován poslední soud lidstva také v knize Zjevení. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A to ještě není všechno.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. No a my se teď pojďme společně podívat na to, jaké další pořady jsou před námi. Když se lidé ptali Jana Křtitele, kým je, odpověděl nejprve, kým není. Obojí je totiž velmi důležité. Jak zjistit, kde je naše místo v životě, jaké máme obdarování a co je pro nás úplně mimo, o tom bude řeč v talk show Milana a Toma Michálkových v pořadu a podcastu No Filter. Poslouchejte od 6:30.

To, co hledal a co zjistil o moci Božího slova, uslyšíte v pořadu Stopy v 19 hodin 45 minut. Závěrečnou fázi bitvy u Armagedonu přiblíží další díl pořadu Světem Bible. Spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem prozkoumáme tuto událost ve světle textu 19. a začátku 20. kapitoly z knihy Zjevení v přednesu Pavla Vopaleckého. Poslouchejte ve 20.15. Žijeme v době, která bývá často označována jako doba postpravdivá. Zatímco Bible jasně staví do protikladu Otce lži a Ježíše plného milosti a pravdy, v realitě dnešního rozbouřeného světa a bohužel i církve se stále častěji ztrácíme v záplavě takzvaných fejků a lživých zpráv. Proč tolik lidí propadá konspiračním teoriím a skálopevně věří bludům? Jak se v tomto informačním chaosu vyznat, jak rozlišovat duchy a co nám k tomu všemu říká duch pravdy? O tom budeme mluvit v dnešním pořadu Kudy kam s Markem Prosnerem ve 21 hodin. Román Plavčík Žán od Evy a Pavla Dolejších, který dnes poprvé otevřeme ve čtení na pokračování, se odehrává v 17. století v době panování Ludvíka 14. a francouzských náboženských válek. Seznámíme se s mladým šlechticem Žánem de Conti, jehož životní osudy budeme sledovat ve 22 hodin 15 minut. Píseň Čechy krásné, Čechy mé už většina z nás slyšela. A jak lépe naši krásnou zem poznávat, než si obout boty a vyrazit na cesty do hor, lesů a strání. František Kafka se vypravil na cestu kolem českých hranic, aby naši zemi prozkoumal velmi důkladně. V pořadu Za obzor po 23. hodině uslyšíme nejen, co všechno zažil na cestě dlouhé přes 2100 kilometrů, ale také příběh jeho zemědělské rodiny s kořeny sahajícími až do poloviny 17. století.

V téhle písni znělo, žijí vírou, ne tím, co vidím. V Kristu jsem nové stvoření, to staré totiž pominulo. Je psáno nové jméno ve slávě a to je to moje jméno. Potkal jsem Ježíše, on je autorem mého příběhu. A skutečně Pán Ježíš se může stát autorem každého z nás, autorem příběhu života každého z nás, tak ho nechme, ať píše i ten náš příběh.

Ještě naposledy dneska připomeneme, kdo dneska slaví svůj svátek. Tak v kalendářích dnes najdete zapsáno jméno Daniela. Jméno Daniela je hebrejského původu a znamená Bůh je můj soudce. Jde o ženský protějšek mužského jména Daniel.

0: A s kapelou Spotlight jsme se dostali k 6:30 a to svůj prostor dostává No Filter.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Léto je za náma a jsme tady zas.
3: No jo.
2: Takže to nevím, kolikáté léto, které takhle uzavíráme.
3: Jo.
2: Nějakým podcastem.
3: Nebo spíš otvíráme novou sezónu.
2: Otvíráme zase. Tím zase novou sezónu. Mm-hmm. Tak jste si užili nějaké reprízy.
3: Jo.
2: Možná jste zabrouzdali do nějakého archivu našich podcastů. A jsme tady s novým obsahem. S něčím, doufejme, čerstvým. Využijem taky, tak jak většinou máme rádi to kouknutí se trošku zpět, jak co se povedlo, nepovedlo, tak stejně se podíváme na léto. Ještě stále máme srpen, když nahráváme, ale už se to září blíží velmi rychle. Zpátky do školy, zpátky do rutiny.
3: Já se na to trochu těším upřímně.
2: Já taky. Jakože pro rodiče, aktivní rodiče, prázdniny nejsou úplně ideální věc. Ale ne, je to krásné. Samozřejmě nějaké tábory byly a tak dále, ale pak je takových těch pár dní, kdy nevíš vlastně, co potřebuješ pracovat, ale děti jsou tam takže obdivuju všechny rodiče, co mají klasické, takové to od 9 do 5 nebo od 8 do 4 a do toho ty děti mají třeba sebou nebo tak. Takže velký respekt. Jaké jsi měl ty léto?
3: Jako vždycky se na to strašně těším, ale pro mě jako to vlastně není jako dovolenkový čas, jo, že
2: není, no. Je to sezóna.
3: Že děláme nějaký jako biznis, který je spíše jako sezónní, takže v létě vlastně to není vlastně odpočinek, jo, těžké se úplně tak vlastně já se těším na podzim, jo, ale
2: podzim je taky sezóna. Vím si, že léto je církevní sezóna, co týče kempů. No. Jo, takže těch kempů v City Church máme docela dost, které jako se odehrály. Do toho teda biznis, ty máš letní sezónu. Já teda mám taky pocit, že biznisově už to úplně neplatí, že by léto byla okurka. Co se týče nějakých nových klientů, nějakých nových strategií a tak dále. Vlastně teda překvapivě už druhé léto, nebo možná třetí, co fakt jako vlastně máme víc práce než přes sezónu, takže zajímavé.
3: No, ale jako podzim vlastně v té službě, nebo i vlastně v humanitární pomoci, nebo v něčem.
2: Tak to je taky
3: jako
2: intenzivní.
3: Na ten podzim se vlastně nejvíc udělá, jako se mi zdá, že lidi jsou nastartovaní jako do těch Vánoc.
2: Ano.
3: O Vánocích zase nic, no tak jako... Dobrý, tak prostě tak je to
2: leden,
3: tak jako...
2: Možná, že leden je volnější.
3: Možná leden je volnější, jo. Ale tak snad to taky mají jako posluchači taky tak jako...
2: Ale když tě baví to, co děláš,
3: jo.
2: Tak se hrozně těžko na to stěžuje. Jo, že já mám teďka za sebou třeba fakt jako 3 intenzivní týdny. Možná 4. Jo, možná to začalo naším výletem na Ukrajinu.
3: Jo.
2: A vlastně od té doby už jsem měl pocit, že jsem se nezastavil. Až jako do teď, což... Teď máme volnější týden, ale strávil jsem celý den v práci, takže...
3: Jo, tak jsou to, jako je to flow, jako, jo, že když tě to baví vlastně a když tě to živí a když to přináší radost, no tak je to tak, no.
2: No.
3: No, ale my jsme byli spolu na výjezdu, což jsem si docela užil.
2: To bylo super.
3: Byli jsme na Ukrajině spolu.
2: Ano. Dostali jsme se až dál na Ukrajinu, kde já jsem teda ještě nebyl. Zvlášť teďka během jako války, tak nebyl jsem nikdy v Kyjevě a nebyl jsem jako tady tímhletím směrem. Leda před začátkem té eskalované války, tak to jsme byli v Bachmutu a tak dále, ale takhle na východ jsem ještě neměl možnost teďka během posledních let jet a bylo to super, bylo to hodně zajímavé. Měli jsme možnost navštívit rodiny vojáků, kteří jsou na frontě, a trošku jim něco koupit, dovést, povzbudit, pomodlit se. Měli jsme možnost potkat nějaké pastory nebo church plantery, zakladatele církve ve městě Umaň. A taky jsme se potkali s velmi zajímavým člověkem v Kyjevě, který už dlouho vede církev.
3: Jo, a vlastně to dnešní téma, které chceme otevřít, je vlastně jako příběh, který jsme zažili tam, v té Umani, to znamená docela dost jako na východ.
2: No, tak Umaň je střední v Ukrajině, jo, to je takové střed, jako srdce úplně, ale...
3: No a potkali jsme se vlastně s jedním mužem, kterému je 30, který je takový, jakože bych řekl, jako je to křesťan, je to pastor, ale je to takový jako člověk, který má spoustu schopností, obdarování, podle mě by byl schopný dělat svůj biznis taky, jo, a tak. A vlastně ten příběh je takový, že jsme seděli večer a my jsme se jako neznali moc, takže on nám vlastně povídal, co dělá, jo. A jakože je dost výřečný teda, jako mluvil hodně. A teďka my jsme to poslouchali a vlastně celou dobu, co jsme to poslouchali, tak jsme se skoro nemohli dostat ke slovu, protože toho fakt hodně říkal, jako co dělá a tak. Byl na to hrdý, jako myslím. A teďka najednou, já jsem si říkal, co ten chlap vlastně nejvíc potřebuje, jo? Nebo zdálo se mi, že vlastně mluví strašně moc o tom, co dělá, o aktivitách. A mě napadla otázka, kterou jsem potom jako nemohl nevypustit, ale zeptat se ho, kým ty vlastně jsi. A kým ty vlastně nejsi, potom jsme doplnili, jo. A takže když on vlastně konečně, jako jsme v nějaké nádechové pauze, jsem mu položil tuhletu otázku, tak vlastně on se zarazil a víceméně pokračoval v tom, co říkal předtím, jako jo. Neměl na to odpověď, kým jsi, asi taky nebyl úplně jako připraven na to, trochu jako jazyková bariéra, že jo. Ale mně to přišlo, že vlastně ten mladý muž, 30-letý, dělá vlastně všechno, kdo mu za to něco zaplatí, nebo to, co se nějak jako očekává, ale že já jsem měl pocit, že vlastně, dobrý, kdy to byl jako 20-letý kluk, tak jako v pohodě, jako jo, tak to si člověk hledá, ale ve 30 se mi zdá, že už by měl trochu vědět, právě kým je, jako jo. A proto jsme dneska vybrali jako tohleto téma, nebo jsme to chtěli otevřít, kým vlastně jsi a kým vlastně nejsi. Tak nevím, jak ty jsi měl jako pocity u toho?
2: Jo, asi podobné, ale taky soucit, protože je, taky mi je 30 a taky chápu. Že se člověk hledá a nemá všechno jasné. A právě má ještě ten tlak toho, že ve 20 to bylo OK nevědět a v těch 30 říká, že to už bych asi měl dělat něco, co chci dělat. Nebo aspoň vědět, kým jsem. Ale určitě skvělá otázka, to teď není jenom o tom, co děláš nebo kolik věcí děláš, ale myslím si, že vědět, kým jsi, je asi základ pro to, abys byl na nějakém místě, kde máš být a kde budeš efektivní, nebo kde si budeš ten život trošku užívat. A myslím si, že potom smutné vidět lidi, kteří jsou natlačeni do něčeho, co vlastně nejsou, ale dělají to, protože prostě se to tak dělá, nebo protože jim nikdo neřekl, že můžou dělat něco jiného.
3: Jo. A tak vlastně chcem to jako otevřít dneska. Já upřímně, když jsem to jako připravoval trochu to téma, tak jsem zjistil, že to je strašně jako hluboké. Jako jo. Že se dá mluvit o strašně moc věcech, protože kým si teďka můžeš uchopit ještě mnohem hloubějc. A už jsem to říkal vlastně, že jako čím, nebo čí si. Jo, že to je ještě další otázka mnohem hlubší než kým jsi, ale já jsem tu otázku myslel spíše z toho pohledu jako kým jsi a kým nejsi, jo? Že prostě můžeš dělat miliardu věcí v životě, ale děláš přesně to, co nemůže dělat někdo jiný, k čemu jsi byl jako stvořen a tak. Čili takhle jsem to chtěl uchopit a uvidíme, kam se dostaneme, jo? Protože těch poznámek, kterých teďka v současné době mám, tak je prostě asi...
2: To je asi
3: jako,
2: na sérii. No.
3: To je prostě, to bylo nadlouho, jo? Ale vlastně jedna z klíčových biblických postav, která si myslím, že je zajímavá v tom, je Jan Křtitel, o kterém teda čteme v Novém zákoně, v Biblii. On byl vlastně jako předchůdce Ježíše, a oni se ho taky ptali vlastně...
2: Kým jsi?
3: Kým jsi?
2: Kým jsi, jo.
3: A on jim odpověděl, kým není. Což mi připadá strašně jako důležité, že on řekl, nejsem mesiáš. Jo? A později potom říká, já jsem vlastně jenom ten, kdo připravuje cestu pro Ježíše Krista. A vlastně si myslím, že je vzorem toho, jako kým si, jak když se bavíme o té otázce, prostě on to měl srovnané v hlavě, on viděl, že není mesiáš, ale věděl, že je ten, který připravuje. A vlastně si myslím, že vlastně celý ten život trefil. On taky jako křtil, nebo prostě byl duchovní vůdce, ale necpal se do nějakých jako tehdejších struktur. On věděl, že je prostě absolutně free v tom, že on křtí lidi, prostě má nějaký svůj styl. To je ještě možná druhá věc, jakože má i svůj styl, jako jo. Nejenom, že jako ví, kým je, ale taky říká prostě, tohle to nejsem a tohle to jsem.
4: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Ty máš rád ty definice nebo nějakým způsobem si formulovat věci, tak by mě zajímalo, kim seš.
3: No jojda. No tak, to jsme si nedobluvili.
2: No, no. Tak.
3: Jo,
2: zkusil
3: no. Jako, jako, myslím si, že to je definice v určitých oblastech. Jako, jo. Já třeba, a to už jsem říkal víckrát, jakože z hlediska nějakého mého jako vyučování, jako pastoračního, já nejsem teolog. Ale myslím, že mě hrozně pomohlo, protože někteří jako mi tak trochu jako vyčítali, jako hele, ty nejdeš úplně jako do hloubky, jako jo, prostě. Ale já jsem vlastně implementer. Mě strašně baví vzít nějakou biblickou postavu, nějaký příběh a prostě co s tím uděláme zítra, jo. Už bych řekl, že taky to filtruje trochu to, kam dostanou pozvání, protože když to lidi vědí, tak mě někdy pozvou, protože prostě jim tohleto sedí, anebo mě nepozvou, protože vědí, že potřebují teologa, nebo potřebují já nevím co.
2: No a tak to je spíš o stylu tvého vyučování, než o hloubce. Takové to, jako, no, to není dostatečně hluboký. Jo, jakože to není, neznamená, že to kázání není hluboké, nebo ta message není hluboká. Je to spíš o tom stylu. Jakože mám pocit, že lidi často v církvi čím delší a nudnější, tím hlubší.
3: Jo.
2: Ale vlastně to není pravda. Jo, ten člověk se možná motá v nějakém verši jednom a snaží se z toho vytáhnout něco, co tam možná je, ale vlastně jako hloubka to nutně nemusí být. Vlastně, třeba mu chybí kontext, který dodá tomu tu hloubku, no příběh, který tomu dodá tu hloubku. Takže to je jenom jako můj komentář, protože tady to, co jsem slyšel mnohokrát, a vlastně, když se potom zeptáš, a co je teda ta hloubka?
3: Jo, tak to...
2: Tak říkám, no, jo, vlastně,
3: jo.
2: Nevím.
3: No, nevím, no. To je třeba z jedna oblast, který jsem si musel ujasnit, jako kým jsem nebo nejsem, ale já už jsem začal poměrně pozdě tady s tímhletím přemýšlením ve 40, nebo 37, myslím, ale udělal jsem si poměrně jako hlubokou analýzu právě toho, kým jsem. Použil jsem nějaký nástroj, Disk se to jmenovalo tehda, myslím, který prošel temperament, trochu schopnosti a nechal jsem vlastně, položil jsem tuhle tu otázku mým 20 přátelům, jo, 10, kteří mě znají dlouhodobě a 10, kteří mě znají třeba z 2 roky. Položil jsem jim stejné otázky, pak jsem to analyzoval a vlastně vypadlo mi z toho strašně jako zajímavý jako materiál, který ale v zásadě mi řekl jedinou věc v konečném důsledku. To, kým jsem poměrně univerzalista, ale nikdy bych neměl dělat účetního. Ale taky dobrý vědět, si myslím, jo?
2: Zásadní
3: to
2: věc,
3: je prostě jo. Zásadní věc. Jako,
2: určitě.
3: Jako necpi se někde, kde prostě já bych umřel, kdybych měl dělat jako už jenom City Church doklady, jako jo, prostě
2: no jasně,
3: to určitě. Prostě fakt tam umírám, nebo respektive samozřejmě někdy to člověk musí udělat, ano. Jako, ale to není moje silná stránka
2: jasně.
3: A já se vždycky jsem se od té doby odklupoval jako dobrými účetními, protože tohle to fakt já jako nedávám, jo.
2: Ano.
3: Pak tam byla poměrně široká škála jako schopností a tak, ale celé mě to vede k tomu vlastně jako povzbuzení k osobnímu sebeporozumění. Čím dřív, tím líp, jako pro každého, jo. A proto jsem přemýšlel přesně nad tím klukem v 30. Jsem říkal, chlape, ty bys měl si sednout, jako vzít si nějakého kouče nebo poradce a říct co je vlastně tvoje silná stránka, co máš dělat, co nemáš dělat. Jak ten Jan Křtitel, prostě já nejsem mesiáš. Já jsem ten, který připravuje cestu.
2: Takže ty taky vlastně si došel k tomu, co nejsi.
3: Jo.
2: A zatím si řekl spíš to, co jsi v nějaké oblasti, ale to není jako komplexní, že? Jako co no, tam jasně. Je dál ještě? Co?
3: No tak já nevím, tak trochu to potom souvisí s hodnotama životníma, ano, jo? No, což jasně. Zase jako třeba s moje poměrně silná stránka je, nebo silná hodnota je svoboda.
2: Mm-hmm, jasně.
3: A pro mě je těžké dělat na 3 směny, jo, prostě nějakým pravidelným režimu, potřebuji nějakou svobodu a od toho se odvíjí i můj styl života potom, jo.
2: Ano. Což jako mimochodem neznamená, že jako se ti nechce pracovat. Právě naopak, jakože
3: no, jako dřeš jak mezek.
2: Jako, střežíš dovolenou v říjnu, zuby no, nechtuj, no, nebo no. Ale nedaří se zatím.
3: No, jakože jako s nějakou leností, nebo to vlastně nemám jako problém, jo, si myslím. Jo, teda, no, myslím si to. Ale, no, ale vlastně spíše, jakože rád dělám věci, které mě jako baví.
2: No určitě, určitě.
3: Ale to je právě to, že jsem podle mě prošel poměrně intenzivním tím sebeporozuměním. Jo, že jsem si fakt napsal hodnoty, které, u kterých pláču, jo, prostě, nebo které jsou na tom metody. Jo, to prostě já říkám, dneska fakt to sebeporozumění je strašně důležité a možná potom můžeme pozdílet ještě několik jako nástrojů, které jsou velmi snadné prostě a pomůžou ti pochopit. Ale dřív, než se ještě do toho pustíme, tak já ti to musím vrátit, hele. Tak pojď, teď pojď ty. Já jsem
2: měl doplňující otázku. Tak jak říkáš, jako je to těžké to říct, ale líbí se mi, co ty popisuješ, protože mě právě zajímá, co je ta odpověď na to. Mm-hmm. Je vlastně je několik různých typů odpovědí a to jsou ty hodnoty. Mm-hmm. Jsem ten, který dělá tohle a tohle, mm-hmm. Záleží mu na tomhle a na tomhle. Dělám tohle a tohle, mm-hmm. což je asi až ta poslední věc, mm-hmm. úplně jsem nejdřív to, kým jsem a potom jako co s tím dělám, mm-hmm. protože v dnešní době mám pocit, že nejde úplně říct, tak já jsem pastor, to je vše, to je moje hodnota, to je můj životní styl, mm-hmm. vlastně všichni dělají víc věcí,
3: yep.
2: nebo přijde mi, teda, že se aspoň obklopuju lidma, kteří minimálně jako dělají něco kreativního, něco, co je vyloženě baví, naplňuje, podnikají v tom, pak do toho třeba nějakou službu, církevní aktivitu nebo prostě něco s přesahem do duchovního světa a pak samozřejmě jsou v rodině, což je jiná role, kterou vlastně taky to tě definuje, jestli jsi otec nebo jestli ještě nejsi otec, jestli jsi manžel nebo s někým randíš, to je taky různá fáze života toho, kým seš, že?
3: Jo.
2: Takže takhle komplexně by člověk řekl, no tak jo, tak jsem vlastně, kým jsem, tak jsem manžel, jsem otec, čerstvě pejskař.
3: Jo.
2: V nové komunitě jsem, proplouvám do nového světa.
3: Jo.
2: Částečně asi podnikatel stále, i když neúplně, jakože bych o to nějak super usiloval, ale ano, je to tak, jo, prostě je to část. No,
3: jako to bylo pro mě teďka DNA. Zajímavé, my jsme včera, tuším, seděli spolu a ty jsi mi říkal, že jsi dostal nabídku práce, která pro mnohé by byla nabídka snu, norsko-americká společnost, nebo jak to říct, tě chce jako CEO evropského. A teďka to bylo zajímavé, jako tvoje reakce na to, jo. A možná je to taky jako generační, jo, protože, hele, za mě, jako narozeného v 70. letech, prostě dostat tuhle tu nabídku, bych řekl, to je super, jako zase kariérní postup, jo. Ale bylo pro mě zajímavé, jako jak ty si na to reagoval. Tak já nevím, můžeš to trošku jako...
2: Jo, tak jako to přemýšlení nebylo dlouhé zatím, to bylo čerstvé, ale to jako jeho přemýšlení mě to poslalo, bylo jako, ale to bych musel všechno ostatní vlastně zaříznout. S tím bych se asi hodně přel. Nebo nemusel, mohl bych to nějak udělat. Tak jak vždycky to člověk si říká, nějak to udělal, ale pak realita je, že ostatní věci upadají. A druhá věc je to organizace, které věřím natolik, abych do ní položil vlastně většinu svého času, energie, úsilí. Nebo je jiný projekt, kterému věřím víc. Asi takhle bych to pojmenoval.
3: No a to mě právě zaujalo. Jako, jo. To si myslím, že je strašně jako dobré přemýšlení, které spíše jako souvisí s tvojí generací. Mm-hmm. Jo, protože jako boomři nebo prostě Zetka jako by šli po kariéře možná. Ještě mně se zdálo, že ty jsi šel spíše po hodnotách a smysluplnosti. Jo, jo. Jako, jo.
2: No jo, protože to není, že by to dělali, že by něco dělali špatně, to vůbec ne. Jako, mm-hmm. Myslím si, že dělají super věci, ale já furt se v tom jako hledám, jak moc do toho zapadám, mm-hmm. nebo nezapadám.
3: Jo.
2: Jestli to něco, co chci reprezentovat, pod co mm-hmm. se chci podepsat. Mm-hmm. A nebo budu radši dělat externě věci, které jo. mě v tom, co dělají, jako naplňujou a mm-hmm. jako za no, zvětší dálky.
3: Hele, třeba, ale pro mě no? jako to byla jo. vlastně odpověď na otázku, jako kým jsi.
2: Jo, jo,
3: jo. Jo, a možná, že ty nevíš, a třeba za to ještě kývneš, jo, jo. Jako, jo, ale že vlastně mám pocit, že ty jsi taky jako třicátník, ale že víš trochu víc, než ten kluk, s kterým jsme se bavili na té Ukrajině, kým jsi, jako jo?
2: No, tak asi je to v tom, že jsem měl možnost a fakt jako jsem vděčný za všechny příležitosti, co jsem měl v životě zatím. A vlastně každý rok je pro mě nějaká vlastně velká výzva. Minulý rok to byl Berlín, letos to je prostě tady tenhle ten směr zajímavý a vlastně každý rok přišla nějaká výzva, kde jsem se mohl trošku naučit kým jsem, kým nejsem. Uh-huh. A vlastně to furt nevím, ale okay. hledám.
3: Kým
2: jo.
3: nejsi?
2: Kým nejsem. No tak asi stejně tak, jako ty nejsem účetní, a tak stejně... Jako
3: asi to, zdědil?
2: No, to určitě ne. Jako bez dobrého admin člověka je to těžké. No. Tečka. Je to těžké. Kým nejsem?
3: V rádiu pauza a v podcastu je průšvih, jako.
2: No, to jo. Napětí. Teď všichni koukají, jestli mě vypadly data.
3: Jo, přesně.
2: Ale udrželi jsme pozornost. Nebo to přepli. Jo. Kým nejsem? Nemyslím si, že jsem úplně jako ten člověk, co jako dotáhne všechno do detailu. Mm-hmm. Prostě nějaký prototyp jo. a jedem.
3: Jo, je to tak.
2: To je prostě... Asi styl, ve kterém jsem ochotný, no rámec, ve kterém jsem ochotný jako investovat hodně energie, ale pak jakože to tak super, otestováno, výborně, teď pojďme doladit tyhle ty věci a už je to těžký. Vím, že to těžší. Mám těžší. Takže asi toto potřebuji asi pestrost, protože tím, jak rychle se asi rozptýlím, tak je to výhoda a zároveň nevýhoda. To znamená výhoda v tom, že pokud chcete oblbnout svoji mysl a nechcete prokrastinovat, tak si zaplňte kalendář všima věcma, co vás baví a budete prokrastinovat jako konstruktivně jinýma věcma, které potřebujete dělat. Takže asi tohleto.
3: Jo.
2: A taky potvrzuji, jsem teolog určitě.
3: Potvrzuju jako to, že si myslím, že ty jsi jako první prototyp, jako jo, že prostě do prvního prototypu něco udělat a potom potřebuješ jako developera. Jo, jo. Což se dostáváme k těm konkrétním jako nástrojům. Jo. Já si myslím, že pro každého, kdo řeší otázku, kým jsi a kým nejsi, máme minimálně tři krásné nástroje, které můžou pomoct tomu sebeporozumění. Jo. A nevím teda, jestli to používal Jan Křtitel, úplně asi ne, jo. Asi to měl z Ducha Svatého, nebo já nevím, ale my to máme prostě dokonce v City Church jako tři nástroje, které nabízíme vlastně všem jako vedoucím. Jeden z nich je excelence a normál. Myslím, že k tomu se dostaneme do speciálu ještě, jo. Že možná už jste to někdo slyšeli, my už jsme to milionkrát vysvětlovali, ale je to nádherný nástroj, který ti pomůže vlastně se soustředit na to, v čem jsi excelentní. Takže o tom budeme mluvit ve speciálu. Další nástroj je chazon. Prostě když někdo hledá práci, když někdo prostě v nějakém životním okamžiku pro rozhodování, tam se právě ukazuje, nebo jde potom jako kým jsi, aby si nezačal začít dělat práci, která vlastně vůbec ti nesedí, jako jo. Mm-hmm. I když tam máš třeba o 2000 víc, jo, tak to nestojí za to. A třetí nástroj je team profile, který vlastně spíše souvisí, jako jestliže ty jsi někým, poznáš kým jsi, jo, ale koho potřebuješ k sobě, aby to vlastně fungovalo jako v týmu a nebo třeba i v rodině, jako jo, si myslím, že vlastně to může pomoct, jo, nebo no, prostě udělat si tenhle ten checking. To jsou úplně praktické nástroje, které nabízíme jako City Church. Pokud nás teďka posloucháte na podcastech nebo v rádiu, napište, můžeme vám s ním pomoct, udělat nějaký seminář nebo něco. A pokud ještě nejste přihlášeni do No Filter Speciál, tak se přihlaste, protože my ve speciálu dneska probereme krátce ten Excellence Normal.
2: Takže pokračujeme dál?
3: Takže pokračujeme dál a díky za pozornost pro tu chvíli a pro všechny z rádia.
2: No jasně.
3: A jdeme do speciálu a víte co, je tady spoustu ještě dalších věcí, jako které by se dali probrat, biblických a tak. Možná, že se k tomu ještě vrátíme, jak příští téma, jako to dáme ještě pokračovat, protože toho je strašně moc.
2: Jo, tak jo, mějte se krásně.
3: Díky.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: S premiérou No Filteru se můžete potkat zase v pondělí, a to konkrétně v 11.15. Teď už Terezie Šterc.

0: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.
1: Je za námi 19. hodina a vy ladíte Křesťanské rádio 7, a to ve středu 9. září. Od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková. Před námi v následující hodince jsou dva pořady, a to Kanafásek a taky Stopy. Předtím ale ještě pozvu k poslechu několika chval. První z nich bude vyprávět o tom, že když pozorujeme krásu kolem sebe, vidíme, jak je Bůh, náš stvořitel, nádherný.

láska je laskavá, nezávidí, je pokorná a nezná píchu. A v refrénu kapela odkazuje přímo na tu víru, kde láska roste ve světle Syna Ježíše Krista.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: Ahoj děti, vítejte u poslechu Kanafásku. Minulé povídání z knížky Můj brácha Tornádo končilo neslavně. Kamarádky spolu nemluví. Linda nechtěně drcla do Terky a Terčin mobil letěl z okna dolů, zrovna když Jonáš seskakoval z plotu. Linda se sice omluvila, ale ten mobil byl nový. Julie ve svém vyprávění pokračuje. Čte Sára Soldánová.
1: Večer nám naši konečně vrátili zabavený notebook. Měla jsem mít přednost, protože Jonáš na něm měl být první minulý týden. A mimochodem, po skončení jeho tréninku jsme se dozvěděli, že ten rekordní skok se mu povedlo ještě jednou zopakovat. Poprvé v životě jsem na něj byla pyšná. Klidně bych hrál tu svoji hru, povídám Jonášovi a beru si knížku do postele. Jonáš ožije. Vážně můžu? Ptá se nejistě. Stejně tam nemám co dělat. Obyčejně si píšeš s těma svýma kamarádkama, poznamená. Jenže dneska na to nemám chuť. Pohádali se. Vysvětlím krátce, zavřu knížku a jdu hledat svůj blok. Místo čtení si budu radši kreslit. Do soutěže to sice poslat už nepůjde, ale aspoň natrénuju ty koně. Namalovat dobře koně je totiž jedna z nejtěžších věcí na světě. Holky se pořád hádají, říká Jonáš. Jo, a abych nezapomněl, vraťte své kamarádce tohle. Na Jonášově dlani se leskne Terezčin mobil. Celý a neporušený. Ani sklo neprasklo. Jak jsi to dokázal? Bratr pokrčí rameny. No jak? Koukal jsem se na vás a viděl, že letí dolů. A prostě jsem ho chytil. Co pak nevíš, že mám dobrý postřeh? Vzpomněla jsem si na ten den, kdy chytil notebook padající ze stolu. O ten jsme taky tenkrát mohli přijít. Kdo ví, kdyby nám naši koupili nový. Usměju se na Jonáše. Jseš fakt dobrý, Tereska se zblázní radostí. Jonáš znovu pokrčí rameny. Taky ho ráno vrať. Já bych ho nejspíš zapomněl přinést do školy. Víš, jakou mám děravou hlavu. Něco mě napadlo. Ale ne, vrátí ho sám. Já ti to zítra připomenu. Vzpomněla jsem si totiž, jak se Tereska Jonášovi smála. Vlastně se ti dva možná moc nemusí, ale Tereza by měla vědět, že Jonáš je fajn, že jí zachránil mobil. Měla by mu poděkovat. Proto bude lepší, když jí ho přinese sám. Druhý den jsem to bráchovi ani nemusela připomínat. Vzpomněl si sám a ještě mobil opatrně zabalil do kapesníku. Tentokrát si zapnul i aktovku, takže mu zní při běhu do školy nepadaly věci jako jindy.

0: Vypadá to, že holky spolu opravdu nemluví. A taky se zdá, že Linda i Tereza by chtěli, abych se přidala na jejich stranu. Co teď? Raději jsem se vytáhla učebnici a dělám, že si čtu. Trvá to docela dlouho, ale pak konečně zvoní. Jonáši, slez z toho lustru! Zavolá paní učitelka už ode dveří. Všichni se po něm ohlédli stejně jako já. Ale Jonáš nevisí na lustru, tentokrát normálně sedí na židli. Co zase provedl? Dělám si legraci, vysvětluje paní učitelka v zápětí. To byla věta z jednoho filmu. Víte z kterého? Nikdo netuší. Mám pocit, že si nás paní učitelka občas splete s nějakou vyšší třídou, kterou učila před námi. To nevadí, říká. Důležité je, že tentokrát jsem tě nechtěla napomínat. Postav se, prosím. Hnáš se zmateně a nechápavě zvedne ze židle. Jestli pak víte, děti, proč jsem Jonáše vyvolala? Ptá se paní učitelka. Zdá se mi to, nebo slyším v jejím hlase nějaký slavnostní tón? Protože nepřinesl úkol! Uchechtne se Iboš z první lavice, kde sedí, protože na ní paní učitelka chtěla dobře vidět. Jonášův kamarád na něj hned ukazuje zatnutou pěst. Ne, Ivoši, pokračuje paní učitelka, dnes bych chtěla Jonáše pochválit. Schválně, děti, jestli pak víte, co se mu podařilo. Ve třídě je ticho. Napovím vám, týká se to našeho školního atletického oddílu. Nikdo nic neříká. Nakonec se potichu ozve moje kamarádka Linda. Skočil rekord? Ano, potěšení jí doplní paní učitelka. Jonáš včera překonal náš školní rekord ve skoku dalekem pro mladší žáky. Myslím, že si zaslouží, abychom mu všichni zatleskali. Třída se roztleská a Jonáš rudne. Nějak netuší, co má dělat s rukama a taky kam se má dívat. Už je červený jako rajče. Seš dobrý! Kývá na něj z druhé lavice Kristián. Pak se otočí na Ivoše. A ty mu taky dej pokoj, blbečku! Naštěstí už jde paní učitelka k tabuli a začíná na ní psát dnešní učivo. Ach jo, to bylo děsný, povídá Jonáš o přestávce. Jsem ráda, že zrovna dnes si přišel povídat k mé lavici, ačkoliv obyčejně sem nechodí. Baví se vždycky s klukama a já s holkama. Proč děsný, nechápu já, vždyť tě před celou třídou pochválila. Jenomže já ten úkol vážně nemám a teď je to trapný mnohem víc než obyčejně. Jak nemáš úkol? Divím se. Včera jsi ho psal? Já vím, že jsem ho psal, ale v tašce ho nemám. Nesmysl, pamatuju si, že jsi ho tam uklízel. Není tam, tak mi ho někdo vzal. Tak to je zlý, co budeme dělat? Navrhuji mu ještě jednou prohledat tašku. Třeba tam někde je, jenom ho nemůže najít. To mluví Linda. Přišla za námi a já si ji ani nevšimla. Tak jo, souhlasí brácha a vysype před námi celou aktovku. Ty tam teda nosíš věcí, diví se kamarádka. Projdeme ty sešity. Tady je matika, vlastivěda a čeština. Na lavici jsou jen tři velké sešity. Ten na přírodovědu, mezi nimi ale nevidím. Počkej, tady ho máš, směje se vítězně Linda. Jonášovi se totiž povedlo strčit přírodovědný sešit do vlastivědného, takže nebyl vůbec vidět. Teď září spokojeností a tiskne sešit k sobě. Děkuju. A co je to tady v tom kapesníku? Zajímá se Linda. Vidíš, málem bych na to zapomněl. Plásne se bratr dlaní do čela a s kapesníkem a jeho drahoceným obsahem utíká k Teresce. Ta sedí uraženě a smutně na parapetu okna. Jonáš k ní přichází a podává jí telefon. Hele, co mi přistálo v ruce včera při tréninku? Tereska se chvíli nechápavě dívá na jeho dlaň, jako by nevěřila tomu, co právě vidí. Tyjo, kde jsi ho vzal? Opatrně bere mobil a dojatě si ho prohlíží. Jak říkám, spadl mi přímo do ruky.
1: Zubí se Jonáš. Tereza hladí mobil, jako by to bylo nějaké zvířátko. Pak ho opatrně zapne. Mobil funguje.
0: Proč jsi nepřišel hned?
1: Diví se Linda.
0: Nemohl jsem, protože mě trenér zastavil a poslal dělat kliky.
1: Omlouvá se Jonáš.
0: Víš co? Jsi největší borec na světě!
1: Vykřikne z ničeho nic Tereska.
0: A než se kdo naděje, vlepí mu pusu.
1: Jonáš zůstane stát, jako by ho někdo zmrazil. Nejspíš mu ještě nikdy žádná holka pusu nedala.
0: Já mám mobil! Mám mobil! A není rozbitý!
1: Jásá Tereza a točí se se svým milovaným telefonem dokola po třídě jako blázen.
0: No řekněte, nemám já praštěný kamarádky.
1: Představte si, že dnes večer jsme měli celou dobu povoleno hrát na našem společném notebooku. A nikdo z nás si na něm nehrál. Ani já, ani brácha.
0: To se stalo snad poprvé v životě.
1: I máma se tomu divila. Jenže já musím dodělávat výkres a Jonáš vedle mě trénuje kliky, sklepovačky a výskoky na místě. Tváří se přitom tajemně jak hrad v Karpatech, jak říká táta. To jsem zvědavá, proč tak dře. Ale nedozvěděla jsem se to ani po večeři. Protože Jonáš s tátou někam odešli a nám s mámou neprozradili kam. Vrátili se pozdě a celý udýchaní. No jak chce, já mám své tajemství a on nejspíš taky. Další den je čtvrtek a my jdeme do parku. Musíme si dát pozor, abychom s holkama neseděli pod stromem, protože znáte Jonáše. Nejspíš by na něj zase vylezl a zkoušel něco svačit. A co kdyby ho tentokrát napadlo si vzít třeba rajče? Usazujeme se tedy na lavičku u rybníka, která je daleko od všech stromů i keřů. Kde máš bráchu? Ptá se Tereza a míchá kartami. Nakonec jsme totiž zjistili, že když si každá koupíme jeden balíček, můžeme společně hrát hru podle pravidel, která byla na internetu.
0: Nevím, poslední dobou ho nějak nevídám, odpovím popravdě.
1: A kouknu se pro jistotu za sebe, jestli tam někde neběží nebo neskáče ze zdi. Objevil teď na YouTube nějakou skupinu lidí, kteří lezou po zdech a zítkách a dělají na ní akrobatické prvky a zkouší to po nich.
0: Jonáš má trénink se staršími žáky.
1: Sdělí nám z ničeho nic Linda. Tereska se na ní udiveně podívá.
0: Jak to víš?
1: Říkal mi to.
0: Jestli zase trénuje omylem s jiným družstvem, mamka se bude zlobit.
1: Napadne mě a vyskočím, abych ho šla hledat.
0: Ale ne, on ho tam trenér sám pozval,
1: vysvětluje Linda.
0: Jak to, že mi to Jonáš sám neřekl? A vědí to rodiče?
1: Mám z toho v hlavě zmatek. Asi si s ním o tom budu muset večer promluvit. Těch tajemství začíná být nějak moc. A nejen mezi mnou a bráchou.
0: Ty se bavíš s Jonášem? Ptá se Tereska Lindy.
1: Zdá se mi to, nebo to zní, jako by jí trochu záviděla. S mým bratrem se přece může bavit každý a přitom má, alespoň pokud já vím, jen jednoho kamaráda.
0: Bavím, protože je fajn,
1: odpoví Linda a zářivě se na Teresku usměje. Dívám se zmateně z jedné na druhou.
0: Co blázní?
1: Nepůjdeme hrát ty karty?
0: Tak jo,
1: souhlasí obě holky a pak už jsme o Jonášovi nemluvili. Vzpomněla jsem si na ní až večer, protože notebook stál zase opuštěný na stole.
0: Jonáš dnes nebude hrát,
1: ptám se mamky. Nevím, a jsem moc ráda, že už ho ty závodňáky tolik nebaví, odpovídá mamka. A víš, kde byl odpoledne? Zajímám se.
0: Ano, říkal mi to, měl trénink navíc se staršími dětmi, říká mamka a tváří se spokojeně.
1: Ale jak to? Zvláštní, nikdy nikdo neřekl, ať jdu kreslit mezi starší žáky. Trochu mě to mrzí, ale to bych si asi měla nechat pro sebe.
0: Skočil školní rekord, zřejmě chtějí zjistit, jestli by mohl na nějaké závody.
1: V atletice se dá závodit?
0: Nikdo o tom nic ve škole neříkal.
1: Samozřejmě, Musím se podívat, kde vlastně ty závody jsou, abychom si udělali s tatínkem volno.

Příběh četla Sára Soldánová a napsala Petra Štarková. Knihu vydalo nakladatelství Albatros v roce 2018. Jonáš má ADHD, ve spoustě věcí má problémy, srdce má ale na pravém místě a zjistil, v čem je dobrý. To je důležité pro každého, ať už má ADHD nebo ne. Proč se knížka jmenuje Můj brácha Tornádo? Jonáš jako tornádo skutečně někdy působí. Má to ovšem ještě jeden důvod. Jaký? Prozradíme příště.

Jsi všemohoucí Bůh, jestli tě nebudeme chválit, i skály budou plakat, se zpívalo v téhle písni. Před námi je ještě jedna a po ní už startují stopy.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnešní příběh bude vyprávět Láďa Vachek. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
8: Mé jméno je Láďa Vachek a rád bych se s vámi sdílel o zázracích konané Pánem Bohem v mém životě. Pocházím z nevěřící rodiny, k víře jsem se dostal až v pozdějším věku a po nějakém roce 2000 jsem se seznámil se svou budoucí ženou. Postupně se nám narodili 3 děti. Oba dva jsme byli v té době hledající nějakou lásku, víru, porozumění, šťastný život. Byli jsme hledající v ezoterickém světě a tam jsme hledali to naše štěstí. Já jsem v té době byl členem i Rosekruciánů, církve Růže a Kříže, což je takové mystické společenství, kde se různě pracuje s energiema, s kyvadlem a tak dále a tak dále. V té době jsem hledal nějakého mistra duchovního, chtěli jsme prostě žít takový ten pohodový, příjemný život. Dneska se koukám zpětně, tak vlastně vnímám tu ezoteriku jako krásná široká cesta, která někam vede, lemovaná kytičkama a tak dále, ale v podstatě nikam nevede. Na té cestě jsem poznal ty mistry, kterým šlo hlavně o své živobytí, o své peníze. Byli to takový falešní mistři toho duchovna. A vlastně se na to dneska koukám jako na špatné cesty, kdy vlastně člověk někam dojde a ten konec vlastně není nikde. Tak co se přeskočí na jinou cestu. Takže to byla naše doba tenkrát. A když se nám narodila první dcera, máme 3 děti, tak to určitě nebylo jednoduchý. Jana chodila na dětské hřiště s dcerou, s Luckou, a tam se seznámila s různýma maminkama a jedna ta maminka se jmenovala Ruth. A ta maminka Ruth nás přivedla, nebo nejdřív Janu, přivedla do místní církve bratrský v Čelákovicích. Jana tam začala chodit. Já jsem pak to navštívil asi po půl roce a vlastně najednou jsme tam poznali úžasný lidi. Najednou jsme tam poznali lidi, kteří byli zasažený Pánem Bohem, Ježíšem Kristem, měli srdce na dlani, rozdali by se a my jsme tam najednou poznali úplně jiný svět. Takže na začátku jsme tam začali chodit hlavně kvůli lidem. S postupem času jsme tam začali poznávat toho Pána Boha a toho Ježíše Krista. A vlastně samozřejmě po pár letech to dospělo k tomu, že jsme se oba dva nechali pokřtít a dneska jsme tady v církvi bratrský pevně usazený a jsme za to vděční, že vlastně se můžeme chodit a pracovat i pro Pána Boha a předávat zase to Kristovo světlo dál, jak mimo ten sbor, tak i v tom sboru. Za to jsem vděčný Pánu Bohu. Ten rodinný život jsme neměli nikdy moc jednoduchý. Já když teď odbočím a vrátím se do svého dětství, tak já pocházím, jak jsem říkal, z nevěřící rodiny, kde maminka rok po mém narození onemocněla těžkou schizofrenií. Celý ten život jsem byl takhle narušený touhletou její nemocí, kdy jednou, možná dvakrát za rok byla vždycky odvezena do Bohnic, kde byla nějakým způsobem léčena, potom po 2-3 měsících je zase propustili zpátky a fungovalo to jakž takž. Ale bohužel vždycky jaro, podzim pro tyhle ty pacienty jsou vždycky nejhorší pro tyhle ty lidi, takže tam vždycky se schylovalo k tomu problému, přestávala brát prášky a ten život s ní byl vlastně šílený. Já jsem tam vlastně dnes a denně potom zažíval to, že jsem viděl to zlo, toho, opravdu toho ďábla, toho satana, který tam byl přítomný a který s tou mámou byl. A byl na ní. A ta máma s ním komunikovala. Stalo se mi třeba, že jsem jednou přišel do ložnice. Maminka se tam povídala sama pro sebe, když byla hodně nemocná. Ono to mělo vždycky takový vlny. Krmila tam třeba, byla ta miska s mlíkem a krmila hada. Jo, když jsem se ptal, co to je, tak ona říkala, jo, já tady mám mléko a krmím hada. Když potom byla hodně máma nemocná a táta ji nedokázal do toho dopravit do nemocnice, takže vlastně vždycky to pak bylo vlastně stejný, že musela přijet policie, sanitka a za doprovodu policie ta máma servala, nechtěla samozřejmě do nemocnice. Byly to vypjaté situace, když mi bylo třeba 7, 8, 9, 10 let. Takže jsem zažila takovéhle ty věci, táta na to chudák nestačil. No a když mi bylo zhruba 10 let, tak táta vlastně si našel jinou partnerku, ale zůstal u nás, jako zůstal v tom bytě, akorát se přesídlil do obýváku a máma zůstala v ložnici. Přestali se samozřejmě nějak intimně stýkat, nic mezi nima nebylo. Máma byla na tátu hodně naštvaná. Když byla hodně nemocná, tak se tam i byly rvačky, když to takhle řeknu, protože na něm hodně startovala fyzicky i nějakým slovním útokem. Takže takovýhle věci to byly, ale ten táta, i když měl jinou partnerku, s tou se stýkal vždycky pátek, sobota, neděle. Já jsem jel s tátou na chatu nebo k babičce a ta partnerka s námi jela s ním. A pak jsme se zase v neděli sami s tátou vrátili za tou mámou do toho bytu. A vlastně člověk si dneska zpětně říká, že to je hrozný, jakože vlastně celý ten život tento táta takhle to měl i s tou partnerkou. Dneska maminka už nežije moje a táta už na tom taky není moc dobře fyzicky a ta partnerka teď, když je na tom špatně fyzicky, tak se teprve k němu přestěhovala do bytu. A já teprve teď zjišťuju vlastně, jak ten Pán Bůh konal v našich životech, protože kdyby ten táta vzal mě, dejme tomu v těch 10 letech a odstěhovali bychom se a nechali bychom tam tu mámu na pospas, tak ta máma za rok, za půl roku bydlí pod mostem, protože neuměla hospodařit s penězma, nevěděla. Prostě když pak byla nemocná, tak opravdu chovala se bláznivě, vyhazovala zlatý věci, vyhazovala z okna a nevěděla vůbec, jako co je pojem peníze a jak s nima má hospodařit. Takže by o ten byt brzo přišla a vlastně ten táta díky tomu, že se takhle zachoval, i když to jako pro plno lidí asi bylo nepochopitelné, že má přítelkyni v pátek, sobota, neděle a pak nějakým způsobem se stará o tu mámu. Takže ji zachránil v tomhle tom, si myslím, jako to žití na tomhle světě. Maminka tak jako potom už fyzicky šla hodně dolů, začala padat nám v tom bytě a tak dále, to už tátovi bylo kolem 80, mámě taky. A tak bohužel musela do nemocnice, kde jí zjistili nějaké velké problémy, rakovinu 12 terníků, a já jsem za ní začal dojíždět do té nemocnice, pak jsme ji sehnali domov pro seniory, kde měla úžasnou podporu církevní a tak dále. A já, když jsem tam za ní navštěvoval, jak v tom domově, tak i v těch nemocnicích, tak jsem jí začal číst z Bible. A vždycky jsem vzal tu Bibli, otevřel jsem to na jakýkoliv stránce, vždycky jsem si říkal, že ten Bůh určitě nám dá to správné slovo a hodně často nám ho dával. A ta máma, i když byla už mentálně, už měla nějakou demenci a tak dále, tak ona to prostě hltala. Já jsem jí to nečetl dlouho, ale vždycky po nějaké chvilce jsme to ukončili a ona na mě se podívala a říkala, to je úžasný. Ty slova, to jsou úžasné věci. A úplně rozářená a opravdu mě to vždycky dojalo. Když jsem ji viděl, jak prostě k tomu Božímu slovu celý ten život jí ten ďábel ovládal a najednou to Boží slovo jí začalo měnit před očima. A ona během roku, dva se úplně proměnila. Ten ďábel od ní odešel, to zlo od ní odešlo a ona psychiatricky byla úplně v pořádku. Spíš fyzicky teda potom jako měla problémy s chůzí, takže už pak jezdila jenom na vozíku, ale po té stránce jsem najednou viděl, jak ten Pán Bůh mění její život a ten zlej odchází, protože ten Pán Bůh ho vyhání. Takže takový bylo moje dětství a s tou maminkou jsem měl složitý samozřejmě vztah, protože jak byla poznamenána tou nemocí, tak samozřejmě pro mě v té chvíli ta maminka byla nečitelná. Spoustu věcí děsivých jsem s ní zažil, když jsem třeba přišel domů ze školy, neměl jsem klíče, takže jsem zazvonil, maminka, chodil jsem do druhé třídy a maminka otevřela a řekla, dobrý den, co tady chcete, kdo jste, vůbec mě nepoznala a vyhodila mě ven z bytu. Takže já jsem tam čekal 3 hodiny na tátu, pak táta přišel v 6 večer a otevřeli jsme dveře a maminka, kde jste, teď já na vás celou dobu čekám. Takže jako v takovýhle věci jsem zažíval, ale opravdu jsem tam cítil toho zlýho, jak prostě na té mámě přilepené a jak ji nějakým způsobem ovládá. No ale to se teda změnilo všechno díky Pánu Bohu, díky Bibli. Já tady v tom sboru jsem tady, cítím se dobře a jsem tady jak doma a před nějakou dobou mě tady Petr Luhan, kazatel, tak mě pozbudil v tom, abych měl jednou v neděli kázání. Já samozřejmě jako nejsem žádný velký mluvič a měl jsem s tím velký problém, nebo jsem si říkal v duchu, nemám tam co dělat a tak dále, ale nějakým způsobem Pán Bůh si mě vedl a dal mě i tu správnou četbu k tomu, že najednou se mi tam otevřeli takový pěkný kázání o tom zlým a provázalo se mi to s mojí mámou a s tím, co jsem všechno zažil. A já jsem se v létě na to připravil teda a měl jsem tady v neděli kázání. A bylo to léto, týden předtím, než jsem si to připravoval, tak týden předtím ke mně začala přicházet taková myšlenka, co se stane, kdybyž já budu mít to kázání a najednou mi zavolají z těch Krapčit od maminky a v tom kázání najednou mi zazvoní telefon a tam byla sestřička a řekne mi, že mi maminka zemřela. Jsem to přešel, tuhletu myšlenku, pak tu neděli jsem si na ní vůbec na tu myšlenku nespomněl. Ta neděle to byl srpen a maminka měla ten den zrovna svátek. To pro mě bylo takový stres, poprvé nakazatelně, poprvé jsem měl něco říkat 50-60 lidem, takže to pro mě bylo hodně silný. Do toho to jako jsem měl pocit, že to dobře dopadlo všechno, že to, co jsem tam chtěl říct, to jsem řekl. Ten den jsme odjížděli na dovolenou do Jeseníku. Já jsem věděl, že teda ta maminka má svátek, ale ona to nikdy moc neprožívala a já tam bylo takový složitý se tam dovolat a tak dále, tak říkám, nebudu jí volat. Ona by z toho stejně nic neměla. Já za týden přijdu a popřeju jí osobně. No, jak to dál pokračovalo, tak osobně už jsem jí nikdy nepopřál a ten den jsme odjeli na tu dovolenou a po cestě nás chytnul velká bouřka a já jsem tady něco rekonstruoval u svého domečku a tušil jsem, že by nám to mohlo vyplavit sklep, takže jsem zavolal babičce, mamince mý manželky Jany a ta nám potvrdila, že opravdu se šla pojít do sklepa a měli jsme tam asi 300-400 litrů vody. Takže já jsem je dovez tu rodinu večer do Jeseníku a obratem jsem se vracel zpátky sem do těch Čelákovic. Vlastně o půlnoci jsem začal kýblovat tu vodu z toho sklepa a tak dále. A ve 3 ráno jsem si šel lehnout a v 6:30 ráno byl telefon z těch Krapčic, že maminka v neděli. Neděli ten den při té bouřce zemřela. Že najednou zavrávorala, zakřičela a zemřela. Dodnes nevím, co si úplně o tom má myslet. Je to, nic není náhoda. A když já se koukám na ten náš společný rodinný život a na to moje dětství a na všechno, tak vlastně koukám na to, že ten Pán Bůh byl se mnou po celou dobu, už v dětství. Ještě než jsem uvěřil, tak ten Pán Bůh má všechno pevně v rukou. A nic není náhoda a všechny ty věci prostě jsou dobře propojený a ten nejlepší režisér je Pán Bůh a že někdy věci ani nevidíme, třeba s tím mým tatínkem, když vlastně zůstal s námi a nedávalo to vůbec moc velký smysl, aby jsme pátek, sobota, neděli jezdili s jeho partnerkou na chatu a pak se zase vraceli k mamince. A teď najednou se mi to všechno spojilo, že vlastně to bylo úplně geniální, jo? Že díky tomu ta máma přežila a že vlastně všechno to mělo význam. Že možná i ta její smrt, ten den, kdy jsem kázal o ní, o tom zlým a o satanovi. Takže třeba odešla k Pánu Bohu do toho nebe a mělo to být ten den. Nikdy bych si neuvědomil, že se to může stát za takhle dramatických okolností, že jdu kázat poprvé v životě na kazatelnu a tohle se stane. Maminka předtím několikrát byla na tom velice špatně po zdravotní stránce a vypadalo, že umře. A tady tomu nic nenasvědčovalo a najednou se tohle stalo. Nakonec bych rád všem vzkázal, že Pán Bůh je úžasný, Pán Ježíš je úžasný a díky němu k němu můžeme přistupovat a on nám pomáhá v tom životě projít ten život a pomáhá nám v těch těžkých chvílích, kdy jsme úplně na dně ale můžeme se o něj opřít. A na konci z toho našeho života tady pozemského, tak máme jistotu, že přijdeme k tomu Pánu Bohu do toho nebe. Díky tomu, že věříme Pánu Ježíši Kristu a že On za nás položil život. Tak to je pro mě jako to nejsilnější z celé té Bible.
7: I přes těžké životní chvíle, které prožil, zní vzkaz Ládi Vachka nám všem jasně. Pán Ježíš je úžasný a nejenom, že nám pomáhá ve chvílích, kdy jsme na dně a můžeme se o něj opřít, ale dává nám na konci života jistotu, že k němu přijdeme do nebe. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu a křesťanské víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i těm předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.
9: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.
10: Je krátce po 20. hodině a vy ladíte Křesťanské rádio 7. Máme středu 9. září a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Před námi je teď chvála o touze zůstávat v Boží přítomnosti. Chvála, která vyjadřuje odevzdání Bohu, důvěru i ve chvílích, kdy víra slábne, a taky prosbu, aby Duch Svatý přebýval v člověku. Hlavní myšlenkou je: Bože, nechci žít bez tebe. Chci v tobě zůstávat, nechat se tebou proměňovat a mít tebe na prvním místě. Tak nám všem přeji, ať opravdu položíme Pána Boha jako ten hlavní základ v našem životě, ať ho položíme na první místo.

V pořadu Světem Bible budeme pokračovat ve výkladu knihy Zjevení. Jistota, že veškerá lidská vzpoura i moc zla spějí k definitivnímu soudu pod autoritou Božího slova, je hlavní linkou výkladu teologa Johna

0: Vernona Bekkiho. Text zároveň otevírá prorocký pohled na zaslíbené tisícileté království jako na skutečné naplnění božích slibů. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, postupným čtením se dostáváme v knize Zjevení až na konec války v Armagedonu. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že posledně jsme skončili 16. veršem v 19. kapitole, a tak dnes nás čeká pokračování od 17. verše. Přicházíme k bitvě, která na této zemi nikdy neměla a nikdy nebude mít potom obdobu. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k veliké hostině boží. Budete se sytit těli králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců. Těli všech, pánů i otroků, slabých i mocných. Existuje-li nějaká pasáž písma, kterou čteme poněkud s odporem, pak je to dozajista právě tato. Povšimněte si, že ji Bůh zařadil na konec svého slova. Chce nám tím připomenout, jak jsou mu odporné a jak se mu hnusí hříchy lidí. Ty takzvané skutky těla, o nichž píše apoštol Pavel v epištole Galackým v 5. kapitole. Lidé žijící pro své tělo prostě nakonec propadnou záhubě. Po skončení bitvy v Armagedonu je tu pozvání pro mrchožravé ptactvo k veliké hostině prostřené na zemi. Budou moci do sytosti požírat maso králů a jiných kdysi mocných lidí. Je to ve svém důsledku strašné bouřit se proti Bohu, protože Bůh bude každého takového odpůrce jednou soudit. A nyní v dalším textu navíc vidíme úplně dokořán otevřené peklo. I viděl jsem šelmu a krále země, i vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, kterýž seděl na tom koni a s rytířstvem jeho. I jata jest ta šelma, a s ní falešný prorok ten, kterýž činil divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy a kteříž se klanili obrazu jejímu. I uvržení jsou oba zaživa do jezera ohnivého, hořícího sírou. A jiní zbyti jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všichni ptáci nasyceni jsou těly jejich. Zjevení 19, verše 19 až 21. Jak úděsný pohled. Šelma a falešný prorok se Bohu vzpírají do posledního okamžiku. Odváží se dokonce bojovat s Božím synem. Ovšem jejich počínání je hloupé a absurdní, stejně jako každá jiná vzpoura člověka proti Bohu. Výsledek je nevyhnutelný. Tihle dva arci rebelové a tyrani, antikrist a falešný prorok, jsou hozeni do ohnivého jezera jako první. Dá se ohnivé jezero brát doslova? Dovolte, abych vám dal něco málo k přemýšlení, protože se k tomuto předmětu hodlám ještě vrátit, až se dostaneme ke 20. kapitole. Svolává nás blíže k poslechu náš učitel, doktor McGee. Není-li peklo doslovné, je-li tedy jen obrazem, pak jako každý obraz líčí něco ještě silnějšího, ještě dokonalejšího, než je samotný obraz. V tomto případě, je-li tedy peklo nebo ohnivé jezero jen obrazem, pak tedy znázorňuje zaručeně něco horšího, než je doslova vzaté jezero hořící sírou. Meč vycházející z jeho úst. Co je to za meč? Zase, konec konců, jako kdykoliv, můžeme klást různé otázky. Doktor McGee má k tomu malou vzpomínku. Můj přítel a milenialista se mě jednou se smíchem zeptal. Přece nevěříš, že z Ježíšových úst bude vycházet doslovný meč? Nebo snad ano? Odpověděl jsem mu, že bych o něčem takovém samozřejmě uvažoval, kdyby Boží slovo samo nedalo několikrát jasně najevo, že jeho slovo je jako meč. Židům 4:12. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Efeským 6:17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Izajáš 11:4. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých úst usmrtí své volníka. Sledujete, jak jasně je tento symbol v písmu vysvětlen? Z těchto jednoduchých souvislostí zřetelně vidím, že meč vycházející z Ježíšových úst je prostě jeho slovo. Bylo to jeho slovo, jímž byl stvořen vesmír. Je to Boží slovo, které nás vede ke spáse. Ve 20. kapitole knihy Zjevení, kterou nyní spolu otevíráme, milí posluchači, se budeme zabývat miléniem, tisíciletým královstvím. A to s jistou mírou zaměření na Krista, Satana, člověka, svaté z doby soužení, a dále budeme upírat pozornost na vzkříšení, na zemi a na velký bílý trůn. Žel, mnoho lidí si v minulosti myslelo, hodnotí všeobecné reakce náš učitel, že 20. kapitola Zjevení není nijak zvlášť důležitá, neboť o miléniu, o období trvajícím 1000 let, je v písmu zmínka vlastně jen na tomto místě. A z toho důvodu tuto kapitolu mnozí prakticky pustili z hlavy. Je pravda, že o miléniu se píše jen v této kapitole, a sice jako o 1000 letech. Výraz milénium, který se v těchto souvislostech nezřídka používá, pochází z latinského slova, které znamená prostě 1000. Milénium znamená 1000 let. Toho, kdo věří v milénium, ovšem můžete stejně dobře nazvat také chyliastou, protože řecké slovo chylias znamená rovněž 1000. Doufám, že je zřejmé, že totiž milenialismus, chyliasmus a tisíciletá vláda Kristova se týkají jedné a téže věci. 20. kapitola Zjevení, kterou jsme právě otevřeli, dala vznik třem eschatologickým školám. Eschatologie je část teologie či věrouky, jednající o posledních věcech, člověka a světa. A ty tři základní eschatologické školy či přístupy nesou příznačné názvy právě podle postoje k miléniu. Postmilenialismus se domnívá, že Kristus přijde až k závěru onoho tisíciletí. Člověk prý zavede na zemi Boží království zvěstováním evangelia. Tento optimistický náhled převládal na přelomu 19. a 20. století. Tehdy to totiž někde vypadalo, že by mohl nastat mohutný celosvětový obrat směrem ke Kristu, že se celý svět obrátí. Tenhle názor ovšem brzy zastaral, protože nemohl přežít první polovinu 20. století, která splodila dvě světové války. Splodila globální duchovní ochablost, dala vznik atomové bombě hrozící zničením celého světa a také splodila řadu aktivních protibožských ideologií, včetně komunismu. To byl tedy postmilenialismus. A milenialismus si získal oblibu teprve nedávno a velkou měrou vytlačil předchozí postmilenialistické pojetí věci. Předpona a milenialismus jednoduše neguje, popírá víru v milénium jako takové. A milenialismus nezastává žádný falešný optimismus a většinou klade důraz pouze na Kristův příchod. Jeho hlavní slabinou je snaha spiritualizovat, čili zduchovňovat těch zmíněných tisíc let, stejně jako celou knihu Zjevení. Tento přístup totiž umisťuje milénium do naší současnosti. Podle výkladu doktora Warfielda má milénium pokračování v nebi, zatímco zde na zemi bude soužení. Já věřím, že v nebi milénium mají nejen na tisíc let, ale od věčnosti do věčnosti. Většina amilenialistů klade milénium do přítomného věku a všechny události zaznamenané ve zjevení se snaží nějak zamontovat do současných dějin. Premilenialismus naproti tomu chápe 20. kapitolu knihy Zjevení v původní podobě a hodnotě a princip doslovného výkladu uplatňuje tento přístup v celé knize Zjevení, pokud z kontextu nevyplývá jiné poučení. Jak je zjevné z toho, co tu v rámci našich pravidelných pořadů probíráme, náš učitel, dr. John Vernon McGee, je jasným premilenialistou, neboť se hlásí k víře v milénium a ve vztahu k našemu časovému okamžiku, kde nyní žijeme, vidí milénium až v budoucnosti. Jak si možná pamatujete, v tom textu Zjevení 19 je mimo jiné řečeno, že až Pán Ježíš přijde, bude z jeho úst vycházet dvousečný meč. Znamená to snad, že z jeho úst bude vycházet doslovný meč? Pokud by nám samo písmo nedalo jasný pokyn k obraznému chápání, nezbylo by nám nic jiného, než to brát opravdu doslova. Mám ovšem za to, že z písma je naprosto zřetelné, že meč v ústech Božího syna je Boží slovo. Apoštol Pavel napsal: vezměte meč ducha, jímž je slovo Boží. Efeským 6:17, to jsme si dnes už citovali. Nezdá se mi dost dobře možné, že bychom po této Pavlově informaci a dalších textech, které jsme si citovali, že bychom nepochopili, o čem apoštol Jan mluví. Ale zdůrazňuji, že pro svůj výklad musíte mít vždycky biblický důvod. Nemůžete si dovolit zduchovňovat písmo na libovolném základě, který jste si zvolili třeba jako svůj vyhovující přístup k některým myšlenkám. Právě toto se dnes pro mnohé teology stalo obyčejem a oblíbeným postupem. V premilenialistickém výkladu se o tisíci letech pojednává jako o tisíci letech. A Kristus přichází na začátku milénia. 20. kapitola knihy Zjevení, která leží před námi, nám dává jasně na vědomí, že milénium na této zemi nemůže nastat, dokud nepřijde Kristus. V prvních 10 verších této kapitoly se výraz tisíc let opakuje celkem 6krát. Musí to být hodně důležité, je-li to tímto způsobem tak zdůrazněno. Prvotní církev věřila tomu, co bylo známo jako chiliasmus. Byla to víra v doslovnou tisíciletou Kristovu vládu. Ti, kdo takové stanovisko odmítali, byli tehdy považováni za kacíře. Až později přišlo do módy učení, že tisíciletí bude zavedeno církví. Církev prý vytvoří dokonalý svět. A pak přijde Ježíš a najde všecko v naprostém pořádku. Ale takovým způsobem nám tento oddíl písma jeho příchod nepopisuje. Pán má přijít jako soudce. A kdyby bylo všechno v naprostém pořádku, nebylo by zapotřebí potlačit lidskou i satanskou vzpouru. V roce 1883 komentátor Justin Smith prohlásil, jak ohromnou silou je dnešní křesťanstvo. Je možné, aby se tato nadějná moc, která tak rychle získává pozice po celém světě, zvrhla v něco tak slaboduchého, s čím někteří milenialisté vystupují a co křesťanstvu předpovídají? Tolik citát. Nás premilenialisty by tenkrát v roce 1883 nazvali spolkem beznadějných pesimistů, protože podle písma předpovídáme, že svět jako celek zatím spěje k horšímu a že také v církvi nastane jasné odpadnutí od víry. Tento muž tomu ovšem nevěřil a ve svém komentáři pokračoval pak těmito slovy. Bylo řečeno, že za 25 let, půjde-li pokrok současným tempem, se Indie stane stejně křesťanskou zemí, jako je dnes Velká Británie. V Číně bude 30 milionů křesťanů a Japonsko bude pokřesťanštěno tak dokonale jako nynější Amerika. Tvrdí se, že staré režimy jsou skrz naskrz prostoupený křesťanským vlivem. Zdá se, že může brzo nastat den, kdy se všechny ty režimy pod mocným úderem zhroutí a padnou. Všechny zbraně vyrobené proti křesťanům se v rukou nepřátel polámou. Pravice páně jim dá zvítězit. Tolik tedy výklad pana Justina Smithe z roku 1883. Ale podívejme se například na Velkou Británii, kterou citoval. Jak vypadá dnes? Pokračuje v argumentaci náš přemýšlivec. Pokud jde o živé křesťanství, které následuje pána Ježíše, je na tom dnes Velká Británie stejně špatně jako Indie. Dříve postmilenialisté mluvili dosti statečně, ale dnes je už tak moc neslyšíme. Tito lidé vlastně podceňují 20. kapitolu knihy Zjevení. Zesnulý doktor Charles Hodge, který napsal dva tlusté svazky v oboru teologie, studoval jsem je za svých školních let, velmi upřímně řekl, že eschatologie nebyla jeho silnou stránkou. Prohlásil tehdy, o tomto předmětu nelze přiměřeně diskutovat, aniž bychom měli k dispozici ucelený přehled celého prorockého učení písma, jak starého, tak i nového zákona. A tento úkol nemůže uspokojivě splnit nikdo, kdo se na studium proroctví nespecializoval. Dnes se všechno změnilo. O proroctvích se mezi různými lidmi projevuje živý zájem. Ale kéž by bylo více čestných lidí, kteří by dokázali přiznat, skutečně jsem tento předmět nestudoval tak, jak bych měl. A proto nemohu dělat závěry. Žel, na téma proroctví mluví dnes mnoho lidí, kteří se jím ovšem doopravdy nezabývali. Jsem přesvědčen, že je to předmět velmi důležitý, lépe řečeno životně důležitý, přesvědčuje nás starý kazatel. Vůbec netvrdím, že bych k tomu měl nějaké zvláštní schopnosti, ačkoliv proroctví studuji už 40 let, a hodně jsem se jim věnoval, zejména v minulých letech, kdy byla značně ignorována. Ale považuji dnes za nebezpečné, že mnozí tuto záležitost nepřiměřeně vyostřují tím, že stanovují různá data pro vtržení církve a podobné věci. Jsem přesvědčen, že vtržení je událostí absolutně bez udání času. Může to být zítra. Ještě dnes večer, ale taky nemusí. Potřebujeme pochopit, že žijeme v období, pro které nám nebyly dány termíny, ale smíme do jisté míry pozorovat a vnímat okolnosti, jakoby přípravu jeviště pro předpovězený děj. Myslím, že je jasné, jak smýšlím o miléniu a o době velkého soužení. Docela prostě totiž věřím tomu, co zde apoštol Jan píše. Jestli se mnou nesouhlasíte a přikloníte se k některému jinému stanovisku, budete mít přesto dobrou společnost. Někteří z těch nejušlechtilejších božích mužů, které jsem znal, zastávají odlišný názor, než mám já, a přesto jsme přáteli. Ale jestli chcete mít pravdu, pak si samozřejmě budete přát jít se mnou, povídá náš starý učitel tak trochu s úsměvem. Těšíme se na příští setkání s vámi u rozhlasových přijímačů a s komentáři našeho učitele v rámci těchto pořadů.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a jakékoliv zprávy. Pokračovat budeme opět zítra ve 20 hodin 15 minut.

0: Thank you so much.
1: Tahle chvála v podání zpěvaka Zeka Williamse byla vyznáním, že Ježíš má moc osvobodit člověka z jeho řetězů. Když jsme zranění, ztracení nebo uvěznění ve svých problémech, tak nemusíme zůstat sami. Ježíš je náš zachránce, který láme pouta a vede nás k novému životu. A přesně o tomhle tahle chvála byla.

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: Dobrý večer, milí přátelé. Zdravím vás z Rádia 7, jmenuji se Marek Prostner a jak jste už slyšeli, dnešní pořad se jmenuje Kudy kam. Jsem zpět po prázdninách, měli jsme takové volno dvouměsíční a teď nastupujeme opět do těchto pořadů. Každý týden ve středu večer jsou premiéry a potom průběžně jsou i reprízy. Jsem tady, protože věřím v Boha všemohoucího. A to možná i dneska bude moc důležité v tom, jestli Bůh je skutečně všemohoucí nebo ne, nebo jestli skutečně tomu věříme a spoléháme na to, nebo máme různé pochybnosti. Ale ten pořad, který jsem dneska připravil, tak ten mě nějak Bůh položil na srdce ještě v červnu nebo v květnu. A sice rád bych mluvil o pravdě a lži. Pravda a lež. V anonci bylo napsáno, že o ďáblu je napsáno tedy, že mluví lež a že je otec lži. Oproti tomu Ježíš je plný milosti a pravdy. V dnešním rozbouřeném světě, ale i v rozbouřené církvi se setkáváme s takzvanými fejky, s takovými malými, nebo možná ne malými, ale jsou to takové lži, z lživé zprávy nebo lživé informace. Proč se nám vynořilo tolik lidí, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o konspiracích a na to navázaných různých bludech? Jak se v tom všem vyznat, jak rozpoznat, co je z kterého ducha a na co k čemu nebo proč nám Bůh dal ducha pravdy. Čili o tom, o pravdě a lži bych rád dneska mluvil. Na začátek ale, jak jsem slíbil na tom svém facebookovém profilu, řeknu malé svědectví, já jsem teď byl v obchodě a přede mnou u pokladny byly dvě dámy, dvě prodavačky a jsem zaslechl, že jedna říká, ty seš pokřtěná a druhá říká, no jistě, a to mám děti taky to a taky jsem se chytil tématu a říkám, no já taky křtím, ale dospělé lidi, kteří se pro to rozhodnou. A ta jedna paní se začala ptát. Začala se ptát, co to znamená a proč dospělí. A ta druhá říká, víš, oni je křtí ve vodě. A ta říká, jak ve vodě? Já říkám, no všichni jsou ve vodě křtění. A ona říká, no takhle do vody, do bazénu třeba. A já říkám, no to protože to je ten starý člověk jde pod tu vodu a z té vody jde nový člověk, je to rozhodnutí toho křesťana. A ta paní se tak ptala, musím říct, paní Helena, jestli nás poslouchá, tak doufám, že poslouchá, jestli mi říká, že bude tento pořad. A ta paní Helena se ptala se na různé věci a chtěla vidět. A něco jí říkala ta kolegyně, něco jsem říkal já. Nakonec jsem se za ní krátce pomodlil, protože jsem utíkal do studia, abych byl s vámi dneska večer. A říkal jsem právě, že bude ten pořad. Proč vám říkám to svědectví je, protože jsem narazil na člověka, který se ptal. Proto, abychom mohli poznat pravdu a proto, abychom rozpoznali, co je lživé, co je pravé, tak potřebujeme mít nejenom se ptát, abych byl moudrý, chytrý, ale mít dotazující se srdce. Potřebujeme mít to srdce nastavené tak, ne že zpochybňuju všechno, ale nastavené tak, že chci vědět. Chci vědět, jak to je. A proto, aby jsme se v životě vůbec někam pohli, aby jsme něco mohli změnit, aby jsme něco mohli udělat, tak potřebujeme znát tu pravdu. Tu pravdu, to skutečně, jak to je. No a vy si možná si někdo, kdo třeba nezná Boží slovo, nezná Bibli, nezná vůbec to, o čem tady já mluvím, tak si řekne, no co je to pravda? Pravdou je, že tady tu otázku položil Pilát Ježíši. Položil ji po tom, co Pán Ježíš řekl, že na zem přišel vydat svědectví pravdě. Úplně jednoduše, aby jsme se do toho moc nezamotali, vydat svědectví pravdě znamená, že Pán Ježíš přišel na zem, že sestoupil od Otce v nebesích, aby lidem řekl, jak to opravdu je. Opravdu. Nádherná čeština, kdy my to máme. Ta skutečnost také, jako je to opravdu. Ne jako, ale opravdu je. A ten Pilát, protože to byl způsob řeckého přemýšlení, že vlastně nic není jisté, že všechno je relativní, že neexistuje absolutní pravda. A to on měl v sobě, to byl vzdělaný člověk, to nebyl nějaký hlupák. A on říká, no tak co je to pravda? Co je to pravda? Zdá se z toho všeho povídání o té pravdě, že pravda je něco, co vlastně všichni vyhlížíme, takovou skutečnost. Máme to, že nám vadí, když někdo lže, vadí nám to mnohem víc, když někdo lže nám, tak se cítíme podvedeni, zklamáni. My totiž jako lidé hledáme kolem sebe jistoty. A tu pravdu hledáme proto, aby jsme se mohli ujistit, aby ta naše duše žila v té jistotě, aby jsme nebyli zmítáni nějakou lží a nějakými polopravdami a aby jsme jednoho dne to měli tak a druhého dne tak. A čím víc se člověk bojí, čím víc má nejistotu, tak tím snadněji se upne k nějaké hlouposti a mnohem intenzivnějc se těch různých přesvědčení drží a nedovolí, aby je někdo zpochybnil, nebo aby je někdo vyvrátil, nebo zkrátka člověk se zavře kvůli tomu strachu a nedovolí, aby tam něco dovnitř přišlo, nebo aby člověk nějakým způsobem položil otázku, která by třeba mohla konfrontovat tu jistotu. Doufám, že doposud jsem srozumitelný. Rád bych začal takovými dvěma verši, které se týkají i té anonce. A ty verše jsou z Evangelia Jana, první z 8. kapitoly, kdy Pán Ježíš říká farizeům, vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Ďábel, čili nepřítel, duch, padlý anděl, jestli chcete, kterého Bůh srazil, protože se povyšoval a chtěl být jako Bůh, ve zkratce. A začal místo pravdy používat lež. K tomu se ještě dostaneme. A pak ještě čteme jiný verš, a to je dříve v 1. kapitole Jana, ve 14. verši, a tam je napsáno, a slovo se stalo tělem a přibývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Čili na jedné straně ďábel je nepřítel, boží nepřítel, a na druhé straně syn, který je plný milosti a pravdy. A to je vlastně neustálé napětí mezi

První úkol je jim zabránit, aby tu pravdu poznali, a tou pravdou je Ježíš sám, aby lidé změnili ty svoje životy, aby dovolili Bohu, aby přišel do jejich života a zbavil je moci hříchu a tak jim dal záchranu. A démoni dělají všechno pro to, aby lidem sebrali tady tu možnost. V evangeliích čteme, že démoni jsou připodobněni ptákům, kteří zobou zrno z cest. A to zrno, to je obrazem Božího slova, které má moc lidem dát ten nový život. A ty ptáci, to jsou ty démoni, kteří berou to slovo, kradou ho, aby se nedostalo k lidem a to slovo lidem v lidech nevypůsobilo to dobré. No a když už teda se jim nepodaří těm démonům, aby zabránili v tom, aby člověk se stál křesťanem, aby uvěřil, aby se znova narodil, to všechno to znamená, tak chtějí zabránit, aby křesťané byli efektivní. No a právě k tomu používají ten nástroj, k tomu ovládnutí lidí, ten nástroj, jak lidi svést, zavést, nebo jak je uvést do takzvaného bludu, to znamená, že člověk věří něčemu, co není pravda, není to skutečné, ale je o tom skálopevně přesvědčen a drží se toho. Tak proto používají právě různé lži a mluví k lidem a snaží se zpochybnit pravdu, snaží se zpochybnit věci, které jsou skutečné, a takhle lidi ovládnout. Já bych rád, kdybychom si teď pustili píseň, takovou úvodní, a zároveň možná po té písni bych poprosil Michala, který se mu dneska vysílá, tak že bychom potom dali jingle, to znamená, že byste mohli se dozvědět kontaktní způsob, jak nás kontaktovat, jak můžete napsat, zavolat a tak dál. A pak bychom pokračovali tím úplným začátkem. Jak se to stalo, nebo jak to ďábel dělal na začátku a jak to vlastně dělá pořád. Jak vlastně se snaží ovládnout nás lidi skrze lež. Tak pojďme se.

0: pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Výborně, tak máte kontakty, tak se můžete zapojit do tohoto pořadu. Pokud posloucháte samozřejmě ve středu večer v premiéře. Říkal jsem, bavíme se dneska o lži, o pravdě, a říkal jsem, že démoni něco dělají, že se snaží mluvit k lidem, snaží se ovládnout lží. A říkal jsem, že takhle to bylo od začátku. Já bych rád šel na začátek hned do třetí kapitoly knihy Genesis, neboli první Mojžíšovi. A tady je rozhovor hada nebo satana, který byl vtělen v toho hada. A on mluví s Evou, s ženou Evou. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste z žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě jít můžeme, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí, a tak dál a tak dál. Jak to začalo? Začalo to tím, že se přitočil satan k ženě a říká, opravdu Bůh řekl, on to věděl, co řekl Bůh, a vlastně vložil tím opravdu, vložil pochybnost, nebo chtěl vložit pochybnost, a zdá se, že se mu to podařilo, do srdce té Evy. Musíme si říct, že Eva od Boha tady tu větu neslyšela, že nemají, z toho slyšel Adam. Adamovi to Bůh řekl, to ještě Eva nebyla, až později, čili Eva to slyšela od Adama. Nedávno jsem o tom mluvil s manželkou a ona říkala, je, to mi nějak nedošlo, že to takhle bylo, a byla z toho, řeknu, překvapená, ačkoliv už čte Bibli hodně, hodně let. Skutečně tak to je, že Eva to neslyšela od Boha, ale slyšela to od Adama. A říká, no, nemáme jíst z toho stromu. Ano, řekl Bůh, že nemáme z toho a že bychom umřeli. Jakože to má důvod, proč nemáme jíst. A ten had říká, no, jistě nezemřete, neboť Bůh ví. Co se tady děje? Jo? On říká, to se tak nestane, to tak není. Jo? To je jinak. Jo? A Bůh ví, že to je jinak, a nemá s váma dobrý úmysly. Jo? Prostě on to s váma nemyslí dobře. Protože když budete jíst, tak se vám otevřou oči, budete jako Bůh, a to on nechce, abyste byli jako Bůh. On chce, abyste byli pořád jenom druhořadí, abyste byli jenom lidi, a on bude Bůh. Jo? A tady satan hraje na takovou strunu té touhy člověka být víc, být jako Bůh, určit věci, ovládnout věci. Oni věděli, jaký Bůh je, stvořitel, že jo, tak to všechno to viděli, znali ho. A tady je napsáno, říká, on ví, že když to uděláte, tak se vám otevřou oči, budete jako on, zná dobré i zlé. No a když žena viděla, že to je strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči, žádoucí pro získání moudrosti, vzala a jedla. Čili dala stranou to, co jí řekl Adam, že řekl Bůh, čili že to, co řekl Bůh, co řekl Adam, a viděla, že je to dobrý k jídlu, lákavý pro oči a žádoucí pro získání moudrosti. Tady u toho si vždycky říkám, tyjo, kolikrát se modlíme za moudrost, potřebujeme moudrost do života, a člověk by si ji ani nedivil, že je to hezký k jídlu, že dobrý, lákavý pro oči, dobré k jídlu, to znamená, musel mít chutné, na pohled muselo chutné, chtěla získat moudrost, jo, a vzala jedla. Ale bylo to v rozporu s Božím slovem. Bylo to v rozporu s tím, co Bůh řekl. A to je docela klíčová věc, protože vlastně ďábel k těm svým trikům a k tomu, aby je člověka svět, tak nikdy nepoužívá pravdu. Jo, to jsem čet, že na začátku v tom verši je lhář a otec lží. Když mluví, lež mluví ze svého vlastního, protože v něm pravda není. Prostě nemůže říct nic pravdivého skutečně. Ale třeba vezme někdy, a to asi znáte, že do té pravdy, že ji trošku pootočí. A nebo že ji neřekne celou. Je to jako když jsou třeba pomluvy. Jo? Že někdo někoho chce pomluvit, jo? Tak třeba vezme nějakou pravdivou věc, ale dá jí takový přídech, anebo neřekne všechno, aby toho člověka v očích posluchačů očernil. Jo? Ale třeba ta situace byla podobná, ale tomu člověku se přisknou nějaké motivy, co tím vlastně, jak to myslel a co vlastně v něm bylo v tom člověku, a potom z toho vyleze to, že lidi se rozhádají, protože uvěřejí. Ona totiž neexistuje polopravda, ona existuje buď pravda nebo lež. Polopravda je totiž lží. Polopravda nemá žádnou váhu, prostě není to nic relevantního. Polopravda je pořád lež, protože není to celá pravda. Čili to se opakuje, tady to, ta taktika satana se opakuje znovu a znovu a on potřebuje nás lidi mít oddělený od sebe a potřebuje, aby jsme se cítili tím slovem, aby jsme si s ním povídali. Někdo řekl, že vlastně chyba té Evy, té pramáti, když bychom to takhle řekli citlivě, tak bylo, že se s ním vůbec bavila. Jo. Že vůbec dovolila se s ním zapříst rozhovor. Protože s ďáblem se rozhovor nedá nikdy vyhrát. Nedá se vyargumentovat tím, co já si myslím, jak já to vidím, protože je mnohem chytřejší a ví toho mnohem víc, je tady prostě mnohem díl. A jediné, co na to funguje, řeknu, nebo jak se dá oponovat, je Božím slovem. A ten příklad máme u Pána Ježíše, když byl pokoušen od ďábla po 40 dnech na poušti, tak ďábel k němu přišel a začal ku podivu používat Boží slovo, protože věděl, že Pán Ježíš ctí Boží slovo. On začal používat Boží slovo a na základě toho překrouceného Božího slova, Boží slovo, z kterého udělal jakýsi nástroj k ovládání Boha. Například řekl, když skočíš, když Bůh slíbil, když skočíš, takže tě bude chránit, tak skoč z toho chrámu a když to Bůh řekl, že to udělá, tak to splní. A Pán Ježíš mu říká, no a taky řekl, že nebudeš pokoušet. Jo. A to je vyšší princip, než to, že Bůh zachrání. Bůh zachrání, ale já ho nesmím pokoušet. A takovým způsobem právě Pán Ježíš jednal s ďáblem, když se ho snažil strhnout nějakou lží. A Pán Ježíš mu odpovídal Božím slovem, když na každé to ze tří pokušení. A pak od něj musel odejít. Co je důležité, abychom v tom všem, co se děje kolem nás, abychom možná se tak jako bojíme těch lží a kde, co nás kdy podvede. A jak už jsem říkal, ďábel potřebuje nás rozdělit, oddělit a potom každému přinést a dávat a scítit ho tím svým programem. A musím říct, že ten internet, který měl být a mám za to, že i je velikou pomocí v mnoha věcech, v komunikaci a věci se tak jako šíří a tak zároveň se to postaví proti nám, protože když člověk neumí rozlišit, nerozpozná, nerozsuzuje, co je pravda, co je lež A dneska s umělou inteligencí se to zase ještě mnohem víc stížilo, řeknu. A pro mnohé lidi, kteří třeba nemají vycvičený oko, tak rozpoznat, co vytvořila umělá inteligence a co je skutečný film třeba nebo nějaký sketch nebo něco, tak to není snadné rozpoznat. Protože na to je potřeba mít vycvičené oko, vidět, jak se to pohybuje, jak ústa mluví a tak dále, a tak dále. Že prostě člověk to pozná, jo, když má vycvičené oko. Ale někdo, kdo to tak jako sjíždí jenom a bere všechno, co přijde, tak to bere jako skutečnost, tak to může být zavádějící. No a my chceme znát pravdu. Chceme znát pravdu. Pán Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Doufám, že mnoho posluchačů se připravovalo tady na ten verš, že pravda přináší svobodu. A já bych se vlastně v té další části rád věnoval té pravdě a tomu osvobození. A tady v ten moment bych rád připomenul jednu pro mě vzácnou sestru, Vlastu Velkoborskou, která zemřela, mám za to v roce 93 nebo 4, a ona zápasila s nemocí, zápasila s nádorem a ona měla takové svědectví, pro mě zásadní, řeknu. Říkala, že vlastně procházela různou tou léčbou a děly se jí různé věci v těle a vlastně prožívala veliký strach, obavu, co bude z budoucnosti, jak to bude a tak dál. A vlastně celou dobu jí nikdo, ani její milující manžel, jí vlastně jako neřekl, co s ní je, jak je to vážné. A ona tenkrát říkala, že slyšela, jak doktoři si povídají s manželem za dveřmi nebo někde a tak nevěděla, prožívala tu nejistotu. A pak se teda zeptala napřímo a řekla, tak co mi je a jaká je prognóza. A když se to dozvěděla, tak říkala, já když jsem to slyšela, tak se mi ulevilo. Najednou jsem měla nějakou svobodu vevnitř. Najednou odešel ten strach. Někdo řekl, strach je jenom pocit. Je to pravda, zároveň ten strach často sídlí, dlí na té nejistotě, na tom, že neznáme tu pravdu. A i to je ten důvod, proč tu pravdu hledáme, aby jsme se měli o co opřít. Pravda je prostě klíčová pro náš život a potřebujeme se na ní spolehnout. Tak si teď pustíme píseň, kdybyste chtěli něco napsat nebo zavolat, tak můžete a po písni budeme pokračovat dál.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Tak ještě jednou dobrý večer. Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad, pardon, Kudikam. Tak jsem vyprávěl o mé kamarádce vlastně, která vlastně uslyšela tu pravdu, i když ta pravda byla nepříjemná, i když ta pravda vlastně říkala, že brzy zemře, nebo že to nevypadá dobře s tím jejím životem a ona skutečně potom brzy zemřela, tak pro ní to bylo osvobozující slyšet tu pravdu. Není to věc snadná a automatická. Člověk se někdy vzpírá vnitřně a nechce, ale naplnilo se při ní právě to slovo poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Ta svoboda je moc důležitá, protože potřebujeme mít nějakou jistotu, potřebujeme se o něco skutečného opřít. Já tady mám další bod, který jsem nazval pravda je jako klíčová pro náš život. Už jsem to zmiňoval, že potřebujeme se v životě na někoho spolehnout. A víte, jak to je, že když máte někoho ve svém životě, kdo vám třeba hodně slibuje a pak to neplní, nechce vlastně plnit svoje sliby nebo třeba nechodí na čas. Jo? To musím říct, že je taková jako jednoduchá věc. Někdo by řekl, no to není lež, že jo? No je to lež, protože když někomu dám slovo a to slovo nesplním, tak to už je tou lží. Jo? A my potřebujeme dávat pozor na to, aby i třeba takovou, řeknu, jednoduchou věcí, abychom v tom svém životě kultivovali cit pro pravdu. Aby to moje srdce bylo citlivý na tu pravdu a lež. Jak jsem říkal dneska, to svědectví o té paní, jak se ptala na začátku, paní Helena se ptala a chtěla vědět, tak musím říct sám za sebe, že včera se mi stalo, že jsem byl v takové situaci, kdy jsem prostě neřekl pravdu, nebo kdy jsem řekl něco, co tak nebylo, abych se ukázal lepším světlem. A omluvte mi, že nebudu říkat, co to detailně je, ale stalo se mi to. A já jsem se lekl sám sebe. Jak je to možný? Jak je možný, že to moje srdce mě zavedlo jednak do takové situace a jednak, že jsem řekl něco, co nebylo pravdivé. Potřebujeme to svoje srdce kultivovat, ale potřebujeme tu pravdu. Myslím, že Albert Einstein řekl, dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí. Potřebujeme v našich životech mít pravdu, potřebujeme mít skutečnost. Potřebujeme mít pravdu, o kterou se opřeme, abychom se mohli vzepřít tomu zlému a zároveň změnit ty svoje životy. Vlastně každý ten člověk, každý náš život, život každého z nás je jako ta zeměkoule v tom vesmíru, prostě se to točí a má to nějaký pravidla, nějak to jako funguje a potom potřebujeme udělat nějakou změnu, což tou zeměkoulí bych tam to nepotřebujeme, ale potřebujeme v těch našich životech udělat nějakou změnu. A tu změnu neudělám, pokud nezakusím anebo se nemůžu opřít o nějakou pravdu. A ta pravda, protože jsme křesťané, tak ta pravda je v Božím slově. Pokud Boží slovo je pro mě pravdou, je tím, čemu já podřizuju ten svůj život, tak potom měnit ty věci, které nemají být v mém životě, za věci, které mají být v mém životě, tak není tak těžké. Tam mi potom brání jenom to moje ego, ta moje pýcha, to, že se mi nechce, že chci být jako Bůh. A když chci být jako Bůh, tak si to chci dělat po svém a nedovolím, aby to Boží slovo aby to, co Bůh dal, aby to ve mně působilo a vedlo mě to k tomu dělat ty věci dobře. Možná si někdo říká, no jak je to možný. No je to tak, protože pořád jsme lidé. Potřebujeme se opřít o něco. Je takový verš v listu Efeským, je to takový o duchovním boji, je to 6. kapitola, a tam je napsáno, stůjte tedy opásani na bedrech pravdou. Oblečení v pancíř spravedlnosti a tak dále, Jakou zbroj vlastně tam popisuje. A apoštol Pavel tam popisuje jako zbroj, jak se vzepřít zlu. A opásaná bedra pravdou můžete dneska třeba vidět u spěračů. Když spěrači jdou spírat něco, nějaký těžký, nějaký ty závaží, jo, nebo ne, závaží ty činky, tak oni si opásají bedra, takovým pásem se stahnou a vlastně ty svaly vnitřní se opírají o ten vnější pás. A stejně tak je to s tou naší duší. Jo? Tady to opásání beder pravdou, to je jenom taková symbolika, ale ve skutečnosti jde o to, že já potřebuji opásat tu moji duši pravdou, abych se o to mohl opřít, abych mohl unést tu tíhu toho života, který prostě do mě, těch těžkostí, které do mého života přicházejí a dějou se. Když člověk zná pravdu, tak mnohem s nás ty věci unese a zároveň třeba vidí východisko nebo ví, že to má smysl. To jsou všechno součásti té pravdy, když žijeme s Bohem a kdy mu nasloucháme a necháme se Bohem vést. Čili potřebujeme mít podpásaná bedra, abychom se měli o co opřít. No a teď se dostáváme vlastně k tomu, co s tím. Protože jsme mluvili o lži trošku, já jsem se jí moc nechtěl zabývat, ale trošku jsem mluvil teďko o pravdě. Jak to rozlišit? Jak se naučit? Jak to mít? Já už jsem něco zmínil. Říkal jsem, že potřebujeme ve svém životě kultivovat ten postoj pravdy, mít vlastně toužit po té pravdě, nebát se jí, i když je nepříjemná, tak ji akceptovat, dovolit, aby ta pravda vešla do mýho života, i když je to někdy člověk se cítí trapně a někdy vlastně se mu to nelíbí, ale ví vevnitř, že to je správný, ale prostě s tím nějak zápasí. Ale to je v pořádku, to tak je. Dej jsme automati, ale jsme nejen roboti, ale jsme živé bytosti a máme svobodu tu pravdu přijmout nebo ji nepřijímat. Boží slovo mluví o takzvaném rozlišování duchů. To je jaký dar, duchovní dar, kdy člověk rozlišuje, z jakého ducha nebo jaký duch je za nějakou skutečností. Jestli, když člověk něco říká, jestli je zatím duch lži, nebo jestli to nějaký bludný duch, nebo jsou prostě různí duchové a je to takový duchovní dar. No nicméně ne všichni to mají. My potřebujeme najít něco takového univerzálního, něco, jak to prostě rozpoznat. Jak rozpoznat, jestli to, co slyšíme, to, co čteme, co to je? Je to pravdivý, nebo je tam něco, co ukazuje na to, že to je špatně? V prvním listu Janově, ve 4. kapitole, v 6. verši je napsáno, my jsme z Boha. Kdo zná Boha, naslouchá nám. Kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Tak ten apoštol Jan prostě říká, my tady říkáme nějakou pravdu a my rozpoznáváme ty duchy, které jsou za těma různýma lidma, podle toho, jestli naslouchají nebo nenaslouchají. Tady je napsáno, naslouchá nám. Ale já bych řekl, buď teda jako naslouchá božímu slovu, to znamená, že ten člověk, jestli je poddán božímu slovu, protože skrze apoštoly Bůh dával svoje slovo a to my dneska považujeme za boží slovo, takže buď ten člověk, nebo ten který prostě přináší nějakou pravdu, buď teda jako naslouchá božímu slovu, nebo nenaslouchá, a nebo bych byl ještě jako jednodušší, jestli vůbec ten člověk, ta osoba, jestli to je duch pravdy nebo duch bludu, tak jestli ten člověk má vůbec jako to srdce k naslouchání. Jestli člověk je ochoten slyšet, když já mu řeknu, že ty věci jsou jinak, než on si myslí, než on je přesvědčen. A jsem schopen mu to doložit, vysvětlit. Setkal jsem se s člověkem, který věřil nějaké skutečnosti a já jsem, která je bludná, skutečně byl pod bludným duchem a to tak, že je to jako když byli ty rytíři, měli na hlavách ty helmice a spadne to hledí a vlastně ten člověk nevidí nic, má takový jenom malý průzor, tím jako by něco vidí, ale vlastně nevidí nic, co se děje kolem. A takhle tomuto připodobňuju vlastně, když člověk upadne do toho bludného ducha, nebo ten duch ho ovládne, tak ten člověk neslyší a vůbec nevnímá, co mu ten druhý člověk říká. A já jsem mu dával argumenty skutečný a myslím, že to můžu říct, že se jednalo o to povídání o ploché zemi, o tom, jestli je země plochá nebo kulatá. A já jsem mu dával jasný argumenty nebo návody, jak to lze zjistit tady na Zemi, aniž by musel letět do vesmíru. Ale to vůbec nemělo, to byl skutečně jako hrách na zeď a bylo zvláštní pozorovat, že on tady ty věci vůbec neslyšel. Že měl skutečně zavřený uši a to, co jsem mu říkal, tak vůbec neproniklo k němu. Vůbec to neproniklo, protože byl pevně přesvědčen a odmítal vnitřně to slyšet. A to myslím, že tady to, když to říká, kdo naslouchá, tak je to duch pravdy. Když nenaslouchá, tak je to duch bludu. Čili to může být jedna z věcí, jako jestli to někdo tak za sebe sype a vlastně není korigovatelný, nemá žádnou korekci, nemá žádnou zpětnou vazbu, nechce jí, tak pak bych byl opatrný. A to bych byl v každém případě. To je taková vnější věc možná. A ještě mám jednu. V kazateli v 10. kapitole první verš, tam je napsáno, mrtvé mouchy způsobují páchnutí a kvašení mastičkářů v olej. Trocha pomatenosti převáží nad moudrostí a ctí. Jinými slovy, když to slyším, to, co někdo někde říká, tak mi to tak jako duchovně smrdí. Jo. Mám takovej dojem, že tam je něco špatně. Třeba hned nedokážu říct, co to je špatně. Ale když dá se to naučit, že vlastně, když člověk čte něco nebo poslouchá, tak zjistí vevnitř v sobě, k čemu ho to vede. A to je i v různých třeba politických debatách. Jo. Já s lidmi se o politice nepřu, nehádám, protože to není můj úkol jako kazatele božího slova, abych rozděloval lidi napravo, nalevo a různě jinak. Ale všímám si, že vlastně ty dva, řeknu, tábory, na které dneska zhruba tak je rozdělená ta politická, ale nejenom politická, právě i občanská scéna, že jsou různí lidé, že jsou lidé, kteří naslouchají a přiznají, že ta jejich preferovaná strana nebo ty lidi dělají něco špatně. A pak jsou lidi, kteří vůbec jako to nepřipustějí a jsou velmi útoční a vlastně dokonce odsuzujou ty druhý lidi. A mluvil jsem s jedním takovým člověkem a já jsem mu říkal, podívej se, k čemu tě to vede. Jo. To, jak to co děláš, to, co slyšíš, to, co přinášíš, k čemu tě to vede. A tak potřebujeme vlastně rozsuzovat, i když to slyším, když se to děje v mém životě, když to přijímám to slovo, když to nějak akceptuju nebo to, s tím nějak pracuju, co to se mnou dělá? Vede mi to k těm božím postojům, anebo mě to vede k tomu odsouzení druhých, vede mě to k tomu, abych byl sudičský, povýšený, abych si myslel, že já mám tu pravdu a ty druhý jsou vlastně takový jako povl. Takhle si to nikdy neřekneme třeba, jo. Ale vlastně v tom člověk může jednat. No a v neposlední řadě, abych to všechno stihnul dneska, tak v neposlední řadě máme ještě někoho, konkrétní osobu, která nám může pomoct. Jan 14:17. Ducha pravdy, jež svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná, vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. A 16, Jan 16:13. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám i to, co má přijít. Duch svatý. Bůh, otec a syn, oni věděli, že tu církev tady prostě nemůžou nechat samotný, že nás prostě tady nemůžou nechat samotný na té země kouli, protože je tady spousta různých vlivů a my potřebujeme pomoc. A to, že duch svatý je duch pravdy, je zásadní věc. Stejně tak, jako že to je svatý duch, svatý znamená oddělený, bezposkvrný prostě duch boží, tak stejně tak je důležité, že to je duch pravdy. A ten duch svatý právě v nás, v těch lidech, v kterých přebývá, tady napsáno, svět nemůže přijmout, ale vy ho můžete, vy jej znáte a zůstává s vámi, ve vás bude. To říká svým učedníkům a říká to jako zaslíbení. Říká, vy už ho znáte, vy víte, máte tu zkušenost s Duchem svatým, protože oni dělali různé uzdravení, osvobozování lidí a tak dále. Viděli divy a tak. Čili to dělal Duch svatý a oni to viděli. On říká, s vámi je a ve vás bude. To znamená, Bůh chce bydlet v člověku. Mimochodem jsem to dneska říkal té paní Heleně, že Bůh chce bydlet v ní. A když bydlí Bůh, ten duch pravdy v nás, tak nám dá ten cit na to, co ta pravda je a co pravda není. Důležitý je ho poslouchat. Naučit se nechat vést tím Duchem svatým. První je vlastně Ducha svatého přijmout. Dovolit mu, aby vevnitř bydlel, protože to musíme dovolit, protože máme svobodu, to tělo patří nám, to je moje a já potřebuju dovolit Duchu svatému, pozvat ho a poprosit ho, aby vešel a bydlel ve mně. A je napsáno, duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. To znamená, že ta veškerá pravda neznamená, že to je pravda jako všechna pravda, jako na země kouli, ale veškerá pravda je všechno, co potřebuju vědět. Jo, to není jako všechny slovníky a všechny knihovny a já nevím, co všechno, ale všechno, co potřebuju vědět, Duch svatý mě dá poznat. A tak já potřebuju kultivovat ten svůj život, toužit po té pravdě, nechat se tou pravdou vést, dovolit Duchu svatému, aby mě do té pravdy uváděl. Ještě tady mám takové dvě věci. Mluvil jsem už o Božím slově. Pán Ježíš se modlí k Otci a modlí se za křesťany a říká, po světě v pravdě tvé slovo je pravda. Jestli když něco slyšíme, někde někdo něco káže nebo něco říká a vynáší nějaké pravdy, které jsou v rozporu s Božím slovem, tak je to třeba odmítnout a nedávat tomu místo. V jiném případě, když to je v souvislosti s Božím slovem, tak je třeba dbát na to. Dovolit, aby to slovo přišlo a nechat se Duchem svatým vést, aby se otevřelo to, aby to srdce, aby do toho srdce to slovo přišlo. Tak tě A to je, že se pomodlím a že dovolím Hospodinu, aby to slovo mě vedlo. No a to srdce potřebuju střežit. Srdce je moc důležité v tom našem životě, vlastně nejdůležitější. Z toho Boží slovo říká, že ze srdce vychází život, že to srdce určuje to, jaký to je. My potřebujeme to srdce střežit, aby se tam neusídlila lež. Jan Hus. Myslím, že všichni posluchači ví, kdo to byl Jan Hus, ale možná už ne všichni vědí, co on říkal. Na té prezidentské standartě máme část věty, kterou napsal Jan Hus, bratru z Rejštejna, a tam on napsal, že pravda páně vítězí, i když na čas poražena bývá. Tím koncem si nejsem jistý, ale určitě napsal, že pravda páně zvítězí. A pro toho Husa ta pravdivost a ta pravda byla moc důležitá a on tu pravdu miloval až tak, že zaplatil svým životem. A on řekl, křesťané, věrní křesťané, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Ta pravda jako taková je prostě moc důležitá. Potřebujeme tu pravdu milovat, nebát si ji, i když je nikdy nepříjemná, ale potřebujeme v tom životě takzvaně na jednu stranu stát a na druhou stranu chodit v pravdě. To ostatně napsal taky apoštol Jan, napsal ve třetím listě Janově, neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě, o tom, jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. Já jsem o tom přemýšlel, co to vlastně znamená. Co znamená to chodit v pravdě a stát v pravdě. A mám za to, že stát v pravdě, že to je, že člověk je pravdivý sám k sobě. A to je někdy to nejtěžší. Prostě si přiznat to, že něco dělám blbě, přiznat si, jo, to je špatně, to prostě nemůžu dělat takhle. Vzít vlastně a dovolit tu pravdu, aby byla víc než já, než to moje chtění, činění, a vlastně podřídit se, poddat se té pravdě. A to je to stát v té pravdě. To znamená, že člověk neuhne napravo, nalevo, což já jsem teda včera nebo předevčírem, to bylo, tak jsem to neustál. Ale chci stát v pravdě a znova se proto rozhoduju. No a chodit v pravdě znamená, že člověk vlastně žije v té pravdě, jak jsem říkal, že třeba že chodí včas, nebo že mu záleží na druhých lidech, že dodržuje slovo, že když prostě řekne A, tak je to A a není to za chvilku B. Někdy se nám může stát, že se z toho stane taková, jako, že člověk na tom jako hodně lpí a vlastně řekne, no a už to takhle musím udělat, protože to nejde jinak. No, vždycky je možné se domluvit, vždycky je důležité stát v pravdě a zároveň je možné, pokud třeba některé věci nejdou nebo se nám nedaří, tak to vykomunikovat. Ale dělat, jako, že to je v pořádku, že vlastně nezáleží na tom mém slově, to je špatně. Na závěr bych chtěl říct, že proto, abychom nebyli vláčeni různými bludy a různými učeními, které nejsou z Božího slova, tak Bůh dal dary do církve, dal do těla Kristova, dal různé úřady, mluví se o apoštolech, prorokách, evangelistech, pastýřích a učitelích. A to jsou vlastně takové služby různé v církvi. A já jsem zjistil, že lidé, kteří nejsou vnitřně zakotveni v církvi, ve vztazích v církvi, takže jsou náchylní pro to, aby je strhnul nějaký blud. Tady je napsáno právě v listu Efeským ve 4. kapitole 14. verš, že to všechno Bůh udělal, tu církev udělal, abychom již více nebyli jako děti zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. O tom by se dalo mluvit ještě, co to je ta nastražená cesta, že někdo nastraží nějakou cestu, abychom spadli do toho bludu. A pak pokračuje dál, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, kdo je hlavou v Krista. Čili ten cíl je, aby můj a tvůj charakter byl jako Ježíšův charakter, aby to, jaký byl Ježíš, tak abychom my žili tím způsobem, abychom my žili a přinášeli lidem kolem nás, abychom zjevovali na těch našich charakterech a způsobech a na tom našem chování, aby lidi viděli, jaký je. A když ještě pokračuju v jednom verši, tak je tady napsáno z něho, z Krista, celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory. To jsem chtěl přečíst. Že potřebuju lidi kolem sebe, o který se můžu opřít. Přátelé, na který se můžu spolehnout. Lidi, kteří mi přinesou korekce. Potřebuju Ducha Svatého, potřebuju cvičit to svoje srdce, potřebuju znát Boží slovo, abych rozpoznával pravdu od lži. Potřebuju zkoumat, co slyším, kdo mi to říká, jak to říká. Ale pořád potřebuju církev, potřebuju mít srdce připojené ke svým lidem, kterým věřím a kteří jsou ke mně pravdiví. Pro které je pravda možná víc než ten náš vztah. A tak, milí přátelé, to bylo dneska povídání o lži, o pravdě. Chtěl bych víc, aby to bylo o pravdě, než o té lži. Ale kéž Pán dá milost, kéž zakoušíme to, že nás Bůh vede. A že v našich srdcích přibývá ten duch pravdy, který nás vede a dovede nás do toho jeho království. Se s vámi loučím. Mějte požehnaný večer.

Je za námi 22. hodina a ve středu 9. září jste na vlnách Rádia 7 spolu s Anetou Lofítkovou za mikrofonem. Nás teď čeká konkrétně za 15 minut čtení na pokračování, kde budeme otevírat knížku Plavčík Žán. Tak se na ní můžete už pomalu připravit, nachystat, ale mezi tím ještě posílám několik chval.

Tohle byla písnička o boží lásce a milosti, která člověka zaplaví i ve chvíli, kdy se cítí být nehoden. Název chvály Crashing In znamená obrazně něco jako vtrhnout dovnitř. Jde o obraz boží lásky, která přichází tak silně, že člověku spadne z ramenou tíha, kterou nesl. Věřím, že každý z nás někdy zažil ten pocit, kdy si neseme nějakou zátěž, břemeno, ale v momentě, kdy voláme k Bohu, tak prožijeme obrovskou úlevu. To, že jemu jsme to těžké, co na sobě neseme, odevzdali a že on na nás nenaloží víc, než my sami dokážeme snést. A tak věřím, že tahle chvála nám byla takovým pozbuzením, nebo může nám být pozbuzením, hlavně ta myšlenka, že Bůh člověka trpělivě vychovává jako otec a že je správné a pro nás dobré odpočívat v jeho náručí.

15. a francouzských náboženských válek. Seznámíme se s mladým šlechticem Jeanem de Conti, jehož životní osudy budeme sledovat. Čte Pavel Hromádka.

0: Eva a Pavel Dolejší, Plavčík Žán. Část první, Světlo světa. První kapitola. Duben, léta páně, 1676. Požár. Ležel na zemi s obličejem přitisknutým do směsi starého sena a slámy. Od jisté smrti ho v té chvíli dělila pouze dřevěná stěna z řídce přibitých prken, která mu v té chvíli poskytovala jen slabou záruku toho, že si ho ti venku nevšimnou. Pomalu zvedl hlavu. Muž, stojící několik palců před ním, se doposud nepohnul ze svého místa. Jediné, co z něho viděl, byla část dlouhého kordu a vysoké boty z jemné kůže, ozdobené vlisovanými ornamenty. Napadlo ho, že tahle mistrovská práce kterého si obuvníka musela jejího majitele přijít na pěkných pár liber.
1: Poručíku!
0: Byl to hlas člověka zvyklého poroučet.
1: Ano, pane?
2: Řekněte chlapům, že končíme.
1: Rozkaz, pane.
0: Boty udělali několik kroků a znovu se zastavili.
2: A ještě něco. Nezapomeňte na tohle kacířské hnízdo posadit červeného kohouta.
0: Netrvalo dlouho a uslyšel, jak vzduchem cosi zasvištělo a v zápětí se ozval suchý praskot. Došky byly staré, vyschlé a nepamatoval, kdy naposledy pršelo. Vydrž, povzbuzoval se v duchu. Raději schořet na prach, než se dostat do rukou tamtěm.
2: Tak rychleji, rychleji,
0: pobízel velitelský hlas. Počáteční praskání se měnilo ve stále sílící hukot. Znovu přitiskl obličej do prachu. Cítil, jak mu strach svírá železnými prsty hrdlo a na místě ho drželo pouze vědomí, že takhle má alespoň naději.
2: Začíná tady být zatraceně horko.
0: Dali se boty konečně do pohybu.
2: Dosedel, pánové!
0: Dusot koňských kopyt zanikl v ohlušujícím rachotu padajícího trámu. Odjíždějí. Ještě několik okamžiků, které se mu zdály být věčností, ležel a potom vyrazil k zámecké bráně. Doběhl právě včas, aby přes clonu čpavého dýmu uviděl skupinu jezdců, kteří mizeli v ohybu cesty za malým březovým hájkem. Vzduch se tetelil žárem ohně a černý kous hrozil zadušením. Musí ihned pryč. Těm mrtvým už stejně nepomůže. O něco se však ještě pokusit musí. Podíval se na vysokou budovu zámku, kterou plameny dosud zcela nezachvátily. Měl by to dokázat. Úkryt, kde byly schovány rodinné cennosti a dokumenty, ti lumpové nemohli objevit, a jak znal otce? Otec, vydechl smutně. Přeběhl dlouhými kočičími skoky zámeckého nádvoří a zmizel uvnitř bíle omítnuté budovy. Netrvalo dlouho a objevil se znovu s malou truhlou v podpaží. Žár se stával nesnesitelným. Rozběhl se směrem, kde v hustém dýmu tušil bránu. Když jí konečně poloudušený proběhl, utíkal na opačnou stranu, než kudy před chvílí odjížděli královští vojáci. Cesta ho vedla hlubokým úvozem mezi svěže se zelenajícími poli a vinicemi. Ještě jedno prudké stoupání a to už doběhl na kraj lesa, kde se bez dechu zhroutil do suchého jehličí. Zemřít. Nemuset mít před očima tu hrůzu, které byl právě svědkem. Ještě před chvílí bojoval o každou vteřinu svého života a teď si přeje smrt. Samozřejmě je smrt a smrt, tak jako ti nahoře by umírat nechtěl. Rozplakal se a skrze vlhkou clonu slz sledoval, jak jeho domov, místo krásného dětství a dospívání, stravují lačné plameny ohně.

Vévoda de Senamon seděl ve své přepichově zařízené pracovně za masivním dubovým stolem a přemýšlel. Občas si přejel palcem pravé ruky tenký, vzhůru natočený knír, nebo prsty nervózně zabubnoval do desky stolu. Už několik dní měl náladu podpsa. Král mu sice milostivě po mnoha letech odpustil jeho účast ve fronderské vzpouře a povolal ho ze španělského exilu zpět do Francie, ale co je mu to všechno platné, když je nucen hnít na svém sídle v té nudné díře Senamon, místo aby si užíval radovánek u dvora ve Versailles. Konec konců tohle by snad ještě nějaký čas vydržel, horší však je, že v poslední době přicházejí z Paříže prapodivné zprávy. Jeho veličenstvo Ludvík XIV. Si opět po čase vzpomněl na své bývalé odpůrce a nejeden z nich na královu dobrou paměť doplatil. Konečně dalo se to čekat, uvažoval nahlas. Král potřebuje upevnit svou autoritu, čehož nejlépe dosáhne, když ukáže zuby. Tohle všechno by dovedl pochopit. Sám by v obdobné situaci nejednal jinak, ale je zde jedna znepokojující otázka. Nepřijde řada i na něho? Žije sice stranou všeho politického dění, ale královo mlčení v něm vyvolává velice nepříjemné pocity. Bastila a náměstí Grève, kde prý na zvědavce vyplazuje zčernalý jazyk víc oběšenců, než tomu bylo v období regentství, je bohudíky dost daleko, ale králova ruka dosáhne všude. Jako šlechtice by ho sice neoběsili, ale ani představa vlastní useknuté hlavy zabalené do rudého pláště ho neuklidňuje. Fuj! Okřikl se a bez děky si přitom přejel rukou po krku. Takové myšlenky je lépe nechat spát. Nakonec pořád mi ještě zbývá Španělsko, i když čert vem ty španělské upjaté mravy a bezkrevnost. Francie je Francie. Španělé ve svých přísných černých oblecích s bílými nákrčníky vůbec nevědí, co je to skutečný život. Vévoda přestal se svou samomluvou a jeho aristokratické prsty se znovu rozeběhly po hladké desce stolu, která matně odrážela bledou úzkou tvář orámovanou dlouhou parukou. V té chvíli se ozvalo tiché odkašlání. Zvedl hlavu. Milosti, uklonil se ve dveřích lokaj. Přišel nějaký mladík, který o sobě tvrdí, že je synem hraběte de Contiho a žádá vás o slyšení. Máte snad důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti? Zeptal se vévoda. Mám-li být upřímný, pak nevypadá na toho, za koho se vydává. Jenom ho klidně uveďte, mávl de Senamon rukou, dopnul si knoflík u kabátce z kořicové barvy a zkusil, zda má dobře nasazenou paruku. Pan Vicomte de Conti, ohlásil lokaj od otevřených dveří. Opravdu ani já bych neřekl, že je nositelem takového vznešeného jména, hladil si vévoda bradu a se zájmem si prohlížel vysokého urostlého mladíka mezi 18 a 20 lety. Připomíná spíš vojáka, který utekl z prohrané bitvy, usoudil nakonec. Milosti, uklonil se mladík. Rád bych vás požádal o prominutí, že ruším neohlášen a v nevhodnou dobu. Rovněž mi prosím odpusťte mé oblečení, ale momentálně je tato špinavá košile a kalhoty tím jediným, co mám. Není nutné se omlouvat, pane de Conti, pousmál se Senamon. Jistě k tomu všemu máte dobré důvody. Přišel jsem vás požádat o radu a pomoc, jako toho, kdo drží správu nad tímto krajem. V mladíkově hlase zazněla těžko skrývaná bolest. Milosti, panství Conti už neexistuje,
Předevčírem ho vyvraždili a vypálili vojáci jeho veličenstva. Ach, uniklo vévodovi mezi pootevřenými rty a hlavou mu proběhlo a je to tady. Po tváři mu přitom přelétl stín úleku, ale v zápětí se ovládl a potřásl nevěřícně hlavou. Královští vojáci, proč by to, prosím vás, dělali? Na tuto otázku se už téměř 3 dny marně snažím najít uspokojivou odpověď. Doufal jsem, že ji najdu u vás, milosti. U mě? Vyděsil se Cenamon. Co vás to napadá? Nemám s tím přece vůbec nic společného. Samozřejmě vás s tím, co se stalo, nespojuji, ale žil jste dlouhou dobu u dvora. Znáte krále. Domníval jsem se, že byste mohl vědět, tušit nebo se zeptat. Asi vám není známo, že jsem prodléval dlouhou dobu ve Španělsku, pane, odtušil chladně vévoda. A pak král se svými úmysly svěřuje málo komu. On rozhoduje a vládne sám. Tak jsem vás tedy zbytečně obtěžoval. Stejně je to podivné, nechal de Cenamon chlapcovu poznámku bez povšimnutí. Nezmýlil jste se, mladíku. Mohl to být docela klidně i někdo jiný než vojáci jeho veličenstva. Ujišťuji vás, milosti, že bych si nedovolil někoho obvinit, pokud bych si nebyl zcela jist. Slyšel jsem téměř každé slovo a viděl všechno, co udělali. Dobrá, přivřel vévoda oči a jeho prsty se opět rozeběhly po mahagonu. Přesto však nevím, jak bych vám mohl být prospěšný. Pokud bych vás tedy mohl požádat o laskavost. De Cenamon se zamračil. Tahle záležitost se mu pranic nelíbila. Byl z ní na míle cítit pořádný malér, který momentálně potřeboval ze všeho nejméně. Jeho intuice zkušeného dvořana mu radila nakládat v tomto případě s projevy laskavosti velice opatrně. Rád bych mluvil s králem, dokončil de Conti. Možná ani netuší, jak jeho vojáci a velitelé jednají za branami Paříže s jeho poddanými. Ale to je přece na každý pád sebevražda, chtěl dodat de Cenamon, ale nedodal. V té chvíli mu totiž bleskl hlavou nápad. Díval se na mladého muže stojícího před ním a uvažoval, ať už sledoval král tím, že poslal na Contiho panství vojáky, jakýkoliv cíl. Jedno je jisté. Návštěva tohohle naivky v Louvru může jemu, Cenamonovi, velice prospět. Stačí šikovně sestavený dopis, který tenhle mládenec vlastnoručně odevzdá u dvora do králových rukou. Zde vám, vaše veličenstvo, posílám důkaz své loajality a upřímné oddanosti. Když je situace nahnutá, není možné váhat. Právě naopak. Všechno se hodí a všechno je dobré. Prsty zabubnovaly po stole divoké stakato a prudce se zastavily. Dobrá, napíši vám doporučení a pojedete do Paříže. Nejlépe, když vyrazíte už zítra ráno. Zatím se dáte trochu do pořádku. Koupel, šaty, postel a samozřejmě kůň vám budou k dispozici. Usmál se vévoda, který byl náhle samá ochota. Nerad bych příliš zneužíval vaší dobroty, milosti, uklonil se de Conti, ale situace, v níž se momentálně nacházím, rádo se stalo, zavadil de Cenamon pohledem o odřené obutí svého hosta. Lokaj, který vás ke mně uvedl, se o vás postará. Mladík se ještě jednou uklonil na znamení díků a vyšel pružným krokem ze dveří. Aby jedni žili,
musí druzí umírat, zafilozofoval si v duchu vévoda. Zítra se králi připomene malou pozorností. Ten Conti je stejně tak i tak odepsaný a ponechat tuhle příležitost nevyužitou by bylo pokoušením osudu, který mu byl zatím až doposud příznivě nakloněn. S otázkou svědomí si hlavu nelámal, jako většina mocných a urozených té doby, jednal, jako by neexistovalo.

Mladý Jean de Conti vyšel z vévodova paláce se smíšenými pocity. Něco ho varovalo, aby Senamonovi příliš nedůvěřoval. Dobře si povšiml několika změn ve výrazu jeho obličeje, i když se vévoda ihned ovládl. Rozhodně nebude na škodu ještě jednou si vše důkladně promyslet. Lokajovi, který ho provázel, oznámil, že se potřebuje nadýchat čerstvého vzduchu, a tak teď chodil sám úzkými cestičkami rozlehlého zámeckého parku. Byl natolik duchem vzdálen, že si vůbec nevšiml dvou mužů, kteří na něho čekali u jedné z odboček hlavní cesty. Jejich přítomnost zjistil teprve ve chvíli, kdy mu jeden z nich položil zlehka ruku na rameno, leknutím téměř nadskočil. Pane, jste Jean de Conti, syn hraběte Gastona de Contiho? Zeptal se neznámý tiše. Co mi chcete? Posílá nás pan baron de Vernet, který vás zároveň žádá, abyste ho poctil svou návštěvou. De Vernet, jako bych to jméno už někdy slyšel. Pan baron nám kladl na srdce, že je nutné vás přivést, a to i v případě, že byste se zdráhal. Uklonil se jakoby s omluvou muž. De Conti pokrčil odevzdaně rameny a nechal se odvést spletí cest k čekajícímu kočáru. Cesta trvala asi 2 hodiny. Oba muži se tvářili netečně, nikoli však nepřátelsky, a jejich obličeje vzbuzovaly v mladém Contim důvěru. Když kočár konečně zastavil, otevřel jeden z nich dveře. Jsme na místě, pane. Co má tohle všechno znamenat? Uvažoval Jean, když přešli prostorné zámecké nádvoří a pak kráčeli dlouhou chodbou s množstvím loveckých trofejí a pečlivě udržovaných palných i sečných zbraní. Zde máte připravenou koupel. Zastavil se jeho průvodce u mahagonově hnědých dveří. Také jsme se vám snažili vybrat nějaké oblečení, ale syn pana barona je zcela jistě o něco menší než vy. Slabě se pousmál. Když asi o 30 minut později procházel de Conti opět vedle tohoto muže prosluněnými místnostmi zámku, cítil se jako znovu zrozený. Koupel ho osvěžila a nové oblečení, i když na několika místech skutečně poněkud těsné a krátké, mu vrátilo pocit jistoty. Na baronovi de Vernet, mírně obtloustlém muži neurčitého věku, s bojovně nakrouceným knírem a pleší, se nenacházelo zhola nic aristokratického. Nebýt přepichového oblečení, působil by dojmem spíš sedláka než šlechtice. Když uviděl vcházet de Contiho, vstal a zlehka se uklonil. Velice si vážím toho, že vás mohu přivítat na svém zámku, pane. Věřím, že způsoby, jichž jsem vůči vám použil a za něž se omlouvám, vás příliš nevyděsily. De Vernet se usmál svými plnými rty a zároveň pokynul hostu, aby se posadil k bohatě prostřenému stolu. Rád bych se vás zeptal, polkl Conti v ústech zbíhající se sliny. Až po jídle, mladíku, až po jídle, máchl rukou de Vernet. A nenechte se pobízet. Sám si naložil na talíř kus ovčího síra a sáhl po silném krajíci bílého chleba. Mé oblíbené jídlo, vysvětloval a spolkl sousto. Když jsem žil v Paříži u dvora, hrozně se mi po něm stýskalo. Pak už oba jedli mlčky, baron s chutí labužníka a de Conti s chutí k smrti vyhladovělého člověka. Předpokládal jsem, že vévodu navštívíte, i když jste samozřejmě mohl provést ještě větší hloupost, například odjet do Paříže rovnou. Zahájil de Vernet rozhovor, když si předtím omyl a o ubrousek otřel ruce. Byla to od vás mimořádná neopatrnost,
ale vzhledem k tomu, že jste s největší pravděpodobností ještě neměl tu čest zaplést se do nějaké politické šlamastiky, omluvitelná. Copak vám ten lišák Saint-Amon nasliboval? De Conti neodpovídal. Chápu, rozepnul si nenuceně knoflíky u brokátové vesty baron. Domníváte se, že z vás za zušlechtění, nakrmení a napojení tahám informace. Lidé už přece takoví jsou. Zlí, vypočítaví a zadarmo často nedají ani pozdravení, že? Požádal jsem ho, aby mi vymohl audienci u krále, a on mi slíbil doporučující list a koně. Soukal ze sebe jakoby proti své vůli Jean. To je od něho moc pěkné, pokýval s přehnanou uznalostí de Vernet. Je to však trochu málo pro šlechtice, jemuž vyvraždili rodinu a podpálili střechu nad hlavou. Co tím chcete? Jak jste se dozvěděl? Milý pane, vévoda de Saint-Amon je momentálně ten poslední člověk, od něhož byste mohl očekávat pomoc. Má totiž dost starostí sám se sebou. Jeho jméno nemá u dvora v současné době ten patřičný zvuk. Víte, co znamená upadnout v nemilost? Mladík mlčel a proto baron pokračoval. Jistě, vévoda vám napíše hezké psaní pro jeho veličenstvo. Ha, ha, dovedu si i docela dobře představit jeho znění a je mi jasné, jaké myšlenky letěly tomu starému intrikánovi hlavou, když jste mu po vylíčení svých zážitků předložil své přání. Ten dobrák by vás prostě a jednoduše poslal na šibenici. Určitě si o mě myslíte, že přeháním, není-liž pravda, mladý muži? Jenomže vy jste se ani nikdy nějak zvlášť o politiku nezajímal, viďte. Nepovažoval jsem to za životně nutné, odpověděl trochu upjatě de Conti. Jistě, ušklíbl se baron. Proč se starat o něco tak přízemního a špinavého, panství Conti utopené v lesích a obklopené loukami s pasoucím se dobytkem, idylka nahony vzdálená hlavnímu městu a intrikami promořenými Versailles. A propos, co pak pěkného jste se chtěl dozvědět u našeho panovníka, příteli? Mám přece právo požadovat vysvětlení, proč proti nám použil násilí, k němuž neměl nejmenší důvod. Říkáte, že neměl? Ne, odsekl de Conti, kterého už začal posměšný tón jeho hostitele dráždit. A co ta podivná setkání na vašem zámku? Návštěvy z Anglie? Na tom přece nebylo nic špatného, ohradil se mladík. Konečně na ona shromáždění měl přístup každý a mohl se přesvědčit. Jistě, a poslechnout si například Johna Bunyana z Bedfordu, Henryho Moora z Londýna, nebo mám pokračovat? Klidně, jsou to všechno jména slušných a poctivých lidí. Souhlasím, jsou však tací, a není jich zrovna málo, kteří je nemohou ani cítit. Slyšel jste někdy třeba o takovém Louvouovi, de la Chaisem nebo de Hébertovi? Přiznávám, že nikoli. Jsou to osobnosti, jež mají značný vliv na krále, a zároveň jsou spojeni jednou společnou nenávistí. Nenávistí vůči Huguenotům, pane. Co je jim ale platný jejich vliv, když je zde edikt Nantský, který zaručuje francouzským protestantům náboženskou svobodu? Právě ten je markýzi Louvouovi a jeho přátelům solí v očích. Nejsou ovšem tak dětinští, aby se domnívali, že dosáhnou jeho zrušení jednoduše tím, že... Říkáte zrušení? Jistě, zrušení. Tím, že to králi prostě navrhnou. Nejprve proto musí připravit půdu, rozumíte?
Způsobů a prostředků, jak toho dosáhnout, je v tomto směru nepřeberné množství, ale ten nejúčinnější je většinou provokace. Vy se tedy domníváte? Váš otec Žáne pro ně byl v tomto směru znamenitým objektem, dostatečně známý a vážený mezi protestantskou šlechtou a, no, díky svým pochybným přátelstvím známý i králi. Pro markýze Louvois nebo jezuitu Lachaise, který je mimochodem Ludvíkovým osobním zpovědníkem, nebylo zcela jistě nic nesnadného udělat v očích krále z hraběte de Contiho nepřítele Boha i Francie. Tohle všechno jsem samozřejmě vůbec netušil, poznamenal zaraženě mladík. Vy možná ne, protože se, jak říkáte, nezajímáte o politiku, připustil de Vernet. Ale váš otec ano. Mnohokrát jsem ho varoval, aby byl opatrnější. Snažil jsem se mu ukázat na vypjatou atmosféru v Louvru a Versailles a radil, aby nedráždil arcibiskupa i samotného krále. Neposlechl. Nedělám přece nic nezákonného, říkával, a to, že se na mém panství zvěstuje evangelium, jenom ať si přijde poslechnout, kdo chce. Konečně Henryho Moora a Johna Bunyana chodí v Anglii poslouchat i král. Měl pravdu, přisvědčil de Conti. Sám jsem se o tom mohl při svém pobytu v Anglii přesvědčit. V Anglii snad, ale tady nejsme v Anglii. Opravdu jsme museli být hodně nebezpeční. Sevřel ústa do trpké grimasy chlapec. Otce zabili, když se snažil bránit svou ženu a dceru. On, který sice výborně vládl perem, ale téměř neuměl vzít do ruky kort. De Conti zavřel oči a položil si hlavu do dlaní. Pozabíjeli je všechny, dokonce i našeho starého podkoního, a nakonec vyhodili z okna mou matku a sestru jako věci, které už nejsou potřeba. Já vím, příteli, řekl měkce baron de Vernet. Vstal a položil konejšivě svou ruku na mladíkovo rameno. Nebyl jste jediný, kdo viděl a nezapomene. De Conti zvedl hlavu stázavým pohledem. Přijel jsem vašeho otce varovat, ale žel pozdě. Byl jsem velice opatrný a také krytý kouřovou clonou, takže mě ti ničemové nezahlédli. Ze svého úkrytu jsem vás pak uviděl vyběhnout z hořící stodoly. Volal jsem, ale v tom hukotu a praskotu jste mě neslyšel. Můj kůň se začal plašit a než se mi ho podařilo uklidnit, zmizel jste mi z očí. Snažil jsem se vás najít v okolí zámku, ale marně. Nakonec jsem odjel na své sídlo a nechal sledovat vaši stopu osvědčenými služebníky. Ta je pak dovedla až k de Saint-Amandovi. Díky bohu včas. Pomstím je. Všechny je pomstím, zasyčel nenávistně mladík. Nejprve si ovšem musíte odpočinout, pane de Conti, pokrčil rameny baron. A potom uvidíme.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší a vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka a jako hudebního doprovoda jsme mohli slyšet Tomáše Najbrta.

Vstoupili jsme do poslední hodiny středečního večera. Bylo 11 hodin, máme středu 9. září a vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. No a rovnou pozvu k pořadu Za obzor, kde se vydáme kolem českých hranic.

0: Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Jan Duchoslav. Právě posloucháte Rádio 7 a vítám vás v pořadu Za obzor, kde cestujeme po různých koutech světa a povídáme si s lidmi, kteří daná místa navštívili. Naše dnešní cesta nás nezavede do tak daleké krajiny. Zamíříme domů, do České republiky, kterou netradičním způsobem pěšky obešel můj dnešní host František Kafka. Dobrý den, Františku, vítám vás v pořadu Za obzor.
1: Dobrý den.
0: Pro pochopení vaší cesty vás nejdříve poprosím o vaše představení, kdo jste a z jakého prostředí pocházíte.
1: Já pocházím ze staré zemědělské rodiny z okresu Tábor v jižních Čechách. Moji předkové byli na gruntu už nejméně od roku 1654, to znamená od 30leté války. Z té doby, z toho roku 1654, pochází první písemné zprávy o mých předcích. Čili je to jako zemědělská rodina. A já pocházím ze 6 dětí, jsem prvorozený syn a jako prvorozený syn jsem měl správně zůstat na gruntu. Ale když nastoupil komunismus, tak vlastně nám stát, družstvo sebralo všechny pozemky, lesy, louky i pole, dobytek, stroje, všechno to bylo vlastně zestátněno a já už jsem tak nebyl vázán na grunt, jako kdyby komunismus nenastoupil. Já jsem sice šel na zemědělskou školu, ale obor zahradnictví a vyučil jsem se zahradníkem.
0: A jaké to pro vás bylo vyrůstat v tomto prostředí, možná i s tím příběhem toho, že jste nemohl pokračovat v tom, v čem jste původně myslel, že pokračovat budete a jak vás to provázelo ve vašem životě dále?
1: Tak já jsem byl skoro rád, že jsem nezůstal na gruntu, protože já jsem se zamiloval do květin a já jsem se chtěl věnovat jako oboru květinářství a tím vlastně mi to bylo umožněno, že na tom gruntu jsem nemusel zůstat, ale na gruntu zůstaly moje dvě sestry a jejich rodiny a jsou tam do dneška. My máme na baráku, na mém rodném domě je mramorová deska a na té desce je napsáno za věrnost půdě na této usedlosti hospodaří od roku 1654 rod Kafků. Věnuje zemská rada v Čechách. Takže ze zemědělce se stal zahradník, ale to má k sobě blízko.
0: To má k sobě moc blízko. Pamatujete si nějakou historku z vašeho dětství, vyrůstání v této rodině a jak vás to možná vedlo dále k tomu toužit cestovat?
1: No, těch historek by bylo hodně, jo, protože já jsem ještě pamětník druhé světové války. Jako dítě si pamatuji na konec druhé světové války. Válka končila v jižních Čechách, Praha už byla osvobozená a my jsme se stěhovali do sklepa, protože se schylovalo k boji. Nebo vzpomínám na kříž, který visel v předsíni mého rodného domu. K tomu se vázala zvláštní historka. Soused byl zemědělec a měl uskladněno na sýpce obilí. Do obilí se mu dostali brouci pilousy a ti dokáží zničit komplet celou úrodu. On byl pojištěný a spočítal si, že když jeho sýpka schoří, že na tom bude lépe, než kdyby mu pilousy všechno zničili. Zapálil svoje stavení, svoji sýpku. Problém byl ale v tom, že foukal vítr a vítr přenesl oheň na naši stodolu, to byla velká stodola, dřevěná, a ta celá schořela. A vítr foukal a plameny směřovaly na obytné stavení a bylo nebezpečí, že schoří i obytné stavení. A v tom okamžiku babička sejmula kříž ze stěny, s tím křížem vyběhla na dvůr a volala: Ježíši Kriste, smiluj se nad námi. A v tom okamžiku prý plameny se obrátily na druhou stranu a obytné stavení bylo zachráněno. Já tuhle tu historku znám z vyprávění mého otce a je zapsána i v rodinné kronice. A otec se setkal se starou sousedkou, která mu potvrdila jako svědkyně, že tato událost se skutečně stala a dotyčná osoba byla přítomna požáru. Tak to byla taková zvláštní historka z naší rodiny.
0: Tak to je opravdu velmi zajímavý příběh a velice silný. A jak vás nadále tohle všechno vedlo vaším životem? Vy jste říkal, že jste se začal věnovat květinám, rostlinám. Cestoval jste už v té době?
1: Já jsem cestoval, ale ono to vždycky bylo omezeno zaměstnáním a rodinou, protože jako zahradník jsem měl na jaře a v létě nejvíce práce. Když potom jsem podepisoval lidem dovolenou, tak přednost měli ti, kteří měli děti, a pak jsem si bral teprve dovolenou já. Pak jsme jezdili na dovolenou s dětmi, takže to cestování bylo tak trošku jako omezeno.
0: A než se dostaneme za chviličku k té cestě po České republice, kam jste třeba jezdili s dětmi, s rodinou v tom vašem omezeném čase?
1: No tak samozřejmě to bylo za minulého režimu, tak jednak jsme jezdili po naší republice, no a jezdili jsme stanovat do socialistických států, které byly kolem nás. No a potom jsme dostali od strýce chatu, začali jsme pracovat na chatě, ta byla v dost špatném stavu, takže zase nejezdilo se na dovolenou, ale jezdilo se pracovat na chatu.
2: Čechy,

0: Pojďme se dostat k vaší cestě kolem České republiky. Co vás k tomu vedlo obejít naši zemi?
1: K tomu mě vedla moje sestřenice, která žije ve Strakonicích. Byla tehdy mladá a klub českých turistů pořádal v letech 1970 až 1973 okružní cestu kolem Čech a Moravy. Oni měli autobus, autobus jim vezl zavazadla a šli na lehko. A za 4 roky obešli celou republiku. Oni si vzali každý rok 2x dovolenou, čili 2x do roka se vydali na cestu a za ten jeden rok obešli čtvrtinu a po 4 letech okruh uzavřeli. Začínali ve Starém městě pod Kralickým Sněžníkem a tam také i končili. A tam je i pamětní deska.

0: Zvláštní zážitek, který mi moje sestřenice vyprávila z té cesty, jelikož šli nalehko, tak nedělali denně 20 kilometrů jako já, ale 30, 40, dokonce jeden den prý udělali 50 kilometrů. A když urazili takovou dlouhou trasu, stalo se, že v závěru té dlouhé etapy jí vypověděli nohy a ona nebyla schopna udělat ani krok. Vyprávila mi, že ten závěrečný úsek, nevím, kolik to bylo metrů nebo stovek metrů, jí donesli na ubytování, které měli zajištěné, pak jí odnesli do restaurace, aby si mohla dát večeři. Ona nebyla schopna udělat ani krok, nohy vypověděly službu a potom jí nesli z restaurace domů. Jenže mezi tím správce objektu zamknul branku, no a oni museli lézt přes vrata, takže ji přehazovali přes vrata. No ale do rána se z toho dostala, odpočinula si a druhý den pokračovala dál a všechno to dobře pokračovalo.
1: Tak to je taky velmi krásný příběh, velmi krásná inspirace pro tu vaši cestu. Kdy jste tedy vy začal?
0: Ten můj okruh jsem začal v roce 2007, tehdy mi bylo 66 let, čili nebylo to hned po nastoupení do důchodu, protože několik let jsem ještě chodil denně do práce, pak nás vytopila povodeň, v prvním patře jsme měli 1,93 m vody, protože bydlíme blízko soutoku Berounky a Vltavy. Berounka se nevešla do Vltavy, to bylo v roce 2002 a to mě taky zdrželo a na tu cestu jsem se vydal v roce 2007, čili ve svých 66 letech. A já jsem se tenkrát rozhodoval, kde tu cestu začít a říkám si, no, já pojedu do Hřenska, začnu ve Hřensku a půjdu k pramenům Labe. A uvidím, že zda k těm pramenům dojdu a nebo nedojdu, jestli se mi to bude líbit, jestli to budu zvládat. Takže začínal jsem v Hřensku.
1: Ta první cesta k pramenům Labe byla teda taková testovací.
0: Bylo to testovací, navíc to jsem šel ještě bez stanu a vždycky jsem večer scháněl někde ubytování. Jo, nějaký penzion, ubytovací hostinec a tak dále. Ale občas se mi stalo, že jsem ubytování nenašel, pak jsem musel spát pod čirákem. Vzpomínám si, že jednou to bylo ve východních Čechách, šel jsem pro vodu k hajnýmu a hajný mě varoval, že v noci přijdou velké srážky. A já jsem měl naplánováno, že budu spát v penzionu, ale problém byl v tom, že penzion byl obsazený, tam se konala svatba a svadebčani se nevešli a spali někteří ve stanu. Takže já jsem musel spát pod čirákem, stan jsem neměl, ale rozepnul jsem pončo, z ponča jsem si udělal přístřešek, akorát ten přístřešek nebyl k zemi, ale to bylo takových nějakých 20 cm od trávníku, čili já jsem viděl na všechny strany a liboval jsem si, jaký mám krásný stan. Dokonce šel kolem nějaký turista a říká, je, vy máte krásný přístřešek. No a já jsem v noci usnul a kolem půlnoci mě vzbudil hrozný hluk. Nejdřív jsem nevěděl, co se děje, ale oni ti svadebčani měli ohňostroj a ten ohňostroj stříleli směrem ke mně. A já jsem ten ohňostroj krásně viděl v leže. Ohňostroj trval asi čtvrt hodiny a když skončil, tak jsem si říkal tak a teďka se krásně do rána vyspím. Začalo pršet, liboval jsem si, jaký mám dobrý přístřešek, mám místo, kam nebude zatékat, střechu nad hlavou, všechno v pořádku. Ale začal foukat vítr a ten můj přístřešek se začal nazvedávat. No a já jsem ho někdy od půl jedné až do čtyřech hodin do rána držel. Po obou stranách jsem držel pončo, aby mi neulítlo. Lokty vykloněny ven a po těch loktech skapávala voda a odkapávala mimo spací pytel. Tak jsem toho moc nenaspal. No, ale druhý den jsem byl celkem ještě svěží a urazil jsem 20 kilometrů.
1: A tato krásná, vtipná, až trošku hořkosladká

0: otázka, to bylo na jaké vaší etapě?
1: To byla ta první část, když jsem šel směrem až do Vrbna pod Pradědem. Jo, v té první části já jsem došel během několika etap do Vrbna pod Pradědem. Celkem jsem měl ten okruh rozdělený na 11 úseků. Každý rok jsem šel dvakrát, někdy jenom jednou, když třeba s manželka měla operaci, já jsem byl po operaci, tak za ten rok jsem udělal jenom jeden úsek. Někdy jsem šel jenom 5 dnů, někdy jsem šel i 11 dnů, nejdéle v kuse, a vždycky, kde jsem skončil, tam jsem příště pokračoval. No a já jsem tu severní část okruhu z Hřenska končil ve Vrbně pod Pradědem, kde žije a pracuje moje sestra, a pak jsem se rozhodoval, jestli mám jít přes Ostravsko. A říkal jsem si, no Ostravu dobře znám, tam jsem skoro 10 let pracoval, a navíc tam je to místy málo turistické a já tam půjdu po rušné silnici. Já si to Ostravsko nechám až nakonec, a to už budu starý, a dělal jsem si legraci, že moji synové mě ty závěreční etapy ponesou. Takže já jsem potom zpátky začínal znova ve Hřensku a šel jsem opačně proti směru hodinových ručiček přes Krušné hory.
0: Ještě než se dostaneme ke Krušným horám, pojďme se vrátit na to, než jste vůbec začal, jaké byly vaše přípravy, jaké byly reakce vaší rodiny, vaší manželky na to, že se chystáte obejít republiku?
1: No, manželka říkala, že jsem blázen. Nevždycky se jí to moje cestování líbilo, no ale časem si zvykla. No, přípravy byly dvě jiné cesty. První cesta byla přechod Nízkých Tater a hned první delší cesta v mém životě bylo z Donoval přes Nízké Tatry a bez stanu. Já jsem si myslel, že dojdu na útulňu, jak oni to Slováci nazývají, jenže byla to dlouhá trasa, vzal jsem si jenom 1,5 litru vody, bylo velké vedro, mě ta voda nestačila a já jsem měl strach, že skolabuju. Takže jsem potom přenocoval pod Širákem, pod Pončem, ve výšce asi 1600 metrů, no a přežil jsem tam dokonce pěknou bouřku.
0: To Pončo, bouřka, déšť, zdá se, že vás to trošku provázelo po celou dobu vaší cesty. Pojďme tedy, nebo ještě než půjdeme dále, vzpomenete si na první den vaší cesty, jaký byl, co jste očekával, jaký to pro vás bylo?
1: Ten první den cesty, to hned bylo překvapení, protože já jsem vystoupil v Hřensku a vydal jsem se na cestu a tam jsem si opřel hůlky o zábradlí a zapomněl jsem je tam, no a vydal jsem se na cestu. Asi po 300 metrech jsem zjistil, že nemám hůlky, tak jsem se vracel na přístaviště, kde jsem vlastně jako začínal cestu omočením rukou v labi. A když jsem přicházel k přístavišti, tak jsem viděl, že tam byla loď, která převáží přes Labe, a ten jeden námořník, když to řeknu, ty hůlky vzal a naložil je na loď. Tak jsem na něho křičel a mával, on poznal, že ty hůlky jsou moje, a vrátil je na přístaviště a tam jsem si potom ty hůlky vzal, takže to dobře dopadlo.

0: Pojďme tedy do Krušných hor. Jaké byly Krušné hory? Co jste v nich prožil? Jaké byly zážitky vaše?
1: To jsem šel i stále ještě bez stanu. No a někdy to přenocování bylo všelijaké. Třeba se mi stalo, že jsem večer hledal ubytování a žádné ubytování jsem nenašel. Ptal jsem se dvou lidí, kteří by pracovali u baráku a dělali na baráku dřevěné obložení, kde najdu ubytování. No a tam jsem se dozvěděl, že žádné ubytování nenajdu. No a nakonec oni mi dovolili, abych přespal u nich. Ale říkají mi, ale je jedna podmínka. My tady nejsme domácí. Ten barák patří jednomu člověku. My tady pracujeme. My obkládáme barák dřevem a on přijde v 8 hodin na kontrolu a do té doby musíte být pryč. No tak to nebyl problém. No a bylo zajímavé, že my jsme se smluvili, ti lidé byli věřící a my jsme si večer vyprávěli zkušenosti a měli jsme krásný společný večer.
0: No vidíte, navazujete i na vaše duchovní zážitky, ke kterým se určitě dostaneme, co jste třeba prožíval v rámci vztahu s Bohem a tak. Ale ještě předtím, jaké styčné body v Krušných horách jste procházel, šel jste při hranici, vzpomenete si na místa, města, obce případně?
1: Já jsem šel po té hlavní trase přes Krušné hory, jo, čili tam nahoře bych řekl, jo, přes Hora svatého Šebestiána, Měděnec a tak dále. A to jsem pořád ještě neměl stán. No, stalo se mi, ono to, šel jsem tehdy na podzim a někdy to ubytování bylo všelijaké, dokonce jednou jsem se celou noc klepal zimou, protože se netopilo a do rána bylo velice chladno. No já jsem přišel k závěru, že asi bude třeba putovat se stanem a ne každý večer k večeru schánět ubytování. Protože někdy jsem ho sehnal, někdy nesehnal a někdy to ubytování bylo i hodně drahé.
0: Kde jste pak v Krušných horách končil?
1: Ta jedna moje etapa končila v Horní Blatné. A jelikož jsem měl vícekrát problémy s ubytováním a za ubytování jsem utratil i jako dost peněz, tak jsem si koupil stan, malý stan pro jednoho člověka. Ten stan má 2 metry na délku, 1 metr na šířku, čili vejdu se tam já, vejde se tam trochu s problémy můj expediční batoh, ale už se tam nevejdou pohory, protože ten stan nemá předsíňku. Takže ty pohory dám do iglitové tašky před stanem. Takže z Horní Blatné jsem už putoval se stanem. A sice jsem měl trošku větší náklad na zádech, ale bylo to fajn.
0: Takže jste vaši etapu, první etapu končil de facto v půlce Krušných hor. Kdy pak pokračovala vaše cesta? Po jak dlouhé době?
1: Já jsem většinou chodil v červnu a potom na podzim, čili nechodil jsem v červenci a v srpnu, kdy je hlavní turistická sezóna, ale před ní a po ní. No a z těch Krušných hor jsem se potom dostal do Českého lesa, na Šumavu a tak dále.
0: Můžeme se tedy dostat k nějakým těm duchovním zážitkům. Vy už jste zmínil, že jste hned na vaší první etapě potkal pracovníky, kteří pokládali dřevěné obklady na domu a byli věřící a vy jste si s nimi mohl povídat. Máte nějaký silný duchovní zážitek z cesty, co vás tak potkalo?
1: Vzpomínám si, když jsem cestoval po českém lese, tak jsem sehnal, nebo stavil jsem stan na jednom hřišti v jedné vesničce na okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. S majitelem jsem se domluvil, že tam budu stanovat na hřišti. V noci byla pěkná bouřka, hrozně pršelo. Vzpomínám si, že tenkrát jsem si nechal otevřené větrací okénko stanu. Pršelo tak, že jsem zmoknul přes to větrací okénko ve stanu. To se zavírá zvenku, ale déšť byl tak silný, že jsem nemohl vylézt ven. No a když jsem potom ráno odcházel, zbalil jsem stan, tak paní toho statku, u kterého jsem to na hřišti stavěl, vyhlížela z okna. No a my jsme měli duchovní rozhovor na dálku, já dole, ona v prvním poschodí, a měli jsme zajímavý duchovní rozhovor. A když jsem končil, ona říká, vy jste pro mě byl poslem dobré naděje.
0: Tak takové chvíle vás určitě museli potěšit. A napadlo mě, jaké to pro vás bylo začít v tom roce 2007 a postupem času čas běžel a tak, jak jste vnímal ten rozdíl ve vašich etapách, možná i rozdíl počasí, rozdíl těch let, které probíhaly?
1: Tak myslím, že ten rozdíl let jsem ani nestačil příliš vnímat, protože já jsem každý den si zapisoval trasu, zapisoval jsem kilometry, no a ten průměr, který jsem měl během celého toho okruhu, tak to bylo denní trasa, byla něco málo přes 20 kilometrů. A to jsem měl na začátku jako i na konci, po těch 7 letech. Jo, já jsem ten můj pochod nazýval český oktant. Já totiž ten pochod českých turistů v letech 70 až 73 se jmenoval český kvadrant. To bylo na 4 roky. Já jsem to plánoval na 8 roků, ale ušel jsem to za 7 let. No a bylo to vlastně 98 dnů cesty. Z těch 98 dnů jsem šel 94 dny sám a jenom 4 dny šel se mnou někdo z rodiny. A bylo to 12 úseků, to jsem již říkal, a 2107 kilometrů.
0: Zrovna jsem se chtěl zeptat, kolik jste ušel kilometrů, to je krásné číslo. A z vašeho zážitku s paní, se kterou jste vedl duchovní rozhovor, jste se posunul směrem na Šumavu a směrem dál podle vaší naplánované cesty. Vzpomenete si ještě na nějaké podobné zážitky, nejen duchovní? Už jste zmiňoval to, že jste spal v dešti, v bouřce, na hřišti. Kde jste pobýval třeba na té Šumavě?
1: No, nevím, jestli si mám přiznat, ale někdy bylo třeba přenocovat i tam, kde se nesmí. Protože na Šumavě jsou sice nouzová nocoviště, ale třeba z nouzové nocoviště bylo uzavřeno, lépe řečeno, cesta k němu byla uzavřená, protože se kácelo v lese a já jsem na nouzové nocoviště nedošel a musel jsem někde přespat. Takže jsem musel někdy přespat i tam, kde se nesmí. No ale můj stan je zelený, já jsem byl taky celý do zelena, takže já nejsem vidět.
0: Krásně jste se schoval. Františku, co se týče těch duchovních zážitků, předpokládám, že jste si sebou nosil Bibli a tak, jak byla Bible spjatá s vámi na vašich cestách?
1: No já jsem si nosil malinkou bibličku, kterou vydala skupina Gedeonů. Tam je Nový zákon, Žalmy a přísloví, takže v ní jsem si večer čítával za svitu čelovky ve stanu. Jo, někdy se stalo, že tu bibličku jsem někomu daroval, pak jsem ji neměl. Později, když jsem měl chytrý telefon, tak před několika lety mi kamarád stáhnul do chytrého telefonu Bibli v několika překladech a dokonce i tam mám v němčině a v angličtině, no a takže to je jako veliká výhoda. Akorát je nevýhoda, že potřebuju jako energii do toho telefonu a musím ho někde dobíjet.
0: Což na těch cestách není úplně jednoduché.
1: No tak občas zajdu do restaurace, tam si telefon dobiju, ale hlavně člověk dobíjí sám sebe a to je to nejkrásnější.
0: Cesta pokračuje dál. Jaké bylo projít Českou republiku na jihu?
1: No bylo to docela příjemné, protože mě překvapilo to, že přes celou Šumavu, přes celou Jižní Moravu, přes Bílé Karpaty mě ani jednou nechytil déšť. Jo, když pršelo, tak pršelo v noci. Jo, jednou se mi stalo, to jsem spal u Moravské Dyje, přímo u řeky jsem měl postavený stan, pršelo celou noc a pršelo až do 12 hodin. Tak já jsem vlastně až do 12 hodin, až do poledne jsem odpočíval ve stanu. a teprve v poledne jsem vyrazil na trasu, ale dny byly dlouhé, takže těch 20 kilometrů jsem zase ušel.
0: No vidíte, na jihu bylo krásně a nepršelo. Vnímal jste třeba rozdíl mezi lidmi, které jste potkával?
1: No já můžu říct, že za celou dobu jsem nepotkal zlé lidi. Já jsem potkával samé hodné lidi. To byla celá řada krásných zážitků. Jo, třeba vzpomínám, když jsem potkal v Jeseníkách kouzelnou babičku. Já jsem šel přes Jeseníky a bylo k večeru a potřeboval jsem postavit stán. A došel jsem do jedné osady, kde stará 80letá paní pracovala na zahradě a vedle byla posečená louka. A já jsem se jí ptal, zda na té louce můžu postavit stán. A paní říká, no ale to není naše louka, pojďte k nám na zahradu. Tak mě babička vzala na zahradu a stavil jsem stan mezi stromy u maringotky. A babička říká, kdyby pršelo, tak se běžte schovat do maringotky. Vedle maringotky byla lavička. Babička přinesla na lavičku deku, prý, aby vám nenastydnul spodek. Vedle lavičky byl kovový stůl a ono to na něm všechno klouzalo. Za chvilku přišla babička a přinesla ubrus. Tady máte ubrus, aby vám to neklouzalo. Pak mi přinesla vodu ve varné konvici, abych si mohl udělat večeři a na závěr ještě mi přinesla nějakou zeleninu. Já jsem jí říkal, já o vás budu vyprávět jako o kouzelné babičce.
0: Kouzelná tedy byla a vy o ní krásně vyprávíte. Vzpomenete si ještě na nějakou kouzelnou babičku, kouzelného člověka, kterého jste potkal?
1: Nemusí to být z toho okruhu kolem hranic, protože jedna z těch cest byla z Prahy do jižních Čech, to ještě předcházelo cestě kolem republiky a další moje dálková cesta byla z Prahy do Hřenska, jo, abych přetnul republiku od jihu na sever, jo? Čili z Prahy na jih a z Prahy na sever. A měl jsem jako úžasný zážitek, když jsem cestoval do Hřenska. Já jsem došel k Děčínu, prošel jsem Děčín a schylovalo se k večeru a za Děčínem jsem potřeboval postavit stán. A já jsem tam našel krásnou vyhlídku a byl tam i altán, takový zděný altán, zajímavý, v nějakém antickém stylu. A tam byla rovná plocha, i když tam bylo plno střepů, taky místy. A říkám si, tady postavím stán. A byla tam nějaká slečna a ta slečna stála na vyhlídce a buď meditovala, nebo se kochala a ona tam na té vyhlídce snad byla půl hodiny nebo ještě díl. A potom jsme se dali do hovoru, no a já jsem povídal, ona povídala, ona to vlastně nebyla slečna, ona byla čerstvě provdaná, jo, a ptala se na mé cestování. No a rozloučili jsme se, ona odešla. Pak v noci jsem spal, najednou jsem slyšel, že přichází dva ožralové. Přišli ke stanu, lekli se, je, tady je stan. No, my nebudeme rušit. Oni byli velice slušní a odešli pryč. Ráno jsem se probudil a vedle stanu byla igelitka. Já jsem nechápal, proč je vedle stanu igelitka, nebyla moje. A teď si říkám, no co to může být? Co když je tam nějaké výbušné zařízení, tak já jsem tu igelitku vzal a odnesl jsem ji do toho altánu. Zbalil jsem stán a už jsem chtěl odcházet, ale vrtalo mi hlavou, co v té igelitce je. A tak jsem tu igelitku odevřel a tam byla zelenina ze zahrádky a bylo tam povídání. A to bylo právě povídání od té mladé paní, a ona mi tam napsala, že děkuje za setkání se mnou, že to bylo velice inspirativní a že mi posílá, že mi předává nějaké vitamíny na cestu. Tak to bylo krásné překvapení. A já jsem si myslel, že je to nějaká výbušnina.
0: To je další krásný zážitek a tu slečnu jste už pak neviděl.
1: Já jsem se zkoušel s ní spojit telefonicky, protože ona byla z insolvenční kanceláře. Obvolával jsem kanceláře v Děčíně po návratu z cesty, ale nespojili jsme se.
2: Každý

0: Právě posloucháte pořad Za obzor, u mikrofonu vás zdraví Jan Duchoslav a já si dnes povídám s mým dnešním hostem Františkem Kafkou o tom, jak František obešel celou Českou republiku a různě cestoval po republice pěšky. My jsme se bavili o tom, jak František začal v Hřensku, šel přes Krušné hory kolem republiky a teď se vás, Františku, zeptám, jaké to bylo dál, skončili jsme někde na jižní Moravě, jak jste pokračoval, jak vás ta cesta bavila?
1: Já jsem potom šel přes Bílé Karpaty, bylo to v době, kdy tam kvetou orchideje a měl jsem velikou smůlu, to byl suchý rok a orchideje téměř nekvetly, takže Bílé Karpaty, evropsky známé orchideové louky, mě ten rok zklamaly. 40 dní tam tenkrát nepršelo. Prošel jsem přes Javorníky, Beskydy, Těšínské Beskydy. Někdy byl problém postavit stán. Vzpomínám, když jsem stoupal na vrchol Čantorie v Těšínských Beskydech, že jsem k večeru nemohl najít místo, kde bych postavil stán. Buď to místo nebylo rovné, nebo to bylo zarostlé, nebo tam byly popadané stromy, nebo tam byly kameny, nebo tam bylo mokro, večer na krku a já jsem pořád nemohl najít místo, kde bych postavil stán. A já jsem se tak v duchu modlil, Pane Bože, já bych tak potřeboval najít vhodné místo pro stán. Mně by se tak líbilo, kdyby to místo bylo na nějaké louce a kdyby bylo rovné. Mně by se líbilo, kdyby to bylo suché. Mně by se líbilo, kdyby tam nefoukal vítr. A taky by se mi líbilo, kdyby byl krásný výhled. Ale já vím, takovéhle místo tady neexistuje. Když abych tak našel nějaké vhodné místo pro stán. A takhle jsem šel, hledal místo a pořád nemohl nic najít. A najednou jsem zjistil, že směrem do Polska přes hranice je jaksi světlo, že tam asi bude nějaká louka. Přešel jsem hranice na polskou stranu a mně se můj sen, moje modlitba vyplnila. Louka, nahoře bylo krásné rovné místo, suché, absolutně za větrem, nádherný výhled. Já jsem se přímo ze stanu díval na světla městečka Visla, kde pramení řeka Visla. To městečko bylo hluboko pode mnou. No bylo to jako kouzelné. To, co jsem si přál a myslel jsem si, že něco takového, takové místo tam ani není, tak to jsem našel. Díky Bohu za to.
0: Věřím, že to bylo doslova zázračné místo. No vidíte, vy jste se rozpovídal o orchidejích. Jaká byla cesta pro vás v rámci přírody? Jak jste vnímal rozdílnou přírodu ve vašich etapách a možná jaké jste potkával rostliny, květiny, jak jste to vnímal ze své profese?
1: To by bylo hrozně dlouhé povídání, protože jsem řekl, mám v sobě zemědělskou krev, jsem zahradník. Jako důchodce jsem se přihlásil jako dobrovolná stráž ochrany přírody v Českém krasu, to je oblast mezi Prahou a Berounem, jo? A jsem člen České botanické společnosti, takže o těch rostlinách bych mohl povídat hodně, jo? Ty jsem sledoval celou dobu.
0: Tak aspoň stručně třeba veme Krkonoše, co jste prožil tam, co se týče přírody?
1: No tak ty horské rostliny jsou krásné, jo? Ty jako vždycky rád vidím. No. V Krkonoších jsem měl problém s ubytováním, to jsem ještě nešel se stanem a já jsem chtěl spát na Luční boudě, no a to jsem měl za sebou 20 kilometrů, došel jsem na Luční boudu, neměl jsem zajištěný nocleh. Celou boudu obsadili dva podnikatelé, kteří slavili své narozeniny a nikoho tam nepustili dalšího. A já jsem musel na výrovku, no ještě jsem zmáknul ten další kopec a došel jsem na výrovku a tam jsem pak přespal na výrovce.
0: Pojďme ke konci vaší cesty kolem České republiky. Jaký byl váš konec etapy, vaší poslední etapy, co jste prožíval za pocity, navštívil vás někdo z vaší rodiny, koho jste potkal, co jste zažil při konci vaší cesty?
1: Ten poslední úsek, ten byl z Karviné do Vrbna pod Pradědem. Jo, já jsem si nechával ten úsek nakonec, protože jsem věděl, že půjdu i po rušných silnicích. A skutečně i šel, jo, já jsem musel někdy jít i mimo zábrany, za svodidly, aby mě nesrazil kamion. Tam jako místy to bylo velice nebezpečné. Ale byl to zajímavý úsek, protože o mojí cestě se dozvěděl Bruntálský a Krnovský deník, to jsou jako místní noviny, a šéfredaktor toho deníku se se mnou setkal a napsal do deníku jeden článek a pak se se mnou setkal v Krnově a tam se mnou jako dělal reportáž a napsal další článek. Tak to bylo zajímavé. A zajímavé bylo jako i natáčení s televizí. Česká televize se dozvěděla, že starý důchodce obchází republiku kolem dokola a kontaktovali mě, přijeli za mnou do Karviné, natáčeli se mnou a potom to odvysílali. No, mě zdrželi skoro 3 hodiny, udělali z toho 3 minuty. A vysílali to v regionálním ostravském zpravodajství večer a potom ještě druhý den v celostátním zpravodajství ráno. A oni tam uveřejnili i mapku, kudy chodím. A to potom byly zajímavé zážitky, protože v Bohumíně se mi stalo, že jsem přecházel křižovatku ve městě a zastavilo auto, řidič stočil okénko a začal na mě mávat a volá: dobrý den, já jsem vás včera viděl v televizi, přeji vám šťastnou cestu. Potom další zážitek v parku, dohonil mě cyklista na kole, ruce nahoře a říká: no hurá, to jsem rád, že jsem vás našel. Já jsem si podle mapky v televizi spočítal, že dneska jdete přes Nový Bohumín a tady jezdím po turistických trasách, abych vás potkal. A chtěl si popovídat, byl to velký turista, a chtěl si taky udělat fotku na památku. Tak to bylo velmi zajímavé. A potom, když jsem došel do Vrbna pod Pradědem, tak tam mě vítala starostka města Vrbna, no a přehodila mi takový pás přes hlavu, přes ramena, a tam bylo napsáno: etapová cesta kolem hranic, Vrbno pod Pradědem, a roky, kdy tuhle tu cestu jsem jako prováděl.
0: Tak to jsou krásné zážitky vaší cesty kolem republiky. Ale vy jste nešel jenom kolem republiky, šel jste i různě po republice. Jaké jsou vaše další zážitky s turistikou?
1: Měl jsem za sebou cestu kolem republiky, měl jsem za sebou cestu z Prahy na jih, cestu z Prahy na sever, takže se přímo nabízelo, abych to vzal napříč republikou. Tak jsem se rozhodl, že pojedu do Ašského výběžku, trojmezí nebo trojstátí, dneska už ne, tenkrát to byla Německá demokratická republika, západní Německo a Československo. Takže z toho výběžku, kde se setkávaly tyto 3 státy, jsem šel středem republiky kolem Mže, Berounky, Sázavy, a takto jsem postupně došel až do Přibyslavy na Českomoravské vrchovině. To bylo zase několik etap. A chtěl bych dojít, dáli Bůh, na slovenské hranice, ale zatím jsem v Přibyslavi. A tam bylo zase plno dalších zážitků.
0: No vidíte, tak vy máte ještě něco před sebou. Kdybyste to rád zvládnul?
1: Mě zastavil covid, protože v době jako covidové jsem neputoval na těch dlouhých trasách, protože vždycky k večeru potřebuju sehnat vodu. No a říkám si tak, abych ohrožoval sebe, nebo ti druzí můžou mít strach, že já můžu být nemocný a já potřebuju sehnat někde vodu. Říkám, počkám si, až covid přestane. Jo? Takže chtěl bych pokračovat v září, pokud to vyjde.
0: Tak my všichni, i posluchači, věřím vám, budeme fandit a držet palce. Máte tedy takhle závěrem ještě nějaký zážitek?
1: Mám jeden úžasný zážitek z té cesty napříč republikou. Já jsem šel se stanem, a vyrazil jsem z toho Ašského výběžku. Já jsem došel do Mariánských lázní, rychlíkem se vrátil do Prahy, potom za nějaký čas pokračoval, čili ráno rychlíkem do Mariánských lázní, ušel jsem 20 kilometrů, našel jsem místo pro stán, postavil jsem stán, uvařil jsem večeři a tvrdě jsem usnul. Za ten den jsem byl pořádně utahaný, protože na zádech jsem měl nějakých 17-18 kilo. K večeru, když nesu vodu, je ten batoh nejtěžší. A já jsem spal a vůbec jsem nevěděl, co se v noci odehrává. Půl hodiny před půlnocí přišel myslivec a zřejmě chtěl na posedu střílet. Kousek ode mě za takovým mírným kopečkem byl posed a oni myslivci mají noční vidění a tu zvěř vidí i v noci. A on mě chtěl zřejmě upozornit, že tam bude střílet. A tak se mě snažil vzbudit, ale on mě nedokázal vzbudit. On tam prý dupal, volal a mě nevzbudil. Neměl odvahu odevřít stán, co kdyby to někdo bral jako přepadení, že může mít pepřový sprej nebo zbraň a tak dále, čili stan neodvíral, jenom mě budil a nevzbudil. A ten člověk byl velice zodpovědný a teďka zřejmě uvažoval, a co když někdo potřebuje pomoc? Co když tam někdo skolaboval? Co když došlo k nějakému kriminálnímu činu? Co když někdo skolaboval v lese a potřebuje pomoc? Co dělat? Zavolal policajty. Dal si s nima sraz ve vsi, oni přijeli bleskově, on k ním sednul do auta a jel s nimi na louku. Přijeli ke stanu, nechali běžet motor, svítit světla a já jsem se probudil. Slyšel jsem hlasy a volám, kdo je tam? Oni mi odpověděli, chlupatí. Tak se jim kdysi říkalo, chlupatí. Já si říkám, no chlupatí, pro mě je chlupatý medvěd, vlk a liška. Tak jsem otevřel stán, asi byli pěkně překvapený, protože určitě čekali mladíka a ne starého člověka s bílými vlasy. Odkud jdete, kam jdete, máte občanku? Já říkám, snad mi nechcete dávat pokutu. Ne, vždyť máte všechno v pořádku. My vám naopak přejeme šťastnou cestu. A ten myslivec říká, jak je tohleto možný? Před půl hodinou jsem tady byl. Já jsem dupal, já jsem volal a z toho stanu nikdo nevyšel. Já jsem z toho všeho byl tak překvapený, že jsem tomu myslivci ani nepoděkoval. Kdyby nás náhodou poslouchal, tak já mu děkuju, že byl tak odpovědný a staral se o mě, i když jsem to nepotřeboval.
0: Další vaše krásná historka z vašich cest. Jsme na úplném závěru. Chtěl bych se vás zeptat, naučila vás něco ta cesta kolem republiky nebo vaše cesty, po případě co, možná i co může člověka cesta pěšky samotného, co může člověka turistika naučit?
1: No já bych řekl, že člověk musí mít nějaký sen, nějaký plán a za tím plánem cílevědomě jít. A když ten člověk má cíl a jde za tím cílem, tak je schopen i toho cíle dosáhnout.
0: A vás konkrétně naučila ta cesta něco? Nebo co jste si z ní vzal?
1: Já jsem viděl, že republika je krásná, že třeba nejenom jezdit do zahraničí, ale že je možné i poznávat krásy naší vlasti a že je jich tolika, že celý život na to nestačí.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Mějte se krásně, Františku, a přeji vám mnoho dobrého do vašich dalších cest a ať dobře dokončíte tu napříč republikou. Děkuju vám, mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Duchoslav. Toto byl pořad Za obzor, kde jsem si dnes povídal s Františkem Kavkou o tom, jak obešel pěšky Českou republiku. I vy se mějte krásně, naslyšenou.

Za obzor je u svého konce a s premiérou dalšího dílu se můžete potkat v pátek v 10 hodin. Naším cílem bude tentokrát Španělsko. My jsme na samotném závěru dnešního dne, dnešního večerního vysílání Rádia 7 a tak mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Přeju vám pokojnou, klidnou noc a ať ten nový následující den prožijete pod boží ochranou. Mějte se moc hezky.

Vítejte u přehledu pořadu. Závěrečnou fázi bitvy u Armagedonu přiblíží další díl pořadu Světem Bible. Spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem prozkoumáme tuto událost ve světle textu 19. a začátku 20. kapitoly z knihy Zjevení v přednesu Pavla Vopaleckého. Poslouchejte ve čtvrt na jednu. Dnešní pohovka po jedné hodině bude trochu jiná. Pokud máte pocit, že křesťanská hudba znamená jen pomalé balady, možná vás kapela Lindy překvapí. Moderní pop, taneční rytmy a silné texty o víře, pochybnostech i naději. To všechno přináší jejich album Honest to God. Přijměte pozvání k poslechu hudby, která vás možná i roztančí, ale zároveň vás povede k hlubším otázkám. Další kapitola Danielova proroctví zavádí k jeho prvním viděním a zjevením budoucích událostí, která mu Bůh dal poznat. Přidejte se k poslechu Bible Guide od 2. hodiny. Nejméně 3 boží zásahy prožil ve svém dětství Josef Mikeš. Vyléčení z těžké nemoci, poznání vlastního selhání skrze krádež a zradu kamarádů i otázky spojené s životem po smrti při pozorování pohřebního průvodu. O tom, jaká boží pozvánka jej provází celým životem, uslyšíte v relaci s Bohem po 14:30. Román Plavčík Žán od Evy a Pavla Dolejších, který dnes poprvé otevřeme ve čtení na pokračování, se odehrává v 17. století v době panování Ludvíka 14. a francouzských náboženských válek. Seznámíme se s mladým šlechticem Žánem de Conti. Jehož životní osudy budeme sledovat od 3 hodin a 15 minut. Jak moc s námi hýbe, co si o nás myslí druzí, jak sladký je respekt, jak hořké odmítnutí. Co je v srdci toho, když jsou lidé velcí, ale Bůh se zdá malý? Otázky můžeme zkoumat s Alešem Navrátilem, kazatelem CB, který hovoří k účastníkům Broadfestu. Přednášku zachytíte v akademii od 4. hodiny. Na konci 12. století se narodil muž, který svou hlubokou zbožností a mírností inspiruje mnohé lidi i dnes, a to napříč různými směry křesťanského spektra. Řeč je o Františku z Assisi. Od jehož úmrtí uplyne letos na podzim 800 let. V sedmidílné sérii jeho příběh přibližuje církevní historik František Holeček. Na Františkovo dětství a mládí se zaměříme v 5 hodin. Setkání s psychologem Markem Macákem v programu Uši k duši věnované začátkům slibuje více, než jen povzbuzení k tomu začít a pak vytrvat. O tom, jak potřebná je citlivost v začátcích a jak jednoduché je někdy to, co se začíná, minout a nevidět, bude řeč v prvním setkání, které naladíte po 17:30.

0: pořadu Světem Bible budeme pokračovat ve výkladu knihy Zjevení. Jistota, že veškerá lidská vzpoura i moc zla spějí k definitivnímu soudu pod autoritou Božího slova, je hlavní linkou výkladu teologa Johna Vernona McGeeho. Text zároveň otevírá prorocký pohled na zaslíbené tisícileté království jako na skutečné naplnění Božích slibů. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, postupným čtením se dostáváme v knize Zjevení až na konec války v Armagedonu. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že posledně jsme skončili 16. veršem v 19. kapitole, a tak dnes nás čeká pokračování od 17. verše. Přicházíme k bitvě, která na této zemi nikdy neměla a nikdy nebude mít potom obdobu. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží. Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců. Těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných. Existuje-li nějaká pasáž písma, kterou

0: čteme poněkud s odporem, pak je to dozajista právě tato. Povšimněte si, že ji Bůh zařadil na konec svého slova. Chce nám tím připomenout, jak jsou mu odporné a jak se mu hnusí hříchy lidí. Ty takzvané skutky těla, o nich píše apoštol Pavel v epištole Galackým v 5. kapitole. Lidé žijící pro své tělo prostě nakonec propadnou záhubě. Po skončení bitvy v Armagedonu je tu pozvání pro mrchožravé ptactvo k veliké hostině prostřené na zemi. Budou moci do sytosti požírat maso králů a jiných kdysi mocných lidí. Je to ve svém důsledku strašné bouřit se proti Bohu, protože Bůh bude každého takového odpůrce jednou soudit. A nyní v dalším textu navíc vidíme úplně dokořán otevřené peklo. I viděl jsem šelmu a krále země i vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, kterýž seděl na tom koni a s rytířstvem jeho. I jata jest ta šelma a s ní falešný prorok ten, kterýž činil divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy, a kteříž se klanili obrazu jejímu. I uvržení jsou oba zaživa do jezera ohnivého, hořícího sírou. A jiní zbyti jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všichni ptáci nasyceni jsou těly jejich. Zjevení 19, verše 19 až 21. Jak úděsný pohled. Šelma a falešný prorok se Bohu vzpírají do posledního okamžiku. Odváží se dokonce bojovat s Božím synem. Ovšem jejich počínání je hloupé a absurdní, stejně jako každá jiná vzpoura člověka proti Bohu. Výsledek je nevyhnutelný. Tihle dva arci rebelové a tyrani, antikrist a falešný prorok, jsou hozeni do ohnivého jezera jako první. Dá se ohnivé jezero brát doslova? Dovolte, abych vám dal něco málo k přemýšlení, protože se k tomuto předmětu hodlám ještě vrátit, až se dostaneme ke 20. kapitole. Svolává nás blíže k poslechu náš učitel, doktor McGee. Není-li peklo doslovné, je-li tedy jen obrazem, pak jako každý obraz líčí něco ještě silnějšího, ještě dokonalejšího, než je samotný obraz. V tomto případě, je-li tedy peklo nebo ohnivé jezero jen obrazem, pak tedy znázorňuje zaručeně něco horšího, než je doslova vzaté jezero hořící sírou. Meč vycházející z jeho úst. Co je to za meč? Zase, konec konců, jako kdykoliv, můžeme klást různé otázky. Doktor McGee má k tomu malou vzpomínku. Můj přítel a milenialista se mě jednou se smíchem zeptal. Přece nevěříš, že z Ježíšových úst bude vycházet doslovný meč? Nebo snad ano? Odpověděl jsem mu, že bych o něčem takovém samozřejmě uvažoval, kdyby Boží slovo samo nedalo několikrát jasně najevo, že jeho slovo je jako meč. Židům 4:12. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Efeským 6:17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Izajáš 11:4. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých úst usmrtí své volníka. Sledujete, jak jasně je tento symbol v písmu vysvětlen? Z těchto jednoduchých souvislostí zřetelně vidím, že meč vycházející z Ježíšových úst je prostě jeho slovo. Bylo to jeho slovo, jímž byl stvořen vesmír. Je to Boží slovo, které nás vede ke spáse. Ve 20. kapitole knihy Zjevení, kterou nyní spolu otevíráme, milí posluchači, se budeme zabývat miléniem, tisíciletým královstvím. A to s jistou mírou zaměření na Krista, Satana, člověka, svaté z doby soužení, a dále budeme upírat pozornost na vzkříšení, na zemi a na velký bílý trůn. Žel, mnoho lidí si v minulosti myslelo, hodnotí všeobecné reakce náš učitel, že 20. kapitola Zjevení není nijak zvlášť důležitá, neboť o miléniu, o období trvajícím 1000 let, je v písmu zmínka vlastně jen na tomto místě. A z toho důvodu tuto kapitolu mnozí prakticky pustili z hlavy. Je pravda, že o miléniu se píše jen v této kapitole, a sice jako o 1000 letech. Výraz milénium, který se v těchto souvislostech nezřídka používá, pochází z latinského slova, které znamená prostě 1000. Milénium znamená 1000 let. Toho, kdo věří v milénium, ovšem můžete stejně dobře nazvat také chyliastou, protože řecké slovo chylias znamená rovněž 1000. Doufám, že je zřejmé, že totiž milenialismus, chyliasmus a tisíciletá vláda Kristova se týkají jedné a téže věci. 20. kapitola Zjevení, kterou jsme právě otevřeli, dala vznik třem eschatologickým školám. Eschatologie je část teologie či věrouky, jednající o posledních věcech, člověka a světa. A ty tři základní eschatologické školy či přístupy nesou příznačné názvy právě podle postoje k miléniu. Postmilenialismus se domnívá, že Kristus přijde až k závěru onoho tisíciletí. Člověk prý zavede na zemi Boží království zvěstováním evangelia. Tento optimistický náhled převládal na přelomu 19. a 20. století. Tehdy to totiž někde vypadalo, že by mohl nastat mohutný celosvětový obrat směrem ke Kristu, že se celý svět obrátí. Tenhle názor ovšem brzy zastaral, protože nemohl přežít první polovinu 20. století, která splodila dvě světové války, splodila globální duchovní ochablost, dala vznik atomové bombě hrozící zničením celého světa a také splodila řadu aktivních protibožských ideologií, včetně komunismu. To byl tedy postmilenialismus. A milenialismus si získal oblibu teprve nedávno a velkou měrou vytlačil předchozí postmilenialistické pojetí věci. Předpona a milenialismus jednoduše neguje, popírá víru v milénium jako takové. Amilenialismus nezastává žádný falešný optimismus a většinou klade důraz pouze na Kristův příchod. Jeho hlavní slabinou je snaha spiritualizovat, čili zduchovňovat těch zmíněných 1000 let, stejně jako celou knihu Zjevení. Tento přístup totiž umisťuje milénium do naší současnosti. Podle výkladu doktora Warfielda má milénium pokračování v nebi, zatímco zde na zemi bude soužení. Já věřím, že v nebi milénium mají nejen na 1000 let, ale od věčnosti do věčnosti. Většina amilenialistů klade milénium do přítomného věku, a všechny události zaznamenané ve zjevení se snaží nějak zamontovat do současných dějin. Premilenialismus naproti tomu chápe 20. kapitolu knihy Zjevení v původní podobě a hodnotě. A princip doslovného výkladu uplatňuje tento přístup v celé knize Zjevení, pokud z kontextu nevyplývá jiné poučení. Jak je zjevné z toho, co tu v rámci našich pravidelných pořadů probíráme, náš učitel, dr. John Vernon McGee, je jasným premilenialistou, neboť se hlásí k víře v milénium a ve vztahu k našemu časovému okamžiku, kde nyní žijeme, vidí milénium až v budoucnosti. Jak si možná pamatujete, v tom textu Zjevení 19 je mimo jiné řečeno, že až Pán Ježíš přijde, bude z jeho úst vycházet dvousečný meč. Znamená to snad, že z jeho úst bude vycházet doslovný meč? Pokud by nám samo písmo nedalo jasný pokyn k obraznému chápání, nezbylo by nám nic jiného, než to brát opravdu doslova. Mám ovšem za to, že z písma je naprosto zřetelné, že meč v ústech Božího syna je Boží slovo. Apoštol Pavel napsal, vezměte meč ducha, jímž je slovo Boží. Efeským 6.17, to jsme si dnes už citovali. Nezdá se mi dost dobře možné, že bychom po této Pavlově informaci a dalších textech, které jsme si citovali, že bychom nepochopili, o čem apoštol Jan mluví. Ale zdůrazňuji, že pro svůj výklad musíte mít vždycky biblický důvod. Nemůžete si dovolit zduchovňovat písmo na libovolném základě, který jste si zvolili třeba jako svůj vyhovující přístup k některým myšlenkám. Právě toto se dnes pro mnohé teology stalo obyčejem a oblíbeným postupem. V premilenialistickém výkladu se o tisíci letech pojednává jako o tisíci letech. A Kristus přichází na začátku milénia. 20. kapitola knihy Zjevení, která leží před námi, nám dává jasně na vědomí, že milénium na této zemi nemůže nastat, dokud nepřijde Kristus. V prvních 10 verších této kapitoly se výraz tisíc let opakuje celkem 6krát. Musí to být hodně důležité, je-li to tímto způsobem tak zdůrazněno. Prvotní církev věřila tomu, co bylo známo jako chiliasmus. Byla to víra v doslovnou tisíciletou Kristovu vládu. Ti, kdo takové stanovisko odmítali, byli tehdy považováni za kacíře. Až později přišlo do módy učení, že tisíciletí bude zavedeno církví. Církev prý vytvoří dokonalý svět. A pak přijde Ježíš a najde všecko v naprostém pořádku. Ale takovým způsobem nám tento oddíl písma jeho příchod nepopisuje. Pán má přijít jako soudce. A kdyby bylo všechno v naprostém pořádku, nebylo by zapotřebí potlačit lidskou i satanskou vzpouru. V roce 1883 komentátor Justin Smith prohlásil, jak ohromnou silou je dnešní křesťanstvo. Je možné, aby se tato nadějná moc, která tak rychle získává pozice po celém světě, zvrhla v něco tak slaboduchého, s čím někteří milenialisté vystupují a co křesťanstvu předpovídají? Tolik citát. Nás premilenialisty by tenkrát v roce 1883 nazvali spolkem beznadějných pesimistů, protože podle písma předpovídáme, že svět jako celek zatím spěje k horšímu a že také v církvi nastane jasné odpadnutí od víry. Tento muž tomu ovšem nevěřil a ve svém komentáři pokračoval pak těmito slovy. Bylo řečeno, že za 25 let, půjde-li pokrok současným tempem, se Indie stane stejně křesťanskou zemí, jako je dnes Velká Británie, V Číně bude 30 milionů křesťanů a Japonsko bude pokřesťanštěno tak dokonale jako nynější Amerika. Tvrdí se, že staré režimy jsou skrz naskrz prostoupený křesťanským vlivem. Zdá se, že může brzo nastat den, kdy se všechny ty režimy pod mocným úderem zhroutí a padnou. Všechny zbraně vyrobené proti křesťanům se v rukou nepřátel polámou. Pravice páně jim dá zvítězit. Tolik tedy výklad pana Justina Smithe z roku 1883. Ale podívejme se například na Velkou Británii, kterou citoval. Jak vypadá dnes? Pokračuje v argumentaci náš přemýšlivec. Pokud jde o živé křesťanství, které následuje pána Ježíše, je na tom dnes Velká Británie stejně špatně jako Indie. Dříve postmilenialisté mluvili dosti statečně, ale dnes je už tak moc neslyšíme. Tito lidé vlastně podceňují 20. kapitolu knihy Zjevení. Zesnulý doktor Charles Hodge, který napsal dva tlusté svazky v oboru teologie, studoval jsem je za svých školních let, velmi upřímně řekl, že eschatologie nebyla jeho silnou stránkou. Prohlásil tehdy, o tomto předmětu nelze přiměřeně diskutovat, aniž bychom měli k dispozici ucelený přehled celého prorockého učení písma, jak starého, tak i nového zákona. A tento úkol nemůže uspokojivě splnit nikdo, kdo se na studium proroctví nespecializoval. Dnes se všechno změnilo. O proroctvích se mezi různými lidmi projevuje živý zájem. Ale kéž by bylo více čestných lidí, kteří by dokázali přiznat, skutečně jsem tento předmět nestudoval tak, jak bych měl. A proto nemohu dělat závěry. Žel, na téma proroctví mluví dnes mnoho lidí, kteří se jím ovšem doopravdy nezabývali. Jsem přesvědčen, že je to předmět velmi důležitý, lépe řečeno životně důležitý, přesvědčuje nás starý kazatel. Vůbec netvrdím, že bych k tomu měl nějaké zvláštní schopnosti, ačkoliv proroctví studuji už 40 let, a hodně jsem se jim věnoval, zejména v minulých letech, kdy byla značně ignorována. Ale považuji dnes za nebezpečné, že mnozí tuto záležitost nepřiměřeně vyostřují tím, že stanovují různá data pro vtržení církve a podobné věci. Jsem přesvědčen, že vtržení je událostí absolutně bez udání času. Může to být zítra. Ještě dnes večer, ale taky nemusí. Potřebujeme pochopit, že žijeme v období, pro které nám nebyly dány termíny, ale smíme do jisté míry pozorovat a vnímat okolnosti, jakoby přípravu jeviště pro předpovězený děj. Myslím, že je jasné, jak smýšlím o miléniu a o době velkého soužení. Docela prostě totiž věřím tomu, co zde apoštol Jan píše. Jestli se mnou nesouhlasíte a přikloníte se k některému jinému stanovisku, budete mít přesto dobrou společnost. Někteří z těch nejušlechtilejších božích mužů, které jsem znal, zastávají odlišný názor, než mám já, a přesto jsme přáteli. Ale jestli chcete mít pravdu, pak si samozřejmě budete přát jít se mnou, povídá náš starý učitel tak trochu s úsměvem. Těšíme se na příští setkání s vámi u rozhlasových přijímačů a s komentáři našeho učitele v rámci těchto pořadů.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Kniha proroka Izajáše, 1. kapitola, 18. verš.

0: Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Dnes je čtvrtek 10. září a první hodina nás zve k pořadu Pohovka a ke kapele Lindy. Přeji vám krásný poslech.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Od mikrofonu zdraví všechny posluchače Kristýna Exnerová a s ní i pořad Pohovka, který pro vás připravuji. A jak už jste si všimli, dohrála první píseň, takže je jasné, že to dnes bude taneční, svižnější a energičtější. Představím vám totiž sourozenecké trio, které si říká Lindy. Píseň, která právě dohrála, se jmenovala Higher, ve které znělo S tebou je strach ten tam, dostáváš mě výš do nebe, činíš mě silnější, že věřím, že mohu létat. Jsi motivací, inspirací, nikdo není jako ty, vím, že jsi jediná cesta. Tato píseň ale nepatří do alba, které vám chci představit. Album, o kterém převážně budeme mluvit, se jmenuje Honest to God, což můžeme přeložit jako upřímný k Bohu. Těšit se můžete na prvky gospelu, R&B a skandinávského popu. A první píseň z alba pouštím právě teď. Move, ve které se zpívá Nehledám publikum, dýchám pro slávu Pána. Řekni mi, Pane, kam mám jít a budu tě následovat.

Lindy, sourozenecké trio složené ze dvou sester, Emmy, Ellie a jejich bráchy Denise Lindéje, který se ujal role producenta, zatímco všichni tři přispívají k psaní vlastních písní. Čerpají ze své výchovy v církvi, dlouholetých zkušeností s bohoslužbami, s koncertováním od útlého věku a třeba produkcí 6 alb. Jsou velmi aktivní na sociálních sítích a mají 100 000 sledovatelů, což je parádní, když vším, co děláte, je touha hlásat evangelium o Ježíši. Stejně jako se zpívá v následující písni. Po zbytek svého života budu zpívat o tvé dobrotě. Dávám ti všechnu slávu i čest, Synu Boží, buď povýšen. Píseň Praise You.

Čím víc jsem se zaposlouchávala do textů našich interpretů, tím víc mě zajímaly další jejich písně. A tak jsem si poslechla skoro všechny. A musím říct, že jedna se mě velice dotkla a chtěla bych ji přidat do dnešního pořadu. Vznikla už v roce 2023 a zpívá se tam: Jak ti mohu oplatit za všechno, co jsi pro mě udělal? Jak ti mohu poděkovat za všechno, co jsi pro mě získal? A teď to vyznání, které se mě dotklo nejvíc a chci ho mít na rtech každý den, zní takto. Už nechci přinášet jen části sebe, jen něco. Chci ti dát celé své srdce. Cokoliv budeš chtít. Píseň Anything.

Když vyrůstala Emmeline Day, měla pocit, že musí změnit svůj vzhled, aby byla spokojená. Věřila lžím nepřítele, který tvrdil, že její hodnota spočívá v jejím vzhledu a potřebě uznání ostatních lidí. Ale čím víc poznávala Ježíše osobně, uvěřila pravdě, že Bůh miluje bezpodmínečně a že to vůbec nesouvisí s tím, jak vypadá nebo jak vystupuje, i když miluje i to, jak ji stvořil. Sama říká, v Markově evangeliu v 5. kapitole se můžeme dočíst o tom, jak Ježíš obnovil identitu ženy. Žena trpěla krvácivostí a slyšela o Ježíši, který chodil kolem a zázračně uzdravoval. Prodírala se davem a pouhým dotykem lemu Ježíšova roucha byla uzdravena. Její víra ji nejen uzdravila, ale Ježíši obnovil identitu tím, že ji přede všemi nazval dcero. Dal jí hodnotu, důstojnost a novou identitu milované Boží dcery. A možná pro tuto zkušenost vznikla píseň Foolish Mind, obnov mi zrak, odhal, jak mě miluješ, uzdrav ten falešný obraz, který jsem si o sobě vytvořila.

Další píseň je o bolestivé ztrátě našich interpretů. Sami řekli, před pár lety zemřel náš dědeček po boji s rakovinou. Byl pastorem, který zasvětil svůj život šíření zpráv o Ježíši, modlitbám za svou zemi, Švédsko, a lásce ke své rodině a přátelům. Založil církev, jejíž jsme součástí celý náš život, a křesťanskou školu, do které jsme chodili jako děti. Byl to opravdový boží muž. Co děláte, když se modlíte za zázrak a ten se nestane? Procházet tímto obdobím byla jedna z nejtěžších věcí, které jsme jako rodina zažili. Ale naučili jsme se toto. Bůh se dokáže vypořádat s našimi otázkami. Nebudeme mít všechny odpovědi, dokud nebudeme v nebi. V Janovi v 16. kapitole Ježíš mluví ke svým učedníkům a říká: toto jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Na tomto světě budete mít soužení, ale vzmužte se, já jsem přemohl svět. Tak tedy píseň Lord, I need you. Pane, potřebuji tě. Jsi má jediná naděje.

V Jakubovi první kapitole se píše: všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A píseň o vděčnosti, o požehnání, které skrze Ježíše Krista máme, Counting My Blessings, jsme právě doposlouchali. Ještě jednou vás za mikrofonem vítá Kristýna Exnerová a pořad Pohovka, dnes s kapelou Lindy a jejich albem Honest to God. Bavíme se o třech sourozencích, kteří vyrůstali v křesťanské rodině a přesto si každý z nich prožil nějaký osobní zápas. Jak sami napsali při spolupráci s biblickou aplikací YouVersion. Nepřítel ti bude lhát doslova každý den. Bude se tě snažit zahanbit a manipulovat s tebou, abys věřil věcem o sobě a svém životě, které prostě nejsou pravda. Dobrou zprávou je, že máme tu pravdu, o kterou se můžeme opřít a na které můžeme stavět své životy. Všichni tři jsme se s nepřátelskými lži v našich životech potýkali. Ela s přehnaným pochybováním, zda je dost dobrá, Denis cítil vinu a stud a Emmy s extrémně temnými myšlenkami. Je snadné se v tom zaseknout. Co můžeme s temnotou udělat, je pokusit se do ní vnést světlo. A právě zde přicházejí na řadu verše z písma 1. Petrova 1.18. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu. A nebo v Korinským 10.5, abychom zajali každou myšlenku a učinili ji poslušnou Kristu. A tak můžeme společně vyznat v písni Lies, prosím zatkni mé myšlenky, vždyť si mi koupil svobodu svou krví.

Během příprav tohodle pořadu Lindy vydali ještě jeden single a já se rozhodla ho zařadit do dnešního playlistu, protože opravdu stojí za poslech. Píseň Priority je krásným vyznáním. Nic pro mě není důležitější než ty, synu Boží. Odteď jen já a ty. Jsi mou prioritou.

Nemůžu se dočkat, až budeme navždy v nebeském domě. Budeme slavit, připojíme se ke všem svatým. Andělé zpívají haleluja, chválíme tě, Jahve, buď povýšen. To je ale slib. Slib nebe a věčnosti. Všechno ostatní mizí. Jeden z oblíbených veršů interpreta Denise je Koloským 3. kapitola 1. až 4. verš. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po pravici Boží. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Pokaždé, když si ho Denis přečte, znovu se zaměří na konečný cíl a smysl. V době, kdy vydali píseň Jahve, kterou vám za chvíli pustím, bojovala jejich babička s rakovinou a krátce poté zemřela. Slova budeme slavit, připojíme se ke všem svatým, pro všechny tři dostala zcela nový význam a hloubku. Celou dobu jim babička říkala, že má klid, nebojí se smrti. A víte proč? Protože si byla tak jistá, kam jde. To je ten absolutní klid, který přesahuje veškeré chápání. A tak i já přeju každému z vás Boží pokoj, ať už se nacházíte v jakékoliv situaci. Loučí se s vámi Kristýna Exnerová a s poslední písní také sourozenecké trio Lindy a píseň Jahve. Už nebude žádný pláč, žádná bolest. Bože, slibuješ, že bude všechno v pořádku, až se jednoho dne setkáme v nebi.

Poslouchali jste sourozenecké trio Lindy. Doufám, že vás dnešní písně povzbudily k tomu, abyste před Bohem nemuseli nic skrývat. Právě v upřímnosti totiž často začíná proměna, uzdravení i nový začátek. Příští pohovku vysíláme v pondělí ve 21 hodin.

0: Vašimi společníky při čtvrtku 10. září jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Druhá hodina nám otvírá pořad Bible Guide a s ním i Danielova proroctví.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 7. kapitola a touto kapitolou začínají Danielova vidění a zjevení budoucích událostí, která mu byla Bohem dána. V této kapitole Daniel vidí čtyři šelmy, které se postupně objevují. Tyto čtyři šelmy, podle většiny vykladačů Bible, znamenají to stejné, co různé části sochy popisované ve druhé kapitole. První, která vypadá jako lev, symbolizuje Babylon. Druhá, podobající se medvědu, Persii. Třetí, podobná pardálu, pak Řecko. A čtvrtá, nepopsatelná šelma z deseti rohy, Řím. Jedná se tedy o předpověď budoucí hříší. Tady jsou zobrazeny jako šelmy, tedy z pohledu, jak je vidí Bůh. Hříše, zotročující obyvatele a vyvolávající války, vidí Bůh jako nebezpečné dravce. V popisu čtvrté šelmy se také objevuje 10 rohů a pak jeden malý roh. Čteme. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které jí předcházely, a měla 10 rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči.